Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Talk Marathon byl vlastně nadsázka. Nebo sázka. Podle toho, z které strany se na to díváme. Nadsázka a vlastně legrace, ale jen do určité chvíle. Celé to vzniklo někdy týden, možná 14 dní před Vánoci 2007, když jsme se vraceli s Petrem Novotným z Brna, kde jsme měli na výstavišti vystoupení. Jeli jsme Petrovým autem a Petr řídil. Sněžilo a na silnici byla taková ta mazlanice, kterou řidiči nenávidějí, protože nikdy nevíte, co vám to s autem udělá. Někde v půli cesty, když Petr přestal žertovat a vyprávět vtipy, jsem začal mít strach, aby neusnul. Dospěl jsem k názoru, že mu musím neustále něco povídat a začal mu líčit, jak nějaký Kanaďan, o němž jsem četl na internetu, moderoval talk show v rádiu 24 hodiny. Ale klasickým, proudovým způsobem, jak se to v rozhlase dělá. Povídání, pak dvě písničky a zase povídání a zase písničky. Petr Novotný řídil, neříkal nic a pak jen velmi chladně odpověděl, vidíš? A to je věc, kterou bys nikdy nedokázal. Já na to v okamžité píše zareagoval, dobře, pojď se vsadit, že 24 hodin budu moderovat. Ještě na dálnici v autě jsme se vsadili. Tak, z legrace hlavně, aby neusnul. O celou velkou vyuzenou šunku. Když se to povede, dostanu ji já, když ne, dostane ji ode mne Petr. Mezitím jsem poslal Zdeňkovi Novákovi, který mi pomáhal s produkováním řady věcí SMSku, kde jsem ho o sázce informoval. Než jsme přijeli do Prahy, Zdeněk mi odpověděl, že už to má všechno vymyšlené. Hned jsme se sešli a ještě před Vánoci bylo jasné, že to zkusíme. Nevěděli jsme kde, jak, ale věděli jsme, že je to asi dobrý, i když střeštěný nápad. Zdeněk do toho zapojil humpoleckou agenturu Dobrý den, která má na starosti rekordy. A pak už jsme se bavili rovnou o tom, jak by to mohlo vypadat. Vymysleli jsme termín, půlku května, požádali Alexeje Piška, aby nám půjčil divadlo Palas a po novém roce jsme začali chystat Talk Marathon doopravdy. Agentura Dobrý den stanovila poměrně přísná pravidla. Že musím moderovat 24 hodin, z toho 55 minut z každé hodiny musím vést s hosty rozhovor, 5 minut budu mít přestávku. Kdybych prý chtěl moderovat 48 hodin, tak bych měl jednu přestávku hodinovou, řekl nám zástupce agentury. Výrazně nám pomohla kromě Zentivy Alexeje Piška, či výrobce energetických nápojů, moje mateřská stanice Frekvence 1. Hlavně její ředitel Mirek Škoda, který má rád bláznivé věci. Když jsme to spolu domlouvali, tak měl podmínku, že když se rekord povede, tak budu ještě ten den v presklubu Frekvence 1 hostem Heleny Šulcové. Den D, 19. květen 2008, se blížil. Už bylo jasné, že začnu moderovat v pravé poledne a druhý den skončím opět přesně ve 12 hodin, jak stanovila agentura Dobrý den. Stokrát jsem si kladl otázku, proč se do toho vlastně pouštím a jestli to vůbec můžu vydržet, ale už nebylo cesty zpět. Zhruba měsíc předtím jsem začal schánět hosty, tak, aby každou hodinu byly přinejmenším dva. Pro případ, kdyby jeden host nepřišel nebo nejel taxík nebo prostě cokoliv se stalo, aby tam byl ten druhý. Kromě toho jsme připravili celý systém náhradníků, všechno bylo docela dobře promyšlené. Ovšem nejvíc mě překvapilo, a to velmi příjemně, že všechny celebrity, které jsem oslovil, to přijali. Ani jeden člověk mi neřekl, že je to blbost a nepřijde. Ani jeden. Všichni hosté, nakonec jich bylo 49, opravdu přišli a navíc bez nároků na honorář a na dopravu. S nikým nenastal žádný problém. Ze všech jsem cítil, že mě přišli podpořit a chtěli, aby se to povedlo. Jenom jeden člověk se přišel trošku jako handrkovat a to byl Marek Wollner, moderátor České televize. Asi to bylo tím, že ho tam delegovalo nakladatelství XYZ, partner toho Talk Marathonu, které pak v rekordním čase vydalo z akce knížku Talk Marathon. A Marek v té době v tomto nakladatelství vydával taky knížku. Ale nakonec jsem byl za jeho poněkud konfliktní vedení dialogu rád, protože mě zase nastartoval. Na druhé straně byli mezi hosty lidé, kteří mě vyloženě přišli povzbudit, podpořit, podržet, hlavně Jirka Pomyje. Přišel na řadu někdy v noci a já byl tak strašně unavený. A tak nějak mi nebylo dobře, že jsem chtěl skončit. Dokonce už jsem poprosil Zdeňka Nováka, ať to všem oznámí. Jenomže Pomík vrazil do šatny a rezolutně prohlásil. Tak to teda ne. Když už jsem vstal ve 3 ráno a přejel celou Prahu, tak ještě se mnou to tady přežiješ, pak si dělej, co chceš. Šli jsme tedy na jeviště, začali mluvit, on byl pozitivní, hecoval mě a já měl najednou pocit, že mě vzal do náruče a přes krizi mě přenesl. Když jsme skončili, neodešel, zůstal, vše sledoval, dokonce mi hodil košily, abych se převlékl, jako by mě chtěli ochránit. Další takový byl Zdeněk Šarapatka, bývalý šéf kanceláře předsedů vlády. Spolu s ním tam byl ex-zbormistr Bambíny di Praga Bohumil Kulínský, který už bohužel není mezi námi, tak se mi o něm nechce špatně mluvit, ale tehdy se dostavil tak opilý, že nebyl schopný říct souvislou větu. Jelikož znám jeho složitý osud, tak to mohu pochopit, ale Zdeněk Šarapatka situaci prostě zachránil. Těch, co mi výrazně pomohli, bylo víc, například Petr Novotný, Zvěřina z Václaváku, jak se svého času prezentoval v reality show Vyvolení Petr Zvěřina, nebo Filip Trojovský, který se zase proslavil v show Big Brother. Nad ránem, když přišla 6.-7. hodina, tak to všichni brali, že už se to povedlo. Že už běžím vlastně jen tu cílovou rovinku a že doběhnu třeba po 4. Přesně si pamatuji, kdo tam tehdy byl. Libor Bouček, Standa Hložek, Jiří Paroubek, Světlana Zárubová, dnes Vitovská, Sára Saudková, celý peloton pak uzavřeli Michal Kocourek, ředitel divadla Kalich a Alexej Piško. Přiznávám, že vůbec nevím, o čem jsme se bavili. Sledoval jsem jedinou věc, jak se na hodinách odpočítávaly minuty, sekundy a věděl jsem, že to musím přetáhnout o 5 minut, aby byl rekord uznán. To bylo v pravidlech. Už mi skoro bylo jedno, co odpovídali a na co jsem se ptal. Opravdu se to povedlo. Od agentury Dobrý den jsem dostal certifikát, že jsem držitelem oficiálního rekordu v moderování a protože mediálním partnerem této akce byla Frekvence 1, došlo i na slib Mirku Škodovi a mou účast v presklubu. Takže jsem v poledne skončil, dělal nějaký rozhovor pro iDnes, pak v nějaké takové bláhové domněnce, že si doma půjdu na 2 hodiny lehnout, jel na druhý konec Prahy, což byla úplná blbost, to už nevím, protože jsem vůbec nebyl schopen ničeho, natož usnout. A v 5 hodin jsem zase jel na Frekvenci 1, co by host presklubu, který moderovala Helena Šulcová. A kde to dopadlo? Tak.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaroslav Knot je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, Xavere, děkuji za pozvání.
1: Doktor Jaroslav Knot je právník, diplomat, dlouhá léta velvyslanec v Norsku, v současnosti ekonom nebo ekonomický expert v Berlíně, ale hlavně kandidát do Evropského parlamentu. Proč se, pane doktore, rozhodne právník, diplomat, ekonomický expert kandidovat do Evropského parlamentu?
2: No, Xavere, já vlastně, kdybych měl svými slovy popsat současnou situaci v Evropské unii a v České republice a držet se přitom diplomatického výraziva, tak bych asi použil slova jako komplikovaná, problematická, neutěšená. A když vlastně se podíváte do společnosti, tak zřejmě tyto adjektiva, použití těchto adjektiv rezonuje i u dalších lidí. Takže mně se v poslední době spousta lidí z mého okruhu a z mých známých začalo ptát jako v vozovkách člověka od fochu, co s tím hodlám dělat. A já jsem se tím dotazem zabýval velmi poctivě a zjistil jsem, že vlastně jsou dvě možnosti. Ta první, že ze sebe uděláte internetového hrdinu, vytvoříte si různé anonymní profily a začnete na sociálních sítích nadávat a hořekovat. A nebo máte druhou možnost, která je komplikovanější, ale proto jsem se rozhodl já, že zvednete hozenou rukavici, vstoupíte na politické kolbiště a na základě svých 25 letých právních zkušeností a 20 letých diplomatických zkušeností se budete snažit voliče přesvědčit o tom, že změna je možná a že ji dokážu realizovat.
1: Pokud vy budete kandidovat na kandidáce hnutí ANO, řekněte, vy budete na, tuším, na 9. místě kandidátů.
2: Ano, na 9. místě.
1: Jaká je šance na zvolení?
2: Já si myslím, že šance na zvolení je velká, protože pokud se podíváte do aktuálních prognóz, tak ty varují mezi 8, ty nejoptimističtější, dokonce až 10 křesly. Takže šance jako na zvolení velká je, ale samozřejmě o tom rozhodnou voliči, které bych rád pozval tímto k volbám.
1: No ještě je to daleko, myslím, 8. června, víte?
2: 7. června, ano.
1: Tak vy jste říkal, pane doktore, před chvílí, že ta situace je komplikovaná, neutěšená a tak. Myslím, že občané to mnohdy nazývají i jinými slovy, ale kdybychom mohli být konkrétní, tak co vám nejvíc vadí?
2: Xavere, já bych začal s dovolením obecně.
1: Ano.
2: V současné době vidím u některých našich představitelů veřejného a politického života jev, který jsem si sám pro sebe definoval jako ovčí, nebo syndrom ovčího myšlení ve vztahu k Evropské unii. To znamená, buďme jako poslušné stádo, ať na nás není ani nějak moc vidět, všechno odkývejme, nejlépe ještě zbavme se právních nástrojů, které ještě nám zbývají na Radě Evropské unie, to znamená zachování jednomyslnosti, zachování práva veta a úplně nejlépe se zbavme národní měny a vyměňme ji za euro, jinými slovy přesuňme kompetence z Příkopu, kde sídlí Česká národní banka, do Věžáku ve Frankfurtu nad Mohonem. Tak aby se toto nestalo, tak hnutí ANO vytvořilo program, který se nazývá do Evropské unie s hlavou vstyčenou. A vlastně zde máme konkrétně napsáno, co chceme prosazovat a čemu chceme bránit. A to, čemu chceme bránit, se právě teď vyjmenoval, ale abych nezůstal jenom u těchto věcí. Velkým problémem je Green Deal, který v současné podobě, abych použil jedno trefné jeho české přísloví, z bohatých sedláků nadělá žebráků. To vidíme nejenom v České republice, ale v různých státech Evropské unie. Já jsem to svědkem v Německu. Nebo migrace, která je obrovským problémem od roku 2015, kdy se uvolnila stavidla slavnou větou bývalé kancléřky Anglii Merkelové "Wer schaffen das?". Nicméně, abych byl aspoň trošku pozitivní, teď nedávno, je to pár dnů, se dohodla Itálie s Albánií na vytvoření migračního centra, italského migračního centra, mimo Evropskou unii, čili v Albánii, a uzavřela za tímto účelem dohodu. Já, protože jsem si v mezičase jako diplomat udělal významné kontakty, tak už tuto dohodu mám. Dneska chci na ní pracovat, na tom překladu, a hnutí ANO bude mít jako první v České republice konkrétní právní nástroj, který by v případě potřeby, kdyby se ta migrace nějakým způsobem ještě více nás začala dotýkat, tak máme vlastně nějaký legální mustr, jak toto řešit.
1: Pojďme ještě, pane doktore, připomenout vaši kariéru velvyslance. Předpokládám, že jako takový jste dobře jazykově vybaven na to případné angažmá v Evropském parlamentu. Zkuste nám ještě jen tak vsuvka říct, jakými jazyky tedy vládnete.
2: Tak domluvíme se plně 5 jazyky, anglicky, německy, francouzsky, švédsky a norsky, a běžnou konverzaci jsem schopen ještě dát v dánštině a volanštině.
1: A znamená to, že plyně, to znamená, že sednete s kýmkoliv a na ničem vás nenachytám, jo?
2: Snad ne, protože v těch 5 jazycích jsem schopen vést jednání.
1: Pojďme tedy, pane doktore, ještě podrobně trošku říct, co chcete přesně prosazovat, ale jak. Já rozumím to, že veto, já mu rozumím tomu, že euro, Green Deal, ale ty jednotlivé věci přece nejdou porazit. Jak chcete porazit Green Deal?
2: Tak Xavere, já máte rád matematiku?
1: No, abych se přiznal, mám lepší přátelé.
2: Tak podívejte. Já jsem vám zhruba řekl, jaké jsou očekávány výsledky mandátu pro hnutí ANO. Po odchodu britských poslanců v Evropském parlamentu je 705 křesel. Těch 8, případně 9 křesel je 1%. To znamená, že jakým způsobem my vlastně chceme to prosazovat. My se musíme spojit se subjekty, které se dostanou potom do Evropského parlamentu, které jsou nám mentálně a programově velmi blízké. Ano, čili vlastně pokud tyto subjekty, a teď nechci ještě jmenovat jaké, budou mít tentýž názor na Green Deal, jako máme my, to znamená, že Green Deal je pro zemědělce v současné době katastrofou, pro průmysl, tady bych citoval slova pana prezidenta Zemana, že je vrahem české hospodářství. Takže to se netýká jenom České republiky, to se týká podobně uvažujících států jako Švédsko, Německo, Nizozemí. Takže vlastně s vhodnými subjekty, které mají stejný názor na Green Deal, že se musí v této podobě, jaké je, že se musí stopnout, tak s těmi budeme spolupracovat. A konkrétně, jakým způsobem, tak když vezmu vlastně současnou kandidátku, tak na rezort zemědělství v Evropské unii máme vynikajícího experta, pana inženýra Hlaváčka, který třeba z rovností včera dával návrh, jakým způsobem by se měla Evropská unie vypořádat s dovozem obilí z Ukrajiny.
1: No ale vy byste rádi, aby ten Green Deal byl celý zrušený, aby se začalo někde na zelené louce stavět nějaký nový Green Deal, anebo rozebrat na prvočinitele a nějakým způsobem přehodnotit, překopat, osekat, vylepšit, změnit?
2: Xavier, já bych se asi klonil k té druhé variantě, to znamená rozebrat na prvočinitele a co vlastně je ještě akceptovatelné, tak podržet, ale řekl bych, když jsem se díval na ty jednotlivé právní akty Evropské unie, protože jsem to samozřejmě studoval jako právník, které se týkají Green Dealu, tak můžu říct si už teď, že 75% musí být definitivně potopeno. Já vám dám příklad. Evropská unie ty kroky, které teď činí, tak vlastně jakoby chtějí zmenšovat zemědělskou půdu, aby zemědělci nechávali část půdy ladem, to znamená úhor, zmenšovat stáda skotu a hovězího dobytka a začít to dovážet třeba z oblasti Mercosuru. To je nepřijatelné, než kvůli, že statistiky nám v současné době ukazují, že v roce 2050 má být potřeba potravin o 60% větší, než je teď. Takže my na to musíme být připraveni a reagovat na to už teď.
1: No a právo veta, to je věc, která už se několik měsíců řeší. Jak to vlastně, jaké jsou varianty vývoje? Je možné, že to nakonec projde tak, že budeme muset právo veta odevzdat do rukou evropské?
2: Xavere, zatím je to v rukou národních států, takže pokud my jako Česká republika nebudeme chtít, tak není té síly, která by nás k tomu přinutila. Protože právo, na právo veta pamatují zřizovací smlouvy Evropské unie.
1: Přijetí eura?
2: Přijetí eura, tak já myslím, že v tomto ohledu hnutí ANO říká jasně nikoliv, budeme se bránit přijetí eura, protože teď jsou podmínky krajně nevýhodné. A navíc já bych chtěl říci, že česká koruna jako naše národní měna s více než stoletou tradicí byla vždycky velmi stabilní a občané k ní mají až emocionální vztah, což je potřeba zdůraznit, že tu emoci, kterou máte k měně, které věříte, ta je opravdu velmi důležitá.
1: Vy se ucházíte o svoje místo v Europarlamentu, pane doktore, a jste profesí právník. Zkuste objasnit našim divákům, jak to vlastně chodí s tím přijímáním těch evropských právních norem a s jejich implantací do českého právního prostředí. Mm-hmm. To je ve většině případů tak, že to je povinnost? Nebo je to tak, že ten náš český parlament rozhodne, jestli tuto konkrétní právní normu přijmeme nebo ne?
2: Tak já si myslím, že je to komplikované. Nechci diváky XTV a posluchače Radia Xaver zdržovat nějakými právními obezličkami. Na druhou stranu alfa omega v tomto ohledu je Ústava České republiky. Kdy vlastně, když to řeknu velmi lapidárně, tak články 10 a články 10a ústavy jsou ona vrátka, přes které k nám tečou vlastně ty jednotlivé evropské předpisy. A o některých z nich pak rozhoduje český parlament.
1: Existuje nějaká skupina nebo nějaká část těch evropských zákonů, které je potřeba přijmout a bez ladu a skladu a neprotestovat?
2: Takže vlastně ano, to k tomuto slouží ten článek 10a. Pokud se týká akty evropských společenství, jejich 5, ale posluchači znalí věci budou znát aspoň dva tyto akty, a jsou nařízení a směrnice. A nařízení vlastně jsou přímo účinná, přímo aplikovatelná. A pokud nás někdo poslouchá třeba ze studentů právnické fakulty nebo právnických fakult, tak určitě si vzpomene na případ, slavný případ, který řešil Evropský soudní dvůr a který vlastně judikoval přímý účinek nařízení, a to je Van Kanden Laws, holandská kauza z roku 1963.
1: Mm-hmm. Pane doktore, řekněte, vlastně my známe z médií přístup nebo postoj hnutí ANO k ukrajinsko-ruskému konfliktu, ovšem vy budete v Evropském parlamentu sedět také za sebe, jako za toho jedince, za tu osobnost. Jak to vidíte vy, třeba i s ohledem na to, že před pár dny vyšel jakýsi průzkum, že 70% obyvatel České republiky už si přeje konec války, a to i za cenu, že některá ta území získá Rusko?
2: Ksavre, tak v prvé řadě bych chtěl říct, že je to nezměrná lidská tragédie, ten konflikt. To znamená, že já opravdu, pokud se člověk na to podívá z lidského hlediska, tak lituje těch obětí té války. Z hlediska mezinárodního práva, tam je ta kvalifikace jasná, vlastně zločin agrese byl spáchán na Ukrajině. Ale na druhou stranu, jako říkám, jako diplomat, veďme jednání. Jo? Protože jako profesionál, jako diplomat, potřebuju vždycky chtít vědět, ať už je to se týká ukrajinsko-ruského konfliktu nebo jakéhokoliv jiného, co si myslí ta druhá strana. To je stejné jako v šachové partii. Prostě zkoušíte tahat figurkami, abyste viděl reakci té druhé strany. Takže já bych byl za to, aby se co nejdříve začalo jednat.
1: No dobře, ale možná, že občany víc trápí ty obrovské peníze, ty obří dotace, řekněme, ta obří podpora finanční směrem k Ukrajině, protože to nejenom naší zemi, ale celou Evropu stojí obří peníze. Tak na to máte postoj jaký?
2: To je
1: posílat
2: pravda.
1: Evropě peníze, anebo zase to nějakým způsobem zrevidovat, zkontrolovat, platit zbraně, neplatit zbraně?
2: Podívejte, platí pravidlo ve vztahu k Evropské unii, nebo takové úsloví, které je v angličtině, opak přeložím a řeknu anglicky, protože ono se rýmuje, že Europe is more global payer than global player. To znamená, že Evropa je z většinové části více globálním platičem než globálním hráčem. A to je potřeba si uvědomit. To znamená, že pokud Evropská unie posílá peníze do konfliktu, tak by mělo daleko více znít její jasné slovo.
1: No dobře, a takže váš osobní postoj v této věci je jaký? Jít o tou jakousi opatrnější cestou? Protože teď mají různí občané pocit, i mnozí třeba novináři, komentátoři, že se posílají bez kontroly peníze hlava nehlava.
2: Ne, tak, tak můj osobní názor v této záležitosti je, že prostě pokud vláda vydá peníze, tak to musí být schváleno, zkontrolováno, zrevidováno. Mm-hmm. Tečka.
1: Vy jste, jak jsme říkali, byl roky velvyslancem v Norsku a ty severské země tak se nějak k nám dostávají různé zprávy o tom, že tam je jakési to, řekněme, aktivistické, no, progresivní myšlení ještě mnohem dál než u nás, kolik je pohlaví ve Švédsku a tak. Máte z Norska nějakou takovouto zkušenost, zkušenost tohoto druhu?
2: Nemám. Nemám. Překvapím vás, ale nemám, protože Norové, třeba na rozdíl od Švédů, tak zatímco Švédové byli vždycky jako na severu imperiální velmoc, byli více do světa, tak Norové vlastně byli většinou sedláci, rybáři, takže to myšlení norské bych popsal několika slovy jako zdravý selský rozum.
1: Když se rozhodne úspěšný diplomat kandidovat do Evropského parlamentu a přijme nabídku od hnutí ANO, určitě se musí zamýšlet nad tím, co na to řekne v uvozovkách zbytek světa. Protože Andrej Babiš a hnutí ANO jsou opředeni mnoha nejrůznějšími mýty nebo historkami a v mnoha případech i fakty. Jak jste se s tímto srovnával? Jdu kopat za Andreje Babiše.
2: Tak Xavere, samozřejmě pan předseda Babiš je výrazná, možná nejvýraznější osobnost české politiky těchto dní. Na druhou stranu hnutí ANO je asi nesprávně chápáno jako hnutí jednoho muže.
1: Není to tak?
2: Není to tak, určitě tak není. Já možná pro osvětlení vlastně, čím jsem si potvrdil to své odhodlání kandidovat za hnutí ANO. Víte, já jsem v posledních 10 letech neslyšel příliš mnoho projevů politických, které bych mohl bez uzardění nazvat, že byly státnickými. Až nedávno mě oslovil nominační projev prvního místopředsedy hnutí pana docenta Karla Havlíčka, který v tom svém projevu na sněmu hnutí ANO vlastně oprášil 3 podstatná slova, na která možná už se zapomnělo, ale která v dnešní době mají obrovskou důležitost. A to jsou slova svoboda, práce a odvaha. A svobody, pokud si podíváme na stav svobody, tak hnutí ANO bude chránit za každou cenu svobodu projevu a veškerých politických názorů. U té práce říkáme, kdo poctivě pracoval, ať se má dobře. A navíc budeme chránit i výsledky této práce, protože pozorujeme to, že zase tady tiše se nám na světlo boží dostávají různé vztahy, různé snahy kolektivizovat, případně nacionalizovat nebo šikanovat velké a úspěšné podnikatele. No a pokud se týká odvahy, tak dneska přihlásit se k opozičnímu hnutí vyžaduje velký kus odvahy a my tu odvahu musíme mít proti přesile, ať už je politická, mediální nebo jakákoliv jiná.
1: No, odvaha je z mnoha úhlů pohledu velké mediální téma posledních měsíců. Vy jste to zmínil teď. Znamená to snad, že jste zažil i nějaké nepříjemné reakce na ten váš vstup do politiky?
2: Zatím ne.
1: Zatím ne.
2: Zatím ne.
1: Co na to říkají vaši blízcí?
2: Tak mý blízcí mě v tom podporují, protože jak jsem na začátku uváděl, že konzultuji vlastně, nebo že se bavíme o situaci v Evropské unii, v České republice, tak ten názor je velmi podobný a vlastně bylo to i mé okolí, které mě přesvědčilo, abych do toho šel.
1: Různí lidé se vás teď budou vyptávat na různé oblasti lidské činnosti, tu na zdravotnictví, tu na zemědělství, ale já bych se možná zeptal na 2, a to je ta oblast diplomacie neboli mezinárodních vztahů. Jak ji hodnotíte teď aktuálně třeba pod vedením Pirátské strany, tedy pana Lipavského? A druhá věc, to je stav české justiční soustavy.
2: Tak se vede, protože jsem stále minister, stále jakoby ve služebním poměru ministerstva zahraničních věcí, tak nebudu hodnotit svého šéfa, to se nedělá, to budu zachovávat profesionalitu profesní. A pokud je o justiční soustavu, tak vlastně pokud se týká justiční soustavy, tak ta existuje nepřetržitě do roku 90, takže tady asi nemám
1: určitě, co bych... Já často slyším, že například státní zástupci, že si mohou dělat, co chtějí, že to mnohdy je jako na divokém západě. Pověstný krajský soud ve Zlíně, olomoucký vrchní soud a tak dále, to jsou takové ty problémové destinace, bych řekl. Tak je tady co napravovat? Nebo je to optický klam?
2: Ksaver, já si myslím, že to optický klam. Já jsem vlastně, nebo to můžou být excesy, to máte v každé justiční soustavě, tomu se neobráníte. Navíc já můžu za státní zástupce dát ruku do ohně, protože spousta mých spolužáků z právnické fakulty je dnes velmi úspěšnými státními zástupci a někdy proti jejich činnosti nebyly výhrady.
1: A čím se hodnotí úspěch státního zástupce?
2: Že má málo prohraných případů.
1: No s tou rukou do ohně bych byl opatrný.
2: Pane, já musím hájit právní stav.
1: Pane doktore, rozumím tomu. No a teď nám ještě na závěr řekněte, co je takovým vaším hlavním poselstvím, takovou jednou větou, s kterou jdete do toho kláňu Evropský parlament.
2: Tak Savre, mým volebním motem je stop právním euronesmyslům. Protože když se vlastně zamyslíte nad tím, co vám přišlo z Evropské unie prostřednictvím právních předpisů v posledních 10-15 letech dobrého, tak asi budete mít dlouho čas na přemýšlení.
1: Držím palce a jsem rád, že jste přišel. Nashledanou.
2: Děkuji za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Jaroslav Knot.

0: že jste vymetl parazity a ušetřil 100 milionů ještě na Cermatu. Teď chcete být ministrem školství, předpokládám.
1: Ano.
0: Budete vymítat parazity? Kolik jich tam je?
1: V tuhle chvíli nevím o tom, že by na ministerstvu školství byly paraziti. Tenkrát jsem to na Cermatu řekl směrem k dodavatelům, kteří měli s Cermatem podepsané poměrně pro stát nevýhodné smlouvy a Cermat platil desítky milionů ročně.
0: Minolta a jiné jste, myslím, taky někde jmenoval, ale toto nechme. Já se ptám na to, co bude.
1: Co se týká ministerstva, nemám v úmyslu dělat nějaký generální úklid na ministerstvu, pokud bych byl ministrem školství. Mým cílem je primárně vytvořit, zařídit velké změny ve školském systému. A když tady se podíváme na ostatní kandidáty na ministry školství, tak tím mluví o tom, že by chtěli přesunout přijímačky před přihlášky, a to je asi tak jedna jediná velká změna, o které mluví, že by chtěli udělat. Já říkám, české školství je poměrně dost nemocné a potřebuje radikální změnu. A těch změn potřebuje několik. A já říkám, že jsem ochoten a schopen se pustit do všech těch změn najednou. Neříkám, že se všechny stihnou za jedno volební období, ale jsme schopní ten vlak rozjet natolik, aby za další následující vlády už dojel do cíle.
0: No, vy jste před pár týdny dokonce řekl, tuším pro TNCZ, že připravujete revoluci ve školství. A dneska jste teda velmi smířlivý. Tak bude revoluce nebo nebude, pane Krejčí?
1: Samozřejmě záleží na tom, co říkáte revoluci.
0: No to říkáte ale... vy.
1: Spousta těch návrhů, které přinášíme, když se dají dohromady, tak tu revoluci způsobí. Já bych například rád docílil toho, abychom udělali radikální změnu ve středním školství a abychom opustili ten současný model toho, kdy se děti v 15 letech rozhodnou, na jakou půjdou střední školu, a prakticky s tím už potom nemohou nic udělat ty další 4 roky.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Posloucháte Rádio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. A vy jste mě opustil na 14 dnů.
2: Na 14 dnů, Xaver, ale uteklo to jak voda, ne?
1: Ne, bylo to trápení. Každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
2: Fakt?
1: Jo.
2: A teď jsem tady, Xavere.
1: No teď jste
2: vidíte?
1: Tady, ale jako, už to podezření zůstalo.
2: No jo, ale Xavere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
1: Ano, to vidíte.
2: No a říkal jsem si, něco tomu Xaverovi přivezu z té Itálie, ne?
1: No tak to se tak sluší, ne. No.
2: No, tak aspoň blackout, takový blackoutíček.
1: Blackoutíček.
2: Jo. Představte si, sedíme v našem apartmánu nad Bolzánem a přijde bouřka, ale fakt hustá.
1: Hustá.
2: Nejednou to třískne do toho baráku, fakt velkýho v těch horách a tma. Blackout, jak se říká.
1: Blackout.
2: Totální. No a já si říkal, tak a teď tohleto přivezu.
1: A nepřivezl jste.
2: No, nemusel se. V Česku byl milionkrát větší blackout, jsem říkal, já jsem řídil.
1: Byl blackout, pane Holče, to bylo minulý pátek. Já jsem celý den byl v XTV sám.
2: Jo?
1: A to přišlo nějak dopoledne a já jsem si kafíčko uvařil. Tady jsem seděl, pracoval jsem, protože v tu chvíli pracujete za všechny.
2: No to je jasný, to dá rozumět.
1: A lítal jsem jak šuspajtl a najednou buch, nic.
2: Počkejte, není tady záložní nějaký to, generál?
1: No, svítili tady na stropě ty zelený světýlka Exit.
2: A ty od koudelky taky od generála?
1: To od koudelky. A najednou jsem neviděl kudy kam.
2: Jo, ale kafíčko jste stihnul si
1: udělat. To jsem si stihnul udělat, tak jsem ho tady tak jako pocucával. Zjistil jsem, že dole chlapci z Lové Expressu také propadli nervozitě. Mm-hmm. A říkal jsem si, je to tady, Putin vyjíždí do Prahy.
2: Tady je vlak.
1: No, vy jste si dneska přál Vladimíra Vladimiroviče na tabuli cti a to byste měl teda nějak vysvětlit, proč jste o tom chtěl.
2: Já vám to vysvětlím, Xavere, protože víte, že se v Česku říká, za všechno může kdo? Máme dva zločince, ne? Obvyklý podezřelý. Babiš anebo Putin.
1: A nebo
2: oba dohromady.
1: Nebo Turek.
2: A nebo Turek. No a já víte, že sleduju rád premiéra Fialu. Inspiruju se.
1: Vy jste fanoušek, já vím.
2: Vy si mu narte všechno, co řekne, tak to hltám. A on nám furt opakuje, že nás odstřihává od Putina, od zločince, od Ruska energeticky. A já jsem si řekl...

jsem sledoval ten blackout český, tak jsem si řekl, tak, ale ten nás odstřihne totálně, tak Česko vypnem, a když to vypnem, tak vyhladovíme vlada. Nebudeme potřebovat vůbec nic, ne? Žádný energie.

0: Nezapomenutelný moment křížového výslechu?
1: Asi úplně první s Petrou Buzkovou.
0: Nervozita?
1: 2. září 2002.
0: A nezapomenutelný moment v tom smyslu, že někdo na sebe prozradil to, co dosud nikdy neřekl? Byl to třeba případ premiéra Topolánka, který tady přiznal odloučení od rodiny?
1: Takových věcí, které tady zazněly a potom oběhly média, bylo několik. Poslední třeba slavná kauza, která před pár dny vyvrcholila u soudu, byl Martin Michal a Helena Vondráčková versus Kateřina Brožová aneb Trabant a Mercedes. Takových věcí tady bylo několik. A manželé Topolánkovi si vzkazovali přes křížový výslech lecos.
0: Vraťme se k tomu prvnímu.
1: Tehdy jsem celý vyklepaný položil historicky první otázku na frekvenci 1 a v tu chvíli Petře Buzkové zazvonil mobil. Ona se chvilku hrabala v kabelce.
0: Tím pádem neodpovídala.
1: Řekla, prosím tě, já jsem teď tady v rádiu na nějakém rozhovoru, zavolej mi později. Tak já jí znovu pokládám otázku, jí znovu zazvonil mobil. A ona ho zase vzala do ruky. Nevím, kde se to ve mně vzalo, ale prostě jsem jí řekl, tak co, Petro, budeme si povídat?
0: A co ona?
1: Zarazila se, protože jsem jí tykl, nicméně od té chvíle byl regulérní rozhovor.
0: Koho z hostů se nejvíc bojíte?
1: Já se nikoho nebojím.
0: Máte před někým respekt, když třeba přijde prezident, je to jiné, než když přijde jiný host?
1: To zcela určitě, ale nevím, jestli se to dá nazvat respektem. Já se na všechny hosty těším, věřím této stanici a tomu pořadu a nikdy tady nebyl špatný host. Což není promotion, to je prostě fakt.
0: A měl jste někoho, kdo vůbec nekomunikoval, neodpovídal na otázky?
1: Za celou dobu jsem měl takové hosty jenom dva. Tím prvním byl herec Pavel Landovský.
0: Nechtěl odpovídat, nebo jste ho nebavil?
1: Nevím, přišel podrážděný. Proč mě taháte do rádia, já nechci nic vyprávět v rádiu, proč jsem tady? A v dobré pohodě jsme se nepotkali ani s Veronikou Žilkovou.
0: A už jste si to vyříkali?
1: My si nic neudělali.
0: Nic jste si neudělali, jenom jste si neseděli?
1: Byl to velmi chladný rozhovor, nic zlého, nikdy jsme neválčili, nic se nestalo.
0: Hosté v pořadu Křížový výslech zároveň odpovídají i na chatu. Jak stíhají odpovídat vám na vaše investigativní otázky a ještě psát na počítači?
1: Já nemám investigativní otázky, ale takové, které mě samotného zajímají. To se někdy dostanu pod kůži, to je jen nadstavba, tu a tam se nám to stane. Nejsem tolik investigativní jako vy, paní kolegyně. Jak to stíhají na chatu? Máme tu speciální paní asistentku, která všechno zapisuje, takže host během písničky nadiktuje odpověď a paní Gábina nebo paní Alena bleskově všemi deseti vše zaznamenají.
0: Ve studiu je také webová kamera. Změnila třeba nějak náladu? Dáváte si víc pozor, Xavere, když vás snímá?
1: Ne, já ji vždycky vidím z té druhé strany, nevnímám ji. Já mám pocit, že ani moji hosté ji nevnímají. Já nevím, jak to děláte vy, paní kolegyně, ale já hostům neříkám, že je tady kamera.
0: My jim to většinou řekneme. No i vám jsme to řekli.
1: Oni si toho většinou nevšimnou.
0: Je tu dotaz od Aleny Č. z Kladna. Scháníte si hosty sám?
1: Hosty do pořadu nebo domů?
0: Hosty do pořadu, ne domů.
1: Domů si zvu hosty sám, do pořadu ne. Tady na frekvenci 1 je to vždycky dohoda mezi programovým ředitelem, moderátorem a dramaturgem Jakubem. Uděláme seznam a produkční naše hodná Alenka hosty obvolává a snaží se vše skoordinovat časově tak, abychom v týdnu neměli třeba samé zpěváky nebo herce, abychom tam měli politika, sportovce, zpěváka, no nezávidí mi to.
0: Proslul jste na frekvenci 1 bleskovým dotazníkem, tak schválně. Jak byste obstál vy? Co se vám vybaví, Xavere, když se řekne cigarety?
1: Zakázal bych to.
0: Sladkosti?
1: Vášeň?
0: Víno?
1: Nemusím.
0: Fotbal?
1: Věřím jim.
0: Jiří Paroubek?
1: Vážím si ho, ale nevolím ho.
0: Sex?
1: Výsostná záležitost dvou, maximálně tří lidí.
0: Láska?
1: Jedna je mezi kapkami deště a druhá z pasáže.
0: Upír?
1: Spolehlivost.
0: Peníze.
1: Nutnost.
0: A Petr Novotný?
1: Kamarád.
0: Teď máte půl minuty chráněného času. Půl minuty pro sebe, říct můžete cokoliv, co vás napadne.
1: Rád bych poděkoval všem, kteří podpořili tu bláznivou, šílenou moderátorskou akci Talk Marathon. Určitě bych chtěl poděkovat Frekvenci 1, protože nám byla parádním mediálním partnerem a já musím říct, že jsem na to velmi pyšný, že tahle prestižní stanice šla s námi do takového nejistého projektu, protože nikdo nemohl vědět, jak to dopadne. A ve chvíli, kdy jsem to chtěl vzdát, jsem myslel i na Frekvenci 1 a neudělal to. Děkuji kolegům z Frekvence 1, protože spousta z nich se přišla na mě do divadla podívat. Děkuji.
0: Tak to byla půl minuta pro Luboše Xavera Veselého. A teď už je váš. Volejte mu právě teď.
2: Chtěl bych se zeptat, co říkáte tomu, že už asi před 3 lety získal podobný rekord moderování také Richard Langer?
1: Jasně, já tam tenkrát byl hostem, jenomže pan Langer žádný rekord nezískal, když se na to ptáte. Existuje jediná agentura, která je schopna tyto věci evidovat a rekord oficiálně ustanovit. Ta u toho tehdy nebyla, Richard Langer si nenechal rekord zaregistrovat. K tomu můžu říct jedině to, že to byla jenom jeho chyba.
3: Dobrý večer, tady Jarda, Praha. Ve vašem pořadu jste kdysi dávali možnost aspoň jednomu posluchači, aby mohl položit vašemu hostovi otázku. Proč jste to vlastně zrušili?
1: Každý pořad se vyvíjí. My jsme postupem času přišli na to, že pořad je daleko pružnější a svižnější, když tam má otázky pouze moderátor, případně se využijí SMSky nebo maily. Pakliže máte na hosta přímý dotaz, máte možnost chatu na adrese www.frekvence1.cz.
4: Dobrý den, tady Vašek z Náchoda. Chtěl bych se Xavera zeptat, jestli se vážil před a po rekordu. Kolik byl rozdíl?
1: Na začátku i na konci jsem se opravdu vážil, protože jsem chtěl vědět, jaký to bude mít na mě vliv a proto vám můžu přesně říct, jaký byl rozdíl. 3 kila.
5: Dobrý deň, reláciu pána Veselého na Frekvenci 1 považujem za špičku a chcela by som sa spýtať, či pripravuje ešte nejakú inú, či už na Frekvenci 1 alebo niekde inde. No skrátka, na čo sa môžeme ešte tešiť?
1: Nepřipravuji nic, protože 2 pořady mi běží tady na Frekvenci Křížový výslech a v České televizi Café X.
0: Tady je jeden SMS-kový dotaz od pana Zajíčka z Ostravy. Která celebrita je nejprotivnější?
1: Neřeknu, ale mám v tom naprosto jasno.
0: Ivana České Budějovice se ptá, s kým toužíte udělat rozhovor za každou cenu? S nějakou světovou celebritou?
1: S Michailem Gorbačovem. Spousta celebrit mě velmi příjemně překvapila. Volal jsem třeba Pepovi Klímovi, který tehdy točil Pronovu a byl strašně vytížený. Přes den vůbec nemám čas, ale když mě pozveš někdy v noci, tak 100% přijdu. Upozornil jsem ho, že to není za prachy. To vůbec nehraje roli. Naprosto stejně zareagoval i Radek Jon. Hana Zagorová řekla, přijdu po koncertu. Nešla si ani domů odpočinout, rovnou přijela a ještě mi přivezla energetický nápoj pro povzbuzení. Překvapil mě Josef Laufer, kterému jsem zavolal a on, aniž by se ptal na podrobnosti, řekl, napište mi, kdy tam mám být, kde to je a já tam 100% budu. Poslal jsem mu tedy SMSku a on tam opravdu byl. V průběhu akce se odehrály věci, které pak žily svým vlastním životem. Prvními hosty například byly Jana Bobošíková a zpěvák Zbyněk Drda, jehož tehdejší europoslankyně pozvala do europarlamentu. Po čase jsem četl nějaké noviny, kde byla reportáž ze Zbyňkovy návštěvy v Bruselu a on to komentoval. Byl jsem na Talk Marathonu u Xavera a paní Bobošíková mě dala voucher do europarlamentu, tak jsem tady. Báječní a vstřícní byli všichni. Jiřího Paroubka jsem začal zpovídat v 8 ráno a poděkoval jsem mu, že kvůli mě tak brzy vstával. A on mi na to... To já vstával o hodně dřív, byl jsem kvůli vám u holiče. Žertoval a dokonce i on se mi snažil zvednout náladu. Ostatně tady je seznam těch, kdo tam byli. Jana Bobošíková, Zbyněk Drda, Chantal Poulain, Jiří Mádl, Antonín Panenka, Valérie Zavadská, Sámir Issa, Robert Vano, Radek Jon, Jaroslav Svěcený, Helena Vondráčková, Martin Michal, Osmany Lafita, Ladislav Štajdl, Petr Janda, Jan Saudek, Michal David, Dalibor Janda, Lucie Šelhánová, Diana Kobzanová, Jiří Adamec, Tomáš Werner, Hana Zagorová, doktor Miloš Táborský, Josef Klíma, Marek Volner, Petr Novotný, doktor Luboš Chaloupka, Bohumil Kulínský, Zdeněk Šarapatka, Jiří Pomeje, Milan Ruchař, Filip Trojovský, Petr Zvěřina, Pavel Novotný, Eva Eichmajerová, Martin Baťha, Václav Upír-Krejčí, Michal Šeda, Libor Bouček, Stanislav Hložek, Jiří Paroubek, Pavel Poulíček, Světlana Zárubová, Iveta Bartošová, Sára Saudková, Josef Laufer, Alexej Piško a Michal Kocour.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Mým dnešním hostem pořadu Na zdraví je velmi uznávaný gynekolog a porodník a sexolog, docent Radim Uzel. Dobrý den, pane doktore.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Já tady mám před sebou vaši knihu, kterou jste napsal společně s panem doktorem Ladislavem Hessem.
2: Pan docent Hess je slavný anesteziolog v IKEMu, v Institutu klinické experimentální medicíny. Jeho je to nápad, že napíšeme o sex, drogy a násilí.
1: Proč to znamená, kombinace těchto?
2: Ono to spolu velmi dobře souvisí. Zejména já, soudní znalec, bych vám o tom mohl vyprávět příhody. A některé ty zajímavé příhody tam právě jsou. Víte, ono je to, navenek se tvoří, jako, ono je to vlastně seriózní medicínská publikace, ale abychom to tak trošičku ozvláštnili, tak jsme tam dali trošičku malinko černé kroniky. A nebojím se říci, trošičku malinko jsme čichli i k tomu bulváru. Víte, tam jsou zajímavé případy znásilnění.
1: Moc hezké čtení, je to opravdu takové i pohodové, no, by se dalo
2: říct. Ta obálka
1: říct,
2: nevypadá pohodově, samozřejmě tu znásilněnou teda fotografoval můj vnuk. To je,
1: kolik tam bylo lidí?
2: To jsou jenom čtyři ruce. To jsou dva lidi. No,
1: dopovězte to. To znamená, vy jste napsali knihu tedy o znásilňování, nebo ano, o příbězích.
2: Ono, říká se těm drogám zahraničním anglickým termínem rape date drugs. To znamená znásilnění na schůzce. To znamená, že existují drogy, které eventuálně mohou být té ženě podány, a tím pádem tam dojde k pohlavnímu styku nebo eventuálně jiné sexuální aktivitě, aniž ona předem chtěla.
1: A to znamená třeba do pití?
2: Ano.
1: A třeba je to rozpustný v pití,
2: no,
1: to ta žena nepozná to vůbec.
2: Nepozná. A samozřejmě podle českého trestního zákona je znásilnění nejenom násilí nebo hrozba násilím, ale také zneužití stavu bezbrannosti. A mnohé ty drogy tímto způsobem právě působí. Čili tam, ono je to vlastně i prevence. Je tam poukázáno, čeho bychom se měli vystříhat. Ženy by neměly pít nápoj. Třeba vy tady pijete vodu, tady v tomhle tom televizním studiu, asi jsme vám tam do toho nic nedali.
1: Předpokládám, koukám, že krásně čirá, i když nevím, jestli by taková droga nezabarvila malinko čistou vodu.
2: Taky nemusí. Napijete se.
1: A za jak dlouho to tak působí?
2: No, během několika minut. Ještě než vypnou kamery, už se slíkáte a už.
1: Úplně až takhle? A teď přece, myslíte, že teda ta droga je podávaná většinou tady v soukromí? Zřejmě. Nemůže se to asi podat v restauraci.
2: My jsme už v pubertě. Já si vzpomínám, a to bylo v 50. letech, to už je hodně dávno. Tenkrát ty ženy byly velmi zdrženlivé. To bylo opravdu.
1: Je to pravda.
2: No, opravdu.
1: To mi musíte říct, protože
2: co nám to dalo práce, než jsme nějakou ukecali, že ano? Dneska to jde raz, dva, že jo. A to zase samozřejmě, já už jsem zase věkově neodpovídající, mě to mrzí, že. Ale naším velkým snem bylo vynalézt jakousi tabletku, že dáme jí to do kafe a ona bude povolná.
1: Aha.
2: To jsme si tak jako, a to byla taková jakási nedostižná, no dneska je to tady, samozřejmě.
1: Mm-hmm.
2: Já to vyprávím svému vnukovi, který má 28 let, že jo?
1: Tak kouká, a říká si to.
2: A on povídá, ale dědo, prosím tě.
1: Dneska ty ženský
2: on má rakouský chtějí státní občanství, říká, ona z Rakousku tomu říkáme OK, tropfen, že jo? OK, tropfen, to je
1: kapičky nějaký.
2: Nakapeme do kafe a ženská je naše, že jo? Na to tam je taky upozorněno.
1: Ukázáno. No tak ale teda to znamená, že když je ty kapičky nebo ty drogy takhle fungují, tak jak jsem už říkala, tak teda ta žena by se měla vyvarovat chodit někam s tím mužem, pokud se chce vyhnout.
2: No hlavně, nepít nápoje a nekonzumovat potrava, která není prověřena.
1: A jak dlouho to působí, ta droga třeba?
2: No to může být několik minut.
1: Úplně pár minut. A potom to působí jak dlouho, než ta žena
2: vystříze? Dokonce na to je amnézie. Ona dokonce, když se z toho probudí, tak vůbec neví, o co šlo.
1: To je moje další otázka.
2: To je další věc. To je další
1: vůbec
2: věc.
1: Si nepamatuje.
2: Vůbec si nepamatuje. Takový případy tam taky máme.
1: A za jak dlouho třeba se ta žena probere po takovým podání ty drogy?
2: To se může během dvou, tří hodin třeba zase, no, samozřejmě.
1: Mm-hmm. Vůbec neví, co dělala.
2: Vůbec neví, co dělala, vůbec kde má šaty, nebo co, že si je sama sundávala ani náhodou.
1: Není to nebezpečné, může zemřít?
2: No tak samozřejmě, že taky při předávkování. Čili to je, právě já mám takový dojem, že opravdu taková knížka je i poučení. Ono pro mnohé lidi to znamená jakousi senzaci, že jako vůbec, když přijdou za mnou novináři, pane doktore, řekněte nám nějaké veselé příhody z ordinace.
1: No to jsem
2: to je smutný. Lékařská ordinace příliš veselými příhodami neoplývá. Ale
1: nějakou má to lékař, určitě.
2: To je spíš smutný. No. Ale u těch soudních síní,
1: ano.
2: Tam jsou příhody.
1: Znásilnění.
2: Znásilnění třeba, no tak příhoda znásilnění. Znásilnění v manželství. Vysokoškolské manželství, inženýr a učitelka. Mm-hmm. A ona, ta paní učitelka toho manžela, každý den známkuje doma. Jo? On za určité domácí práce dostává určitý počet bodů, a to je předem daný za domácí práci.
1: Ano.
2: Vyluxování koberců 8 bodů, umytí okem 12 bodů, vynesení odpadkového koše 5 bodů.
1: A to je opravdu pravda.
2: To je pravda, skutečný případ. Pan inženýr pracoval, paní učitelka to bodovala, večer se to potrhlo, ty body se sečetly.
1: Ano.
2: A když on dosáhl určitého limitního počtu bodů, tak mu byl povolen pohlavní styk jako odměna za dobře vykonané domácí práce. To byl deadline, to se nepřevádělo do druhého dne. Jo? To bylo prosím pěkně večer splněno, nesplněno.
1: To si mohla spočítat, no, kolik bodů může maximálně takhle udělit.
2: 4 roky jim to takhle fungovalo, dokonce i dítě na ty body splodili. No a konec špatný. Jak jistě tušíte, jednoho krásného dne pan inženýr dožaduje se pohlavního styku.
1: Bez bodu.
2: Aniž měl splněno. Ano. Ona, že ne, on, že jo, přitlačí na pilu, marná slava, já jako soudní znalec musím napsat, když dojde k pohlavnímu styku proti vůli té ženy.
1: I když je to manželka?
2: Tak je to znásilnění samozřejmě,
1: znásilnění v manželství. Opravdu?
2: Neexistuje žádná manželská povinnost, znásilnění v manželství je takové stejné jako kdekoliv jinde, že ano? Mm-hmm. Já to takhle jako znalec musím napsat, mám všechny ty papíry, všechny ty tam vážená, stačilo už jenom vynést odpadkový koš. Těch bodů už nechybělo moc.
1: Nebo vyvenčit psa.
2: 3,5 roku dostal nepodmíněného trestu odnětí svobody za znásilnění, potažmo za nevynesení koše.
1: Takže...
2: No tak to je krutý. Teda.
1: Vy máte teď svůj poradnu, tak prakticky muži, kteří takto fungují, se mohou k vám přijít poradit.
2: Já to tady řeknu celkem otevřeně. Víte, já se velmi často setkávám s případy, že ty ženy si to tak trošičku malinko přivymýšlejí. Aby zbavili toho muže péče o děti, aby ho znemožnili, aby ho potrestali a prachy a nevím, co všecko možný. No, pochopitelně soud většinou věří postižené, poněže to bez svědků, že ano.
1: Takže je to takový, ten sex je taková zbraň proti mužům?
2: Já jsem přijít zkušený soudní znalec.
1: Ano.
2: Samozřejmě, takže prosím pěkně říkám, že i na vaší klinice, pokud dostane se někdo do podobného průšvihu, tak já jako soudní znalec jsem schopen mu poradit, jak z toho ven. Takových mužských už jsem z toho dostal.
1: Je to pravda, protože je fakt, že slýchávám to velmi často i od různých svých klientů, a je pravda, že řeší takovéhle problémy spousta našich klientů.
2: No nejenom znásilnění, ale také zneužívání dětí třeba si vymýšlejí, víte? A to dítě použijí jako zbraň. Navádějí, no to je opravdu velmi krutý.
1: Jak
2: oni navádějí potom... děti k falešné výpovědi, co ten tatínek s něma všechno dělal. To není zcela výjimečný.
1: Ale jednou
2: případ.
1: Se přece vždycky přijde na to, pravdu, že jo? Zvlášť u těch dětí.
2: Dětští psychologové mají na to dneska páky. Velice dobré páky a umí s těma dětma hovořit, takže ta lež dříve nebo později vyjde najevo.
1: No, neřešíte teda jednoduché věci.
2: No,
1: mysleli jsme si, že sexuologie bude taková zábavnější trošičku.
2: Ale no, je to někdy taky zábavné. No taky řešíme žárlivost, že? Jsem taky napsal jinou knížku, která je tak trošičku ještě veselější, a to se jmenuje Nevěra a co s ní. A tam je právě na několika kapitolách zdůrazněna žárlivost, jak je to někdy hrůzné. Já jsem měl,
1: je nebezpečná?
2: No, to vám povím. Já jsem třeba měl člověka, který nám pouštěl zahradní závlahu. Jo? Na jaře se to musí pustit a na zimu se to zase musí vypustit. No. A byl to člověk, který tomu rozuměl a vždycky dvakrát za rok. Představte si, že měl tak žárlivou manželku, že ona mu zakazovala na tyhle ty výjezdy jezdit, protože on říká, že jede pouštět závlahu a ona si myslá, že jede s někým teda jaksi obcovat. On byl rybář, představte si, a on, když lovil ryby, tak ona se plížila houštím, tahle ta žárlivá baba, a číhala, jestli tam náhodou kromě těch ryb nebude taky nějaká rybářka, že jo, no s tak ním, že no hrozný, no on to musel pustit, musíme mít jinýho závlahaře, on ho nikam
1: zničila. No měl pustit manželku a nikoli v závlahy.
2: Zničila mu život. Samozřejmě jeho zaměstnání.
1: No tak v dnešní době technických vymožeností je už daleko jednodušší, že jo, kohokoliv sledovat a koukat, kde jsme.
2: Je to příšerná vlastnost. Hlavně nejvíc těch nevěr praskne mobilama, že
1: ano? No přesně tak.
2: Mě čtou ty cizí zprávy, že ano? Či dřív Plzák vždycky říkal zatloukat.
1: Už to neříkám.
2: Říkáme dneska mazat. Skválně se podívejte do mobilu, kolik tam máte zpráv, o kterých jste, ne, že by byli před manželem úplně tajný, ale nebyla byste dvakrát ráda, aby je třeba četl.
1: No,
2: a samozřejmě je zapotřebí mít určitý tajnosti. Ne, že by každý člověk byl nevěrný, to je nesmysl samozřejmě, ale já nedávno, jako bývalý ministrant, poslouchám nedělní bohoslužby velmi často, poněž, bohužel lituji, že už není latinská liturgie, to bylo takový velebný žán. Tam nějaký kazatel nedávno řekl, že lidé v manželství by si měli nalít čistého vína a všechno si říct. Jo? A teď, až půjdete z těchto bohoslužeb domů a tady večer posadíte, tak teď si všechno
1: řekněte.
2: Nejhorší, co jim mohl poradit. Nevěřte těmhle těm demagogickým kazatelům. Každý člověk by měl mít ve svém duši 13. komnatu, kam nepustí nikdy nikoho. To je vaše privátní tajemství. A kdyby vás v kole lámali, nesmíte ho nikomu prozradit, ani manželovi, ani nejlepšímu milenci, ani no nikomu prostě. Mm-hmm. Jsou věci, které se prostě neříkají. A to by si lidi měli pamatovat.
1: A to je krásná myšlenka.
2: Tak.
1: A to říká velice uznávaný, velice šikovný a velice milý pan doktor Radim Uzel. Děkujeme moc za návštěvu.
2: Já vám děkuju za pozornost.

0: jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky, protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne, ale ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
1: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
0: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to no, pak tak, trochu jinak?
1: Tak jako, když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
0: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
1: Já si myslím.
0: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
1: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někde dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
0: Ono, ani to nelze, ano.
1: Jo, takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
0: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
1: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista, jo, a všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Vestfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrála, že o Českém království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Helena byla pro spoustu lidí modla a já od začátku cítil, že se pohybuji vedle hvězdy. Bylo to stejné, jako být vedle Karla Gotta. Lidé ji milovali, chtěli ji vidět na vlastní oči, prohodit s ní aspoň pár slov. To bylo příjemné, ale zažil jsem s ní několik situací, na něž se léta snažím zapomenout a nejde to. Vystupovali jsme spolu 2 roky, průměrně 11krát za měsíc. Už měla problémy s chůzí, bylo to těsně po smrti Jirky a tak si mě pustila hodně blízko. Dokonce jsme spolu byli na dovolené na Krétě, ještě s Vladimírem Bernáškem, redaktorem Plzeňského rozhlasu, s nímž Helena také často spolupracovala. A na to nevzpomínám rád. Třeba na moment, kdy chtěla v klimatizovaném taxíku otevřít okénko a když jí to řidič zakázal, tak mu jednu vrazila. V tu chvíli bych se radši neviděl. Ještě horší pocit jsem měl, když jsme opouštěli restauraci jednoho krajana po velmi dobré večeři, na níž nás pozval, a Helena s nonšalancí pronesla. Děkujeme za večeři, stálo to za hovno, zase rádi přijdeme. Ten dobrý muž naprosto stuhl, způsob jejího humoru nechápal a nevěděl, co si o tom má myslet. Podobně byli zaskočeni muž a žena v restauraci, s nimiž jsme se seznámili, a Helena v jednu chvíli směrem k té paní pronesla: ty musíš mít zlatou, že on na tebe vleze. Byla taková a měla chvíle, kdy její humor měl hodně blízko ke krutosti. Ale na druhé straně jsem byl svědkem toho, jak v noci sama sedávala na terase a hořce plakala. Ona, která všude vyvolávala smích, žertovala na počkání a pro jadrné slovo nešla daleko. Najednou se celá schoulila a otřásala se vzliky. I když spoustě lidem pomohla, měla svou temnou tvář, o které ne každý věděl. Vybavuji si situaci, kdy jsme byli v porotě soutěže Gayman v brněnském Bobby centru. Spolu s Michailou Jílkovou, Ilonou Čákovou, Martou Kubišovou, Robertem Vanem a Vaškem Neckářem. Měli jsme s Helenou společnou šatnu a přišli tam za námi 2 gejové, které Helena se slzami v očích ujišťovala. Kluci moji, já vám to registrované partnerství vybojuju, i kdybych si měla ve spacáku lehnout do parlamentu. Seděla proti nim ve svých pověstných duhových šatech, v klobouku a střevíčkách s kopretinami. Chlapci děkovali a ona byla dojatá. Sotva se za nimi zavřely dveře, ulevila si. To je dost, že vypadli buzeranti za sraní. Jiné historky naopak byly úsměvné. Jednou jsme otevírali obchodní dům v Brně. Heleně se chtělo na záchod, ale ten byl od pódia velmi daleko. Helena by to nezvládla, představení mělo začít za pár minut. Ale za jevištěm byly v kbelíku 2 kytice připravené pro nás. Tak Helena kytky vzala, do kbelíku se vyčůrala a pak je tam zase vrátila. Obchod jsme otevřeli, na jevišti byla jako vždy skvělá. Oba jsme dostali kytici, já jí držel naprosto nepatřičně za horní část, ale Helena jí popadla jako pravá dáma, aniž by hnula brvou. Taková byla Helena, kterou jsem poznal. Na jedné straně zábavná a obětavá, pro děti z dětských domovů dokázala udělat mnohé, když měl někdo problém, pomohla. Dokázala lidem rozmluvit sebevraždu nebo rozvod, sehnala práci i byt, nic pro ně nebylo nemožné. Na kolegy, které měla ráda, nedala dopustit a do krve je hájila, když se jich někdo dotkl. Měla velké srdce, ale nosila v sobě také kus jedovatosti a já nikdy nezjistil, kde se to v ní vzalo. Jako tlusťoch jsem jí v mnoha věcech rozuměl, v jiných jí zase nerozuměl vůbec. Ale byla to velká herečka, o tom není sporu. Vlak dětství a naděje nebo Homolkovi, to byl její velký herecký koncert. Když jí dostal do ruky režisér, jako byli třeba Karel Kachyňa nebo Jaroslav Papoušek, tak hrála vším, očima, gesty, ale u Zdeňka Trošky, který je jinak nesmírně chytrý a talentovaný, hrála hlavně tloušťkou a asi to bylo tím, že když Zdeněk natočil první díl své trilogie Slunce, seno, jahody, tak byl hrozně mladý a stačilo mu to. V dalších dílech už to tak zůstalo. Několikrát jsem jí to řekl, vždycky mi vynadala a řekla mi, že jsem vůl. A možná měla pravdu. Jen jednou mi dala za pravdu, a to na dovolené na Krétě. I když jí právě tyto Zdeňkovy filmy přinesly největší slávu, trvám na tom, že ve všem ostatním byla lepší. Na první místo bych dal Kachyňu v seriál, na druhé pak její účinkování v Gogolově revizorově v Činoherním klubu v 60. letech. To jsem sice

0: Ampola v Nikdo není dokonalý. Ukázala mi spoustu věcí, poznal jsem, jak vypadá televizní natáčení, ale také jsem měl možnost vidět odvrácenou tvář života filmové hvězdy. Také jsme spolu poznali kus světa, nejen toho našeho českého, moravského a slezského. Podívali jsme se i do ciziny. Vystupovali jsme například v Bělehradě pár měsíců po válce. Byla to zajímavá část života. Bohužel jednoho dne jsem pochopil, že to dělat nechci. Vadilo mi stále ježdění mezi Prahou a Brnem a popravdě trochu jsem přestával Heleně rozumět. Ani přesně nevím, který to byl rok, ale jednoho dne na podzim jsem jí řekl, že dokončíme rok a já se budu věnovat svým věcem v Brně. Měl jsem toho normálně lidsky plné zuby. Když jsem jí řekl, že chci na konci roku skončit, okamžitě řekla, tak skončíme hned. Typická Helenina reakce. Došlo k tomu v noci před jejím domem ve Volínské ulici, kam jsem ji dovezl po vystoupení. Vyšla z auta a už se ani neohlédla. Přestala se mnou komunikovat, několikrát jsem jí volal, protože jsme měli nasmluvaných asi 11 vystoupení. Tak jsem požádal Jirku Krampola, jestli by se mnou ta vystoupení neabsolvoval a on souhlasil. Helena se to samozřejmě dozvěděla, zavolala redaktorce Haně Hešlové z Blesku a brutálně mě pomluvila. Vyšel článek, který mi ublížil hlavně lidsky. Pod titulkem Kdo okradl Helenu Růžičkovou byla moje fotka a Libora Baselidese a šlo o to, že jsem dětem z dětských domovů jedl bombóny. Také tam bylo, že mi dala plnou moc, což nebyla pravda. Navíc to nijak nepokračovalo, nebylo tam ani slovo o tom, že bych plnou moc nějak zneužil či něco ukradl. Každopádně paní redaktorka Hešlová se mi už mnohokrát omluvila, aniž bych to od ní chtěl. Od té doby už jsme se s Helenou nikdy neviděli. Když umírala v Plzni, vzkázala mi, abych za ní přijel, že si spolu ještě něco musíme vyříkat. Ale já tam nejel, nechtěl jsem se zachovat nepředvídatelně a tak jsem jen vzkázal, že už jsem na všechno zapomněl a ať se drží. Ona přesto naléhala, abych přijel, tak jsem slíbil, že o tom budu přemýšlet. Jenomže pak jsem si 4. ledna 2004 ráno pustil rádio a tam hlásili, že Helena Růžičková zemřela. Pochopil jsem, že smrtí nic nekončí. Než jsem to v sobě totiž vstřebal, trvalo mi to ještě několik let. Heleně jsem opravdu za hodně vděčný. Byla to skvělá zkušenost a nakonec si říkám, že to vlastně stálo.
1: Hraje vám Rádio Xaver.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
2: Moc hezky to voní, musím říct.
3: To je Monte Cristo, Kuba.
2: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
3: Mhm.
2: To je jakože z Kuby?
3: Jo, jsem dostal od fanouška.
2: Jo, ale voní to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
3: Kdyby vás slyšel, to je...
2: Ne, je pěkný.
3: Výborný doutník.
2: Je krásně to, jo? Mě to zavonilo, vloženě. A jste v půlce, už jste tady dlouho, čekáte na mě
3: já
2: dlouho?
3: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
2: Pane Holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha, no to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
3: Myslím, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
2: Ne,
3: Xaver.
2: To není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechny souvislosti.
3: Lazebník, ne?
2: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
3: já
2: čáru.
3: Já se nemůžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
2: Ano, a udělá mě demarkační...
3: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
2: Tak ona říkala Američani, ne?
3: No už to přešlo do Německa teď.
2: No ne, tak já to mám

0: jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
1: Jo.
0: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
1: Víte, jak se mu říká dneska Ksever?
0: Nevím.
1: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
0: Tak já stojím pořád na té samé straně.
1: Jo? Hm? A se to mění kolem vás jenom.
0: A
1: to je
0: to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
1: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksever,
0: no tak
1: já tak...
0: Kdo osvobozoval Berlín?
1: Cože?
0: Kdo osvobozoval Berlín?
1: Jasně, Rudá armáda, no tak, to víme. Ale Západ, já to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksever. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
0: Tak tady
1: všichni
0: je...
1: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodila Američani.
0: Pane holče, tady... V tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
1: Krásně. Tady to opravdu
0: pane
1: opravdě.
0: Pane, ale nezlehčujte, ne? toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
1: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
0: Jasně, já cítím prostě tu
1: ironii.
0: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
1: Ani náhodou.

Roman Češka. Manažeři obcházeli zákon přerozdělováním akcií. Z dnešního pohledu měli manažeři shromažďování akcií skvěle promyšlené. Věděli například, že jakmile by nazbírali víc jak 50% akcií, museli by dát státu povinnou nabídku na odkup svého podílu, což se jim ale patrně vůbec nechtělo. A tak si drželi svůj podíl těsně pod poloviční hranicí, tedy konkrétně 49,98%. Věděli, že to stačí, protože zhruba okolo 3% akcií Mostecké uhelné společnosti se nikdy nedohledalo. Jsou to právě ty pověstné 3 nebo 4 akcie zapomenuté v kredencích a šupletech diků. Ex-ředitel Fondu národního majetku Roman Češka ale mluví o mnohem komplikovanější verzi příběhu. Právě Češka je z historického hlediska člověk, který jde manažerům po krku nejdéle ze všech. A nezůstal jen u slov. Roman Češka je bývalý poslanec, ve funkci byl mezi roky 1996 a 1997 za ODA. Poslanecký mandát skládá za poměrně divokých okolností, kdy otevřeným dopisem vyzývá celé vedení ODA k rezignaci. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, následně studuje ještě psychologii a pedagogiku. Studium ale po sametové revoluci přerušuje a dává se na politiku. V roce 1990 už pracuje na nově zřízeném ministerstvu privatizace jako poradce ministra Tomáše Ježka. Po volbách v roce 1992 se stává náměstkem ministra privatizace. Vrchol jeho kariéry přichází v červnu roku 1994, kdy střídá Tomáše Ježka na postu předsedy výkonného výboru Fondu národního majetku, kde působí až do roku 1998. V roce 1999 zakládá konzultantskou firmu Value Edit. S Romanem Češkou o Mostecké uhelné dlouze hovořím, zajímám se o jeho pohled. Myslím si o tom pořád to samé. Na začátku byli lidé, kteří vycítili příležitost. Dostali se do postavení, kdy tu příležitost mohli zneužít. A udělali to. Vymysleli plán, jak ovládnout Mosteckou uhelnou. Ten plán šikovně zrealizovali a ke kontrole Mostecké uhelné společnosti se dostali. Tím jsem se jist víc jak na 100%. Zneužili peníze té společnosti, aby ji ovládli. Celou dobu se tvářili, že s tím nemají nic společného. Říká mi s klidem v hlase u cigarety a šálku kávy. Podobnou rétoriku používá Roman Češka už v době konání valné hromady ve Svinčicích, kdy už je celá kauza Mostecké uhelné z jeho strany kriminalizována na policii. Ale zpět ke shromažďování akcií. Kdyby manažeři Mostecké uhelné společnosti postupovali podle pravidel, tak by ta dnešní situace nemohla nastat. Kromě toho, že ovládli podnikové peníze, spustili tichou kampaň na nákup akcií Mostecké uhelné společnosti. Když skoncentrovali určité vlastnictví, tak ho přerozdělovali mezi své smluvní partnery, tak aby obešli zákon, podle kterého tu změnu vlastnictví musí nahlásit. Oni to dělali tak, že místo postupného zveřejňování informací ty akcie rozmělňovali. Ti obchodníci potom figurovali jako minoritní vlastníci, uvádí Roman Češka v celku vážné obvinění. A přidává další detaily. Stejným způsobem chytře zaparkovali důležitý balík akcí v Komerční bance. Tam uzavřeli smlouvy, podle kterých jim Komerční banka za ty akcie přenechala určité akcie. Takže to vypadalo, že jsou akcie Mostecké uhelné společnosti v bezpečí, protože Komerční banka byla zčásti vlastněná státem. Ale když jsem se tehdy obrátil na manažery Komerční banky, aby hlasovali s námi, tak mi oznámili, že za ty akcie hlasovat nemohou, protože jsou smluvně vázáni hlasovat s tím, s kým si ty akcie vyměnili. Vytvořili sofistikovaný způsob rozdělení akcií, že tu společnost chce někdo ovládnout. Kdyby tomu tak bylo, tak by se na to ten akcionář připravil. My jsme se o tom chytrém plánu dozvěděli v době, kdy jim scházelo ještě asi 1%, ale to už byli domluveni s obcemi. S takto vážným a konkrétním obviněním jsem konfrontoval Petra Krause. V takovém okamžiku se jeví jako nejvíce objektivní cesta postavit proti Češkovým obviněním Krausovo neskrácené vysvětlení s tím, že názor už si musí udělat každý z nás sám. Ten vehikl jsem vytvářel s cílem, aby mohl přijít strategický investor. V tom vehiklu se pohybovaly naše peníze a peníze Mostecké uhelné společnosti. Bylo to mnohem složitější než to, co se říká, tedy že už jsme koupili Mosteckou uhelnou společnost za její vlastní peníze. Potřebovali jsme vyhovět legislativě, ochránit hodnotu Mostecké uhelné společnosti a transparentní strukturu, která je zvenku srozumitelná. Popisuje podle svých vzpomínek tehdejší situaci Petr Kraus.
Tato struktura držela akcie Mostecké uhelné společnosti. Mostecká investovala do fondů, kde byly i její vlastní akcie. Rozhodně to není tak, že jsme si my sami koupili akcie Mostecké uhelné společnosti za její prostředky. My jsme skrze tu investiční strukturu kontrolovali, že peníze na akcie byly na takovém místě, aby akcionářům ani věřitelům nemohla vzniknout škoda. Bylo jediné riziko, a sice to, že akcie ztratí na hodnotě. V tu chvíli bychom způsobili společnosti škodu, protože bychom nebyli schopni vrátit peníze z toho poskytnutého úvěru. V tomto jediném případě by Mostecká uhelná utrpěla škodu, ale vzhledem k restrukturalizaci se to samozřejmě nestalo, tvrdí Petr Kraus. Je jakýsi soubor firem, který je reakcí na to, že se nám po roce 1998 nepodařilo najít strategického investora. V tu chvíli jsou drženy akcie Mostecké uhelné společnosti proti penězům Mostecké uhelné společnosti. Ale Mostecká je nevlastní. Ani my je nevlastníme. Ani z Mostecké uhelné společnosti, ani z té struktury nejsou nikomu vypláceny žádné peníze. To už samo o sobě vylučuje, aby to naplňovalo znaky jakéhokoliv tunelování. Jediné peníze, které odešly z Mostecké uhelné společnosti, byly možná peníze na odkup minoritních akcionářů, protože všechny ostatní peníze byly za prodej akcií. Nikdo nikdy neukázal transakci, o které by se dalo říct, že je tunelování. Pokračuje Petr Kraus. V té chvíli mu přirozeně pokládám jednoduchou otázku. Co pak to celé nešlo udělat jednodušeji a tak, aby neměl ani s odstupem 20 let nikdo žádnou pochybnost o tom, že šlo o nějaký sofistikovaný podvod? Legislativa zakazovala, aby společnost nakupovala vlastní akcie. V tom roce 1997 a 1998 jsme měli v portfoliích i hodně peněz Mostecké uhelné společnosti a zároveň jsme nakupovali akcie Mostecké uhelné společnosti. Čili nebylo to jen za její peníze, ale měli jsme vůči Mostecké uhelné společnosti závazek. Pořád jsme ale nebyli akcionáři Mostecké uhelné. To začalo vznikat až později, kvůli tomu, že přestal fungovat EPN. To začal trochu zmatek, začala kriminalizace, vyjednávání s vládou. Vytvořil se EPN, dostal nějakou legendu. O tom mluvil pan Koláček, že to byla chyba. V tu chvíli to ale nikdo neuměl udělat lépe. V roce 1998 začaly vznikat mezi námi nějaké dohody, kdy se Monument Resources spojil s managementem. A tahle nová struktura, kde je management i my jako investiční poradci, odkupem akcií koncentruje peníze a akcie. Od tohoto okamžiku ovládáme Mosteckou uhelnou společnost. A došlo k okamžiku, kdy Mostecká uhelná společnost nevlastní svoje vlastní akcie, ale její investice jsou kryty hodnotou jejich vlastních akcií. Přehledné to není, ale proč by mělo? Důležité bylo, aby tomu rozuměl investor. A ten by tomu bez potíží rozuměl. Tunelování probíhat nemohlo a nikdy ho nikdo nepopsal. Prokurátoři, novináři, ani ekonomové. Nikdy ani koruna neskončila na kohokoliv účtu, hájí svůj tehdejší postup Petr Kraus. Někde na půli cesty mezi těmito dvěma verzemi příběhu stojí Jacques de Groot. Nevěděl jsem, že vedení bylo spolumajitelem Invest Energy a všech společností. Nevěděl jsem, že vytvořil všechny tyto společnosti. Nedostával jsem z nich ani pěťák. Víte, byl jsem placen běžným způsobem.

Nad střechami, kde jen vítr fičí, než vyvine rychlost a letí do světa. Vysoko tam nad námi, kde komíny se tyčí, tam kominík Magnusek je štětkou vymetá. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk šaty, účes černý havran. A když jdou kolem holky z fabriky, aha, a musí si držet knoflíky. Ve městě je čisto jasno, nikde žádná špína, nejčastější slovesa jsou prosím děkuji. Všude kolem spousta barev, každá z nich je jiná, a lidé ti si cestou z práce píseň notují. Oči modré, hluboké jak jadran, vercajk, šaty, účes černý havran.

jednou ale nepřišel, a když už se to táhlo, město se jen trpělivě v sazích dusilo. S lidmi se to za tu dobu povážlivě nahlo, nic nad nimi vyššího teď už nebylo.

Magnusek si totiž poslal pro pivo a kominické řemeslo hodil na skobu. Vzal do ruky majzlik a první kladivo a začal nutit kameni svoji podobu. Pohled, co by připomínal Jadran, účes, který měl jen on a Havran.

z okresu, on k ním takto hovořil na jejich adresu. Puškin, Goethe, Kozina i Jiří Spoděvrat, každej z nich už dávno má svůj pomník někde stát. Každý má svou sochu na okrasu, i Masaryk i mýval svého času.

Magnusku, ty šílenče, ty notorický cvoku, proč nepřiznal, že ti v hlavě šibuje? Vždyť kdo si staví pomníky, je lidem sazí v oku a nikdo

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: A podle čeho si teda vybíráte tu hospodu? Kam jdete? Kromě těch známých lidí, jasný, Sapík, Porajk, Babiš. Tak podle čeho si to vyberete a tady to natočíme?
2: To je... Já jsem strašný improvizátor. Mám rád improvizaci. Takže já prostě se podívám ráno, si sednu k netu, podívám se, co mi píšou lidi do komentářů, co mi píšou na Instagram. Protože mi spousta lidí píše tipy, zajeď sem, tady to je bomba, tady to je super. Podívám se, když se mi to zalíbí, tak prostě jedu.
1: Kam nejdál jdete?
2: No, moc daleko ne, protože ono to je náročný, za prvý časově hrozně, jo, jet někam až prostě do toho, ale nejdál jsme točili v Brně. Nejdál jsme točili, ode mě bylo nejdál Brno.
1: Jo, no, to už je 300
2: kilometrů nebo 300.
1: A co jste točili v Brně?
2: My jsme točili vlastně Burger Festival.
1: Aha, jo, to je nějaký, rozumím.
2: Takže tam byly jako dobrý burgerárny.
1: No ne, si říkám, že vás na těch videích, já jsem listoval, co tam všechno je, řadu z nich jsem viděl, že vás nelákají třeba maďarský, slovenský, že? Pak jsem si říkal, že by mě dost bavilo, co byste říkal na polský jídlo v hospodě.
2: No, to by mě hrozně bavilo.
1: No, protože někteří lidé říkají.
2: Někteří lidé říkají, ano.
1: Říkala paní Tachecí, někteří lidé říkají, že polská kuchyně je nejhorší na světě. A jiní lidé zase říkají, že to tak není. Ale ten, kdo si dá do segedinského guláše švestky sušený, nemůže být normální, to jako uznáte.
2: Já jako nemůžu říct, nechutnal jsem to, ale musím říct, že jako vůbec švestky v normálním jídle moc nemusím. Jako moc sladký omáčky a tohle to nemusím. Ale to Polsko samozřejmě jsem chtěl točit hodně. Zase říkám, je to náročný, jo? Tím, že to není moje, vlastně není to můj full time, není to věc, která by mě živila vlastně na 100%, tenhle ten YouTube, tak do toho musím dělat ještě svoji práci. Takže tohle je opravdu spíš takový koníček, a takže toho času jako na to úplně nezbývá, ale samozřejmě my jsme už měli domluvený Slovensko, my jsme měli domluvený, teďkon teda pojedu příští den k Honzovi do Německa, k tomu mýmu kolegovi, který se mnou jezdí, on tam pracuje, bydlí, takže tam budem točit.
1: K Honzovi?
2: No. To ten, co se mnou jezdí.
1: Jo, jako ten spolumoderátor.
2: Ten Hubeňo.
1: To je pan Honza.
2: Ten pan Honza, ten Hubeňo.
1: Jak jsem říkal, gentleman.
2: Jo, zdravím, čo Honzo. Ten kouká.
1: Pozdravujeme pana Honzu.
2: Pozdravujeme pana Honzu.
1: Sympaťák.
2: Jo, to je showman, jak jsem říkal. Ale, takže jedu k němu do Německa a tam bychom chtěli natočit nějaký ty německý šlágry. Třeba špagety a na tom kuřecí řízek, jak to Němci mají rádi.
1: No a zelí, knedlík, řízek taky.
2: Ano, samozřejmě.
1: Ale to je dobrý, pozor.
2: Fakt.
1: Je to fakt dobrý. Já jsem měl jednou tu čest. Hrozně jsem to jako vždycky říkal, co to je. Prostě jo. Ale je to opravdu dobrý.
2: No, já jsem třeba teď, jsme točili tu hospodu, tu americkou, že jo, tak tam jsem byl sám a tam nám vlastně, jsme si objednali lívance, s javorovým syrupem a se slaninou.
1: No to jsem viděl a to bych neochutnal.
2: No,
1: ještě na tom talířku, jak jste to měl a ono se ten syrup vlastně rozlil okolo těch pekáčů. A ono jich tam bylo kolik? 5? Nebo jako
2: no,
1: to bylo,
2: bylo to docela
1: vysoký
2: proces.
1: Docela. Tak to jsem si říkal, ten javorový syrup, to je normální sladká chuť.
2: No, to je hodně sladký.
1: Ale těch plátků slaniny jsem tam viděl, těch tam mělo teda bylo hodně. A já jsem se na to díval shodou okolností dnes. To byla ta americká hospoda vlastně.
2: Ano.
1: S tím červeným interiérem. Mm-hmm. A říkal jsem si, to nestrčí do huby. Jsem vás viděl v tom videu. A tak jsem si říkal, to bude nějaký, to zamluví nebo něco. Mm-hmm. Ale vy jste to odvážně jako, jaký to je?
2: Já možná teď budu znít jako fakt jako nějaký čuně. Ale to bylo poměrně dobrý jako.
1: Ta placka, to je z čeho? To je co za?
2: To je vlastně pancake, že jo? To je jejich lívanec. Já jsem je dělal i na svém kanále, mám žloudek, je to takový klasický tekutý těsto, který se leje na pánek. Je to něco jiného než český lívance, je to něco jiného úplně než palačinka, to je úplně jiný těsto. Je to strašně dobrý, je to strašně sladký.
1: To jak je kynutý těsto?
2: Ne, to je takový jakoby litý těsto. Já jako, vám neřeknu přesně recept, už to nemám v hlavě, ale no. Tam vajíčka, smetana, takovýhle různý věci, ale se to pak leje na tu pánev, ono to docela nabíde hrozně jako na objemu, ono to je takový hustší. No a jako javorový syrup a slanina, a já jsem si říkal, a lívanec, a říkal jsem si, no tak jako já to musím ochutnat prostě.
1: No to je, od toho jste tam?
2: To jako musím.
1: Tomu prostě, rozumím. To jako... Ale to jsem si říkal, že nedáte, no.
2: Dal jsem to a musím říct, že bych si to už nikdy neobjednal. Neříkám, že by to bylo takový, že bych to strčil do pusy a jo, to ne. Bylo to jako poměrně dobrý, jo, ale už bych si to nikdy nekoupil. A vůbec nechápu, jak to někdo může jíst.
1: No to je...
2: Snídaně teda ještě navíc.
1: To je teda zajímavá věc, protože to jsem opravdu nepobral tady to. Ještě, než se vrhneme tady na dotazy lidí, tak co mě zaujalo, já jsem poprvé váš kanál zaregistroval v okamžiku, kdy mě vyskočilo někde na YouTube domácí Coca-Cola. A to jsem si říkal, tak tady si někdo troufá. Tak jsem si pustil to video. Chutná to fakt kola? Ta věc, co jste tam vytvořili?
2: Má to podobnou chuť jako kola. Je to víc takový aromatičtější než ta kola, ale že by to byla kopie koly, tak to rozhodně ne. A jestli by se to tomu mělo přiblížit, tak asi tak možná na 30-40% max.
1: No a pak ještě jedna lepší věc, to jsem už ve chvíli, kdy jsem sledoval tu a tam ten váš kanál, tak jak jste vyráběl studentskou pečeť. A tu na konci toho videa vlastně chválíte do nebes, že to je přesně ono. Tak to vy myslíte, že jako...
2: Ta byla super.
1: Že se to blíží...
2: Ta byla lepší než ještě z krámu.
1: Fakt,
2: no,
1: jo?
2: No samozřejmě.
1: Ono se totiž říká, že je to velmi kvalitní čokoláda, srovnatelná s těma... Teď nevím, kdo to vyrábí, aby jsme mu tady nepochlebovali, ale...
2: Myslím, že Orion.
1: Orion, jo. Srovnatelný s těma švýcarskýma a tak, jo. I když nejlepší čokoládu, kterou jsem kdy jedl, tak byla z Norska.
2: Tak tomu věřím.
1: Paradoxně.
2: Tomu věřím. Já nemyslím, že studentská pečeť je úplně nejlepší čokoláda. Já čokoládu jako moc nejím, jo. To manželka, to je moje na to velký odborník na čokoládu, ta má ráda. Já musím říct, že studentská pečeť už podle složení je poměrně kvalitní, protože má opravdu hodně kaká a tak dál. Ale těžko říct, no, jako, já nevím, možná to je můj pocit, možná to je třeba, že člověk stárne, ale nepřijde vám, že ta studentská pečeť byla dřív jako lepší. Ono asi dřív bylo všechno lepší, se říká, že jo, když byl člověk mladý.
1: Jo, tak to jo, to z tohoto pohledu, no, jo, když jo. Bylo, když člověku bylo méně let, tak to je hezké, ale já to teda říkám málo kdy, protože pořád si myslím, že je zaplať pánbu, že to tak, jak to je, i když jako v letčems to bylo zajímavější a příjemnější, možná lepší, nevím. Ale jenom jedna jediná věc chutná stejně, jako chutnala před 89. Jenom jedna jediná věc. A vím, že vy to na tom kanále trošku rozporujete, ale za to já se porvu teda. A to je takovej ten oplatek míla.
2: No, víte co, já si, když jsem to vyrobil, tak jsem dostal e-mail.
1: Počkejte, vy jste to vyrobil?
2: Já jsem vyrobil milu. Myslíte milu?
1: No, takový ten oplatek míla s takovým...
2: No, to kafíčko na tom je takový nakreslený.
1: Kafíčko, no modrý takový obal, no, a červeně napsaný no, míla. A je to politý čokoládou, no. A vevnitř nějaký takový vanilkovo něco.
2: Tam je vanilkovo, vlastně ne smetanové, tam je sušený mlíko. Já jsem to vyrobil, měl velký úspěch tohle video.
1: Vy jste vyrobil milu?
2: Já jsem vyrobil milu.
1: Ne.
2: A opravdu. A já jsem vyrobil milu a v tom videu, já jsem totiž získal recept.
1: Nemohl bych se na to zapálit, nevadilo by
2: ne,
1: to?
2: Ne, zapalte si.
1: Protože teď to začíná být teda dramatické.
2: Já jsem ji vyrobil, sehnal jsem, nebo poslal mi na ní jeden fanoušek recept. Tvrdí, že je originální. Před tím 89. Já to nevím, nemůžu to tvrdit ze 100% jistotu. Já ji vyrobil. A když vám řeknu, že to byla ta nejlepší oplatka, co jsem kdy v životě, a ne protože jsem ji vyrobil já, vyrobil jsem ji přesně podle toho jeho receptu. A já musím říct, že to je nebe a dudy od té, co se prodává v krámě.
1: Já to neumím představit, jak se vyrábí oplatek. Přece musíte nějak upéct ten tenonkej.
2: Já to nepek, ten jsem koupil a koupil jsem ho přímo od Sedity. Totiž v Tesku prodávají takovýhle pláty. Od Sedity je to, je to takovýhle plát prostě oplatky.
1: A co je Sedita?
2: Sedita vyrábí Milu.
1: Jo, jako firma. Jo,
2: ano.
1: Takhle. Jo.
2: No a já nevím, jestli tady můžete dělat takhle reklamy.
1: Můžeme
2: tady, jo, tady nejsme vyvěřeno právě.
1: Ne, cokoliv říkejte.
2: Takže kopíte normálně ten jejich oplatek, ten je přímo stejný, jako se používá na tu Milu. Udělal se krém, udělala se čokoláda, ten oplatek se takhle naskládal, nařezal. Byl to hrozný boom, to video mělo obrovskou sledovanost. A strašně hodně lidí, a do dneška mi ještě posílají fotky, jak to doma vyráběli, a všichni mi píšou, že to je prostě šleha. Že takhle si ji pamatujou, že takhle chutnala, že takhle to má být.
1: Ne, no, já tomu nemůžu věřit. Tak to je, jak přijdu domů, najdu to na tom...
2: Je to na mém kanále. Vyrobil jsem Milu a vlastně takhle tam držím na té náhledové fotce ty dvě Mily. A je to poměrně starý video. Tohle to bude ještě dál asi, jestli to máte podle sezrazený podle datumu. No a vyrábil jsem Milu, dokonce jsem vyrobil i kofilu, mám takový pocit, a Margotku jsem vyráběl.
1: Počkej, no. Tak to mě uteklo, tyto věci.
2: No ono to je poměrně starý, já myslím, že to je minimálně rok starý video. Tak počkejte, tamhle jsem dělal tu, nahoře jsem dělal tu, to je ta kofila.
1: Toto.
2: To byla kofila.
1: K tomu nemám vztah, to kofilu si dělejte, jak chcete, to vám povoluju.
2: Tak tady někde musí být. Tady někde musí jít ta Mila, ještě kousek.
1: Kofila
2: ještě...
1: totiž není dobrá, jako, já nemyslím.
2: No být, ale bejvala dobrá, jako, mě chutnala dřív strašně, jo, to byla moje čokoláda mýho dětství, jako, já ji miloval.
1: Ale to, prosím vás, kde žijete? Čokoláda vašeho dětství musela být Milena.
2: No Milena víte, taky, Milena? No, Milena tak a to je dneska úplně plonková.
1: Ta byla z části, modrá z části žlutá, pamatujete si ten
2: no,
1: obal?
2: No jasně, papírový obal pod tím.
1: A to bylo dobrý. A kofila byla taková jako...
2: Kofila byla super.
1: Fakt jo? Možná tam u vás. No
2: tak sváně napište lidi do komentářů, komu chutnala kofila. Tak já nevím, jestli jsme to už nepřijeli, ale asi ne, vy to tam asi nemáte
1: si. Já vám to totiž moc nevěřím. Já myslím, že to je nějaký for.
2: Není to for, opravdu jsem ji vyráběl, to bylo, a vy to nemáte seřazený, ale si podle...
1: Mám to seřazený od nejstaršího k nejmladšímu.
2: Jo takhle, aha, no tak...
1: Před 9 měsíci tady.
2: No tak to ještě starší, tohle už jsme... Tohle
1: takže to musíme nahoru.
2: No to musíte nahoru, jo, vy to máte takhle, jo, tak to musíte nahoru. No není to for, já jsem opravdu vyrobil Milu a je skvělá. A když někdy si se třeba povede, tak já vám ji udělám doma.
1: Hlídáte to?
2: Kofila, tak musí předtím musí někde Mila. Horálku jsem dělal taky, koukejte se, vidíte tamhle.
1: Tady.
2: A tady je Mila. Jo, takže tady jsem dělal Milu. Normálně jsem ji udělal prostě a byla skvělá.
1: Neuvěřitelné.
2: No jo. Tady se připadám nějaký hubenější ještě.
1: No tak prosím vás, teď.

0: ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je...
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Ještě než vstoupíte do Bellagia, vychutnáte si pohled na obrovskou rozlehlou zpívající fontánu, vodní plocha 32 000 metrů čtverečních, která je v akci každou půl hodinu v kteroukoliv denní i noční dobu obložená turisty ze všech stran. Teď hotelová hala. Dominantou je překrásný skleněný artefakt Floridicomo, tedy 190 metrů čtverečních parádních skleněných květin. Vždy pod tím stojím několik desítek minut. Součástí Bellagia je proslulá botanická zahrada s rozsáhlým skleníkem. Vzácné květiny, zejména orchideje, se tady mění v pravidelném vzorci podle ročního období. Viděl jsem pouze varianty jaro a podzim a je to velká a voňavá podívaná. Bellagio Resort je mimořádně oblíbeným místem hráčů pokru a zejména těch profesionálních a poloprofesionálních. Hráči pokru v žertu nazývají hernu v Bellagiu office, kancelář. Vysoké limity při pokru lákají hráče do takzvané Bobby's Room, která nese jméno po profesionálním hráči pokru Bobby Baldwinovi. Ten také patří mezi důležité lidi Las Vegas. Je narozený roku 1950 v Oklahomě, kde vystudoval univerzitu. Jeho bilance v pokru činí do roku 2010 plus 2 300 311 dolarů. Stal se nejprve poradcem kasína Golden Nugget a posléze na nějaký čas prezidentem společnosti. Je považován za uznávaného znalce a manažera pro provoz kasín. V celém Bellagiu najdete řadu hodnotných uměleckých děl, zejména obrazů. Probíhají tady pravidelné výstavy nejuznávanějších umělců. Historicky tady měla svoje místo osobní sbírka obrazů Stevea Wynna. Ta logicky odputovala se svým majitelem. Nějakou dobu zde visel i jeden z nejvzácnějších obrazů všech dob, Larev Pabla Picassa. Hotel Bellagio získal 14 let za sebou od roku 2000 prestižní označení AAA Five Diamond Award, což je nejvyšší oficiální poklona pro hotelové služby. A teď gastronomie Bellagia, což je samostatný a mimořádný příběh. Celkem 3 hotelové restaurace mají michelinské hvězdy. Po jedné restaurace Picasso a Le Cirque a dokonce 2 má ve svém štítu restaurace Michael Mina. V žádné z těchto restaurací jsem zatím nic nejedl. Celkem mě překvapilo, že tam nejsou nijak dramatické ceny. Myslím, že je v Praze několik restaurací, kde jsou jídla dražší. Klidně bych tam šel, jenže... Procházíte-li Bellagiem, narazíte stejně jako ve Wynnu na jejich bufet a tam já mám silné pouto. Je to krásná stylová restaurace se švédskými stoly a na nich všechno, na co si vzpomenete. Opět platíte u vchodu mezi 30 až 50 dolary a jíte a pijete, co se do vás vleze. Osobně mám bufet v Bellagiu na 3. místě, hned zatím ve Wynnu a v Arii, ale už jsem byl kolegy několikrát umravněn, že v tomto Bellagiu křivdím. No, svět není spravedlivý a v Las Vegas už vůbec ne. Možná je štěstí, že mám tyto restaurace na dosah jen pár dní v roce. Bufet v Bellagiu je jedním z největších restauračních podniků na světě. Šéfkuchař Edmund Wong má den co den na krku přes 4000 hostů, celkem ve 20 restauracích, včetně našeho bufetu. Denně se v Bellagiu připraví a možná potom vyhodí 680 kg krabích nohou. Denně se zde vaří 700 litrů vývarů a zpracovává 900 kg masa a 1 tuna čerstvých ryb. Cukráři z Bellagia připravují na každý den 16 000 kusů dezertů. V celé kuchyni pracuje téměř 2000 lidí. Pro představu, na každé směně je jeden speciální kuchař, který nedělá nic jiného, než že seká bylinky. Jestli se nějaké gastronomické zařízení dá přirovnat k dobře promazanému stroji, pak je to kuchyň Bellagia. Kasino Bellagio zažilo ve své historii i dramatické chvíle. 15. prosince 2010, těsně před 16:00 raní, vtrhl do podniku ozbrojený zločinec Anthony Carleo a odnesl si 1,5 milionu dolarů, ale v žetonech. Byl později dopaden a vysloužil si s paragrafem loupežné přepadení 9 let vězení. Aria. Hotel Aria mám rád. Asi by patřil do mé soukromé první pětky ve Vegas. Když jsme byli poprvé za zábavou a poznáním v Americe, byl otevřený sotva pár týdnů.
Kamarád Pavel Turnovský, byl s námi celkem třikrát, je povoláním architekt. V okamžiku, kdy jsme společně procházeli arii, vyslovil odbornou myšlenku a to, že po stránce architektonické je tento hotel nejčistší. Nevím, co to přesně znamená, ale říkám to od té doby také. Trošku mi připomíná onen slavný hotel z filmu Skleněné peklo. Hotel Aria je součástí komplexu budov s názvem City Center. Hotely, apartmány, nákupní centrum, kanceláře. Funguje od 16. prosince 2009. Celé City Center pohltilo něco kolem 11 miliard dolarů a velkorysost je cítit všude. Traduje se, že název Aria pochází z hudebního názvosloví. Arie je nejdůležitější část opery. Tak zní vysvětlení. Hotel má krásných 61 pater, luxusně zařízené kasíno, 16 restaurací, 10 barů, tu a tam nějakou kavárnu a opravdu mimořádnou palačinkárnu. A dokonalý bufet, jak říká Michal Postránecký, buffet. A tomu já za sebe dávám stříbrnou medaili. Bronz má bufet v Bellagiu a zlato náš milovaný bufítek v rezortu Wynn. Ach, ty zdrobněliny. Jedné naší spolucestovatelce jsem kvůli tomu prosmích. Prý to zní hrozně, když říkám bufítek, stejčíček, nebo když o krásném dezertu prohlásím, že je to čokoládový mazlík. Jenomže ona, když sedí u rulety a padne jí číslo, tak taky říká desítečka, trojčička nebo šestadvacítečka. No, každý máme svoje slabosti. Aria není jen jedním z vrcholů luxusu a rozmařilosti, ale také místem, kam se chodí pro zážitky. Tak předně. Cirque du Soleil zde má jednu ze svých stálých scén v Las Vegas. Viděli jsme tady představení Zarkana, dočtete se o ní v kapitole Show. Ještě před Zarkanou tady pamatujeme show s názvem Viva Elvis, zážitek patřící do Golden Group. Bez dlouhého přemýšlení bych dal Viva Elvis 5 hvězdiček. Celým tím programem procházela osobnost krále rock'n'rollu tak, že jsem opravdu čekal, že se v závěru přijde uklonit osobně. Jeho zpěv zněl ze záznamu, ale k tomu hrála živá kapela, jenže jaká kapela? Některé věci nejdou slovy popsat. S Petrem Novotným jsme po této téměř dvouhodinové škole showbiznisu vedli velmi učené disputace. Jak to všechno udělali? Jak je to možné, že jim to tak drží pohromadě? Jo.

Plán X. Dream Team. Srdce nás stáhlo k palačinkám. Najednou někdo zaregistroval cosi podivného, průhledného, barevného na druhém konci kasína a Petr Novotný velel změna kurzu. Putování k palačinkám nám na poctivou půlhodinu prodloužila výstava skleněných artefaktů. Nikdy jsem nic takového neviděl. Možná 2 metry vysoká kytice slunečnic, průhledná ježibaba v životní velikosti, rozkvetlá louka, kůň jako živý a asi 20 dalších děl. Dohadovali jsme se, jak to ti skláři dělali. Petr nám dokonce přesně popsal, jak vznikají skleněné obří slunečnice. A taky nás pořád napomínal, ať dáváme pozor a něco nerozbijeme. Začali jsme hledat cedulku nebo prospekt s životopisem autora. Ptali jsme se pána od ochranky a až ten nám odhalil doslova sladké tajemství. Všechny ty sochy byly z cukru. Vlastně to ani nebyla žádná výstava, ale jen pompézní vstupní brána do cukrárny v hotelu Aria. Venetian. Resort Venetian je pro mě osobně velmi zvláštní záležitost. Kdykoliv jsem tam přišel, kladl jsem si otázku, zda se mi líbí nebo ne. Já ti, Karle, nevím. Je to samozřejmě krásné a luxusní, jenomže mi to možná přijde až moc přestřelené. Přestřelené v tom smyslu, že ta iluze, že právě stojím v Benátkách, je tak dokonalá, že je to až nepříjemné. 24 hodin denně je zde denní světlo. Tedy uprostřed večera nebo noci zapadnete z ulice do Venetian, trávíte tam nějaký čas, zapomenete, že venku je noc, vyjdete ven a prvních pár vteřin přemýšlíte, co se stalo. Když mluvím o dokonalé iluzi Benátek, mám na mysli i vodní kanály, gondoly, zpívající gondoliéry a italskou výtvarnou krásu a eleganci. Vlastně jeden základní element Benátek tady chybí. Holuby. Ještěže tak. S naším fotografem Jefem Kratochvílem, a to je profesionální estét, jsme vedli debatu nad vnitřním stylem hotelu Venetian. Mistr říkal něco ve stylu: toto je největší ateliér na světě. Tady se může kdokoliv kamkoliv postavit s foťákem a mačkat a má záruku, že naseká dobré fotky. Hotel má 36 pater, 4050 pokojů, byl otevřen v květnu 1999 a patří mezi nejvyhledávanější dominanty Las Vegas. Při slavnostním otvírání byla hlavní hvězdou programu herečka Sofia Loren. Původním hlavním záměrem bylo přenést kus italských Benátek na strip do Las Vegas a také představa investorů postavit největší resort v Las Vegas. Jenomže záměr mít cokoliv ve Vegas největší, nejvyšší nebo nejmodernější je vždy jen na chvíli. Ne nadarmo se má za to, že je Las Vegas nejrychleji se rozvíjejícím městem na světě. Uvnitř hotelu najdete spolehlivě nejslavnější místa nejslavnějšího italského města. Palazzo Ducale, Piazza San Marco, Piazzetta di San Marco a řadu dalších. V útrobách rezortu je třeba navštívit druhý nejznámější a nejnavštěvovanější noční klub s názvem Tao. Prvenství si dlouhodobě drží XS klub ve Winu. Tam jsem nikdy nebyl, ale vyštval jsem tam na výzvědy kolegy Miloše, Michala a Peťáka, jenže jsem se nic nedozvěděl. Do našeho hotelu se vrátili až druhý den kolem poledne, byli lehce instabilní a tvrdili, že byli v Coca-Cola Store. Nic víc. Prý musím počkat, až se otevřou archivy. Když jsem naléhal, odkázali mě na jejich právního zástupce. Třeba něco zjistím do další knížky. S resortem Venetian se táhne jedna nemilá událost. Obecně se velmi zřídka kdy řeší, že by nějaké kasíno ve městě hazardu podvádělo. V principu to herny nemají zapotřebí, neboť všechny automaty a pravidla živých her jsou nastaveny tak, aby jednoduše kasíno mělo výhodu, tedy jistý zisk. Tady se ovšem v roce 2004 přišlo na to, že speciální herní akce byla zmanipulována tak, aby jeden konkrétní hráč, který předtím v kasínu nechal nejvíc peněz, vyhrál úplně nový Mercedes-Benz. Na podvod se přišlo a společnost provozující kasino Venetian zaplatila pokutu 1 000 000 dolarů. Paris. Hotel Paris patří na všech fotografiích Las Vegas k nejvýraznějším dominantám. Zažít to naživo je mnohonásobně lepší. Exteriér i interiér je zcela inspirován Paříží a Francií. Před hotelem stojí majestátní 165 metrů vysoká replika Eiffelovy věže a obří kopie Montgolfierova balónu. Resort má 2900 pokojů, řadu restaurací, kaváren a barů.

0: I tady se projevuje nový trend Las Vegas směrem ke kulinářskému umění. V Paris je takových středisek několik. Vlastní zkušenost mám z vynikajícího bufetu z restaurace Gordon Ramsay Steak, tedy doporučuji hovězí pečení Wellington s celerovou kaší. A zejména z Le Creperie, což je vyhlášená speciálka na palačinky a těžko ji popsat v knize. Je třeba ochutnat. Velmi hezká restaurace je nahoře v Eiffelovce a je zcela bezkonkurenční ve výhledu na město. Resort Paris patří k místům, kam je potřeba během pobytu v Las Vegas zajít a něco tam zažít. Navázali jsme debatu s milou paní krupiérkou. Znala Českou republiku a prozradila, že k ním do kasína chodí tu a tam za hazardní zábavou jeden slavný český sportovec, ale nechtěla být konkrétnější. Na otázku, jestli někdy hodně vyhrál, odpověděla, že skoro vždycky, což jsme jí věřili a raději jsme se vrátili k palačinkám. S Petrem Novotným a dalšími kumpány jsme si v hotelu Paris dělali výrobní porady. Kdykoliv jsme byli s Petrem v Las Vegas, tak Paris bylo jedno z míst, na kterém trval a vždycky jsme sem během pobytu museli několikrát jít. Svůj podíl na tom místě má Petrův obdiv k městu nad Seinou. Proseděli jsme s Petrem v hotelu Paris hodiny a vždycky jsme nábožně poslouchali vyprávění pětinásobného baviče roku. On totiž ve Francii studoval a o této zemi vypráví rád. Tak třeba nám líčil, jak se coby student setkal v avionu s Edoardem Daladierem a nezapomněl se ho zeptat, proč jste to podepsal. Daladier se s Petrem posadil na lavičku a celé to jednání s Hitlerem mu podrobně odvyprávěl. A dočkal se od Petra pochvaly za to, jak si to celé pamatuje a jak to hezky popisuje. No jo, protože to celý život každý den někomu vyprávím. I takovéto vážné disputace vedeme občas v Las Vegas. Tato konkrétní záležitost proběhla ve chvíli, kdy byl s námi v Paris i Honza Hlaváček. Abychom se s Petrem nějak rozptýlili, navezli jsme hodného Honzu Žanka do hazardního světa a přesvědčili ho, aby si aspoň za $10 zahrál ruletu. Byli jsme připraveni hned poté, co prohraje, udělat mu přednášku o nebezpečí hazardních her a pozvat ho na pivo. Jenomže Hlaváček šel, vsadil a vyhrál $350, což se nás dotklo. Ale je to formát. Zašel k baru a nechal namíchat nějaké podivné koktejly do sklenic ve tvaru Eiffelovky. Pak prozradil, jak to s jeho výhrou bylo. Jak Petr vyprávěl o tom Daladierovi, vzpomněl jsem si, že Mnichovská dohoda proběhla 29. září 1938. Pamatoval jsem si to ze školy. Tak jsem vsadil těch 10 dolcků na číslo 29. A ono to padlo.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako po každé ekonomka, Markéta Šichtařová. Markéto, po 93% splněných slibů vlády Petra Fialy máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
3: A už se ten slib stihl nesplnit?
2: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

oddělení třetí hor je bílý krokodýl, medvěd a liška a kamení trilobiti.

0: 35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Budeš-li poslouchat a nebudeš-li odmlouvat, co říží svoje maturity, vychováš pár dětí a vyděláš dost peněz. Můžeš se za odměnu svést na velkém kolotoči, dostaneš krásnou knihu s věnováním zaručeně. A ty bys chtěl plout na žbetě krokodýla po řece Nil a volat Tutanchamon vivat, vivat po egyptském kraji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Pionýrský šátek uváže si kolem krku, ve Valtické poručí si 4 deci rumu a utopence k tomu. Na politém stole na ubru se píšeš svou rýmovanou odizeu, nežli přijde někdo, abys šel už domů. Ale není žádné doma, jako není žádné venku, není žádné venku, to jsou jenom slova, která obrátit se dle libosti dají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Možná si k tobě někdo přisedne a možná to zrovna bude muž, který osobně znal Egypťana Sinuheta. Dřevěnou nohou bude vyťukávat do podlahy rytmus metronomu, který tady klepe od počátku světa. Nebyli jsme, nebudem a nebyli jsme, nebudem a co budem, až nebudem, jen navezená mrva v boží stáji. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají. Žena doma pláče a děti doma pláčí, bez potřebuje venčit a stát, potřebuje daň z přidané hodnoty. A ty si koupíš krejčovský metr a pak nůžkama odstříháváš pondělí, úterý, středy, čtvrtky, pátky, soboty. V neděli zajdeš do Slezského muzea podívat se na vitrínu, kterou tam pro tebe už mají. V 5.35, jednou z pravidelných linek, 7 zastávek do Kateřinek, ukončete nástup, dveře se zavírají.
1: No a teď zpět k tobě, Roberte Vano. Takže jsme v Táboře, kde platí americké zákony. Odkud vedla cesta z toho Terstu? A kam? Nebo kam
2: mě vedla? Dali přes církev. A co bylo zajímavé, je, že tam je taková komise, která tě vyslechne, že jdeš před komisí, že kam chceš jít a co máš tam. Protože my jsme neměli žádný doklady. A co jsem měl občanku, to Jarda řekl, zahodíme, že když nás chytnou na hranicích, aby nevěděli, odkud jsme, že nás pak by vrátili. Ale myslím, že oni mají všichni triky, aby věděli, ti strčí prsty do zástrčky a řekneš i to, co není pravda. Ale jako děcka jsme na to nemysleli. A teď byla komise a v komise byl jeden kňaz, jeden voják, někdo jako voják, jeden psycholog, jedna překladatelka, ty Američani mají šílený otázky, jo, a tenkrát se mě ptali, byl jste v komunistické straně, jo, tak jak dneska říkají, jestli jste terorista, že vždy každá dekáda má jiné otázky, nebo že máte AIDS a takovýto, tak tenkrát se ptali, byl jste v komunistické straně, říkám, já nebyl, mě bylo jenom 18, jak by jsem mohl. No a pak teď ten kněz se ptal, jste věřící a já všechno věřím, jo, protože nikdy nevím, kdo tam bude. A já si to chci tady zajistit, že co když Bůh je žena, má 10 noh a ruk a se jmenuje Šína, nebo něco víc, tak já věřím všechno, buddhismus, tohle, křesťanství, starý testament, nový, prečet jsem Korán a to tamto, takže to já mám jako zajistěný a tenkrát jsem byl taky takový. A pak se ptal Jardu, ten kněz, ty jsi věřící a Jarda ten nic nevěří, víš? A co je jako hodně super, že mě napadlo, ono všechno je pro něco, víš, že za 60 let se vrátí nějaká ta doba, že já si na to vzpomenu, že mě tomu generáli nebo tomu, co vybíral, že jestli můžeš do té Ameriky, nemůžeš, ten kněz říká jako na mě. Toho kluka bych se nebál, protože on se bojí Boha. Ale toho bych se bál, protože ten se nebojí nikoho. A to je jako, ne?
1: A co nastalo?
2: To nastalo, že pak za 14 dní jsme měli jít znovu na ten pohovor, že jestli tě vzali nebo nevzali a pak mi říká ten voják v uniforme, proč jste nám lhali v otázce 2, nebo to já nevěděl, co to bylo za otázka, protože jste říkal, že jste nebyli v komunistické straně. Já říkám, no já nebyl. A říkám, no to není pravda, my jsme zjistili, že vy jste byli ve dvou najednou. Já říkám, ve dvou, já ani nevím, že byli dva, ne? A on říká, no my tady máme, a nevím odkud, že to je jako hodně zajímavý, že když chtějí, tak buď přes církev, nebo já nevím jak, zjistili, že on říkal, 56. roce jste stoupili do komunistické straně pionýrů a nosili jste červený šátek a to já rád nosil. To byla jediná móda u nás na vesnici. A když jsi ještě měl silonovou šatku, no to si byl jak Gucci. A to měli vždy děcka, co byli na Krymu, odtud nosili ty silonové šatky. No a já nevěděl a on říká, no a to ještě není všechno. Jako 14-letý jste vstoupili do komunistické strany mládeže a vyměnili jste šátku za modrou košili a to jste chodili s lampionem, nevím, co se jenom takhle, a já tam taky rád chodil, protože když jsi tam nebyl, tak si nemohl brnkat na gitare v kulturáku. A já říkám, to já jako nevěděl. A on říká, no a víte, co to je Hitlerjugend? A já říkám, jo, jako to vím, to nás učili ve škole. A říká, no vy jste byli to sami. Jenom na té druhé straně.
1: Ty jo.
2: Víš?
1: No, takže to byl ten další pohovor.
2: To byl ten další pohovor a pak jako možná z toho ten psycholog, nebo kdo to, z toho tvýho překvapení, nebo z tváře, nebo něco, asi uvěřili, že jsem nevěděl, protože asi jsem nebyl první, co emigroval. A řekli... kam byste chtěl jít? A já říkal do Itálie, jo, protože tenkrát jsem viděl tu Dolce Vita, já jsem myslel, že se hned okoupu ve Fontane Trevi. A řekli, že do Itálie ne, protože oni ekonomicky byli hůř než Československo v 60. letech. Říkali, vy můžete do Kanady, do Ameriky nebo do Jižní Afriky, jo. A tak tam jsem jako vůbec nechtěl a tak jsem řekl, že půjdu. A všichni říkali v tom lágru, chod do Ameriky, tam za 5 let budeš občan a v Americe jsou všichni emigranti stejně. Takže je to lepší, než jít do Německa nebo někam, víš, kde vždy budeš cizinec. A tak jsem řekl, že do Ameriky, oni řekli, že musí najít rodinu, která by mě vzala. A přes církev asi... ta organizace se jmenovala International Rescue Committee, to jsou jako dneska můžeš adoptovat dítě z Kenii, nebo to někde to tam vyhlásili a přihlásila se rodina z Filadelfie, že mě vemou na ty 3 roky, pokud já dospěju. A tak jsem se dostal do Ameriky.
1: Neuvěřitelný. Můžeš, vzpomeneš si na ten okamžik a můžeš to popsat, když vlastně si poprvé najednou vystoupil v Americe. Z letadla to bylo?
2: Z letadla.
1: A kam jsi šel? Nebo kde tě kdo vyzvedl?
2: Ale my jsme šli celý, všichni ty, co šli do té Ameriky, to bylo jedno letadlo, asi nějaký charter nebo to. A ta rodina na mě čekala na letišti v New Yorku a nejvíc super, to nikdy nezapomenu, protože já jako z Nových Zámků, já nebyl ani v Praze, jo, takže jdeš z nějaký tmy a najednou jako z toho letadla, víš, že vidíš celý to New York, to bylo jak v tom filmu setkání třetího druhu, když přistane UFO, víš, jako vá, takový to. Jo, a čekala mě rodina, pak řekli, které, a víc lidí čekalo, jo, a každý měl jméno, že koho čekali, a ty jsi šel k té rodině, ta rodina, oni byli hodně věřící, nebyli bohatí, měli 6 dětí a vzali ještě i mě. A byli to nějaký maďarský Rumuní, který emigrovali někdy 1904. Ty děti už byly starý, že 40, 50, 60. A oni ještě vzali i mě. A pak odtud jsme šli domů k ním. Jo, paní, já jsem neuměl ani slovo anglicky, uměl jsem 2 slova Yellow Submarine. To byla písnička od Beatles, která vyšla, když jsme emigrovali. Já to furt hrál.
1: Žlutá ponorka slavná.
2: Žlutá ponorka slavná. A na druhý den jsem musel do školy se jít učit anglicky a to je hrozný, když tě 18 a teď jako ty děcka, co jsou spolu už já nevím jak dlouho, že tě nepřijmou nebo to. A já jsem nechtěl, že já neumím nic a nic nerozumím a paní řekla, že není potřeba vědět nic, důležitý je mít ochotu se naučit. Jo? A to je jako hodně důležitý, protože A do dneska, když říkám, že nejsem perfektní, ona furt říkali, že to perfektní lidi nemají co říci. Ty se jenom hlídají, jestli jsou perfektní. A takže
1: to je pěkný.
2: Že je krásný, protože jo, a to ti tak nějak povzbudí a všechno bylo jiný, jo. Že, to celé to myšlení, myslím, že to mi hodně pomohlo, protože doma vždy bylo naše myšlení, je, že musíš začít na spodu a pomalý vypracovat se tam. V Americe ti řekli, musíš začít nahoru a zůstat tam.
1: Roberte, v které fázi tady toho, té anabáze emigrační, si vlastně dal vědět rodičům, nějak si zavolal nebo poslal pohlednici, maminko nemístu.
2: Nikdo neměl telefon tenkrát. Jenom, hele, když jsem volal poprvní, a to bylo hodně dlouho, já jsem napsal dopis ještě z toho lágru asi po třech. No a to byl průsep, protože my jsme, já odešel 5. prosince a nepřišel domů, že nebyly telefony, jo, my jsme neměli doma telefon a když si telefonoval, tak si musel na poštu a říct, že chceš telefonovat, oni řekli, že máte výzvu příští úterý v 3 hodiny a tedy si mohl telefonovat. Jo, my jsme, a tím, že oni oznámili rodičům a ty by tam žili. A tak já, a když jsme dostali v tom lágru, já nevím, $3 na den, a tak z toho jsem koupil dopis a napsal jsem rodičům. A samozřejmě ten dopis zabavili. To je ten, jsou ty dopisy, které já teď asi dostanu. Protože on, víš, že už ty cizině i obálky byly jiný. My jsme měli takový ty nevyblíčovaný bílý obálky, které byly, ani nebyly bílý, ale takový do bejžova. Jo? A teď přišla obálka širokouhlá, popáskovaná, černá, bílá, modrá, známka Kennedy, napsaný Paravio na Airme, to bylo jak Broadway. Jo, a teď to přijde do Newcastle, Nové zámky a na poště se asi všichni zroutili, jo, a takže rodiče se nikdy takhle nějak nedozvěděli, ale teď z týhle, protože to máma nikdy neřekla, možná máma taky nevěděla, ale z týhle dopisů, co jsou tam uchovaný, z toho STB Time, tak tam je napsáno, že tátu vyslýchali a namlouvali, ať jede za mnou do toho Terstu a namluví mě, ať mě přinese zpátky. A táta odmítnul, tak ho zavřeli na 3 měsíce.
1: Mm-hmm. Takže oni už vlastně v okamžiku, kdy ty seš v Americe u té rodiny, tak už tvoji rodiče vědí, že vlastně se nic nepřihodilo, že seš živý,
2: ano,
1: ale že seš prostě emigrant.
2: Ano.
1: A když si potom teď skočme v čase, po letech třeba s maminkou mluvil, s tatínkem, s blízkými, tak co tam vlastně zaznělo tady na to téma? Zlobili se třeba, nebo říkala máma, měl jsi mi to říct, že chceš emigrovat, nebo protože jsi s tím musela užít svoje?
2: To neříkala, že jenom říkala, že to byl. Hele, ona takhle nic neříkala, ale na ní bylo vidět, že pak mě emigrovala sestra po 10 letech, ta žije v Kanadě. A mamina říkala, že poprvé to bylo hrozný, protože nevěděli, kde jsem, tak tátu zavřeli a jí pořád vyslýchali. Přišli pro ní v noci někde, svítili na ní jak na herečku. A řekla, že to nebylo dobrý. Ale když se položila, je, když utekla moje sestra, protože to znovu přežili, jo, že zas tátu zavřeli, že rodiče měli o tom vědět, ale opravdu nikdo rodičům neřekne, že moje máma by mě v 18, jaká máma pustí syna do Ameriky, když jako, nebo někam do světa přes dráty, jo, že ona by zavolala policii. Ale co pak, já jsem se vrátil po 30 letech, ale co bylo vidět, že jo, už po revoluci a to, ale už táta nežil, ale když zastavil před oknem u nás baráku auto a vystoupil z toho chlap v uniformě, mohl to být pošťák, nebo ta máma omdlela, víš, takže to asi měla nějak v tom, ale nikdy nás neobvinila. Možná kdybych
1: nikdy se... Nikdy ti to nevyčetla, jakoby.
2: Nikdy nevyčetla a možná proto, že pak po těch 30 letech viděla, že jsem dopadnul dobře. Možná kdybych se vrátil po měsíci, tak by mi to vyčetla.
1: Tak to jsou slova dnešního hosta Galerie Slávy, fotografa Roberta Vana.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Sledoval jsem před pár dny na televizi Nova vystoupení pana premiéra Fialy, který tam povyprávil občanům, jaké všechny možné dávky je teď možné čerpat. A zamýšlel jsem se nad tím, jestli je to tak správně přijít vědomí, že když je někomu nejhůř, je mu potřeba pomoci, ale říkám si, poslední dvě vlády, tedy Babišova a Fialova, si tak nějak zvykli rozdávat nám, občanům, penízky na počkání. Jenže moje zkušenost, předpokládám, že i vaše, je, když jdete k lékaři a bolí vás hlava, tak on je lepší, když hledá tu příčinu, než když do smrti jíte Ibalgin. A já si teď říkám, jestli náhodou my nedostáváme jenom ten Ibalgin. A jestli vůbec nějaké řešení té příčiny existuje.
2: Tak to je podstatná věc. To příklad toho Ibalginu, já myslím, že je docela dobrý, ale to je ještě nějaký funkční medicína, která snad ještě nějaké zlomky nějakého působení má. To není úplně čirej oblbovák, který jenom způsobí, že bude bolest menší. Tak já myslím, že premiér ve svých vystoupeních, a já mu nechci šát na zoubek, jestli i ve své hlavě, plete dohromady příčiny inflace od kompenzace důsledků inflace na nejrůznější subjekty ekonomiky, jednotlivce i firmy. Plete tyto dvě věci. Takže to, že se udělají kompenzace s léčením inflace, nemá vůbec nic společného. Nula. Ať nám nikdo neříká opak. Že vlády chtějí pomoci nejvíce zasaženým inflací, buď dobře nebo špatně, si vyberou ty, kterým mají pomoci. To je jedna věc, ale ta s inflací bezprostředně nemá nic společného. Za jednoho předpokladu, že vláda má rezervy, nebo vláda má vyrovnané finanční hospodaření. Když nemá ani rezervy, ani vyrovnané finanční hospodaření, tak kompenzace, nejrůznější sociální dávky, samozřejmě musí být na dluh. No a dluh, každý dluh, inflaci dále zvyšuje. Takže prostě my už máme mnoho let nemalý státní dluh, a když budeme další kompenzace dávat a zdrojem, Špidla se mýlil absolutně svým slavným výrokem, zdroje jsou, tak když ty zdroje nemáme, tak musíme na dluh to dělat. No a to je další roztáčení inflace. Takže nejenže že debata o kompenzacích tohoto typu není léčením inflace, ale je prostě přidáváním k inflaci, protože to na dluh.
1: No, když bych zůstal u toho příměru s Ibalginem, tak někdy se stane, že vám lékař řekne, že s tou příčinou toho neduhu už se nedá nic dělat, a oni na to mají, lékaři, takové hezké sousloví, už to musíme nechat přírodě, což každý z nás nerad slyší. A není toto náhodou ten případ?
2: No tak já myslím, že inflace není fenomén bohem daný.
1: Nejenom inflace, i ten obří dluh.
2: No to jsou reálné fenomény, někým nějak vytvořené, a těch se musíme zbavit. Tak samozřejmě inflace je obrovský pomocník v této věci. Inflace je likvidátor dluhů. Na inflaci vydělává strašlivě každý dlužník, protože on ty peníze splácí v jiné hodnotě těch peněz, takže inflace je pro každého dlužníka nejvítanější věcí, která vůbec je. A proto taky státy velmi často, na rozdíl od jejich občanů, od jejich obyvatel, tak státy, ty vlády tu inflaci docela vítají, protože ta jim pomůže ten dluh snižovat. Takže takhle ono se to tou inflací někdy vybije, jestli nezvítězí spirálové efekty, které budou tu inflaci dále popohánět. Když si zavedeme indexaci všeho možného i nemožného, když odbory vyvzdorují, že když inflace překročí tolikle procent, tak se musí platy a mzdy zvýšit o tolikle, no tak když se zavede špatná indexace, no tak se inflace nezbavíme nikdy.
1: 10% navýšení mezd pro státní zaměstnance, nepochybně jste to v posledních dnech zaregistroval, to je věc, kdy se inflaci, promiňte, uhýbá, nebo kdy se jí stavíme čelem?
2: No tak jako díky bohu odbory nevyvzdorovaly 17,5% přírůstek platů ve státní sféře, tak je to méně, než možná se člověk něčeho bál, no ale i to je číslo velmi, velmi vysoké a vede to k tomu, že ta spirála inflační dále trvá.
1: A neměli s tím, víte, pane prezidente, počkat s těmi 10% třeba až po volbách? Proč se to takto narychlo před volbami? Není v tom nějaké čertovo kopítko?
2: Za prvé volby. Teď nám hrozí, nebo teda před náma jsou volby, které se inflace netýkají. To bychom měli říct naprosto jasně. Máme komunální volby a komunální volby bezprostředně s inflací nemají nic společného. Komunální volby maximálně diskutují o tom, jak bude obec užívat peníze, které má k dispozici na opravy osvětlení chodníků a já nevím, vodovodu a čeho dalšího, ale to neřeší makro problémy. Ty řeší volby do parlamentní, a které vytvářejí vládu a tak dále. Takže komunální volby bezprostřední žádnou souvislost s inflací nemají.
1: Jinými slovy, nebyl to dáreček voličům státním.
2: Ale mohl to být politické strany, které kandidují nejen ve federálních volbách, teda federálních parlamentních celostátních volbách, ale i ve volbách komunálních, tak ví, že mají složitou situaci v celé zemi, tudíž i v každé obci, no tak to se snažím, celostátní politici chtějí pomoct těm komunálním svým stranickým politikům, chtějí pomoct tím, že můžete přeci říkat, že naše strana ve vládě prosadila zvýšení toho a toho. Takže takhle nepřímo to nějaký efekt teoreticky může být.
1: Kandidát nebo budoucí kandidát na prezidenta republiky pan Hilšer prohlásil před pár dny, a to mě zaujalo, že ty vysoké ceny energie a ta plynová záležitost nebo s tím plynem, že to je všechno důsledek toho chování ruského tyrana, říkal. Já se bojím, že se mýlí, že to celé začalo už před tyranem. Znamená to tedy, že i takto vážná věc, jako je boj s cenami energií, jsou zneužity takto předvolebním boji?
2: Jsou, myslíte? Určitě.
1: A je to téma do voleb prezidentských?
2: Opakuji znova, tak zahraniční politiku, máme-li vůbec nějakou, tak ta zahraniční politika se opravdu nedělá na komunální úrovni. To jako, jestli se horní, dolní zastupitelstvo obce rozhodne, že bude bojovat s tyranem, nebo naopak bude žádat s tyranem se zkamarádit, to na celostátní politiku nemá vůbec žádný vliv. Že pan Hilšer, nevím, nemohu o něm říct nic pozitivního, tak si to radši nechám pro sebe.
1: Dobře.

0: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to zmíní?
1: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend a co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím, že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli
0: zase změnit. 60 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
1: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
0: Kde na to všechno vezmete peníze?
1: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
0: Tam mluvíte o 1000 koruně.
1: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
0: tím... Takže zdroje jsou.
1: Začneme tím, no, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle asi pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to v Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho

0: řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
0: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různé party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
0: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli k Savere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
0: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
0: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC, jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
0: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dejte ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
0: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak. Stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
0: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekora. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
0: Ono je to D, není to D, Croa, je to D Croa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní D Croa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. ona se kouká takhle. A teď ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
0: Mně se to moc nelíbí, ono je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
0: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled.
1: Oh.
0: Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
0: co,
1: pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 tisíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten můj ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
0: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
0: šátkování, možná taky pionýrský. Jo. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že ta Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
0: tak
1: teda.
0: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
0: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
0: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvienko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
0: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke levičas.
0: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když se naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, vou, levičáství. Jo, celá řada těch populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíkovou nepodezíral.
0: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to, těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takový nějaký myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
0: já,
1: se o pražské slávě říct nedá.
0: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měly aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela, to byl strašně příjemný chlapík a ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky, anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy v politice jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. Pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo rost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těchto dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
0: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, má, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli ho nepojede třeba na nějakou dovolenou, mezi tím se to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to země kouli, on je to strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodávat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí válka.
0: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursulou von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny, ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, jako je, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne. Mm-hmm.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou... fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla... ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale on to není ani mužský, tam je, jo, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Radio Ksaver.

stojí tady s hraběma s ohryzanýma fusama. S polku sadli za uchem a s montakama pod suchem. Čuši tady uplotá zemňu mojeho pata. Čekám až to letí zjednit

0: Za stranu a za lidi, díl 6. Dobrý večer, Xavere.
1: Dobrý den, paní Karol. Už po 6.
0: Ano, ano, je to tak.
1: Ale paní Karol, vy jste říkala v podtrženo sečteno, že lidi mají volit rozumem.
0: To jsem říkala, že mají volit hlavou místo srdíčkem.
1: A v této zemi jsou pouze dva lidi, kteří volí hlavou.
0: Jeden jsem já a kdo je ten druhý?
1: A já. Jinak, jinak lidi volí emocema.
0: To je pravda. Je. No, dušičkou, srdíčkem, emocema.
1: No.
0: Podívají se do logrového kafe, co jim tam vyšlo. Řeknou, mámo, pojď hodíme to tamhle té straně, která má v průzkumu dva voliče.
1: Kdyby lidi nevolili emocema, nikdy by nevyhrál kolega Kennedy.
0: Kolega Kennedy.
1: Nikdy. Tenkrát Nixon to byl. Ta televizní debatě. No, ale taková je situace, my bychom měli, protože jsme oba státotvorní.
0: Já jsem se lekla, že řeknete staří.
1: No tak paní.
0: To je takový hezčí výraz, než on je starý, říct o něm, on je státotvorný, to je pěkný.
1: No, že bychom si museli tady nalhávat, že jsme tak úplně mladí, to zas taky ne.
0: Jsme mladí, ale už dlouho.
1: Ale už dlouho, no, tak právě. Takže já jsem starý, vy jste v nejlepších letech, vy jste taková žena v rozkvětu, bych řekl. Co je?
0: Mně to prostě přijde vtipný.
1: Tady jste v rozkvětu. No jasně, rodíte děti, jste úspěšná v profesi.
0: Já tady teď sedím s knedlíkem v krku a s 38 teplotou a jsem žena v
1: rozkvětu. Máte studentskou halenku.
0: No to je jediný.
1: No, tak abychom to nezamluvili, my těm lidem radíme, aby volili, aby se k nám přidali a volili rozumem.
0: To já už jsem jim radila a nevěřil byste, kolik lidí se našňuplo. Urazili se.
1: Urazili se? Tak to nebudeme radit.
0: Budeme to radit dál, protože nás to baví být za rebeli.
1: Ano, ano. Takže my říkáme, přemýšlejte nad tím, volte toho, koho znáte, s kým máte zkušenosti, ne?
0: No to určitě.
1: Jasně. A v tom komunále je to jasný.
0: Ano.
1: Tam ty lidi vidíte. A v tom senátu, paní Karol, promine, protože vím, že vy trošku jako máte výhrady, volte toho, kdo je z toho regionu.
0: To je pravda, ale zároveň v rámci této volby, kterou jste teď řekl, tak volte pořád tou hlavou. Volte podle toho, že chcete, nebo třeba taky nechcete, někdo nemusí, někdo je spokojený s Fialou, ale pokud chcete vládě vyslat signál, tak musíte volit tak, aby ta vláda si z toho vzala nějaké ponaučení. To je celá pointa toho příběhu. Protože to bude nakonec ty politiky bolet daleko víc než to, že se vás zase pár sejde na tom náměstí.
1: A paní Karol, jsou ty volby pro vás s takovým jako svátečním okamžikem? Že to nějak prožíváte, že si třeba, já nevím, vezmete...
0: Občanku?
1: Ne, ale myslím, někdo, víte, se obleče do obleku, manželka si vezme čistý šaty nebo nějaký nový, třeba jdou procházkou, staví se v kavárně, dají si dortíček a potom vykonají tu svatou záležitost, ten svátek demokracie. Já se přiznám, že já to tak vezmu po cestě z práce, v pátek odpoledne narychlo zaparkuju, hodím, jedu, ale vždycky volím. Jak to máte vy?
0: No já se taky vždycky oblíknu, abych tam nahá nešla k té urně. A samozřejmě se vždycky oblíknu hezky a učišu se a namalu se, protože nevím, koho tam potkám.
1: Rozumím, ale slavnostně, jako když byste šla do opery.
0: No to ne.
1: To ne, to ta staromódní, tyto věci ne.
0: Ne, no tak jako do opery se oblékáte jenom, když jdete do opery. Musíte rozlišovat jednotlivé příležitosti.
1: Promiňte, opera byl špatný příklad. Oblečete se slavnostně?
0: Obleču se, řekněme, elegantně. Na úrovni. Nevemu si tepláky.
1: Já vám teď
0: triko.
1: Já něco řeknu, jednu větu, a vy na ní řeknete, ve vašem případě to bude dost těžký. Jo. No, paní Karol, já se obleču elegantně.
0: Ve vašem případě to bude dost těžký.
1: Ale já vím, něco se tím dá dohnat.
0: Ale tak to, že volby jsou svátek, to je pravda. To, že to někdo pojímá až tak, jak vy jste popsal, že si po cestě dá nějaké kávičky a zajde si před tím k holiči a natrvalo, to je přece fajn. Mm-hmm. A to je další důvod, proč nezavádět tu šílenost zvanou korespondenční volba, protože ta nám tuhle svátečnost voleb úplně totálně rozbourá, rozmetájí na molekuly, protože někam budete házet nějaký pohledy, pak se budou nějaký pohledy, nějaký čumkarty ze zahraničí někde sčítat, teď to samozřejmě přeháníme, ale přeháníme to záměrně. To musí být akt, kdy vy vezmete tu občanku, kdy se nějak přiměřeně společensky obléknete a osobně se tam ukážete před volební komisí. Komisař si vás osobně odfajfkuje, dá vám obálečku, lístečky, vy zajdete za plentičku, tam to všechno zaškrtáte, pak třikrát tu obálku poplivete pro štěstí, hodíte to do urny, no a pak už se jenom modlíte.
1: Vy jste, paní Karol, tak moudrá.
0: To je tím, jak nasávám od vás tu energii.
1: Ne, ne, ne, nezlehčujte to. Vy jste opravdu moudrá jako Saša Vondra třeba.
0: Já doufám, že nejsem taky tak hezká.
1: Nekomentoval bych toto. Vy jste krásná žena, stejný druh.
0: Stejný druh ženy jako Saša Vondra.
1: No to určitě. A víte to, ale jednu věc jste mi teď teda vnukla, musím říct.
0: Já jsem se snažila vám jich vnuknout víc, ale jestli tam utkvěla aspoň jedna,
1: ten holič.
0: Díky bohu za to. Ano.
1: Vy jste říkala, někdo jde k holiči.
0: Ano.
1: A já si předtím udělám studenou vlnu.
0: Co to je?
1: Vy nevíte, co je studená vlna?
0: Ne, ne, nevím.
1: Tak to jsem rád, že jsem vás nachytal při něčem. Za komunistů se prodávala domácí trvalá, která se jmenovala Studená vlna.
0: Jo, proto bylo tolik plešatých lidí.
1: Ono to někdy mělo dost šílený výsledky. Mm. Jo. Já si vzpomínám, že naše maminka si to jednou dala, má to do dneška. Byl to nějaký chemický, strašně smradlavý věc, jo. Ale mohla jste si to udělat doma. A říkalo se tomu Studená vlna.
0: To je něco jako od babici, jídlo. To si taky můžete udělat doma. Což je ta jeho jediná výhoda.
1: Tak, ale bylo to tenkrát módní. Každá správná žena, která žila s prstem na tepu doby, měla doma tu
0: studenou
1: vlnu a občas si to namontovala na palici. Mm-hmm. Jo, takže to jenom jsem rád, že se vás mohl
0: takže
1: poučit.
0: Pak některé ženy trošku vypadaly jako klíčová dírka. Měly tak ten obrys hlavy.
1: Já ano, ale já bych měl i lepší přirovnání, ale mohlo by se to dotknout některých žen, tak to nebudu říkat. Každopádně již na dlouhou vzdálenost to bylo vidět. Jako když takovou ženu, která měla studenou vlnu, jste viděla i z rychlíku, když jste projížděli někde. Tam byl dav a byly tam dvě studené vlny.
0: Zkusíme zpětně projet záběry ze satelitu.
1: No, no. Víte, Jitka Zelenková, jaký měla vlasy?
0: Jo, to si pamatuju.
1: Tak to byla studená vlna.
0: No to nevím, jestli vám slušelo, Xavere.
1: No dovolte.
0: No počkejte, to teď neberte jako kritiku, to berte jako přátelskou radu. Ne, ve vašem případě by bylo lepší si tu vlnu aspoň trošku ohřát. Nedávala bych to tam úplně ledový, Xavere.
1: No já jsem chtěl ten mokrý efekt, abych měl. Víte, co to je?
0: No vím.
1: Že to pořád vypadá, kdybyste vylezla ze sprchy. No a takže vy byste do toho na mém místě nešla. Ještě nešla. Před volbama už vůbec ne.
0: Ne, ale tak jestli říkáte, že vám kape voda ze stropu, jak jste povídal v úvodu, tak možná se stačí chvilku tam někde postát a budete mít studenou, mokrou a nevím jakou vlnu i bez toho.
1: Zatím jenom na chodbě a na vašem místě bych to moc nepřipomínal, paní Karol.
0: Proč?
1: No, já dnes večer vysílám stream, který skončí tak bratru ve čtvrt na 11.
0: Tak to, abyste si vzal domů plavky.
1: Já přijdu domů a možná tam bude kapa ze všech stropů a hádejte, ke komu pojedu asi na nocleh.
0: Ježíš, to vůbec nevím.
1: No to si pište.
0: To by mě nikdy nenapadlo, ke komu.
1: No, no, preventivně si vypněte telefon, protože by se mohlo stát, a přece byste mě nechala na ulici.
0: A já jsem vám zapomněla říct, že jsme se přestěhovali.
1: No, tak já předpokládám, že bych vám zavolal a v nouzi bych poznal přítele a přítelkyni a vy byste řekla, přijeďte. Udělám vám něco k večeru, vytáhla byste kachnu z mrazáku mezi tím, než bych dorazil.
0: Já bych se zachovala jako přítelkyně tím, že kdybyste mi to dal vědět předem, tak jsem vám sem teď mohla přinést neoprén a potápěčský brýle.
1: Vidím, že z cizího neštěstí máte trošku radost.
0: Tak... Z cizího, ne z vašeho.

0: Radio Xaver.
1: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.

0: kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grant-cafe.cz.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a já jsem smutný.
3: Ale ne,
2: jo.
3: Co se děje? A nebuďte slušnej.
2: No, mám ty svoje dny, takzvaně.
3: U zás?
2: Zás, ne. Se těším, až budu po přechodu. No, víte co, díval jsem se předevčírem na poslední zasedání sněmovny. Pane holče, já jsem to celý prožval.
3: Proplakal?
2: Tři kapesníky. To vám bylo tak smutný. Za první vyloženě labutí píseň.
3: Nejlepší sněmovny, ne?
2: Poloprázdná sněmovna, ostuda. A vystoupila na konci, když už to zdechalo celý, vystoupila paní Schillerová a poděkovala zaměstnancům sněmovny, uklizečkám a všem.
3: Jo?
2: No a v tu chvíli ta Pekarová zjistila, že na něco zapomněla. Tak se taky ještě přihlásila a velmi laciným způsobem zopakovala to, co říká. To, co říkala Šilová.
3: Tyš, ono jí to nejde, Markéťek, sebere, ono jí to nejde. Kdyby řekla, to nemáte na iPhone, nebo kdyby rozdala svetry, ne všem. Vemte si, tak teda takhle, nedáme si půl hodinu ticha za
2: Markéťka? Půl hodina je moc.
3: To je moc, myslíte? Tak je to formát, Xavere, výjimečný, ne, v politice. Jak říkal Miloš Zeman, je to prokletí české politiky.
2: To říkal, no.
3: A teď končí.
2: Končí, tak dáme minutu ticha za paní.
3: A pak odšpultem šampaňský, ne, pořádný.
2: To ne.
3: Končí prokletí.
2: Mě to je líto, že odchází.
3: Jste vážně smutnej.
2: Já jsem byl vyloženě, jak ona promluvila, mně se to spustilo a já jsem to nemohl zastavit. To bylo tak dojemný. A víte co, pane holče, ta ostuda, ta fatální ostuda, že jí nikdo nepřinesl kytku. Já, kdybych byl poslední Ferda od Okamury.
3: Počkejte, ani Domča Fery? Oni ho nepustili, aby jí dal
2: kytku. No ten tam vůbec nebyl. No on je někde na dovolený.
3: No to je,
2: no.
3: Ale oni ho neeskortovali?
2: Neeskortovali. Ježiši, a já bych Maria to udělal tak, i někdo z opozice, kdyby Okamura byl trošku jako, tak by řekl, tam nějakému poslednímu, který nikdy nevystoupil v té sněmovně, no, protože neumí říct souvislou větu, tak by řekl, ty, Franto, běž tady na Malostranském náměstí, kup 4 karafiáty za 300 korun a až ona promluví, tak je zaneseš. A to by bylo...
3: No ne, Franta, počkejte.
2: Co, Franta?
3: Oky by jí to dal, tu kytku, a řekl by jí, Markéto, já ti děkuju, že jsem 4 roky nemusel sedět ve vedení sněmovny, že jsi mě tam nepustila. Co?
2: No.
3: Já jsem si tady 4 roky šoupal nohama, seděl jsem v koutě.
2: Víte, co jsem si říkal? Že bychom měli udělat takovou jako síň slávy nejhorších předsedů sněmovny a byla by tam ona a Míla Vlček.
3: Samozřejmě Míla Vlček byl blb, ale takovej, dá se říct, vlastně dneska nevinnej vedlení.
2: Takový Ferda.
3: Jo, on byl Ferda, který, říkám, jako byl přitroublej, ale on nebyl vlastně zlej, on nebyl škodlivý extra.
2: A to ona taky ne.
3: Je.
2: Myslíte, že jo?
3: Míla Vlček, ten by pustil kohokoliv do vedení sněmovny, ten by ctil ty tradice.
2: No tak on neví, co to je vedení sněmovny.
3: No, tak by to všechno bylo, jak by mělo.
2: Víte, jak to bylo s Mílou Vlčkem? Socani tam posadili, řekli, tady budeš sedět 2 dny a pak rezignuješ, ty vole. A první den, když ho posadili jako do křesla šefa sněmovny, tak on měl najednou ochranku, auto s majáčkem. No. A za 2 dny mu říkali socani, už rezignuješ. A on říkal...
3: Ale ne, tady je to dobrý.
2: Tady je to dobrý. Ale... Já jsem přijel k nám na náves ochranku.
3: Jo, ale mě napadlo to samý u té Markéty, u soudružky. Jsi říkal, přeci nemůže nikdo soudnej nominovat jako takovýho do čela sněmovny. Jsem si říkal, Markétko, že jí řekli, my ti to tady teď dáme na 2 dny, stoužeš a pak se zdekuješ. No a ona taky ne. No, podívejte.
2: Na druhou stranu... Pane holče, řekněme to tak hezky, kamarádsky, přátelsky a smířlivě.
3: A co?
2: Řekněme, že ona není vyloženě talent. Politicky.
3: To je málo, Xavere. To je málo.
2: A řekněme, že to není jako vyloženě jako hlava úplně...
3: A to ještě málo. Ona není dobrý člověk úplně.
2: No, to nevíme.
3: No, jí, podle toho, jak se chová, tak jo. Ona je arrogantní, přezíravá.
2: Meda
3: no.
2: Říkala, že ona je výborný člověk.
3: No tak Meda jo, Meda chce teď její funkci. Tak, ne, a Meda mohla přinést pejska.
2: Meda už zvedla
3: já
2: prst.
3: Já vím, tak Meda má zvednutý prst non-stop.
2: Pozor.
3: Ale já, Xavery, ale já smutím kvůli soudružce Markéty. Ale opravdu, upřímně.
2: Jak to?
3: Vidím, no, protože 4 roky mi tady plní obsah. A mi píše streamy.
2: No já vím.
3: A co já teď budu dělat? Ale vážně. Teď si představte, že ta nová vláda do čela sněmovny posadí fakt někoho schopného, normálního. Aspoň normálního. Kdo nebude plést svetry proti Putinovi, kdo nebude říkat, vy nemáte na iPhone, kdo nebude škrtit topení ve sklepě ve sněmovně. Co?
2: Já tuším, kdo bude předseda sněmovny.
3: Já si přeju nástupkyni nebo nástupce Market, jako s podobnýma, s podobnou kapacitou.
2: Bude to ten ničivou. Bude to ten klempíř. On je hudebník.
3: Jejda.
2: No a on je jako srandovní. A no, on kdyby řídil tu schůzi. Máte slovo. Víte, to by bylo hezký, já bych tam chtěl muzikanta.
3: Aby to neřídil, jako když chodil na ty...
2: To já nevím, a to už je pryč.
3: Úplně ne, no. To
2: no dobře, tak zkusíme nějaký jiný typ. Tak koho byste tam viděl? Já se to stydím říct, pane Holče. Já bych vám to pošeptal a vy byste toho řekl nahlas potom.
3: Ne, tak to nebuďte slušný, řekněte jméno. Já přemýšlím... No řekněte.
2: No bude to pravděpodobně, když ne od motoristů, tak někdo od Okiho.
3: No?
2: No. A já myslím, že by to měl být někdo, s kým je trošku sranda.
3: No bez pochyby.
2: No a já bych tam dal takovou tu paní s těma dlouhými vlasama, nevím, jak se jmenuje, od Okamury. Chodí do těch dabet teď a je dobrá. A to chce prostě jemnou ženu.
3: Počkejte, tak... blondýka taková, blondýka. Šafránková.
2: Ne. Ona se jmenuje, myslím, Pošarová.
3: Jo, jasně, ona je okrunká. No, to...
2: Ona je úplně jo. Taková subtilní, jako... Hmm? Co znamená subtilní, pane Holče?
3: Taková drobnější.
2: Drobnější, subtilní.
3: A... Vy používáte slova, kterým nerozumíte?
2: No, na mě to teď napadlo, dobře. Já jsem nechtěl udělat chybu.
3: Správně.
2: Abych neřekl něco, co by bylo redundantní.
3: No to ne, tohle redundantní je nejhorší zločin, Xavere.
2: To jsou ty vaše narrativy.
3: No jo.
2: No prostě to chce takovou nějakou citlivou ženu, aby jsme teda udrželi ten směr.
3: Jo, jo. No, ale ještě postrádám jednu věc. A já doufám, že...
2: Pomník.
3: Pomník samozřejmě taky, protože teď ho má kníže Schwarzenberg, jak to oslavili, má pojmenovaný náměstíčko. A teď si představte pomníček soudružky Markéty někde v Praze. Kde byste to viděl?
2: Kde bych to viděl? Tak na Václaváku, ne?
3: Jo, já jsem spíš myslel na Jižáku, že by se...
2: Pane Holče, ten kůň už je ohraný.
3: Kůň jo.
2: Už tam byli všichni věděli, už si všichni dali 100x.
3: A jsem mohl myslet, že kobila nebo něco, ne?
2: Ne, kobilu dáme pryč a postavíme tam nadživotní sochu paní, jak se jmenuje příjmení?
3: Pekarová.
2: Paní Pekarové.
3: Adamové.
2: Nadživotní a budeme si dávat sraz, sejdeme se u prdele Pekarové.
3: A proč
2: podvodca jsem koně?
3: No. A počkejte, a proč se vám nelíbí Jižák?
2: Co to je Jižák?
3: No Jižní město. Sídliště, ono je taková ale žena ze sídliště.
2: To není ne? Prestižní. Jako...
3: Je, a bude v kontaktu s plebsem. No.
2: To už její. To už Jižní město, to už rovnou může teda dochánovat ten poník.
3: Tam by se hodila taky.
2: Ne, já bych ji dal na Václavák nebo na Staromák. Tam jsou zbytečně sochy už starý.
3: Staromák už je hůz. Tady máme Xavere toho
2: knížete na Václaváku. No a co, koho ještě zajímá hůz? Máme...
3: Není to moc přeci jenom?
2: No ne, tak prostě ta historie nějak kráčí a máme tady mnohem důležitější lidi, co zanechali ne, větší stopu ne. Než Jan Hus a to je paní Markéta
3: máte pravdu. Já bych to
2: Adamová,
3: vyhodil.
2: Pekarová, hodinová
3: Xavere, spůrna. Já bych Husa vyhodil ze Staromáku a dal bych tam Market.
2: No já taky.
3: Ale dal bych jí ten takový velký pomník a podstavec, kde je Hus, to bych tam nechal. A jenom bych tam místo Husa...
2: Já si to vybavu, jak to vypadá.
3: No, je to docela masivní. A místo Husa bych tam dal Market. Já si myslím, že je na čase skončit s touhletou husickou historií, ne? Konečně. Ne? Co?
2: A uznat, že tato země měla mnohem významnější lidi a A to je třeba paní Pekarová.
3: Ale to je mnohem lepší kazatelka, než on byl kazatel, ne? Nemyslíš? Co? Je, Xavere, je.
2: Pane Holče, tam to drhne.
3: Xavere, ty její mše. Byl jste někdy na mši její? Já chodím pravidelně.
2: Já jsem byl na mši jednou a tam byl Duka. Ona vůbec nebyla.
3: Duka, ten tomu vůbec nerozumí.
2: To je už
3: jasně. Úplně. Kam to chodíte, pro boha? Já vás někdy vezmu ještě.
2: No, pane Holče, ať se, řekněme, musíme přiznat, že prostě děvčica, která, nebo paní, slečna, dáma, ať to říkáme s veškerou úctou, která vlastně neměla moc zkušeností, říkám to, nebyla úplně vybroušený prostě mozek a všechno.
3: Diamant,
2: a ona se dostala z ničeho nic na předsedkyni sněmovny. Říkal kolega Luxík, že ona se tam dostala tak, že si koupila lístek do kina, sedla si na špatný sedadlo a že ji vylosovali.
3: Jo.
2: To je životní úspěch. Jí už se nikdy nic takhle nepovede.
3: Je to narativ životní?
2: Narativ to není. Ne, narativ to není. Je to životní úspěch, který už nezažije. A ona už teď, když bude prodávat třeba znovu ty telefony, tak přijde do nějaké firmy a řekne, dobrý den, já vám jdu nabídnout výhodnější tarify, než jste mě doteď a já jsem byla předsedkyně sněmovny.
3: No jasně, jo.
2: A to je přece super.
3: Jo.
2: My nejsme předsedové tady ani XTV?
3: Já jsem místo předseda klubu sviní.
2: No je to místo předseda.
3: No, koho zajímá mám našlápnu to předsednictví.
2: Koho zajímá místo předseda?
3: Jsem na správné cestě.
2: Gagarin byl první. Jo. Ne, víte, kdo byl ale druhý? Nevíte.
3: Druhý bude Svoboda z Brna. Teď jsem točil, že už se chystá, že možná tak za, já nevím, do deseti tomu, let, že by, do deseti let, že by možná mohl někam letět.
2: Ale tomu já fandím.
3: Ale nebylo napsaný kam.
2: No kam? Na oběžnou dráhu,
3: ne? To nebylo z Brna do Prahy třeba. No.
2: To jako.
3: Ale jak se bude, já mám ještě jednu věc k Markétě. Blíží se zima. Já doufám, že vydá ještě edikt poslední, a sice dress code, ne, domácí na letošní zimu. Co?
2: Už si to odpuste, pane Holče.
3: Ne,
2: já už se jí musím zastávat.
3: Vždyť je to potřeba. Pojďme. Tak počkejte, víte, kolik svetrů si vzít letos proti Putinovi?
2: 3. A třeba se najde někdo, třeba se zase najde nějaký komik, který vám posadí a bude říkat tyhle ty blbosti.
3: Nenajde.
2: Nenajde, jo. Tam nevíte
3: nikdo. Nenajde, Xaver.
2: A já myslím, že třeba jako, no nevím, no. Kdo kandiduje za Spolu takový jako vtipný?
3: Tam kandidují samý dobrý.
2: Dobrý. Musím vám něco říct, pane Holče. Je to přiznání.
3: Ježišmarja. Vypadáte dramaticky, Xaver.
2: A naložte s tím, jak chcete. Já, jak jsem měl ty smutný, jako jak odcházet, mně je strašně líto teď. Mně začíná být toho pana Stanjury. Stanjura.
3: Proč?
2: Víte, kdo to je?
3: Kvůli těm, no nejlepší minister financí.
2: Je minister financí.
3: Že na kapačkách?
2: Ne. Mně jeho líto ten člověk, že je v absolutním strachu. Podívejte se mu do očí v nějaké. On má normálně cukatury.
3: Já vím.
2: A je vidět, že on ví, že tam v tom Moravskoslezském kraji se stane něco strašného.
3: No to už
2: je. Okamura, Reichl, konečná, všichni proti němu.
3: Ho porazí Reichl. Žrvoun z Václaváku, no, ne? Jak říkali, s těmahle lidma se nemluví.
2: No tak Reichl porazí určitě, ale on se asi nedostane do sněmovny.
3: No nemusí se dostat, Xavere, to je byla tečka, ale to už je jenom jeho velký finále. On má ten tik a ten strach ze sebe od první chvíle, co se stal ministrem financí, protože on ví, že tomu vůbec nerozumí.
2: No, tak jasně.
3: On ani neví, kolik nul má miliarda. No.
2: Koupil si lístek do kina, sedl si na špatný sedadlo a oni vylosovali.
3: Ne, Stanjura si to zařídil jinak. No, tak,
2: jo, myslíte?
3: Jo. Tak teda to šel tako přes rodinný biznis i a tak. No.
2: A zase na druhou stranu on mluví pasivně polsky a to je super.
3: Pasivně? Já nevím, co to znamená, když mluvíte pasivně?
2: No pasivně, že tak trošku rozumíte, ale že umíte hovno. No, že je to takový pasivní celý.
3: Já si říkal, že to není takový, jak měl. Pamatujete si, když si Ivan Mládek takovej vtip měl scénku v televizi, vyprávěl tam někdo vtip němčině a on se strašně rozesmál a pak řekl, tomu jsem nerozuměl. Tak to je, když mluvíte pasivně německy?
2: No, to je, jak říkal Schönehaxen mit Chlupen. No jasně. No, rozumím pasivně polsky, jak je taky vtipný. To já bych si tam nepsal, prostě bych přiznal, že neovládám žádný cizí jazyk.
3: Já bych si to napsal jako Janíčka Sluníčko, když si to psala pro změnu k angličtině, a ona taky neumí anglicky, a ona si napsala tam nějaký, angličtinu ovládám na úrovni B plus 1 minus C.
2: Co to je?
3: No to nikdo neví. No, vygooglete si někdy Janíčku, jak mluví anglicky, a uvidíte.
2: Já na Janíčku nesahat, já mám o ní strach.
3: Já na ní taky
2: nesahám. Ona byla teď v televizi a měla tady nějaký jako takový flaster. A mám strach, jestli si nestalo něco přístřílené.
3: Dostala berlí?
2: Ne, no něco se děje, tak a protože já jí přeju pevný zdraví.
3: Co já taky.
2: A panu Stanjurovi ostatně taky, jak budete se vracet k té elektrikařině. Ale
3: Ježiš, já to, chci, to ani ne,
2: abys... On má v očích hrůzu, pane holče.
3: No, vám to říká, on už hodně dlouho a teď finální.
2: No nepřeju si vidět, co se tam o volbách stane. A já vám musím něco říct kolem voleb.
3: Rozum nějaký?
2: Příběh. Já jsem byl včera kupovat kafe. A já chodím fikaně do takové prodejny kávy, to je jedno. A oni vám tam mají takový bareček s třema židličkama a udělají vám kafe nějaký na ochutnání, zadarmo. No tak proto tam chodím.
3: Ne?
2: A nakoupil jsem kafe a mladí lidé tam obsluhují. Dáte si presíčko, dám, ostatně kvůli tomu jsem přišel. Výborný. A chlapec říkal, a koho budeme volit? A já jsem říkal, to já nesmím ani naznačovat.
3: Proč?
2: Aha, aha, aha. A teď se začali hádat s dívkou, která tam obsluhovala. Takovou dívku jste nikdy neviděl. 2 metry, nohy dlouhý, taková jako a velmi milá. Hmm? A hádali se, jestli budou volit Babiše nebo motoristy. Ona řekla,
3: no,
2: Babiše...
3: No tak ale stojí na správné straně, oba se dá říct.
2: No, pane holče, nevím, z toho byla hádka.
3: No tak to...
2: Oni se poštěkali.
3: A té době si se přeli argumentačně?
2: No argumentačně moc ne. Ona řekla, tam je ten Turek, ten jel 350 po dálnici. A on řekl, Turek, ten je výborný, tomu rozumí a ten se pere o ty auta. A ona zas, že Babiš, a já jsem tam čuměl a já jsem říkal, děti.
3: No tak jste to nasál, ne?
2: Já jsem to nasál a řekl jsem, já budu volit Spolu.
3: To je správná
2: protože
3: volba.
2: Protože se mě tam líbí ten pan Fiala, to je tak poctivý člověk a hlavně, co řekne, to splní.
3: A co řekne, to je pravda.
2: On by nikdy nezalhal.
3: Nikdy, nikdy. A mně se líbí taky Xavr, já s váma musím souhlasit.
2: No.
3: Mně se líbilo, jak řekl, že poprvé od roku 89 se bojí o naší demokracii a já to beru jako...
2: To říkal?
3: Když to řekne teď po 4 letech svojí vlády, no takže i on už se bojí svého vlastního režimu a toho díla. On taky teď objíždí Česko s restartem Česka po 4 letech svojí vlády, což mi přijde taky, že to nesvědí, přiznává, to, no, že se to nějak nepovedlo asi.
2: Jemu, pane holče, tak strašně nesedí to s těma lidma. On je opravdu salonní typ z knihovny Václava Havla.
3: Sedí mu to.
2: Nesedí, on je jak nahý v terní, to není Babiš.
3: Já to si to Babiš. Užívám k
2: sebe. Co jste říkal, slovensky. A Fiala překračuje nebo vylízá z něčeho, z nějaké bubliny, zóny, kde on, kam on vůbec nepatří. On mezi normální lidi nepatří.
3: Tak je normální, ale...
2: On se narodil někde v knihovně jako politolog, vědec a má to sáčko a teď se má bavit s normálníma lidma od lopaty.
3: Jo.
2: To nejde dohromady.
3: On se s nima nebaví, to je potřeba.
2: Baví.
3: Téměř. On tam má ty svoje... Ksebr, jemu to jde s lidma krásně. Já si užívám ty jeho meetingy, ty videa z toho. Všim se si, že on si někde najal kompars úžasný. Takových převážně třicátníků. A oni chodí na ty meetingy a vždycky se pak najednou si vezmou slovo a oni vyprávějí narrativ správný, kde panu předsedovi, premiérovi poděkujou za to, jak se jim krásně žije třeba s 20 000 nebo s 30 000 hrubýho, že si za to koupí jde auta, mají velký dům, jezdí na dovolenou. Občas samozřejmě si musí trošku utrhnout od úst, ale jako hodnotově je to dobrý. A mně se tohle moc líbí, jaký on má jako krásný lidi, musím říct to takhle.
2: No, a to já s váma souhlasím. A to vyhrává volby, ne?
3: Tohle jo. Tak. 20 000 hrubýho si myslím, že jasná výhra ve volbách.
2: No a víte, ještě teď pozoruju před těma volbama toho pana Rakušana.
3: Ten je dobrý.
2: No je, tak to je tak vzácný člověk.
3: Ten je dokonce čím dál tím lepší.
2: Já se jenom tak nějak bojím, pane Holče, protože tam je nějaký ten dozimetr. A tam se prý kradlo.
3: No tak trošku...
2: Jestli trošku, tak to je dobrý. To je jako trošku...
3: Severe, já už jsem to říkal, já se nerad opakuju. Kdyby se měl stát premiérem Rakušan,
2: no,
3: beru i vás, spolíhám na vás, jdeme na Letnou a pořádáme demonstraci za premiéra Fialu.
2: No, tak...
3: Protože Rakušan... No, víte, co jsme se teď zase
2: dozvěděli? Ale my jsme se přeli, já bych chtěl raději Rakušana než Fialu.
3: Vážně?
2: No.
3: Vy jste dostal taky něco z dozíku?
2: Tak pan Redl mě poslal něco právě.
3: A, no ne, tak protože teď jsme se dozvěděli, a to možná vysvětluje, proč se Rozimetr pořád nesoudí, že teda v té obžalobě je, že Redl z těch ukradených peněz z veřejných podniků financoval kampaně Stanu.
2: Ale to je hezký.
3: To je hezký.
2: Představte si, kdyby to jenom ukradl a nechal si to.
3: Jasně, a tohle to, on není žádný hamoun.
2: No ježiš, pane Holče, toto je úplně skvělý.
3: Je to stará škola. Je to stará posívá škola a jak říkal David Rád, krmil besty, ne? Aby besty je krmila zpátky jeho. A...
2: Ale nedal ten Redl taky nějaký prachy ministerstvu spravedlnosti na vyčištění?
3: No,
2: do čistírny.
3: Je to možný. A víte, co se mi teď líbí? Za první teda, že Vítek furt říká, že Redla neznal. A on už je, v tom, on už je politikem zastan přes 10
2: kdo?
3: Let. Co?
2: Kdo to říkal?
3: Vítek. Rakušan.
2: To říkal.
3: Říkal.
2: Ale to je přece blbost.
3: No, tak mu říká blbosti rád.
2: Tak jestli ho neznali jeho děti, pozor.
3: Jestli si nevolali tím
2: šifr telefonu. Nevolali, no, no, no.
3: No a tak si říkám, jasně, tak Vítku, to je pěkná blbost, další potvrzení toho, jak lžeš. No ale víte, že oni rozdělili tu kampaň, jak tomu říkali, dobrá kampaň. No. A Vítek rozdával lidem ty milodary z těch partajních fondů. A oni se s ním museli natočit na to video, jak mu děkujou, že jo. A tak si říkám, když jste zmínil ty bitcoiny, jestli takhle rozdávají lidem ty ukradené prachy, uloupený z těch veřejných peněz.
2: Pak je to v pořádku.
3: Pak je to v pořádku, no jo, ale kdyby se odsoudil dozimetr, tak by nedopadli jako stát s bitcoinama, že by to museli vracet, ty milodary. Tedy, když někomu dáte ukradené peníze, no tak nejsou vaše.
2: Pane Holče, to už jedno, protože jak známo zdroje jsou.
3: To je pravda, zdroje jsou.
2: Říkal Špidla, ne?
3: Špidla, ne.
2: No ale počkejte, to jste mě úplně zarazil. On, Rakušan, řekl, že Redla nezná.
3: Jasně.
2: Mhm. Já bych se zeptal, a kdo to byl Václav Havel? To jste znal? No, Redla zná každý, ne? Stejně jako Václav Havla.
3: Vy nevěříte Vítkovi, ministru vnitra?
2: No, to tomu, ne, to tomu teda opravdu nevěřím.
3: Ne, ale on je, on vůbec, jak říkám, je lepší a lepší, protože teď starostům Vítkovi kradou voliče Piráti. A do Rakušana se opřel teď Hřibátor a řekl mu, no a co ten dozík? A víte, co mu řekl Rakušan? Ať neohrožuje budoucí koalici jejich společně.
2: Jo, takhle, on už to má. No ale já si to neumím představit, že by oni šli znovu do party. Kdybyste slyšeli, jak strašné věci v té sněmovně na té poslední schůzi, tam říkal ten pan Michálek.
3: Ten dobrý taky.
2: To je normálně urválek se vším všudy.
3: To je sekerník.
2: A on má tu herečku. Jeho paní herečka.
3: Filmíky pro dospělí.
2: Pro dospělí, ale herečka. No,
3: tak nemůže každý hrát v pohádkách, ne?
2: Jasně, někdo hraje pro děti, někdo hraje pro dospělí. A co si budeme říkat, my se díváme na pohádky jenom o Vánocích, ale na filmy pro dospělí se každý týden, jeden večer díváme přesně 8 minut.
3: No jasně, a oni jsou i pohádky pro dospělí.
2: Někdy i 6.
3: V tom byl dobrý ten z Jezerky, ne?
2: Já o tom to nemůžu mluvit.
3: Já taky ne.
2: Já jsem v konfliktu.
3: V Kamaších.
2: Vy jste myslel pan Hrušinský, jo?
3: Ne, to ne.
2: Protože představte si, že jsem zjistil, že pan Hrušinský, jeho divadlo, nikdy nedostalo ani korunu na dotacích. A představte si, jak to je hezký, že on ani kačku nikdy nečerpal. Za celou historii
3: ne?
2: To divadlo šlape tak, že on, že na sebe vydělá, ještě je to umění obrovský.
3: Mm-hmm.
2: Ještě je to prostě sami národní umělci. A představte si samo o sobě, a mohl by čerpat.
3: No ale on si to nevezme.
2: Nikdy si nevzal ani kaču. Ani korunu.
3: To by mohl trošku vyškolit svoje kolegy z Ypsilonky, ne?
2: To já nevím.
3: To je, no tak, jen to moc.
2: Ještě existuje?
3: No, těm to moc nejde, už tam nikdo moc nechodí.
2: Nechodí.
3: Oni moc na tom nevyberou, na tom stupni. Tak Praha chtěla, protože oni snad dostali nějakých 40 mega za třeba poslední rok, tak chtěli to nějak vyřešit. No a to je ta hodnotová parta kolem Dejdara a Lábuse. A oni řekli, my jsme umělci, vy jste povinní nás platit z dotací, aby my jsme mohli hrát. No a teď oni odvolali Praha, prostě magistrát toho nového šéfa, který měl nějak zajistit lepší rentabilitu. No to je jedno. Tak jsi říkal, že tady pán z Jezerky by mu dát školeníčko, jak se uživit komerčně, ne?
2: No jistě. A bez dotací.
3: Jo?
2: Bez dotací. A já to obdivuju a navrhuju, pane Holče, mám takový návrh, že bychom třeba donaty, který přijdou do příští vězonky, poslali...
3: Odklonili na Jezerku?
2: Na Jezerku, aby aspoň kačku dostali. Není to fér?
3: Je.
2: A oni tam udělají představení, jehož sláva se dotýká hvězd.
3: Tak mohli by nám tam napsat nějakou roličku, ne? Oběma. Vy byste si nechtěl zahrát s legendou, Ksavre?
2: S kým? S Bohdalkou?
3: S legendou, ze
2: Zerky. Tam hraje Bohdalka, pozor.
3: Jo? No.
2: A výprej výborná.
3: Já jsem myslel legendu v Kamaších.
2: Jako ne. No tak jak já bych si mohl zahrát, bo já jsem nějaký herec.
3: Tak to taky máte v sobě.
2: Tak on by si taky nemohl se mnou zamoderovat. Ale přísný člověk to je, to vám řeknu.
3: To jo. To
2: akorátní.
3: Přes hodnoty hlavně ne, přes demokracii, jo.
2: Jako umí to přesně pojmenovat pan Hrušinský, kdo je proruský, kdo není, kdo podepsal chartu, kdo podepsal antichartu. On přesně měří všem stejným metrem
3: a, on by nikdy,
2: a to se mě na něm líbí.
3: Jasně, a on přesně není nějaký šmejt, aby někdy podepsal antichartu, ne?
2: On? No, to v žádném případě. Tak on byl vždycky takový bojovník.
3: Od narození je takový, ne?
2: No.
3: Asi.
2: No on byl něco, asi jako byl Václav Havel.
3: Jo.
2: Dizident.
3: A Petr Pavel?
2: Tak pozor, to je jiná liga.
3: No vyšší, ne? V dizidentství.
2: No tak Petr Pavel byl normální kariérní komunista.
3: Fuj, Tajksl, no to snad ne.
2: Nebyl?
3: Ne.
2: Jsem četl v tisku.
3: On se popletl.
2: Že jeho paní byla nějaká plukovnice.
3: Ne, on se popletl.
2: On se odpracoval.
3: A pak řekl, že se popletl.
2: Že se popletl?
3: Byl popletený.
2: Včera jsem tady měl debatu. Na kafe tady jeden známý, který ho vy dobře znáte, nebudu jmenovat, a říkal, já jsem volil toho Pavla, já jsem tak zklamaný, to je tak o ničem. Jenom takový ty výkřiky PR-ový, tu na motorce a tu na laně. A no, říkal, že už by to, až kdyby se to opakovalo, že by to hodil Bábovi. A já říkám, byla chyba, pane Holče, že jsme co? Že jsme nekandidovali.
3: To je pravda.
2: No, pane Holče, skočte do toho.
3: Jo.
2: Příště to posíláme. Jo?
3: Na Jezerku.
2: Na Jezerku.
3: Tomášová, to bude primářová.
2: To je Tomik, to je Tomáš, to je dobrý člověk, ale on je primář, ale úplně...
3: Primářová byl taky dobrý člověk.
2: Tomáš je primář, ale úplně u jiné organizace.
3: Jo, dobře. Vlzorova 920 na umístění Mámy Medy vidíte do krytu za nehodnotové proputinovské komentáře. Ksavre Meda, on chce tu funkci.
2: Kdo by nechtěl funkci?
3: Šéfa TOP 09, jenomže víte, co mu stojí v cestě teď trošku?
2: Kalousek.
3: Ne.
2: Protože tá za nic.
3: Ta mateřská, to mateřství. On to říkal.
2: A co stojí v cestě, tam má na to nějakou paní, ne?
3: Tam je těžko říct, kdo je paní a já nevím. Já se do toho nechci zabrušovat.
2: Vychovatelku ne.
3: Já tam nevím, kdo je paní, kdo je pán. Kdo...
2: Ale to je vůbec neřešné, no a o dítě se bude starat chůva, on bude, jak si myslíš, že to je v královské rodině?
3: Se tam, nebude to teď dělat Market? Nebude to její příští to, job? On jí vystřídá v čele topky a ona bude se starat o děťátko?
2: No to není špatný, pane Holče. No jestli na to nepřišli sami, tak tam zavoláme.
3: A vy pošlete tu kytku, ne? Co nedostal jsi?
2: Asi jo, že já jsem se díval a kytka stojí třeba 600 korun.
3: Tak tam připište žádost, jestli by pro vás neměl nějaký mobil za lepší cenu.
2: Tu 17 iPhone?
3: Třeba, no.
2: Můžu, jeďte.
3: Ale na Davidková.
2: Pan Holec děkuje všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV.
3: Na Vlzelku otázal Zalky, Ksavre.
2: A Zalka
3: nás podporuje, jo. Jitka Meissnerová, Vlzonova 10, napravdu. Vidíte? Vybíráme napravdu. My jsme jak chvilkaři, ne? Skoro.
2: My jsme milion chvilek pro pravdu.
3: Jo. A Nadežda Formánková, Wilsonova 10, příspěvek pro přístav pravdy, abychom ten předvolební boj ve zdraví přežili, Xavere. Vidíte?
2: A má pravdu.
3: Jo.
2: Pane Holče, a teď přichází moje chvíle.
3: Jo, jo, jo.
2: No a koho tam zapíšeme?
3: To je jasný. Já to vím, Xavere.
2: Kdo koho?
3: No, já vám to řeknu. No. Já vám dám kontrolní otázku, jo?
2: Vy mě to budete diktovat do pera přímo, jako, jak se říká.
3: Já vám dám nejdřív kontrolní otázku, no. Xavere. Kolik máte dětí?
2: Já bohužel nula, pane Holče.
3: Nula? A nepřemýšlel jste si, když vidíte teď medu, že byste si pořídil něco taky? Ne?
2: Tak přemýšlel, už mám objednaný tři, ale...
3: Jo? Hmm. No a kolik máte bytečků?
2: Byteček žádnej.
3: No ne, teď. Vy máte byteček, ne byteček, vy máte byt. Vy jste se mi několikrát chlubil, jak máte velký byt, buržoázní.
2: No tak tomu neříkejte byteček, já mám mansardu.
3: Mansardu?
2: No.
3: A nejenom jednu, ne?
2: Co to znamená mansarda, pane Holče?
3: No, pod stříčkou.
2: No, tak já mám mansardu.
3: Jo? Mhm. A nejen jednu, ne? Jsem někde slyšel, no, tak, zákulisí.
2: Tak jako není jedna, ale jsou to nižší jednotky, jak říká Božič.
3: Nižší jednotky, ale, ale i tak, Xavere, myslím, že se nad váma stahujou mračna.
2: Jak to?
3: No, protože nemáte žádný dítě a máte jeden byt, velký ještě,
2: víte,
3: pro
2: mám,
3: jednoho člověka.
2: Víte, mám jeden byt.
3: No, tak máte pocit, ještě víc, tak teď jste se přiznal. No a víte, co řekl Hřibátor teď?
2: No.
3: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant. A těm zatneme tipec.
2: Tak já dva byty dám Pirátům.
3: To byt vám rychle udělám.
2: Jo?
3: Jo.
2: No ne, tak lepší, my chudobní, takovýhle starosti vůbec nemáme, pane Holče.
3: No vy nejste úplně chudobné.
2: Ale víte, co to přesně znamená? Že to je normální komunista.
3: No je to bolševik, jsou to bolševici.
2: Každým, to je v překladu počkejte. Každému podle jeho potřeb.
3: Tohle už jsou normální bolševici od Gottwalda. Ty měli kulaky, spekulanty. Hm?
2: No, jediný, co ho omlouvá, je to mládí.
3: Hřiba? Je mu je tak přes 40 let?
2: No, mladý člověk.
3: Je mladý člověk? Dobře.
2: Mladý člověk. Zdeněk Hřib a za...
3: Kdo má víc bytů než dětí, je spekulant.
2: Za výrok o bytech.
3: Tak bejt váma, tak už si připravuju předání. Bytečku, Xavere.
2: Však to připravuju.
3: Jo? Dejte jeden tomu Michálkovi radši.
2: Já bych dal Michálkovi jedině, kdyby tam jeho paní šla natáčet.
3: To, myslím, to bude zařídit.
2: Aspoň jeden díl.
3: No. Tak vy chodíte na ty trhy, ne na Andělu? Ona ráda hraje s mrkvičkama a se zeleninou, co?
2: Jakože bych byl rekvizitář?
3: S okurkama.
2: No. No to já bych experimentoval. Jako s okurkama, to už je ohraný.
3: No teď já vím, že vy jste tak kreativní člověk s velkou fantazí.
2: No.
3: No, tak vy byste tomu dal šťávu.
2: Pane Holče, nepoužívejte tyhle ty dvojsmyslné výrazy. Šťávu. Ona by tomu dala šťávu.
3: No.
2: Tak prosím vás, příští Wilsonka už bude před posledním před volbama.
3: Vážně?
2: Sakra, pane Holče, co kdyby jsme příště si vzali sem tabuli a napsali si tipy, jak to dopadne?
3: Proč
2: já už
3: ne?
2: Mám natipováno asi se 7 lidma.
3: Jo?
2: Že by nám sem postavili takovou tu tabuli, víte co myslím, no? Papírovou. No? A já bych zapisoval, anebo bychom sem vzali sličnou asistentku, která by zapisovala.
3: Bychom mohli vzít tu od Michálka, ať je nějaká sranda, ne?
2: Buď to tu od Michálka, ale to bychom museli až po 22. dně to pustit, tu Wilsonku. A nebo Market, když tady má do čeho píchnout teď.
3: To je pravda.
2: Bude ráda, že si tady přivydělá 400 korun.
3: Jo.
2: Vezme si...
3: No, vidíte.
2: Teda musím vám říct...
3: Tak to tam připište, až jí budete posílat tu kytku.
2: Já jí musím pořád chválit. Měla tak hezký šaty, pane Holče.
3: Jo. Tak za těch 300 tisíc K?
2: No, já nevím, jestli...
3: Měsíčně?
2: Já jsem řekl pěkný, ne drahý.
3: Jo, jo.
2: Já jsem takovýhle viděl v Kauflandu.
3: Aha.
2: Tenhle ten model.
3: Jo.
2: Ale neměli 4X.
3: Jo.
2: Takže, no, jako boty na podpatky už mám a Chichi Tornado už se tam dlouho neudrží a já jsem připravený.
3: Chichi Tornado se neudrží?
2: No, podle
3: to
2: mě
3: říkejte.
2: No, ne, no to... to pojede, jak namydlený blesk. Já si na to dělám zálus.
3: Tak hájeli, já vím.
2: Já už jsem domluvený s Ondrou Brzo Bohatým, že budem dělat rozhovor a budeme mít
3: A už víte pseudonym svůj? Tam nemůžete jít jako Xaver?
2: Já budu Čiči Xavera. Čiči Xaver.
3: Nebo Čiča Xaver.
2: Čiča. Don Čiča.
3: No.
2: A je to. Víte, komu se říkalo Don Čičo?
3: Parubkovi.
2: Jo, Parubkovi.
3: Potom se mi stýskal.
2: No, on kandiduje za ČSSD.
3: Xaver, to je takový sešup. Oni ho teď zvou do televizních debat s úplně jako nějakým komparzem. Víte, z těch úplně... Bývalý premiér, pamatujete si na to, když se nafouk nejvíc a chodil do těch debat s Topolánkem a byl presumptivní premiér.
2: Ale tak premiér. Vy jste taky býval prestižní streamer.
3: Jasně.
2: To takhle berte,
3: já jsem,
2: ale víte, že se na to nevysere, už je divný. Měl by zůstat pěkně doma a lidi by se za ním chodili radit, když by české zemi bylo nejhůř.
3: Já to znám, víte, co mi napsal jednou Jáchym Vrecion, to je ten od...
2: Kdo?
3: Synáček od Alexandra Vondry a...
2: A jak jste to říkal to jméno?
3: Jáchym Vrecion.
2: To je česky?
3: To je česky. A oni, jo, oni ho živí rodiče, dojí erár samozřejmě, aby nic nemusel dělat, aby nemusel makat.
2: To je v pořádku.
3: A já jsem mu tak nějak napsal nějaký hodnotový věci na X-ku a on mi napsal, Petře, vy jste padl až na dno. A já jsem mu napsal, Jáchyme, já jsem dnem dokonce propadl už.
2: No, ale já to nechápu.
3: Co?
2: To je ten levoboček, jo?
3: Nemakačenku, no.
2: A to je jedno, já nevím, tak jasný je, že takovýhle děcka musí být napojený na erár.
3: Jo.
2: V tom nehledejte nic špatného. Ale že on se pustí do vás. Vy taková hvězda, silný člověk.
3: Silný, jo, ne? Tak viděl tam ty hodnoty.
2: A co on umí?
3: Dojít erár.
2: Jo.
3: Díky rodičům.
2: Jo. Tak... Pak jsme udělali něco špatně, pane holče. My nedojíme nic, nás dojí právníci.
3: No.
2: No, příště uděláme tabuli, nebo se na to vykašleme?
3: No tak uvidíme.
2: Může. Uvidíme, řeknete jo nebo ne?
3: Budeme tajemný.
2: Tipy, jak to dopadne?
3: Jo.
2: A od nás to převezme ta fortuna, to jsou sásky.
3: Mhm.
2: A vypíšou sásky.
3: Jo.
2: Nás uvidíte. Všechno je to pro dnešek a těším se na příště. Naschledanou.
3: Já taky Xaver.
4: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když se zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemisťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident. To je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku.
2: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: jak tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
2: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
3: Neuvěřitelný, to už budou dvě třetiny za chviličku,
2: krása.
3: Jestli umím dobře počítat.
2: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mě líbí. A řekněte...
3: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
2: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
3: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili

0: zázračným způsobem Česká televize na svém artu vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, puste si to, nebo puste si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu, a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knížákovi, která je se spoustou jeho obrázků, a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Ne, já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
0: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit, a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knížákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
0: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
0: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV. Je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
0: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, kteří se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina, a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta XVI. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste to za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
0: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku, a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná Katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován ve v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Stardance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na Katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance, jako velmi nábožensky myslícího člověka, a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled. A jeden, že je to ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí, a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky, a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
0: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne,
0: že?
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
0: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: vy jste
0: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa. Došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
0: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jako kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemluvil, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. Mm-hmm. A tak vzpomenete si na tu situaci?
0: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta XVI. Naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií, tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
0: no,
1: říkal Zaorálek.
0: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti, a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl osmé jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
0: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech, to by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
0: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně, a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře. Promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
0: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct... Já jsem vám chtěl pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tím tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
0: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je, můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
0: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
0: okamžitě,
1: pane prezidente.
0: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
0: to není
1: v těchto
0: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
0: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
0: Sovere, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože jak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské Forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
0: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak ta moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka. Bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, ne? Aby no, si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
0: Čítáte si, jak a například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotu.
1: Já to nevím.
0: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
0: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
0: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
0: Vy tak čtete v Umbranox.
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
0: Bezvadno. Já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
0: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
0: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
0: No tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat.
1: Předpokládám.
0: Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin a podobně. O tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knižku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Na pokroucenej generační strom se slétají z dálky hejna divnej ptáků. Už Greenhorni se stavějí do haptáku a ze smrákání temně duní hrom. Zní kytary a horce tepe čes a ptáci křídlo vedle křídla sedí. Má slunce na obloze barvu.

prachem bílej cest, se vracej ptáci na jaře vždy domů, pod bukolickým štítem lesních stromů, čtou do jatě svůj modrý manifest. Ten mlčenlý zbor, co poznal svět, má pružná nikým nestřížená křídla, a kde jsou generace mokrá zříla.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
2: Náš Saša?
1: No, tak máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A teď jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: Ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba.
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano. Na názoru politiku mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat, protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní a to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No.
2: A bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch xx let ještě?
2: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše. Co by se dělo v médiích? Hmm. Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pokřbívají demokracii a tak dále.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Mission.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
3: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najde na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii, nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl. A samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie, to jsou prostě fakt jenom pohádky. To, ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
2: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to, to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak je to, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď jsme teda, teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, nebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá jako, a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČEZem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČEZ je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže tady jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČEZ mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
3: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcí jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou, ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
2: To je potřeba říct, že takhle se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
3: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? kdyby se dostali do vlády.
2: Většina opozice, tak řekněme.
3: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v uvozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
2: my. Nechtěli být Čechama.
3: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci, taky vlastně chtěli tam tu propustnou soustavu. A Skandinávci se taky zabejčili a taky řekli, ne, my do toho nejdeme. Ale my Češi, my jsme na lipské burze, to znamená, že my máme vlastně tu propustnou soustavu s Německem. A proto ten německý problém, ten německý fanatismus, že si zavřou svoje stabilní zdroje, se začal promítat do naší přenosové soustavy a proto máme u nás ty drahé ceny.
2: No, vy jste zmínila Francouze, to je, Francouzi jsou na rozdíl od nás nejen pragmatičtí, ale i sebevědomí, tak prostě nenechají se vydírat a ničit Německem. Ono mimochodem, když jsme u Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to je jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn a Teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme se vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětli to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
3: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že proto, že Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci, jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se stoprocentně nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se. A odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
2: Jenom, a to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
3: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný svinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Ne. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné proto, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
2: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unii byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak ale oni to přesto neudělají.
3: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle, zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky, tak tady u té energie je to skutečně schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
2: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií. Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
3: No, v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme od těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude. To přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili, aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout. A tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
2: Ono je vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přeci jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv.
3: Tak... No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud ji hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. No. My pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm-hmm. A teď si představte, jaký to je paradox. jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jako že jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
2: No,
3: a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jako že mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem a tak dále.
2: Děláme z nich, udělali jsme z nich třídní nepřátelé svoje.
3: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
2: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energií, energetiky, ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
3: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
2: rozumět.
3: Jo,
2: tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku, ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo, protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahý ceny energií.
3: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
2: No,
3: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
2: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu Kdo to zaplatí.
3: Nasledanou.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: I'd like to try one of the old tunes that I recorded a couple of years ago, one of Johnny Bond's called Your Old Love Letters.

0: vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět, nejde tomu asi úplně zabránit, teda byť se to teď asi hodně skrouhne pod vedením amerického prezidenta, díky bohu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV.
2: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. www.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte, co se vám stalo?
1: Nevím, něco se se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. Uh-huh. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Uh-huh. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. Uh-huh. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím, to jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako, za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec. A ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. On říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba.
2: No.
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se snul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, se ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno dva, tři dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít, a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci, napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já je myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranýřovala, děvčata, takovou věc.
2: No,
1: chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise. V předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film. Prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se Záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald's nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky, a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrt hodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámských, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka a řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma. Protože mně se přihodila nehezká věc pod náma v Las Vegas. V zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělej. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A na jednou řach a byli jsme všichni na zemi. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přines další lavičku, která...
2: Bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničku ještě u toho. Já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal, ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob. Hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karo. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí.
2: Náš pan vedoucí.
1: Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic. Museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čer narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána Bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské, no. Naše přátelé říkám, Babička má výročí. Zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: Babička? Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: V Žitné tady.
2: V Žitné, no, v Praze, no, tam to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní
2: deska. A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okruvý,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prostě nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Protesty Zelčo. Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. To jsem slyšela ledaco, což.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta užovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, ne, ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni, to je povíce přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No a tak Zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj a na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: A jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice?
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak to
2: což
1: je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň jeli uklízet.
2: Ty jo, to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Ty jo, to, já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa a vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté.
1: Pijete čaj o páté a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jak u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí. z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Jako, čím přispět?
1: Čím přispět, kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát.
2: Taky. No a tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým. Tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Víš, teď jsem vulgární. Že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No dětské? A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
1: musíte
2: výjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty. No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit
1: maminka
2: a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nehty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karol, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xaver, vy jste tady teď úplně vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, když zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. To musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je
2: no, no ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce, dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít prostě upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuji příští rok, jak přijedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
2: tam byly i stany
1: takže
2: intimní.
1: Takže se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo,
1: si dá zobnu.
2: Tak v Anglii je tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No, no, no.
1: Fish
2: no.
1: Chips.
2: No, no, no, no, no.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, no, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No.
1: Že to má ty znaky?
2: No jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je to, je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No co tam máte dát? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: on se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
2: že říká, to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mně těch lidí líto, no já to beru.
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto?
1: Jsou nešťastní.
2: Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete život, paní no. Karol, a máte pocit, že jste se narodila do špatného těla. Říkáte si každý den, ráno, v poledne, večer, já bych tak chtěla být v těle Xavera.
2: No.
1: A tak si to vyzkoušet na den s těma pneumatikama, jaký to je. A potom se dostanete do tranzice.
2: A pak do Thajska.
1: Píchnou vám ty hemeroidy, nebo co to píchají, a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
2: No.
1: No. No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
2: No, ten člověk se probojoval.
1: Ono se to probojovalo?
2: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
1: A jak to skončilo?
2: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
1: Jo, to teprve bylo. To... A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
2: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
1: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
2: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
1: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
2: No právě, no.
1: Do poslední chvíle.
2: No, a ale...
1: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
2: Čiže na benzínku?
1: O Pezinok.
2: Jo, jo,
1: Pezinok. A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako... No, můžu taky...
2: No, tam už,
1: ale
2: tam už to jede.
1: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má. Hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedím, že to je v Thajsku.
2: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
1: Proč to není v Petrohradě?
2: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
1: V Ermitáži.
2: No. Volodě, ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
1: To jsou holky z naší
2: školky. Jak tam byl... Ale ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
1: To... Jak to?
2: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
1: školky. Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
2: No, to jsem ještě nebyla na světě.
1: Jste nebyla na světě? Kde jste byla?
2: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
1: Fakt?
2: No ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
1: To nevím.
2: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chláp jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a kdo, to stojí za to.
1: A kdo to zpěl? Zaborová s Reskem? Nebo to? Já to prostě nebudu.
2: Ne, dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text, můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
1: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
2: No.
1: A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
2: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
1: No není
2: u tak vás... Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A další že... takový šlágr ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
1: Ano, to byla taková písnička.
2: No
1: písnička.
2: A to bylo tak jako plus minus podobný období.
1: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
2: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, aby v této společnosti mohla vůbec fungovat.
1: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. Všechno jako...
2: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
1: Ještě dožijete.
2: No.
1: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
2: O, děkuji.
1: Vypadáte skvěle a dlouho hrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete jak 20 let. Říkal ne, ten
2: jo,
1: chlapec.
2: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
1: To říkal tomu Polarejchovi,
2: no. To bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo. To, že Polarejch nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře, no.
2: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku
1: a
2: jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
2: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce. budu mu připomínat jednodenně.
2: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
2: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekl, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
2: Je to možný.
1: Že jo?
2: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
2: I drank too much last night, I missed the bus.
1: No ne, to...
2: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
2: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends. No more social dumping.
1: Ale víte, to je zlý, že se tomu smějeme. Víte,
2: ne,
1: že to je
2: úplně,
1: zlý?
2: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, bychom mít.
2: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme je naprosto v pořádku.
1: Není,
2: tomu
1: paní,
2: se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
2: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
2: a proto se tomu smějeme.
1: My bychom v sobě měli nějaké pochopení a prostě se tomu to nesmá.
2: No. Tečka. Tak to já pro to pochopení nemám.
1: Nemáte vůbec.
2: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
2: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a nashledanou.
2: Vy taky, nashledanou. Hraje vám Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu, proti mě, jako pokaždé sedí politolog Jan Kubáček. Honzo, nevidím v tvojí tváři pláč ani plačtivost, ty nejsi správný Evropan.
3: Mně už došly slzy. Petře, po tom, co teďka vidím, čemu čelíme, tak mně došly slzy, tak půvabně jako někteří mnichově to neumím. A občas mě docházely i slova, když jsem prostě viděl, že na... zásadní prohlášení velkého světa, přátelé, všechno okolo vám ujíždí a vy tady řešíte brčka a řešíte, jestli budete plakat a jestli budete skanzenem, tak naši evropští politici zareagovali prázdným setkáváním na prázdnými večírky pod Emmanuelem Macronem, kam nás ani nezvou.
2: No, tahle férovka je samozřejmě o tom, i Česko stihnul další Mnichov, protože do Mnichova na bezpečnostní konferenci tradiční zamířili delegáti a představitelé nové americké administrativy Donalda Trumpa a Evropa to tam schytala jako nikdy, dostala v podstatě vlastní medicínu, protože ku příkladu americký viceprezident J.D. Vance Evropanům řekl, že potlačují svobodu slova, demokracii, ruší volby a utíkají před realitou. A jestliže Evropa chce být takováhle, tak Amerika pro ní nemá žádnou pomoc. A my víme, že bez Ameriky NATO je jenom kus papíru, protože bez vojenských síly Ameriky v podstatě je to k ničemu. No a co se stalo v Česku? V Česku vidíme, že teda velký zděšení, ale další popírání reality místo, aby jsme procitli. A zvlášť, že naše vláda, která všechno vsadila na tu ukrajinskou notu, všechny, kdo to kritizovali, nesouhlasili s ní, tak z nich dělala dezoláty a šváby a kolaboranty. Tak teď, co točíme férovku, tak v Riádu už jedná Amerika s Rusy o vyřešení Ukrajiny. A náš ministr zahraničí Jan Lipavský zatím zkouší vyhlašovat další balík proti ruských sankcí. Tak vidíme, že tady ani slzy zatím naše vládní politiky neprobrali.
3: Ne, na tohle nestačí ani slzy, když se blázní, tak je dobrý bláznit ve dvou, zatím jsme ve fázi, že to vypadá, že budeme bláznit sami, že se tady hraje soutěž poslední zhasne a my ještě hrdě říkáme a s plnou parádou zhasneme. A něco tím mě říká, že jak nás zklamala Amerika, jak nás zklamala Unie, jak nás zklamal svět, Číňan, Rus, ne teďka už i Ukrajinec, protože ani Ukrajinci se s Emmanuelem Macronem nepřimluvili k tomu, aby nás tam pozvali, tak o to více zaměříme na Slovensko a Maďarsko.
2: Na Slovensko
3: tam bude čekat zase hraběcí chrat.
2: Ale máme nového spojence, máme Rumunsko teď, protože společně s Rumunskem jsme si stěžovali, že jsme nebyli pozváni k Macronovi do Paříže. No, on ten Mnichov znamenal ještě jinou věc a sice... J.D. Vance vlastně mluvil jako naše opozice, která taky tady vládě vyčítá, že tady zavádí totalitu jménem demokracie a Ukrajiny. Fialova vláda je první vládou, která tady všem ostatním říká populisti, extrémisti, antisystémáci a tak dál. Tak vlastně i pro opozici je to další, bych řekl, živá voda. Uvidíme, jak s tím dokáže do vole pracovat, protože teď Andrej Babiš, Tomio Okamura a další můžou říkat... Tak prosím vás, kdo nás teď vede na západ a na východ? My teď vlastně mluvíme jako Američani.
3: Hele, zlatý sever a jih se ukazuje a hlavně se ukazuje, že si bude muset Petr Fiala teďka sakra rozmyslet, co zase vyvěsí na billboardy, protože on vždycky přijde s nějakým tématem a to se okamžitě rozstřelí samo.
2: No, já jsem teď jel kolem jeho jednoho plakátu, kde je západ nebo východ a viděl jsem, že západ už umazávají, takže už tam bude jenom východ. Petr Fiala podle všeho nás teď povede na východ. Každopádně férovku můžete poslouchat na platformě gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
3: Je to rozhodně lepší než plakat a za to vám děkuji.
4: Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo dva týdny dovole.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to? On, jak
2: to řekl. Jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby, ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornutor, jak se jmenoval, Corleone.
2: Vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo.

0: Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane Holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš minister vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
0: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, to že je blbost.
0: No to víme všichni, samozřejmě. No, no. Vítě to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak,
0: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
0: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
0: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku k Savere a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech?
0: Mm-hmm.
1: To jsou naši.
0: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No a počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
0: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli! Jo? No, to se tady dělá.
0: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
0: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
0: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
0: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
0: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
0: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
0: Tý Český televize,
1: myslím. No. Dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme s tím mohli něco dělat.
0: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak. Tak váš stream je porážit takhle, jo?
0: Já...
1: Asi desetinásobně.
0: Já to
1: a
0: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu. Nebo čtvrtek.
0: Ve středu.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den. On tam ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně, ale já nevím co.
0: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
0: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
0: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
0: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
0: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Honče, to vás povaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
0: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
0: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
0: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
0: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
0: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
0: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
0: A bývalej šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
0: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý člověk.
0: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne? Co?
1: Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
0: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe a... No, tak to jenom, mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
0: No, když říká, máte moji plnou podporu, já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, pozor, to můžete jako veřejnost.
0: Ale mě viděli naživo.
1: No, a já bych řekl, zavolejte management celý, běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
0: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání, to je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta Česká televize.
0: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o České televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
0: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
0: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té České televizi říct.
0: Tak já mluvím o České televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. Ne? A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
0: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
0: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
0: konstruktivně,
1: vím.
0: Konstruktivně,
1: Xavier. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
0: Ale Xavier, zase musím uznat, jako úloha České televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelensky a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím České televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
0: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to, ta demonstrace?
0: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
0: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
0: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
0: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
0: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Xaver tam chce promluvit.
0: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
0: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
0: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No ještě,
0: vám myslíte, neposlal? Myslíte, že je přijel s batohem, s trojčičkou?
1: Vám neposlal?
0: Ne, nic. A toto kontroluju fakt jako konto každý den. Nic, nula.
1: To je divný.
0: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
0: No on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
0: No tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Holče, normální čistokrevná mafie.
0: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkáme Zlatý Janoušek.
0: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
0: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
0: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama?
0: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
0: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům,
0: jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mm-hmm. Je to poctivý?
0: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě neřekl po volbách, že jsem špatně volil.
0: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže... A já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
0: Není to trestný? Smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
0: Volba je tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
0: Já se jenom ptám.
1: No,
0: víte? Vy jste asi neudělal nějaký průser,
1: vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
0: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To
0: tak,
1: je
0: asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
0: To je největší zlo, Xaver, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
0: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
0: Xaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: To je lhář jenom, no v uvozovkách.
1: To já bych Fialovi do tého kampeličky poslal 1000 korun.
0: Ta už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
0: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
0: ta už neexistuje.
1: Oh.
0: Ta, tak, jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali pršulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: To jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xavere, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
0: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
0: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
0: Xavere,
1: pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to dovoleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat.
0: Jo.
1: To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jedinýho spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu. Mm-hmm. A budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Tak říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou. S Nuteliérem.
1: Mě urazili ty noviny, pane Holče, mě urazili, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
0: Nechci, včerat. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, takže, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
0: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si. Než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad.
0: Tata.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Český rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
0: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem Českého rozhlasu. A vám garantuju, že ten už byl za poslední dva měsíce třikrát v Průhonicích.
0: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady, tak jsme zaťukali.
0: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
0: jasně,
1: za každý vlády.
0: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas? Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
0: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
0: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
0: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patří Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu
0: Já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal si, aj, ty průzkumy rychle.
0: Ale počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktorama, víte, co tam myslím dokážou. Si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsum, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
1: No. Pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, to je Meghan, ne?
1: Ne. Meghan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale
0: ta druhá.
1: Ale to se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
0: Jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. musel byste přibrat tak 100 kilo,
0: jo?
1: Aby se to srovnalo, a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí, a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno, tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
0: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
0: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou. A kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo o Ukrajině.
1: No jo. A jestli jste si taky... Nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie. Všechno. Z veškerou parádu. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rová tam narodil, no, co tam, proč já? Není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, ksavr, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, pojď krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: Tak mu má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
0: Já myslím, elita, že jste...
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Ne, ne, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat a
0: pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Xaver.
1: Že bychom toho... Tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xavere.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší.
1: Ale
0: podívejte
1: se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál, rozumíte, to je...
0: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze, naše zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit a
0: jo,
1: tak?
0: Jo, jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo?
0: Tak?
1: Tam je vše odpuštěno. A pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství a za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu a on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes... telefon, přes SMSky a tak. Já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle si díval.
0: Se... On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní zasmáli. Jen tak. Tak. Takže pane Holči, jeďte.
0: Ksavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelu já mám rád, jo, tak nějak, já lidsky. Taky. Máte ji rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Říma nevidím.
0: Proč? Pro boha, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč? Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přesto Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod.
0: Pro ruskej.
1: No to na Ukrajině, ne?
0: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
0: Ksavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
0: Pověřte si, kde je Novgorod.
1: Já nevím.
0: To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
1: A bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
0: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
1: To tam píše.
0: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
1: To je dobrý.
0: Alena Ravítková, jako vždycky na Vilzonku od Tazalky.
1: A Zalka, to je kapuška.
0: A Zalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu Dochanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
0: Ale měla
1: by jeden by vyřízal a ten...
0: Měla by jí mít.
1: No, měla,
0: pro, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
0: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
0: Co? Vy?
1: No já určitě.
0: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
1: Ale klub sviní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby klub sviní dělal sochu paní.
0: No, to by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
0: Jo. A já mám možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
0: To víte, že jo. A pěkně plný.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
0: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
1: Kníže hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
0: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo, jo, jo.
0: A on teda jede, Ksavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestala, vidíte?
0: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
0: Vyšší moc, nedávět, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
0: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
0: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
0: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafičko.
0: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafičko.
0: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
0: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
0: Tak to
1: jo.
0: Vy jste byl vždycky fajnšmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
0: Dneska je kolik? 25. Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
0: Jo?
1: Přemýšlím, jestli příští týden nepozvem nějakého hosta do Lzonky.
0: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
0: Tak když jsem mu řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
0: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
0: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné Bez cenzury.
1: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
0: No já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
0: Kde?
1: Ale, no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
0: Co lžete?
1: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jo?
0: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbám by se mohli mít hosta. Hmm? Nepřišel by bába?
0: Jasně.
1: On na to by mít čas.
0: Ale skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
1: Kdyby přišel, Já mu zkusím napsat.
0: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne Babiš, tak aspoň Kaska Konečná.
0: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
0: Já taky jsem.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Víte ono holky, když kluk se stane táto, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Od božího rána dřehu svýho stroje, 8,5 hodiny nedá si pokoje, svačinu i vstoje, aby pro vás něco znamenal. Mandarinky v ananase pokaždé, když dobírá se, jenomže po nějakém čase každej prevít přejídá se, co je doma, počítá se. Ale neláká. Kachna se dá sice solit, celý se dá octem polít. Vy kdybyste mohli mezi chlapy ještě jednou volit, vybrali byste si

Takovej čenda, když se všechno daří, pracuje hned naproti či ve vedlejší kanceláři, šťastnější než ředitel, odcházíte z každé porady. Když udělá vrku, krátí se vám dech, srdce bě v krku, ať lezou po zádech, utálej se jabka z rajské zahrady. Doma se to vleče, to už se někdy stává, většinou vás večer nějak pobolivá hlava, komu chutná káva, pod okny je krám. Argumenty máte v ruce, peníze a papír, tušku, za 2-4 měsíčně mu nebudete dělat služku, dejte mu do rukou pušku, střílet už bude sám.

Dejte ono holky, když kluk se stane tátou, voníte mu efedrinem, LSD a mátou, budík dává na půl pátou, život by za vás dal. Vy víte, co je vodit dítě do mateřské školy, když vás nohy pálí, močíte je v karlovarské soli, ale nechápete, jak to bolí, když vám berou sebevědomí. Zkuste si to někdy v zatáčky brát po dvou kolech, zkuste si to na pár týdnů v uranových dolech a na pivem politých stolech najít sebevědomí. A pak se divte tomu a mějte mu to za zlý, že posilávám šeky, ale si dejma se mazli. Po Evropě jezdí, dělá ty ráka. On teď holka zdá se úplně jiný lady, stejně sladkým hlasem říká to svý baby, ale ani on už neudrží doma světáka.

0: Vyplníte majdalenky, když kluk se stane tátou. Voníte mu efedrinem, LSD a mátou. Budík dává na půl pátou, život by za vás dal.
1: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Robert Fico už potvrdil, že chce jet na oslavy do Ruska, nicméně Evropská unie mu dává jasně najevo, že by tam jezdit neměl. Echo 24 napsalo na čten povyk, hádka Bruselu s Ficem graduje, jet slavit do Moskvy odporuje dohodám Evropské unie.
2: Na první dobrou si řekneš, no a proč by ne? A teď osvobodili jako Sovětský svaz a jeho Rudá armáda, osvobodili tu Evropu, osvobodili Slovensko, no, to je na první. Na druhou si říkáš, dobrý, ale my jsme součástí nějakého tady celku a zase bychom neměli zapomínat na 50. leta, na gulagy, na všechny tyhle ty zvěrstva, které jako zase ty Sověti dělali. Bacha na to, jako pořád je to součástí naší historie a našeho traumatu.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, aby nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tuším, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby

0: ten problém Zelenského nechávají bokem. Stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
0: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není tužka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdory z Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursulu von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
0: Ano, ale
1: změnilo by to něco, tak.
0: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když se teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
0: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomací.
1: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
0: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa nám...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
0: Ale jako mně to připadá, že Tam nejde o to, je to úplně kdo jedná, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: co
0: přijde...
1: Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo Viktor, minimálně se setkali.
0: Viktor, jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mířil do mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. Znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má...
0: No
1: tady to zmiňované měsíční příměří.
0: Dobře, ale on tam s tím nepojede, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, že mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
0: Ano.
1: A není to ta agenda?
0: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
0: nejde,
1: a tak...
0: Tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně...
1: Co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
0: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám tím, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vy myslíte? S čím oslovíte Rusko?
0: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
0: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
0: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z 5 členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka, protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jak kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
0: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
0: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
0: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
0: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
0: Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti, žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
0: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
0: No ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. A problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
0: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, Kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že Aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mně hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že to prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit, že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Posloucháte rádio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Pár zbytků pro krysy.

0: Šíra u Hanušovic. A to je instalatér z Tuchlovic. Já jsem oba dva ty filmy viděl několikrát a asi mě něco uniká. Já v tom pořád neumím nic najít. Kde je chyba?
1: Já se přiznám, že já právě na tyhle ty žánry nechodím, takže já to neviděl.
0: Neviděl.
1: Ale jako vím, mám povědomí o nich a jako proč na to lidi nechodí?
0: No oni na to možná i chodí, já nevím.
1: Nebo co tam nefunguje, se ptáte?
0: No když se na to dívám já, ale podotýkám, že asi, já jsem asi úplný laik, tak já nevím, jestli je tam někde pokus o smích, nebo vyvolat mě ve mně dobrou náladu, nebo jestli to má nějakou hlubokou myšlenku, asi ji má, ale pro mě teda je to moc velké umění na to, že to je velmi dobře skryto.
1: I to je možné, jako záleží, já nevím, jako co přesně autoři chtěli tím filmem, těmi filmy říct, ale asi tam nějaká myšlenka byla, a nebo i jako jenom chtěli pobavit. I takový filmy existují, kdy jako není potřeba mít nějaký hluboký téma, srdcervoucí, a jenom prostě jako, ať se lidi jdou jako zrelaxovat do kina. Jo, ať prostě vypnou na chviličku od starostí běžných a vstoupí do sálu a tam se baví, že na plátně hraje nějaký herec, známý třeba, a má to hezký, jako hezkou kameru a tak.
0: Předpokládám, že u vás na Filmové akademii Miroslava Ondříčka v Písku se nějakým způsobem seznamujete se všemi různými žánry.
1: Tak.
0: Filmovými, možná od těch úplně krátkých, tedy od reklam, až po nekonečné seriály. Když by to nevyšlo s těmi komediemi, tak kam byste se uchýlil? Bavilo by vás točit seriál?
1: Víte co, já budu rád za jakoukoliv práci, když vystuduju, když budu jako hotový magistr, absolvent, tak já jsem otevřený všemu, co bude pro mě mít smysl. Řeknu si, není to jenom prostě nějaký strapňování se. A takže seriál může být, když bude dobře napsaný. Reklama, taky řešení. V tom je ta škola výhodná, že ona vlastně poskytne to komplexní vzdělání. Že prostě student, absolvent má, když dostuduje, možnost dělat vlastně cokoliv. No, takže já bych samozřejmě chtěl se primárně věnovat té hrané tvorbě, ale pokud by se hned nepodařilo, což ani nemůžu očekávat nutně, tak jsem otevřený úplně jakékoliv nabídce v televizi, ve filmu, v reklamce.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane Holče, my jsme tady minule řekli, že musíme zasít trošku strachu a trošku špatné nálady.
2: Jo, jo.
1: Že?
2: No jasně.
1: Takže já vám dám vybrat, buď to můžete zasít koleus, tady máte obrázek, nebo bazalku, a nebo meduňku.
2: Proč jste mi dal jenom tři a jedno jste si slil?
1: To mám tady čtvrtý, to se vás netýká. To,
2: jo,
1: vy, no, to je takzvaná dobromysl.
2: A to jsem...
1: uznáte, že to můžu zasít tady jenom já dobromysl.
2: To jsem si myslel já, že bych byl dobromysl.
1: Ne.
2: Jo?
1: To není pro každýho.
2: No dobře, já zasiju bazalku.
1: No já bych zasil dobromysl No trošku do té dobromysli, že bychom tady teď jako vetknuli trošku strachu.
2: Tak tohle.
1: Co? No já bych udělal čtyři dírky a zasil bych všechno.
2: Když už tak už, no.
1: Tady je truhlík a tam uděláte dírku prstem. Jenom když tam strkáte ten prst pohnojený, už to je. Já jsem jaksi...
2: No.
1: Se do toho...
2: Toto máme tady ty fialovský lži, ne? Já to cítím z toho.
1: No, ne, tak ono to chtělo trošku kyseliny močové. Jako, tak, neberte to, pak si umějte ruce.
2: Jo.
1: Ale já tam nic nemám, pane Holče. Taky rozdělávajte, vy koukáte, jak... A zalejeme to.
2: No.
1: A bude...
2: Tady máte takovýhle pitlíček, ne?
1: No já vím, a kolik se tam toho dává, mám tam vysypat všechno, jako...
2: Jasně.
1: Ne,
2: ale...
1: Tak to jsou semínka takovýhle.
2: No, tak ať ti co vyrostne, to je jedno.
1: Námodně. Ale
2: protože se
1: ta dobromysl tam vyloženě je. Kdo se je vítr, sklízí bouři, tak my zasíváme tady trošku...
2: No já, mně se zdá, že zasejváme ty medvěděvovy vichry, ne?
1: Ne, ale tam nesyťte do jedné dírky celý pitlík. A nebo jo?
2: A jasně.
1: Samé. Máte pravdu, nebudeme žádný troškaři, já tam taky fiknu. Teď je to červený, jo?
2: Jo. Ne, bazalku.
1: Jo, teď. Bazalku. A já jedu meduňku. Nevím, jestli je chytrý, že tam sypeme celý ty sáčky, pane Holče. Ale
2: jedno.
1: Na druhou stranu nás nikdo nemůže podezírat,
2: že... Když toho vyroste víc, než mí, ne?
1: Lepší, přesně.
2: Jo.
1: Tady
2: jsou... Hele, strachu nikdy není dost, co?
1: Jo. Já to tam taky frknu celý.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kouli stomatology, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých luzích a hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše, všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo. Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. Musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta

0: integrace. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii. A protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá. A samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomuhle se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici. Jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by nejinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: Jasně. No. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
0: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
0: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
0: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů, některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle, oni o tom systému nic nevědí, ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad, tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam travno dostane.
1: Jestli.
0: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí stojí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, to by neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
1: První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dájí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Já si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, i když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No, tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jakou pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hrozný otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby se optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, hejtman a starosta říkají, to je v pohodě, tu máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivaný. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem hrozně rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Ryby jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletí někam, to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

Poslyš, když mě nevěříš, ty také chceš jít pořád víš, a slunce je tak zlaté, ať se plní. Pak se můžeš, když seš blíž, spálit víc, než pochopíš, a budeš rád, když nenajdeš jen trní.

0: podmínkách České republiky v okamžiku, kdy půjdete protestovat, tak v tu chvíli jste proruský kolaborant. Nevím, jestli se něco takového děje v Belgii, ve Francii, v Německu.
1: Ty elity jsou všude v podstatě stejný. To je jeden scénář. Ale když vidíte v Kanadě, když protestují, tak některý média, tak jako vy, informujete podle svého a většinou velice pravdivě, pravděpodobně. Že jo? Vy to pustíte do toho éteru. A tam taky. To jsou ty stanice, jako jsem říkal, Max News, Vion, Sky News, australská. My jsme tady ve váku, absolutně váku. Připomíná mi to, když jsem byl v Americe a bořila se berlínská zeď, 14 dní před tím předáním moci, co tady došlo, k čemu tady došlo, tak volám domů a říkám, boří se berlínská zeď. A maminka mi říká, co blbneš, co vám to tam zase říkají za nesmysly. Byla jsem do Bratislavy, boří se berlínská zeď. No neblbni, když na to přišel, za 14 dní byla revoluce. Teď je to strašně obdobný, to je déjà vu. A takový to napětí, co cítím, jsem zažíval v těch 70. letech v normalizaci, když se podepisoval anticharta. Všichni to museli podepsat. Kdo to nepodepsal, tak ho nutili, podepiš to, podepiš to. Je to stejná atmosféra, stejná hysterie, ať ukázalo se to na tom covidu, roušky. Slavný herec na mě křičí přes celý parkoviště, kde máš roušku? To stačí říkat, žít, jo? Jsme tam, jo? Co v těch lidech je, je to neuvěřitelné, jak jsme ovladatelní, manipulovatelní a nepoučitelní.
0: Přemýšlím nad tím, co říkáte, no, do jaké míry, pane Kratochvíle, podle vás s tímto vším souvisí teď ty nejrůznější pokusy zavírat weby, mít jakousi cenzorskou skupinu, vést ty obousměrné dialogy s různými... Vy jste řekl, že se to nějak vrací. Není toto důležitá rekvizita k tomu všemu?
1: Nejdůležitější. Toto je nejdůležitější. Jak ztratíme svobodu slova, je konec. Jeden prezident řekl, pokud vyměníte kousíček své svobody za kousíček jistoty, nezasloužíte si ani svobodu, ani jistotu.

0: Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Premiér Fiala má částečný úvazek na vysoké škole.
2: To je dojíč.
1: Bože, ten to ale umí.
2: Ten ale zdojí všechno, Xavre. Ten zdojí všechno, předtím neuteče nikdo. A nic.
1: Co? No jo, já vám to říkám už tady řadu měsíců. Ten člověk to umí s penězma.
2: Našima.
1: To je...
2: Našima.
1: To je jedna z jakýma. Ve chvíli, kdy držíte tu pětistovku, nebo pětitisícovku, nebo něco, co dneska je, dvoustovku, dvoutisícovku, tak se neptají u té pokladny, kde jste ji vzal. Jestli jako co, prostě zaplaťte kasa cink, no, a on to umí, to je jedno.
2: Já vám řeknu, Xavere, dneska, když držíte třeba tu dvoustovku, tak si můžete být jisté jednou věcí, a sice, že dvacka minimálně už je v tu chvíli premiéra Fialy z toho.
1: Jak to?
2: No to je to podojí, ten to dojí všude.
1: Jo, on to podojí.
2: On to podojí.
1: No ale ona se k tomu vyjadřovala nějaká paní mluvčí.
2: Fialova.
1: No asi, já jsem to někde četl a jenom mě to přišlo úsměvný a přišlo mi zbytečný tu zprávu číst dokonce, že on je tak pracovitý, že na té škole si ten úvazek splní. Kdybyste tipoval, že tam naposled byl na té škole?
2: No tak já bych řekl před dvěma lety, ale...
1: Právě.
2: Ale víte, co mě napadá, tak jako kacířsky? Proč není tak pracovitý ohledně Česka, ohledně vlády?
1: Tak on je pracovitý ohledně Ukrajiny, nebo?
2: No já jsem říkal Česká, ne Ukrajina. To je pracovitý ohledně Ukrajiny.
1: Tak je pracovitý komplexně.
2: Jo.
1: Tak kolem Česka, koho zajímá, jaký Česko?
2: To je pravda vlastně. Tak on už to stejně začíná splývat, ne? Ukrajina a Česko, tak co?
1: Jak pro koho? Pro mě ne, pro mě naopak.
2: No Xavere, já když jedu takhle, jako tady jezdím autem Prahou, tak podle SPZ tak už to pro mě začíná splývat.
1: Nesmíte se na ty SPZ dívat.
2: Ne?
1: Ne. Já jsem to už dávno tady říkal, já jsem to už vypozoroval, ukrajinský SPZky, luxusní auta a mladí kluci v tom, a nebo takové ty typické ukrajinské bárišně. Mm-hmm. A je to neuvěřitelné, jak toto funguje. Nesmí se to říkat, protože vás obvinějí, že jste proruská svině. Pozor na to.
2: Tak to už jsem.
1: Ale říkal mi teď kamarád, že byl s manželkou v Egyptě, nebo kde byl v nějakém resortu. A říkal, byli jsme tam jediní Češi. A jinak všechno Rusáci, všechno Ukrajinci. A zlato, prostě luxusní, všechno, prostě, já nevím, já samozřejmě pořád mám v hlavě, že ta válka je hrozná. Ale já mám pocit, že toto není normální válka. To je válka, do které se jezdí na dovolenou.
2: No to neříkejte, nepůjdete k soudu.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pekarová pochválila počítačovou hru. Neparazitujte na ní, vzkázali autor.
2: Paní Pekarová je notorický příklad člověka, který parazituje na úspěchu někoho jiného. Teď to je Daniel Vávra, ale jinak dlouhodobě ten, na čím úspěchu ona parazituje, je ODS. Protože, jak víme, tak ona by se svojí TOP 09 do poslanecké sněmovny s vysokou pravděpodobností nedostala. Takže ona parazituje na tom, že se rozhodla ODS, která přece jenom v těch průzkumech nevychází až tak špatně jako TOP 09, že ji vezme pod svá ochranná křídla. A protože ona nad sebou nemá ten Damoklův meč, že může i se svojí topkou ze sněmovny vypadnout, tak si může dovolit dělat a říkat prakticky cokoliv.
3: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. xtv.cz

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Lukáš Kovanda je naším hostem. Vítám vás po čase Fix TV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Lukáš Kovanda je stále hlavním ekonomem Trinity Bank. Pane Kovando, 3,5 bilionu, takové současné zadlužení České republiky, je to problém nebo jako ekonom jste klidný?
2: To zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu není nic dramatického, takže já si myslím, že z tohohle hlediska můžeme mít celkem klidné spaní, ale samozřejmě nenaplnil se slib základní a to, že se výrazně stačí ta samotná nominální absolutní úroveň zadlužení, to je stále přes 200 miliard korun, v příštím roce to má být dokonce 280 miliard korun, co se schodku státního rozpočtu týče. A asi tedy většina občanů i ti, kteří volili tu současnou vládu, kdyby toto slyšeli v tom roce 2021, že takový bude výsledek, tak by spokojeni nebyli. Ale zase na druhou stranu podařilo se elementárním způsobem zastabilizovat veřejné finance z hlediska poměrového ukazatele veřejného zadlužení v poměru k hrubému domácímu produktu, takže nemusí mít občané obavu, že by snad hrozil bankrot České republiky, že by nebylo na lékařskou péči, že by nebylo na důchody. To skutečně ne. Stále jsme jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie.
1: Minister financí říká, ano, 280 miliard, takový má být schodek státního rozpočtu v příštím roce, a to kvůli dostavbě Dukovan a vyšším nákladům na zbrojení. Vy jste někde řekl, že si myslíte, že současná vláda by se zadlužovala méně než vláda, kterou by vedlo hnutí ANO. Myslím, že jste to říkal v Českém rozhlase. Z čeho vycházíte, že by Andrej Babiš více zadlužoval nebo rychleji zadlužoval naši zemi?
2: Tak pokračovat bude to vysoké nebo to poměrně vysoké zadlužení v příštích letech, si myslím, ať už bude kormidla ta či ona vláda, ale jak stranám té pětikoalice, tak stranám zejména hnutí ANO, které jsou v současné době v opozici, tak v průzkumech celkem konzistentně vychází, že ti voliči té současné vlády těch stran, které ji tvoří, jsou citlivější na úroveň zadlužení České republiky než voliči třeba právě hnutí ANO a těch stran, které jsou nyní v opozici. Takže já si myslím, že zkrátka ti voliči mají takové preference, jsou tak vnitřně nastaveni, že pokud volí hnutí ANO a další,

0: strany současné opozice, tak jim ten dluh tolik nevadí v případě navýšení jako voličům strany současné pětikoalice. Takže proto si myslím, a i když zohledním ty některé plány zastropování výše odchodu do důchodu a tak podobně, tak si myslím, že to zadlužení bude výraznější v případě tedy, že se k moci dostanou vlády současné opozice. Ratingové agentury ovšem říkají, že ani v jednom z těch případů nedojde k nějakému utržení ze řetězu českého zadlužování. To znamená, i kdyby vládnul Andrej Babiš, tak ratingové agentury nečekají, že by české zadlužení dosáhlo dluhové brzdy třeba v úrovni 55% HDP. A i kdyby dosáhli, tak jsme stále jednou z nejméně zadlužených zemí Evropské unie. Takže myslím si, že ani pro ty 4 roky, ať už volby dopadnou jakkoliv, tak nemusíme mít obavy, že by se ten dluh v České republice nějak jaksi výrazně utrhl ze řetězu.
1: A to ani s tím slibem koalice Spolu, že chce na zbrojní vydávat, k čemu se samozřejmě zavázala, těch 5%, jak požaduje Donald Trump, což je, bylo spočítáno nějakých 400 miliard?
0: Ani to ne,
1: ročně.
0: Ale to už samozřejmě bude problém a je třeba šetřit někde jinde.
1: Tak a kde? Kde může vláda šetřit?
0: No, na Green Dealu bych třeba šetřil osobně. A vezměte si, že podle stanoviska Národní rozpočtové rady do roku 2030 má Green Deal stát českou ekonomiku 1,3 desetiny bilionu korun. To znamená 1300 miliard korun. Takže to rozpočtěme na těch 5 let, co do roku 2030 zbývají a máme nějakých 220 miliard korun ročně. Náklady Green Dealu, náklady dekarbonizace. To znamená, kdyby firmy, podniky nemusely tyto náklady platit, mohly být ziskovější, odváděly by třeba i vyšší daně do veřejné kasy, tak ráze máme prostředky na to, abychom třeba platili vyšší výdaje na zbrojení. Ale i tak samozřejmě bude třeba šetřit na dalších místech, aby bylo na zbrojení, protože to je obrovský výdaj, k němuž se česká vláda zavázala.
1: Tak my se ke Green Dealu určitě dostaneme, ale ještě bych zůstala u státního rozpočtu, protože samozřejmě sliby kandidujících stran jsou teď různé. Motoristé slibují občanům vyrovnaný rozpočet do 4 let. Je to realistický slib? Je splnitelný?
0: Je splnitelný, ale motoristé by měli říct, jak toho dosáhnou.
1: Oni možná ten Green Deal také velice kritizují a říkají, že půjdou klidně do otevřeného sporu s Evropskou unií. Tak je to ta cesta?
0: Nevím, co se týče celého Green Dealu, oni říkají, myslím, emisní povolenky
1: tak,
0: číslo 2. Tak na těch to zas tak netrhnou. Ale ono jako k vyrovnanému rozpočtu, ono to je také mystérium, takové, že toho nemůžeme dosáhnout. Ono by v podstatě stačilo vrátit tu superhrubou mzdu tam, kde byla před rokem 2021 a ráze máte ve veřejných rozpočtech 150 miliard korun každý rok. Navíc, kdyby tedy stouplo zdanění mest zaměstnanců z těch současných 15 na těch zhruba 20%. Ale pozor, já potom nevolám, aby zase diváci si řekli, že Kovanda chce zvyšovat daně. Nechci. Já si myslím, že primárně by měl stát šetřit u sebe. Ale zkrátka toho, jak jsme viděli v těch uplynulých 4 letech, nebyl schopen. Naopak ten takzvaný konsolidační balíček, to byl spíš balíček daňový, protože zatížil nikoli tedy stát a jeho agendu a nějakým způsobem neomezil třeba počty úředníků nebo státních zaměstnanců a agendu státu, ale naopak zatížil dalšími daněmi a řadou daní daňového poplatníka České republiky, takže tento daňový balíček tedy nevedl k tomu kýženému, ale myslím si, že je třeba zkrátka to, aby pokud by chtěla teda vláda ozdravovat veřejné finance a pokud třeba i by se mělo splnit to, co hlásí motoristé, tak by pak oni měli být těmi, kteří budou výrazně redukovat tu agendu, ale to si myslím, že to by skutečně museli mít teďka 40-50% v průzkumech. To nemají. Oni pokud vím, tak budou rádi, když přelezou tu hranici 5%. Takže to pak budou takovou menší stranou, která možná bude tedy ve vládní koalici, možná ne, ale i když té vládní koalici bude, tak ta její vyjednávací pozice nebude taková, že by mohla plnit program tak, že by Česko prostě mělo vyrovnaný rozpočet během 4 let.
1: No, protože někdy pokud ty vím, malé tak hnutí strany...
0: ANO, tak rozhodně s něčím takovým nepočítá.
1: Chci říct, že malé strany jsou někdy zásadní.
0: Můžou být jazyčkem na vahách, tak. Můžou to být i motoristé, jednoznačně ano. Zejména pokud to bude nějaký vyrovnaný výsledek, že oni, ta hnutí ANO bude potřebovat třeba právě k tomu, aby mělo života schopnou vládní koalici, ale i tak budou to mít motoristé velmi těžké. Ale zase, já principiálně s tím určitě souhlasím, s vyrovnaným hospodařením, ale tedy jak toho dosáhnout? Jak toho dosáhnout? Asi to úplně nebude plánem motoristů vracet superhrubou mzdu, to znamená zvyšovat zdanění zaměstnanců, tak ale jak jinak? Kolik teda propustí státních zaměstnanců? Jaké ministerstvo, ministerstva zruší? Jaké agendy vyškrtnou? Protože bez toho to prostě nejde.
1: Ano, ale tím škrty toho lze docílit.
0: Lze, ale jak začnete škrtat, tak máte třeba zemědělce na Václavském náměstí s traktory. Jak začnete škrtat, tak máte stávky lékařů. Nebudou ošetřeni pacienti. Začnou se bouřit třeba školy, univerzity. Budou stávkovat učitelé. Vezmete tak, si toto tím, jako pokud... politik na triko?
1: Ne, myslím jako, protože třeba motoristé říkají malý štíhlý stát, slibují, tak já předpokládám, že tím je myšleno ten státní aparát, obsluha toho státního aparátu, nikoliv.
0: No jo, ale tak ti samotní úředníci, ten státní aparát, to máte nějakých 70, 75 tisíc zaměstnanců. Tady se bavíme o těch stovkách tisíc toho celkového veřejného aparátu, řekněme, to znamená o všech lidech, kteří jsou placeni z veřejných rozpočtů nebo na ně jsou nějakým způsobem navázáni například zakázkami, to pak máme zhruba 1 000 000 lidí. A jakmile začnete omezovat penězotoky k těmto lidem, tak každá ta skupina z nich začne křičet. A to musíte mít jako hodně velkou politickou odvahu, kuráž a vůli toto ustát. A já zatím takového politika na české politické scéně nevidím.
1: Tak vraťme se ještě ke koalici Spolu. Vy jste zmiňoval její balíček, který dopadl na daňové poplatníky. Koalice Spolu se zřejmě poučila ze svých slibů, které pak nebyla schopna splnit nebo je přímo porušila tím, že nezvýší daně. Teď říká, slibuje předvídatelné daně. Jinými slovy, změníme výrazně jenom jednou za ty 4 roky. Už neříkáme či směrem nahoru nebo dolů. Asi bych tak typovala, že to bude směrem nahoru, ale zajímá mě váš názor, jestli je to jako chytřejší od koalice Spolu takovýto slib.
0: Myslím si, že jo, protože to je královna koloběžka první, to je slib, neslib. Oni zároveň tedy říkají něco, jakože něco s daněma udělají, zároveň neříkají co. A pak vlastně, pokud budou vládnout v těch příštích 4 letech, tak kdykoliv mohou říci, a my jsme přece nic takového neslíbili. Protože teď samozřejmě naráží na to, že ještě v roce 2022, tedy už půl roku po invazi Ruska na Ukrajinu, tak stále vehementně trvali na tom, je to dodnes hit na sociálních sítích, videohit, že teda nezvýší daně, nezvýší daně, nezvýší daně, tečka. No a to pak, jestliže prostě volič následně o rok později vidí, že se mu zvýšily skoro všechny druhy daní právě prostřednictvím přijetí toho takzvaného konsolidačního ve skutečnosti daňového balíčku, tak to není úplně z hlediska té nálady toho voličstva vůči té vládě úplně šťastné. Takže já si myslím, že ten kabinet se nyní snaží poučit ze svých chyb. Je to vlastně přiznání o chyby, že nenaplnil ten svůj slib a že zároveň dával slib, když už musel vědět, že ho poruší. Když už bylo po roku, po válce, po začátku války na Ukrajině, na kterou vlastně se kabinet odvolával jako na důvod toho, proč zvyšuje daně, tak ale to měl říct na ten první den po invazi, nebo v prvních týdnech, řekněme, a ne až půl roku.
1: A ta předvídatelnost výše daní?
0: Předvídatelnost... Tak to může být, že nebudou moc často s daněmi hýbat, proto zase se schová úplně všechno. Já bych si představoval, že třeba řeknou, uděláme zásadní daňovou reformu. V tom smyslu, že třeba řekneme, je příliš zdaňovaná práce. což dopadá na sociálně slabší. Je málo zdaňovaný kapitál. Teď neříkám, že si to přeju, že by to tak mělo být, ale toto za mě by byl nějaký hmatatelný program, který by navíc byl ve shodě s tím, co si myslí část ekonomů, část odborné obce. Třeba ne zrovna já, ale myslí si to řada mých kolegů. A to už je něco, kde bychom my dva si pak mohli sednout a říkat, je to dobře, je to špatně. Ale jako takto mlhavě, vágně něco nadhodit do programu, jen aby měli program. My vlastně nemáme o čem se bavit, my nevíme. My ani nevíme, jestli oni chtějí ty daně zvýšit, znížit. Vy jste řekla, že chtějí asi zvýšit, no ale pak přijde někdo a řekne, a jak víte, že my je chceme zvýšit, třeba je chceme snížit. Takže jakoby ta celá debata pak je na vodě.
1: Já už to vnímám tak, že už se předem vymlouvají, až nebo si hledají omluvu, až je budou zvyšovat.
0: Spíš dal ruku, teda nedal ruku do ohně za nic, ale spíš bych teda sázel na to, že spíš míní navyšování daní, protože bude třeba, vzhledem k tomu, co jsme si říkali, ty vysoké výdaje na zbrojení, bude třeba zvyšovat daně. To bychom neměli lidem zastírat. Těžko se uspoří na Green Deal, tolik, co jsem říkal, těžko se uspoří na úřednících, státních zaměstnancích, veřejných zaměstnancích.
1: No a právě,
0: bude třeba zvyšovat daně. Teď jde o to, které, ale to vám nikdo před volbami nechce moc říkat. Trochu mě překvapilo hnutí STAN, které říká, že chce teda zvýšit daň z cukru, nebo zavést daň z cukru, z slazených nápojů, ale to je taková výjimka. Většina těch daní bude prostě oznámena prvním roce po těch volbách.
1: Proto mě trochu překvapilo, že říkáte, nebo že si myslíte, že koalice Spolu by méně zadlužovala, no méně rychle zadlužovala Českou republiku než hnutí ANO, protože hnutí ANO je proti těm 5% na zbrojení. Říká, že 2% jsou dostačující.
0: To říká, ale myslím si, že bude velmi obtížné se z toho slibu vyvázat.
1: Z toho 5% myslíte. Dobře, pojďme.
0: Pokud by se z toho vyvázali, tak si myslím, že pak můžete mít pravdu a to zadlužování nemusí být tak rychlé, protože skutečně ty výdaje na zbrojení budou razantní zátěží české veřejné kasy. Ale já v tuto chvíli nepředpokládám, že se z toho vyvážou nakonec. Protože přeci jenom to je závazek daný na to. Víme, že Donald Trump toto může sledovat, že i třeba nástupce Donalda Trumpa to bude sledovat. A to by znamenalo zhoršení třeba vztahu se Spojenými státy.
1: Pojďme na ty emisní povolenky, respektive na ETS2, další zatížení, nicméně tentokrát přímo občanů. Vy jste udělal takový zajímavý propočet, nebo zajímavý pro někoho, možná pro většinu děsivý. Vy jste vypočítal, že ta suma, ten odhad, kolik by to mohlo stát peněženky našich občanů, tak by to mohlo být ročně až 83 tisíc korun. Proti tomu jsou ale jiné výpočty. Třeba hlavní ekonom české pobočky poradenské společnosti Deloitte, ten předpokládá v úvozovkách na jednu domácnost pouze přibližně 6,5 tisíce korun. To je obrovský rozdíl. Stojíte si za svým výpočtem 83 tisíc korun za rok navíc pro domácnost?
0: Stojím. A řeknu také, z čeho plyne ten velký rozdíl, který opravdu je ořád. Ten rozdíl plyne z toho, že kolega z Deloitte počítá s tím, že zůstane cena povolenky zastropována. To znamená, buď to bude těch 45 eur za povolenku, nebo při nejhorším, teď nevím, jestli přímo počítá s těmi 45 nebo 57. 57 je strop inflačně upravených těch 45 eur, protože to bylo stanoveno v roce 2020, my to musíme převést do roku 2027. A těch 45 upraveno o inflaci v roce 2027 bude 57. To je úroveň stropu, s níž počítá Česká národní banka. Teď ale zásadní věc. Do roku 2030 se cena povolenky musí zvýšit na 250 plus minus eur za kus.
1: Za tu tunu.
0: To není, že bych si to já vymyslel. Já jsem nastudoval několik odborných studií na téma povolenek, asi tak 6. které například vydalo Postupimské centrum pro výzkum otázek změn klimatu. Financuje jej mimochodem německá vláda. Vydali jej další renomované instituce podobného střihu, například německý Kielský institut pro světovou ekonomiku. A každá z těchto renomovaných institucí, i placených německou vládou, tak má svůj nějaký rozptyl odhadu, pásmo odhadu, kde bude ta povolenka stát v roce 2030. Já jsem těchto šest analýz, zhruba šest, zprůměroval. Takže to není, jak jste říkala, až těch 83 tisíc. To je průměr průměru. Těch 83 tisíc je průměr průměru. Protože jestliže povolenka bude stát v roce 2030 250 eur, což je, znova říkám, průměr průměru odborných studií na toto téma, které všechny jsou daleko sofistikovanější, propracovanější, než kdokoliv, co vytvořil v České republice, co jsem měl možnost vidět, tak konsenzus těchto studií je těch 250 eur. A to přepočtěme na cenu pohonných hmot v České republice, to přepočtěme na to, o kolik zdraží vytápění, topení plynem, topení uhlím, o kolik zdraží nafta jako pohonná hmota, benzín a o kolik také stoupne celková inflace. Protože ono se někdy říká, že to jsou povolenky pro domácnosti, ale to jsou i povolenky pro řekněme, firmy, podniky, které dosud ten první typ povolenek nemají. To je pro celou ekonomiku. Ty povolenky pak budou po tom roce 2027 zasahovat 85% ekonomiky. S výjimkou zemědělství a odpadového hospodářství všechno. Takže vy tam budete mít i dopad v podobě celkové inflace. To znamená, že kdo má elektromobil a čerpadlo a myslí si, že povolenkám unikne. Ne, protože on bude zatížen tím celkovým inflačním dopadem. Zdražování bude zkrátka výraznější, než pokud by těch povolenek nebylo. A také budou tedy rychleji mizet kupní síla úspor našich. No a teď, když sečteme tyto tři efekty, to znamená zdražení pohonných hmot, zdražení vytápění a ten celkový inflační efekt, tak ta zátěž na běžnou českou domácnost, která má rodinný dům a jedno auto na naftu či benzín, bude těch 83 tisíc korun, pokud ta povolenka bude 250. Ale ona musí být 250, pokud máme jako Evropská unie plnit Green Deal, pokud chceme do roku 2050 stihnout uhlíkovou neutralitu, to znamená být plně dekarbonizováni. Protože jinak, když ta povolenka bude levnější, jak říkají čeští politici někteří, tak my ten Green Deal nestihneme. Když Evropská unie přijde a řekne, dobře, posouváme cíl Green Dealu na rok 2100, z toho roku 2050, což ale nikdo zatím neříká, tak pak je možné, že povolenka bude 45 nebo 57. A pak platí to, že to budou nějaké nižší tisíce ročně. Ale pokud má být plněn Green Deal, a nikdo zatím neříká opak, spíše nyní v červenci byla nová snaha ještě zpřísnit, tak povolenka musí stát tolik, že to povede k ceně a ke zdražení života běžné české domácnosti o vyšší desítky tisíc korun. Třeba o těch 83 tisíc korun. Zatímhle já si stojím a tuhle jsem připraven na jakémkoliv fóru obhajovat do úplně zemdlení, protože prostě mám ta data. A já jsem neviděl relevantní českou studii, která by toto nějakým způsobem zpochybňovala. A už vůbec ne nějakou studii jakéhokoliv politika. Politici říkají, povolenka bude 45. Ale dnes, když se podíváte, za kolik se obchodují termínové kontrakty na povolenky, v Londýně nebo v Lipsku, na té slavné lipské burze, tak se ty povolenky už obchodují za 85 až třeba 90 eur. To znamená, už jsme na dvojnásobku toho stropu. A co znamená ten termínový kontrakt na povolenku? Ty firmy už nyní investují do toho, aby si koupili pro rok 27 pojištění, že ta povolenka nebude za těch 90 nebo 85 eur. To znamená, oni si to kupují, jako že to ještě v té době bude výhodná cena. To znamená, ona ta...
1: Čili pojistí si těch 90 eur?
0: Podívejte, americká společnost CraneShares, což je společnost, která bude investovat do povolenek, tak zveřejnila svůj odhad. Ta renomovaná investiční společnost na jejich schůzích, na jejich konferencích vystupoval třeba nositel Nobelovy ceny za ekonomii pan Engel. Tak tahle ta společnost ta prostě svým klientům říká, povolenka v prvním roce fungování bude stát přes 100, nějakých 110 eur a od roku 2030 250 eur. Ten graf můžu každému tady poslat, každý si může najít na webové stránce CraneShares a ETS2 povolenky a má tam tenhle graf, já jsem se sám dal na své sociální sítě. Takže toto je něco, s čím počítá investorský svět. A teď si vemte, že přijde nějaký český politik a začne říkat, že to bude 45. No ono to možná bude 45, ale jenom v prvním roce. To je salámová metoda, aby to veřejnost přijala. Protože vy, kdybyste řekla veřejnosti hned v prvním roce 250, tak lidi se zblázní, tak ve Francii budou protesty žlutý vest a kdo ví co všechno. Takže je třeba začít opatrně, celý systém zavést a když už bude v chodu, tak už se řekne, no my to přece nebudeme ten systém rušit, bohužel musíme se smířit s tím, že povolenka je takhle drahá, my chceme přece mít ten Green Deal splněný, tak už se s tím smířme. A proto já čekám, že v tom roce 2030 to bude těch 250.
1: Tak a pokud by Evropská komise nás chtěla jako ušetřit a zastropovala tedy tu cenu, tak zase nebude dodržovat tedy ten Green Deal. Takže přesně buď nebude tak dodržovat Green Deal a nebude dodržovat Green Deal a jakž takž to zvládneme, nebo budou domácnosti zvládat, anebo ano, bude dodržovat Green Deal a domácnosti
0: naprosto přesně. Ti
1: se propadnou třeba do chudoby energetické.
0: Ti politici, kteří říkají, že bude ten strop, tak říkají v podstatě zastřeně mezi řádky, že nebudou plnit Green Deal. Takže to je absolutně něco, co ale je a i Fit for 55 program, k němuž se zavázali. Takže oni vlastně říkají, my nebudeme splňovat to, k čemu jsme se zavázali. Protože když přesně, jak říkáte, když povolenka bude příliš levná, když bude 45 nebo 57, tak to znamená, že prostě neplníme Green Deal.
1: Tak.
0: Musí být tak drahá, pokud chceme, aby byl Green Deal plněný. Těch 250.
1: Některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, některé, že ho oddálí, některé, že ho chtějí revidovat. Co vy byste doporučil?
0: No, oddálení vůbec nic neřeší, protože pořád tu máme to datum 2050, kdy chceme stihnout Green Deal. To je to datum všech.
1: Takže změnit to datum?
0: Pokud? Bylo něco, co já třeba odsouhlasím. Když tahle vláda řekne, my chceme to koncové datum Green Dealu posunout na rok 2100. Tak vy najednou máte o dalších 50 let delší vlastně dobu na plnění toho Green Dealu a vy nemusíte prostě zatížit najednou v krátkém časovém okně od roku 2027 do roku 2050, tedy během 23 let, občany tolik tím tou dekarbonizací. Vám se to rozloží na více generací, protože nejen místo 23 let budete mít nasplněný Green Deal prostřednictvím povolenek číslo 2, místo 23, 73 let. Už to nebude záležitost jedné generace, na kterou to všechno padne, ale záležitost 3-4 generací, na kterou to všechno padne. Takže i pak ty náklady, i ta cena té povolenky už nebude muset být taková, protože už se na tom Green Dealu budou podílet naše děti, naše vnoučata, naše pravnoučata.
1: A ještě poprosím, proč už nás trochu tlačí čas. Jak jsem říkala, některé strany slibují, že nebudou implementovat ETS2, že půjdou do otevřeného sporu s Evropskou unií. Je to opět reálný slib?
0: Podívejte, to je...
1: Když třeba už některé země implementovaly, už vlastně ETS2 mají zavedené, tak lze to?
0: No, už se obchoduje s těmi termínovými kontrakty, ale je třeba pravda, že polský ústavní soud v podstatě nedávno rozhodl, že ten Green Deal může být v určité kontradikci s tím s energetickými zájmy Polska, že ty jsou jaksi nadřazeny. Takže pokud by podobným způsobem rozhodl třeba ústavní soud v České republice, tak je to něco, co už může být zárodkem jakési koalice států, teď mám na mysli Polsko a další, kteří prostě budou se snažit do toho hodit vidle, lidově řečeno. Ale tohle jsme si všechno měli rozmýšlet, když jsme přijímali Fit for 55 a ten jsme bohužel přijali, tento program. Tam je zárodek toho problému.
1: Já moc děkuju, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Děkuji za pozvání, hezký den.
1: Naším hostem byl Lukáš Kovanda.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Iveta Strmeňová je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Iveta Strmeňová je advokátkou, specialistkou na rodinné právo mimo jiné, ale dnes bych chtěl to naše povídání věnovat tomu, čemu se odborně říká střídavá péče, protože mám pocit, když to sleduji v médiích, paní magistro, že se v tomto doba trošku změnila. A tak jako dřív to bylo spíš výjimečné, takzvaná střídavá péče o děti v okamžiku, kdy se v dobrém či zlém lidé rozvádí od stolu a lože, tak už to vypadá, že se velmi často používá ten institut střídavé péče. Máme tomu rozumět tak, že v dnešním systému justičním už je k tomu přihlíženo a tu střídavou péči dostane každý pár, který si o ně řekne?
1: Tak nedá se asi úplně říct, že to dostane každý, kdo si o ní řekne, ale i z mé praxe vidím, že je to častější, že ty tátové skutečně mají zájem o střídavou péči častěji, což já teda vítám a je mi to sympatické. A i ten sociální vývoj je takový, že skutečně ty soudy, respektive ten ústavní soud, už preferuje tu střídavou péči, že to má být primární forma péče o děti. A jenom ve výjimočných případech by ta péče neměla být střídavá, může zvolit potom ten soud jinou formu péče, ale měl by to řádně odůvodnit a skutečně by musely být nějaké objektivní důležité důvody, proč ta střídavá péče není vhodnou péči pro to nezletilé dítě. Takže ta tendence je taková, že skutečně je veliká možnost, pokud ten táta si požádá o tu střídavou nebo ta máma o střídavou péči, že ji skutečně dostane.
0: Co může být přijatelným důvodem k tomu, aby nebyla přiznána ta střídavá péče?
1: Aby nebyla přiznána, tak ono se to taky postupně vyvíjelo. Ještě dejme tomu v roce 2020-2021, tak bylo vícero těch důvodů ještě tolerovaných, aby nebyla ta střídavá péče. Třeba nízký věk dítěte se uváděl, nebo pracovní vytíženost toho rodiče, což už dneska není tím důvodem. A v podstatě ten ústavní soud to omezil jenom na nějaké 3-4 důvody nejdůležitější, kdy ta střídavá péče není vhodná. A to je například, když to dítě je nemocné, že skutečně by to pro něho byla velká zátěž, nebo rodič je nějak nemocný, buď psychicky, nebo nějak jinak, že by taky to nezvládal tu péči, anebo takový důvod může být nástup dítěte do prvního ročníku, což je taková etapa, kdy to pro to dítě je dost náročné, je to nový nějaký prostě pro něho milník v tom životě a pokud by ta střídavá péče měla znamenat, že to dítě bude mít dvě školy, tak se to nedoporučuje, takže tam vlastně chtějí, aby to dítě zůstalo v tom prvním ročníku v jednom místě, v jedné škole, takže tam jako dostane přednost ta škola před tou péči. Neznamená to, že se to nemůže změnit potom třeba po roce nebo další rok, když zvykne na tu školu, naučí se tam fungovat nějak, jako už na ten režim naběhne, tak může se to potom změnit.
0: Předpokládám, že vy jako specialistka na rodinné právo jste takových rodinných uvozovkách příběhů zažila řadu, desítky, možná stovky. Jak se to vyvíjí v čase? Jde to nějak odhadnout třeba procentuálně? Před pár lety, kolik, jak často byla střídavá péče? Nebo jak je to teď?
1: Tak kdybych já měla z mé praxe, tak skutečně se to mění v čase. Jako předtím ty tátové neměli ten zájem o tu střídavou péči, bylo to spíš tak, že fakt měli ten zájem jednou za dva týdny se stýkat s tím dítětem. A i ještě v tom roce, myslím, 2021, ta statistika byla taková, že těch 66% už třeba se dává do té střídavé péče tím rodičům, a teda tím tátům, a stále se to zvyšuje.
0: Dá se říct obecně, že ta věc, kterou my známe pod pojmem střídavá péče, že to funguje?
1: No, funguje, pokud chtějí rodiče, aby to fungovali. Pokud chtějí, tak určitě to funguje, ale i když to jako nefunguje, protože v podstatě ta střídavá péče, tam není potřeba souhlasa rodiče toho druhého. Když nesouhlasí, tak to není důvod, aby ta střídavá péče nebyla. Takže i v těch sporech potom se potkáváme s tím, že ten druhý rodič dělá všechno pro to, aby ta střídavá péče nebyla. Takže hledá ty důvody, proč nemá být ta střídavá péče, zkouší všechny ty argumenty, se kterými se potom postupně už ten ústavní soud vypořádal. No ale když už ta střídavá péče je, tak si myslím, že musí se už ten s rodičem smířit a potom už ta střídavá péče musí fungovat. Takže oni v těch kolejích už musí potom umět chodit a už když je konec toho soudu, tak ty rodiče si na to musí zvyknout a musí fungovat ty střídavé péči.
0: Když se takové partnerství rozchází takzvaně ve zlém nebo na nože, jak se říká, tak předpokládám, že to je komplikace pro to ustanovení té střídavé péče, jaké zaznívají nejčastěji argumenty.
1: Tak pokud teda budeme brát to z pohledu, že ta matka je ta, která nesouhlasí, což je nejčastější,
0: bývá, no.
1: Většinou to tak bývá, tak a nejsou to ty nejzávažnější, nebo když bychom vzali ty nejzávažnější, to je extrém, je to nějaké domácí násilí, anebo potom nějaké trestné činy voči tomu dítěti, což teda jsou ty nejzávažnější, ale pokud je to běžná rodina, kde je to jenom konflikt mezi rodičemi, tak je to ta špatná komunikace, že vlastně neumí se na ničem domluvit, neumí se domluvit na školách, neumí se domluvit na kroužcích a takový ten běžný, což si myslím, že ta komunikace je takový nástroj, kterým ta matka může manipulovat, protože když nechce komunikovat, nebude komunikovat. Jo? Když prostě si zablokuje toho otce, nebude komunikovat, tak vlastně uměle udržuje ten konflikt v té komunikaci, což je takové běžné, nebo ten nízký věk dítěte, nebo že dítě musí mít jedno stabilní prostředí, jo? A nebo tam jsou takové, že otec není schopen se o dítě starat, že se o něho nikdy nestaral, že to byla ta matka, která se starala, nebo ten argument, že matka je důležitější než otec, což ty soudy nemají rádi a dneska už ten trend takový není. Je to ta důležitost, ta rovnoprávnost, ty péči těch rodičů má být stejná.
0: Mm-hmm. Vy říkáte, teď jste použila sousloví, že soudy to nemají rádi. Co mají rádi teda soudcové, když před nimi stojí totálně rozhádaný bývalý pár, tak co oni uznají jako v uvozovkách polehčující okolnost?
1: No polehčující okolnost, když se ty rodiče snaží v průběhu toho řízení najít nějaké kompromisní řešení a domluvit se. To je účelem i toho soudu, aby ty rodiče poučil a primárně je směroval k tomu, že jde o zájem toho dítěte a nejlepším zájmu toho dítěte je, že ty rodiče se domluví. Takže tam je i může tlačit, může potom nařídit nějakou mediaci, poslat ty rodiče na nějakou přednášku a jsou ty soudy, které skutečně trvají na tom, aby ty rodiče se dohodli a k tomu je budou vést. Pokud ty rodiče se nedomluví, tak potom je to na tom soudci vyhodnotí, který z těch rodičů je ten, který vyvolává ten konflikt a může to jít k jeho tíži.
0: Co říká vaše zkušenost právě na ten problém mediace? Protože často asi před sebou vidíte dva lidi, kteří ani nemohou být v jedné místnosti, natož aby si řekli dobrý den. Tak co zmůže taková mediace?
1: No, je to taková psychologická možná pomoc pro ty rodiče, protože ten rodič, který nemá zájem o to, aby ta mediace proběhla, nebo nemá zájem na tom, aby se ty spory nějak jako vyřešily nebo uklidnily, tak skutečně to může být potom přihlíženo u toho rozhodnutí, že ten rodič je problémový a nemá zájem na ty komunikaci, takže by to mohlo potom jako jít proti tomu rodiči. Takže často se teda stává, že ten rodič jde na tu mediaci jenom proto, že ví, že to pomůže pro to rozhodnutí, ale jako náhle ten soud skončí a třeba se jim ta mediace i doporučí, aby nadále ještě chodili na tu mediaci, vyřešili si nějaké konflikty, tak už o to vůbec nemá zájem. Takže je tam vidět, že vlastně to bylo jenom pro účely toho soudu, aby na tu mediaci chodil.
0: Jak to vypadá ta mediace?
1: No, mediace vypadá tak, že je tam nějaký odborník, který se jim věnuje, rodiče se tam dostaví, řeknou každý svou, si je tam posadí a každý si řekne tu svou verzi, každý tam sdělí ty nejproblematické věci a potom s nima každou jednu tu věc mediátor rozebírá a zkusí se odstranit ten konflikt a nastavit nějaké pravidla, jak by to mohlo fungovat.
0: To je věc, u které právní zástupce bývá přítomen?
1: Může být, ale nedoporučuje se.
0: Byla jste u toho někdy?
1: Nebyla jsem, ne.
0: A mediaci jako takovou může soud nařídit nějakým výnosem, stejně jako řekněme ambulantní léčení třeba, nebo něco takového, nebo to můžeme doporučit?
1: Tak když ten ano, jako nařídí, ale jako když ten rodič tam nechce jít, tak samozřejmě nikdo jako nemůže donutit, aby tam šel. Jo.
0: Počkejte, když soud něco nařídí, tak rodič tam nemusí jít. Není to potom maření?
1: No, není to maření, ale bude to přičteno k jeho tíži, že vlastně tam nešel a bude se na něho hledit, jako že nemá zájem tu situaci vyřešit a nemá teda zájem ani na tom, aby ten vztah s druhým rodičem a vztah mezi dítětem fungoval.
0: Jaký nejhorší příběh z té vaší praxe vám zůstal v hlavě?
1: Nejhorší příběh? Asi takové to poslední to jsem měla klienta, kterého jsem zastupovala, podnikatel, který byl časově hodně vytížený, rozhodl se teda, že bude mít děti ve střídavé péči, teda, že by chtěl mít děti ve střídavé péči, kde teda matka byla zásadně proti. Použila všechny ty argumenty, jak jsme se tady bavili, ale to řízení se nakonec vyhrotilo tak, že trvalo to asi 3 roky, než jsme se dopracovali k nějakému teda konečnému rozsudku. A z běžného soudu o děti se nám stalo to, že jsme řešili nejenom teda řízení o děti, ale měli jsme tam snad 4 nebo 5 trestních oznámení. Řešili jsme insolvenční řízení, dále různé žaloby ohledně majetku, spoustu žalob, takže se z toho stal fakt skutečně velmi nepříjemný proces, fyzicky, psychicky i finančně náročný pro oba ty rodiče.
0: Jak to dopadlo?
1: Dopadlo to tak, že soud s ohledem na tu judikaturu a vývoj ty sociální situace, tak jak rozhoduje ústavní soud, tak neměli jinou možnost, protože ten otec skutečně byl, měl zájem o tu péči, staral se velmi kvalitně o ty děti. Děti se vyjadrovaly v podstatě konstantně, že mají rádi oba rodiče, že chtějí být ve střídavé péči, takže nakonec odvolací soud potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně, že dítě jsou ve střídavé péči a střídají se po týdnu.
0: Ono se snad může stát, že nějaké dítě řekne: já tatínka mám raději, nebo nemám rád tatínka, nebo...
1: No stát se to
0: skoro
1: samozřejmě...
0: Skoro bych řekl, že každé dítě má rádo oba rodiče, ne?
1: Jako když ty vztahy jsou takové, jakože fungují relativně, tak určitě to dítě, jako je dítě, ono má rádo tátu i mámu. Ale může se to samozřejmě stát, ale potom je potřeba zkoumat, proč to říká. Jestli to není jenom něco, co slyší doma, třeba od ty maminky, a záleží i kolik tomu dítěti je let. Jo. Jestli to nějaké malé dítě někde to slyšelo, anebo skutečně už je to třeba 6leté dítě, které už umí projevit ten názor, tak je potřeba pátrat po tom, proč takový názor má a kde se stala chyba.
0: Mm-hmm. Vy jste před chvílí zmínila konkrétní případ podnikatele a možná se nabízí ta otázka, která musí každého napadnout. Většinou ti podnikatelé pracují od nevidím do nevidím, většinou zodpovídají za nějakou velkou celou firmu nebo její část, a velmi často slyšíme, že podnikatelé obětují i část toho rodinného štěstí té práci. Je to argument, který soud třeba přijímá? On si podniká, buduje firmu, tak já mu děti nedám?
1: Jako argument, to byl častý argument těch maminek, že vlastně jako argumentovali tím, že oni od malinka jsou s tím dítětem, ten táta není doma a neumí se postarat. Ale v podstatě to byla taková dohoda vlastně těch rodičů, že tak je to i běžný, že ta máma je s tím dítětem doma do těch 3 let a táta pracuje, zase on tu péči zajišťuje jinak. On zajišťuje to zázemí finanční, stará se o to, aby to dítě mělo co jíst, aby mělo kde bydlet, takže vlastně byla to dohoda těch rodičů. V okamžiku, kdy se to partnerství rozpadne, tak ta dohoda padá a musí si nastavit ty rodiče novou dohodu. Takže samozřejmě tento argument nemůže jít k tíži toho tátu, protože vlastně taková byla dohoda, že se ty rodiče dohodli. A když se to rozpadne, tak ta dohoda už padá, musí si nastavit nové pravidla. Když má o tu péči zájem, tak si přizpůsobí i ten čas. Třeba tady v tom konkrétním případě ten můj klient si nastavil, že vlastně ten týden, když se střídali děti, tak ten týden pracoval víc a ten týden, když měl děti, tak pracoval zase míň. Mm-hmm. Že si to jako nastavil. Nemůže tam být ta diskriminace toho rodiče jenom z důvodu zaměstnání.
0: Vy jste už zmínila roli těch dětí. Ptá se soud při rozvodu a řekněme při krvavém rozvodu na názor těch dětí? Je to vůbec důležité?
1: Je to velmi důležité. To je jako, kdyby se o vás rozhodovalo, s kým chcete žít nebo nechcete, tak i u těch dětí je asi důležité, jako aby ten
0: tak
1: soud...
0: Tak mě 54 let, ale je to dítě třeba, že?
1: Tak je to osobnost, nemá to být jenom objekt toho sporu, je to prostě subjekt, je to účastník, rozhoduje se o tom dítěti, takže pokud to dítě je schopno nějak formulovat ten svůj názor, tak vždy by ho ten soud měl vyslechnout, potom se už jenom zvolí ta forma, která je v nejvhodnější, jestli to bude ten kolizní opatrovník, ten OSPOD, anebo to bude přímo soudkyně. Nám se teda stalo, že ta soudkyně šla třeba skutečně do školy, že rodiče nevěděli kdy, zašla do školy a přímo ve škole se toho dítěte ptala na to, jak by si to představovala. Nemůže se teda ten soud zeptat přímo, že jestli chce být s tatínkem víc nebo s maminkou, to je pro to dítě velmi náročné. ale může se ptát třeba, co dělá u tatínka, jaké mají tam koníčky s tatínkem, jestli se tam těší to samé u maminky, a pokud to dítě je nadšené, a to se stalo i v našem případě, řekli, že prostě u tatínka mají spoustu koníčků, že jsou tam rádi, tak ty děti, tak není důvod, proč by neměl se tomu názoru
0: přijít. Dobře, ale malé dítě může kdykoliv cokoliv plácnout, může. Takzvaně. A ve chvíli, kdyby se tedy přiblížilo k tomu jeho názoru, tak třeba už za 5 minut si to dítě myslí něco jiného, tak si říkám, jakou to má váhu toho soudce, že ona teda váží cestu do školy, mm-hmm. tam předpokládám, že to asi není během výuky, takže i to dítě je asi v nekomfortní situaci, přinejmenším situaci, kterou nezná, tak jak se toto řeší?
1: No, i ta forma, že to bylo ve škole, kdy to dítě, jako může to být pro něho nepříjemný, že v podstatě má to takové bezpečné prostředí, kterému je narušeno, tak asi to nebyla úplně vhodná forma, ale v tomto konkrétním případě ty děti byly vyslychané 3x a 3x řekli stejný názor, takže tam už je jasné, že to dítě asi, sice byly tam i nějaké jako názory, které bylo vidno, že jsou, buď teda to mají od maminky nebo od tatínka, ale to podstatné, že vždy řekli, máme rádi mámu i tátu, chceme, aby to bylo spravedlivý a chceme být u každého rodiče stejně, tak potom už není asi dál co řešit.
0: Takže toto je věc, kterou se následně potom ti rodiče dočtou třeba
1: tak,
0: i v tom rozsudku.
1: Tak. A podle toho se musou zařídit jak dál.
0: V okamžiku, kdy ta situace je ale komplikovanější, že některé ty děti bývají takzvaně naočkované tu od matky, tu od otce, a tak to jednoznačně, jak to popisujete, vy to třeba zdaleka nemusí být. Jsou také děti, kteří říkají, já možná za tatínkem nechci z toho důvodu, a třeba ta máma, nebo to naopak, mu podstrkuje tomu dítěti něco, co třeba není úplná pravda. Tak a to dítě je schopno to říct. Tak co se, jak se toto řeší?
1: No to určitě bylo i tady v tom případě, tam se spoustu řešilo takových, že přišli od maminky, měli nějaký názor, od tatínka měli nějaký názor, spoustu věcí nebyla pravda, ale ty děti jako jsou celkem chytré, pokud se ten rodič s nima baví, ten rodič jako by měl tím dětem vysvětlit, jaká je situace, co se děje, tak oni už někdy, přesně tady se stalo, že ty děti řekly, chceme, aby to bylo spravedlivé, což ty rodiče sami nebyli schopni říct, jo, že prostě, že ty děti si to nějak vyhodnotí. A myslím si, že s hodně zvolenými těmi dotazy toho soudu, což oni ví, jak se těch dětí ptá, tak z toho dítěte dostanou skutečně ten názor, jak by to dítě chtělo, nebo spíš potom můžou vychytat nějaké ty věci, které tam nejsou v pořádku, a potom na tom zapracovat s těma rodičema.
0: Vy jste hovořila o situaci, kdy ten konkrétní případ trval 3 roky a dá se nějak odhadnout, jak je to v průměru taková věc, více či méně problémová, časově náročná a třeba i finančně? Kolik stojí takový průměrný rozvod a tahanice o děti?
1: No to záleží právě, jak dlouho ten soud bude trvat. Ono obecné doporučení je, aby ty řízení o děti byly co nejrychlejší z důvodu toho, aby ty děti netrpěly, nebo nebyl ten tlak na ty děti tak velký. Doporučuje se, aby do 6 měsíců padl první rozsudek, což teda se nám například v tomto případě nepovedlo, protože když se to vyhrotí tak, že se rodiče neumějí dohodnout na škole a musí se podávat předběžné opatření, nedomluví se na prázdninách, zase se podává předběžné opatření a různé tady ty spory, tak se může stát, že máme rok a půl a nemáme ještě rozsudek prvního stupně. Tím pádem i ty náklady na to řízení budou vyšší, pokud se ještě řeší další spory, ty trestní oznámení a další majetkové věci, tak i finančně to může být pro toho rodiče velmi náročné. Tady v těch sporech

0: přesně kam se to vyhrotí a kam se to bude tlačit a pokud to fakt bude tak, že ještě v tom budou i další spory, tak pokud by to byl jenom spor o ty děti, tak ta částka nebude tak vysoká, ale pokud by se nám to dalo do takového extrému, že toho klienta budete zastupovat v trestních řízeních, insolvenčních řízeních, dalších žalobách o majetek, tak rozhodně určitě.
1: Má nějakou výhodu, když ty rodiče ještě předtím, než jdou před soud, se třeba na střídavé péči dohodnou a před tím soudem to deklarují, jsme dohodnutí tak a tak a my prosíme, abyste nám to jenom posvětili. Je to výhoda?
0: Je to obrovská výhoda, jednak už z toho finančního hlediska, jednak z toho psychologického hlediska, že i pro ty rodiče ten soud je velmi náročný, co se týká psychiky. A ohledně časového, když jsou rodiče domluveni na střídavé péči, přijdou už s konkrétní dohodou, tak v podstatě soud do toho vůbec nějakým způsobem extrémně nezasahuje, podívá se, jestli ta dohoda je v nejlepším zájmu nezletilého a pak jim tu dohodu schválí a tím pádem je ten soud v podstatě hned vyřešen.
1: Právnička, advokátka, která se zabývá rodinným právem, teď pozorujete tady ty různé životní příběhy, do jisté míry je i žijete, protože musíte znát veškeré podrobnosti. Jak to zasahuje do vašeho soukromí?
0: No, zasahuje to hodně, protože hlavně tady ty rodiny sporu jsou takové, že vy jste spíše už taková součást té rodiny, se kterou to řešíte. Potkáváte se i s dětma a ten klient, když něco potřebuje, a pokud je ta situace fakt skutečně tak vyhrocená, tak se stane, že je potřeba něco řešit okamžitě nebo i o víkendu. Jo, stane se, že ten klient mi píše i o půlnoci, musíme hned teď vyřešit, protože jsem zjistil, že tam je nějaké předběžné opatření, na to máte prostě, nebo chcete podat předběžné opatření, všechno se to musí řešit ze dne na den, takže je to i pro mě hodně náročný takovýto spor.
1: Říká se, že Ševcova kobyla a Kovářova žena chodí bosy. Je to případ i váš? Nebo si víte za každých okolností v osobních věcech rady?
0: No, tak určitě tak. Já mám takový pocit, že spíš dokážu řešit ty cizí problémy, než ty svoje problémy. Že bych potřeba taky někoho, aby to za mě vyřešil.
1: Tak si připravte 100 tisíce. Jsem rád, že jste přišla, nashledanou.
0: Děkuji vám, nashledanou.
1: Naším hostem byla Iveta Strmeňová.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete. Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Podtrženo sečteno a dnes Vlastimil Tlustý. Já vás vítám.
2: Já jsem rád, že jsem tady s vámi. Hezký prázdninový den přeji všem.
1: Ale kdyby tu byl Xaver, tak jste taky rád, že jo?
2: Já teď nevím, jak z toho...
1: Xaver
2: je sympatický chlapík, ale růžová, Alex.
1: Růžová to může být. No já jsem se včera dočetla, že jste garantem ekonomického programu Hnutí přísaha. Jste rád?
2: Nic nového. Aha. To už jsem přece byl dávno.
1: No tak včera to byl titulek.
2: To by se mohlo jmenovat už zase, nebo obnoveno. Já jsem takhle, já jsem tomu říkal XX, externí expert, byl už, myslím, nejméně dvakrát, možná třikrát. A držel jsem se jednoduché zásady, vidím-li někoho, kdo žádá o pomoc a přitom mi připadá přijatelný, tak rád poradím. Má to samozřejmě tu necnost, že můžete radit, jak chcete, oni si pak stejně udělají, co chtějí. Takže takhle už jsem radil Trikoloře, pak spojeným silám motoristů.
1: No a dobře, že vás vyslechnou.
2: Někdy mě vyslechnou. Já vám prozradím, co jim radím, jo? Já jim radím, aby se stavili společnou kandidátku.
1: Myslíte motoristy
2: a
1: přísaha.
2: Přesně stejně, jako to bylo.
1: A nemělo to už dávno náhodou být? Není pozdě trochu?
2: Mělo.
1: Dobře, to pojďme na témata.
2: Zbývá, myslím, 14 dní přibližně.
1: Ano, koncem července, myslím,
2: ne, celých
1: že
2: už 14 dní. Tak já teď tady říkám, přísaho a motoristi, mějte rozum, nenechte propadnout hlasy, spojte se, přestože tam máte nějaké rozdíly a tak dále. To je ta hlavní rada. Obávám se, že mi zase neposlechnou.
1: No, tak to uvidíme na konci července, tak si povíme příště. Ale pokud budou kandidovat společně i každý zvlášť, tak určitě ve volbách nenarazí na pana Šmardu. iDnes.cz napsalo: zrádci, hamba, spílá Maláčové a Zaorálkové, exposlanec v Socdem, končí i Šmarda. Ten exposlanec v Socdem, to je pan Votava, který je označil za zrádce. Tak je to zrada, nebo je to jejich jediná možnost, jak dostat sociální demokracii do poslanecké sněmovny?
2: Slovo zrada pro sociální demokracii, když někdo vysloví, tak já vidím ty, kteří zásadně popřeli to, na čem sociální demokracii vystavil Miloš Zeman. Ty základní principy levicové politiky, tak jak v roce 1996, ono už je to dávno, udělal vlastně zázrak, kdy z malinké politické strany najednou byla strana asi s 25% volebními výsledků. Ty, co potom přišli a nepamatovali si, díky komu vlastně a díky čemu, jakým principům jsou v poslanecké sněmovně, teď byla celá řada, já nebudu jmenovat, už jsou to dávno všechno lidé z politiky odešlí, tam začala zrada sociální demokracie a oni se z toho nikdy nedokázali zpamatovat, tam se trumfovaly různá křídla, ale to zásadní, aby se vrátili ke kořenům, k tomu, jak je kdysi Miloš Zeman založil a vyprofiloval, k tomu nenašel sílu nikdo, takže já bych dneska se neodvažoval mezi nima soudit, protože si myslím, že všem těm křídlům doteďka bylo společné, že se k těm kořenům nechtěli a nedokázali vrátit. A proto jsou tam, kde jsou. Mimochodem přesně to samé dneska předvádí ODS. Tam také zvítězili, já nevím, jak to nazvat, nějaké reformní směry, které se distancují od toho původního. Já myslím, že dneska se nějak ani představitelé, jak sociální demokracie, tak ODS netají tím, že se distancují od Miloše Zemana a Václava Klause, popírají všechny ty principy, na kterých to stálo, a soudit mezi nimi je úplně zbytečné. No, že to jedni vidí spojení se stačilo jako záchranu sociální demokracie a druzí to vidí jako konec. To je, jak to říct, no, mají pravdu všichni. Ono může to být hodnoceno tak nebo tak, vlastně jediným měřítkem bude ta budoucnost, skončí na tom ta sociální demokracie určitě nebo neskončí. Toto teprve ukáže, jestli pravda byla na jedné nebo na druhé straně, že těm, co jsou na té kandidáce, se to líbí a těm, co tam nejsou, se to nelíbí, to chápu. To je totiž to kritérium.
1: Myslíš, že tam je nějaká zhrzenost třeba?
2: Já v tom vidím jediné kritérium. Zorganizovali jste záchranu, na mě jste zapomněli.
1: Aha.
2: Jo? Mhm. Špatný je to. Kdybyste zorganizovali záchranu a já byl, jo, někde lídr, třeba by to viděl jinak.
1: No, ale kdybyste byl v role poradce a oni se na vás obrátili a řekli, tak máme jít do voleb sami a je téměř jisté, že zůstaneme prostě mimo poslaneckou sněmovnu, anebo máme přistoupit na kandidátky koalice, stačilo?
2: Tak já jsem vám před chvíličkou odpověděl. Když jsem říkal, že radím přísaze a motoristům, aby raději
1: takže
2: se domluvil.
1: Takže byste to samé použil i tady v tom případě?
2: Ano, samozřejmě. Protože pokud na konci budou zvolení kandidáti za obě ty skupiny, budou ve sněmovně, budou moc dělat tiskové konference, budou moc říkat stanoviska jedněch i druhých, tak je to, jak bychom to řekli, naděje, že to přežijí. Když tam nebudou vůbec, tak se jenom všichni utvrdí v tom, že ty už skončili, ty už nemá význam nikdy volit. Takže je to pokus s neznámým výsledkem. Já se tomu pokusu nedivím, sám říkám, že takový pokus by měli udělat i ti ostatní, kteří jsou na 3 nebo 4%, prostě proto, že v politice být nebo nebýt, to je ten zásadní rozdíl. Když tam budou, mají naději na přežití, když tam nebudou, je po nich.
1: Otázkou je, jestli se potom sociální demokracie někde nerozplyne a tím pádem neskončí úplně.
2: To ovšem začalo před dlouhou dobou, to rozplývání začalo a začalo to těma moderníma názorama. Tak.
1: A chybějícím lídrem? Osobností v čele té strany?
2: No tak oni tam byli lídři, ale byli to lídři, kteří mávli
1: rukou. Jmenujte.
2: Nebudu, už jsou všichni pryč. Právě. Právě jsou všichni pryč. No prostě oni, to se děje v leckteré politické straně. Ti lidé najednou neví, proč tam jsou. Oni totiž uvěří tomu, že jsou tam, protože jsou skvělí. Oni nechtějí uvěřit tomu, že jsou tam proto, že nějaký otec zakladatel veřejnosti slíbil věci, které ta veřejnost preferuje a proto je volili a proto tam jsou. No to je takový, skoro bych řekl, psychiatrický úkaz. Jo? Lidé nechtějí slyšet o tom, že to někdo vytvořil. Oni si myslí, že jsou to oni sami a tam to podle toho dopadne. No? Tak hvězdná pěchota to dovedla tam, kde to je.
1: Další téma. iRozhlas. Máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Aha. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. nemalá v inflaci.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
1: Vážné téma, Echo 24, STAN chce eutanázii, časem možná i od 14 let. Nebudeme s vámi ve vládě, rozhořel plán lidovce. Jaký je vůbec váš názor na eutanázii teď, myslím, dospělých osob?
2: No, já teď budu vzpomínat. Já jsem při jedné cestě seděl v autě se zdravotní sestrou, která 30 let pracovala v sociálně lékařském zařízení, které se vznešeně jmenuje, ale ti pacienti tam jdou s tím, že je víceméně jasné, že mají před sebou už jenom krátký úsek života. Myslím, že říkala, že v průměru tam ti pacienti pobydou rok v tom zařízení. A bylo to v době, kdy, jako teď, v politice se diskutoval pojem eutanázie a já jsem říkal, toto je výborný, kolik vy jste viděla u vás v tom zařízení umírajících, kteří nakonec umřeli. Ona řekla, no tak asi 5000. 5000. A já jí říkám, no a teď mi řekněte, kolik z nich by vás požádalo o ten formulář. Protože na to je formulář, kde ten člověk musí projevit vůli, musí se k tomu připodepsat lékaři a tak dále. Je to prostě administrativní úkon, nebo začíná to jako administrativní úkon, pak samozřejmě to pokračuje morfiem a tak dále ve vysoké koncentraci. Ona se zamyslela a řekla mi, tak já si jak vzpomínám, já si myslím, že 5. A já říkám, 5% z 5000, to je ne 5%. 5 lidí by mě požádal. Aha. A já jsem říkal, to je šokující. To je strašně málo. Jo, to je strašně moc málo. A ona pokračovala a říká, vy to asi chcete vysvětlit, že jo? Víte, já když těm lidem postupně zvyšuju dávku toho morfia, tak já vím, že už vyšší dostat nemůžou. A oni mi přesto říkají, sestřičko, teď to pomůže, že jo? A já jí říkám, tak já už vám rozumím. Staré přísloví, naděje umírá poslední, je potřeba přeformulovat. Naděje umírá poté, co zemře ten pacient. A proto tak málo lidí by chtělo ten formulář. A proto já k tomu říkám, veďte k tomu dramatickou diskuzi přiměřeně k tomu, kolika lidí by se to pravděpodobně týkalo. A já jsem se tady pokusil popsat ze zkušenosti té zdravotní sestry, že to není žádný masový jev, jak si možná někdo myslí. A protože jsem se potom pídil dál, tak vám ještě řeknu, jak to vyřešili, jak my jsme to řekli, v moudrých státech. V moudrých státech těmto pacientům dávají automatický aplikátor morfia, na kterém si ten pacient sám dávkuje, kolik utišení bolesti potřebuje. A oni ho upozorní, že pokud vzhledem k jeho hmotnosti si tam nastaví dávku větší než, tak by měli vědět, že to už asi bude ta dávka poslední. A takhle je vyřešená v moudrých zemích eutanázie bez formuláře. Prostě proto, že když ten člověk, já vím, že to pro někoho bude znít hrozně, ale jsou takové případy, když ten člověk sám dospěje k závěru, že už to nemůže vydržet, že ty bolesti jsou tak strašný, že už nechce za těhle podmínek dál žít, tak on si tam sám na tom dávkovači nastaví tu dávku a nemusí vyplňovat žádný formulář. Tak to jsem tak jenom naznačil, že jsou ve světě země, které to takhle vyřešily.
1: Pojďme na další téma radši. Statisíce nových občanství pro novoněmce ve zrychleném režimu. Napsali první zprávy CZ. No, zvyšuje se počet takových rychlých občanství, ale třeba pro Syřany. Ty jsou úspěšní, ty třeba po 7 letech, 7,5 skoro, a dostanou občanství, zatímco třeba jiní čekají skoro i 12 let.
2: Ten pojem novoněmec je matoucí.
1: No, je to takový zvláštní.
2: A když byste se těch lidí zeptali a po desítkách let života v těch zemích, oni vám neřeknou, že jsou novoněmci. Oni vám řeknou, kdo jsou. Protože to mají v sobě a to je jenom matení těch lidí.
1: A někdy nám to ani nemusí říkat a my to vidíme.
2: Vidíme to, že jo? No jo, no. Jak bychom to řekli? Lidi blbněte, zaplatíte za to. Teda ono za to většinou zaplatí až ty další generace, ale já prostě v zemích, jako je Francie, Belgie, Holandsko, už i Německo, vidím, že ta většina těch hodných lidí zakládá katastrofu. Pojem novoněmci do toho patří. To je katastrofa pro staré dobré Německo.
1: No, nezáleží, kdo je ten novoněmec? Odkud přichází? Z jaké kultury přichází? Co když třeba přichází z České republiky?
2: Stejně to není novoněmec. Ale přeci to hlavní, já jsem si nedávno četl někoho chytrého, kdo psal, to chování těch novo strašně závisí na tom, kolik jich je. A ten člověk popisoval,
1: že sílí.
2: Že, no, když jich je třeba do 10%, tak oni vědí, že tam nikdy vládnou nebudou. Přizpůsobují se té zemi, přijímají její pravidla, stávají se z ní vlastně dobří občané Německa, tak bych to nazval. Dobří občané Německa, protože přijímají pravidla té země, pracují, to je důležité, pracují, chovají se slušně.
1: A pak je to v pořádku?
2: No jo, nebude? Ale když přijdou těch, kterých je 30%, už, a najednou si říkají, nebude to trvat dlouho, bude nás 51, oni to těm staroněmcům potom předvedou. A to teď probíhá.
1: Tahle země je naše. No, i Česká republika přijímala nebo dávala občanství, ale jak jsem se dívala, tak Ukrajincům, Rusům, Slovákům, Bělorusům, Vietnamcům.
2: Tak já si z toho vyberu ty poslední, protože já jsem byl nedávno na maturitním plese, kde maturovali nejenom Češi, ale také Vietnamci, a tak tam taky měli rodiče. A já jsem se zájmem pozoroval, jak když u toho stolu sedí všichni, tak mluví česky. A když tam zůstanou ty bez těch dětí, ty rodiče, tak mluví vietnamsky. Mm-hmm. A to je asi krásná ukázka, jak oni chápou, že mají se tady dobře, jsou spokojení, ale přizpůsobují se, proto mluví česky, jsou milí, pracovití, takový občany České republiky vítám, protože jsou tady prospěšní všem ostatním, nemají touhy nám nic nařizovat, nemají říkat, že nemají chuť říkat, že s bezvěrcema je třeba zatočit. To je důležitý. No, u těch ostatních, co jste jmenovala, dokud je jich málo, tak očekávám, že taky budou slušný.
1: No.
2: Některých už začíná být moc.
1: Řekl jste to vy, ale ano.
2: No, a pak se budou chovat jinak.
1: Takže nás čeká, nechci říct něco jako v Německu, to asi ne, ale uvidíme proměny u některých národností, které tady budou sílit. Jejich zastoupení tady bude sílit.
2: Ale to už vidíte přeci. To, no. Jakmile začnou mít pocit, že jejich většina v hospodě, tak už to tam poznáte. A to jde jenom o jednu hospodu zatím.
1: No, tak musíme stále pracovat na tom, aby nás bylo víc, ne? To už se dostáváme zase někam.
2: Já bych tady řekl, lidičky zlatý, nebuďte naivně hloupí.
1: Děkuju. Tak pojďme dál. XTV byl tento muž, Oskar Krejčí, který byl v našem pořadu Za čárou, kde komentátoři popisují, komentují události v zahraničí. A Oskar Krejčí mimo jiné řekl, Trump mění strategii, co 14 dnů chce na válce vydělat, Evropané hrají roli hlupáků, konec může přinést ofenziva Ruska, svět to přijme, Fico si umí dupnout. Tak, k Robertu Ficovi se ještě dostaneme. Tak co říkáte na to, že Evropané hrají roli hlupáku? Překvapilo vás, jak na summitu v Hágu tak nějak všichni přijali těch 5% a až na výjimky nikdo neprotestoval?
2: Já jsem si přečetl, že za 10 až 15 let, říká to americký ekonom, to je důležité, Evropa z podílu 9 ku 10 klesla na podíl 6 ku 10. Evropa vůči Amerika. Jinými slovy, nejenom, že Amerika ztrácí vůči Číně, to teď bych nechal stranou, to je mimochodem motivace pana prezidenta Trumpa, že se s tím snaží něco udělat, že prokazatelně Amerika ztrácí svou pozici a posiluje Čína. Tak z toho, co jsem právě ocitoval, tak Evropa dramaticky rychle ztrácí pozici vůči Americe. Kdyby ten Američan ještě řekl, jak je to vůči Číně, tak by to bylo mnohem horší číslo. Jo? To by bylo něco jako 3 ku 10, odhaduju. Tak přibližně, ne 6 ku 10.
1: Můžeme to zvrátit?
2: No jasný.
1: Tady v Evropě?
2: No tak v Americe mají aspoň prezidenta, který se to snaží zvrátit. To je podle mě potřeba říkat na prvním místě. On s tím není smířený, že Amerika ztrácí vůči Číně, snaží se s tím něco udělat, a přiměřeně k tomu má nápady, zkouší, může to někdo vidět jako chaos, ale snaží se, to je důležitý, protože Evropa se nesnaží. Česká republika se vůbec nesnaží.
1: Mě zajímá právě ta Evropa.
2: Ne, ta se vůbec nesnaží. Ta tady oblbuje lidi s tím, že zachráníme planetu. Včera jsem si přečetl příspěvek českého ekonoma, vyjmenoval tam asi 8 nových daní, které chce uvalit na lidi a
1: podniky. Pana Kovandu máte určitě na mysli,
2: myslím,
1: ne?
2: Že to byl pan Kovanda. Myslím, že jich bylo 8, teď ať mi někdo nebere za slovo, možná 7, jo. Ale to je strašný výčet. V Evropě sedí lidé, kteří by se správně měli jmenovat noví komunisté. To jsou noví komunisté. Který všechno sázejí na obrání lidí vysokýma daněma, na přerozdělování, to je typické pro komunisty, všem všechno sebrat a pak je zachraňovat. Stalin, myslím, říkal, že slepice se k vám nejlépe chová, když ji oškubete. To je jejich heslo. Oni to jenom neříkají. Ten Stalin to aspoň řekl. Takže teď začíná strašné škubání v Evropě, které má pokračovat. A to ten úpadek prohloubí. To přeci prokázal vývoj RVHP před rokem 89. Když lidem seberete příliš mnoho, zbavíte motivace, když je zbavíte motivace, oni se nesnaží, hledají prostor jinde, emigrují, přemysťují podniky, schovávají peníze před zdaněním. Zkrátka to je začátek úpadku a ten tady už probíhá, ten úpadek tady probíhá. Takže Evropa netuší, v čem je problém, nebo pokud to tuší, tak chce pokračovat v tom škubání, bude urychlovat úpadek Evropy, to se přesně teď děje. No a že se takhle chovají i vůči té Ukrajině zoufale, to je logické. Že Trump je americký prezident, to jsem tady říkal, že má na jediném místě, ne na prvním. To není na prvním místě americký prezident, to je jedině americký prezident, který všechno dělá pro tu Ameriku, aby ji dostal z toho úpadku. Evropa to nedělá, bude upadat dál. Jak moc tady musíme upadnout, aby se Evropa probudila, neumím odhadnout. Jedno je jistě. Zavedou-li ty daně, co popsal pan Kovanda, o to rychleji zbankrotují. Budou-li chtít vydávat 5% HDP na zbrojení, tím rychleji zbankrotují.
1: A my nebudeme mít ani pírko. Mám oškubaní.
2: Přitulíme se.
1: Tak.
2: Už se tulíme někteří, teda já kladu odpor, jo, ale někteří už se tulí.
1: Někteří už se tulí. Tak a teď k Robertu Ficovi. Státy Evropské unie se shodly na 18. balíku sankcí proti Rusku. Slovensko ustoupilo, nicméně Slovensko ustoupilo poté, co premiér Robert Fico vyjednal písemné garance Evropské komise ohledně plynu v případě, kdyby plyn chyběl, byl ho nedostatek, anebo by byl zkrátka drahý, tak i údajně vyjednal i to, že se zruší ta podmínka zákazu dovozu ruského plynu. Tak to je to úspěch Roberta Fica?
2: No tak prokazuje, že to je předseda vlády Slovenska. Jo? Ne Německa, ne Bruselu, ne, jo, stará se o Slovensko. On...
1: A pardon, že vám do toho skočím, co říkáte na ten argument některých, kteří říkají, všichni si to dokázali zajistit, jenom Slovensko ne, myslím, ten plyn.
2: Tak to bude dáno tou infrastrukturou, tím, jak vedou trubky, kudy ten plyn putuje. Já si pravidelně čtu, jak nám vysvětlují experti, že stejně k nám pořád jezdí ruský plyn. Ano. Akorát přes řadu prostředníků.
1: No, a
2: tak,
1: dražší.
2: No, tak on tam asi na té cestě nemůže vykázat tolik prostředníků, tak musí přiznat, že to je ruský plyn a proto potřebuje ty výjimky. Ale je to člověk, který ví, že nebude-li mít dodávky plynu v určitém rozsahu za určitou cenu, tak je to konec slovenské ekonomiky a to si jako předseda vlády nemůže přát, protože pak to připíše veřejnost jemu a on na tom skončí. To znamená, on chrání Slovensko a sám sebe. My tady v Čechách tomu moc nerozumíme, my tady máme premiéra, který na Českou republiku prokazatelně kašle.
1: A píše dopisy.
2: No prostě je to předseda vlády, který by se hodil do Bundestagu třeba jako politik. Ty on zachraňuje kde koho, na Českou republiku kašle. Tak ta, to všude to vidíte přeci, ceny energií, výška daní, inflace, dluhy, to všechno říká jediný, kašlu na vás.
1: Pane Tlustý, on nekašle na Českou republiku, on má pocit, že Česká republika nepotřebuje vůbec zachraňovat, protože Česká republika má všechno, máme se skvěle. To no není tak, o tom, že by na nás kašlal.
2: No tak ať řekne, že to chce tady všechno oškubat a že v tom je zajedno s paní Lejnovou a ať škubaj, no, tak třeba si to ty slepice nechají líbit.
1: Už jsme zase u těch slepic a mu kvokat to. Každopádně moc děkuji, že jste přišel a budu se těšit na příště.
2: Také se těším.
1: Užívejte dál léta.
2: Brzo na viděnou.
1: Podtrženo sečteno a Vlastimil Tlustý.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky. Medicine man.

0: Je to samozřejmě už v dnešní fázi, je to samozřejmě o té takzvané obraně hradu. Oni samozřejmě moc dobře vědí, že ten skutkový děj se nestál. Těle těch pět nejlepších odborníků, které v tomto státě máme, to jednoznačně a kategoricky potvrzují. A samozřejmě ten soud by měl hypoteticky za to vzít nějaké další odborníky, které by tyto jejich hypotézy vyvrátily. Oni moc dobře vědí, že už nikdy nikoho takového nenajdou. To znamená, my jsme samozřejmě tuto otázku konzultovali nejenom s těmito odborníky, ale i se zahraničními odborníky. Takže samozřejmě to je velmi exaktní. Takže nakonec ten soud dospěl k závěru, což je těžko uvěřitelný, že ty jejich znalecké posudky nejsou znalecké posudky, ale pouze názory těch znalců. To znamená, přestože splňují veškeré zákonné a základní kritéria znaleckého posudku, tak aby ten soud se s tím nemusel vypořádat a nemusel k ním přihlédnout, tak je prostě označil za názor. Jo, což je velmi unikátní, protože já jsem se jich samozřejmě na to ptal. Oni tu znaleckou činnost, pan docent Pilín vykonává znaleckou činnost od roku 1982. Takže oni v součtu zpracovali dohromady necelých 10 000 znaleckých posudků. Tak jsem se jich ptal, jestli za to období přes 30 let se jim nikdy stalo, že by soud označil jejich znalecký posudek pouze za názor a ani v jednom případě se jim to nikdy nestalo. Tady to je prostě signifikantní ukázka toho, jak ta Ostrava se snaží z toho utíct, protože víte co, tady po listopadu 89 nikdy nebyla povolena obnova řízení, kde byl uložen výjimečný trest. Ten případ toho Petra Kramního i dneska po 10 letech budí obrovské emoce, je velmi, velmi sledovaný a ta justice by tohleto prostě neunesla. Takže oni za každou cenu hledají nějaký únik z toho, aby k těm znaleckým posudkům nemuseli přihlížet, takže je prostě označili za názor. Nejsou dneska schopní, a oni to moc dobře vědí, najít nějaký jinýho znalce, jiný znalecký ústav, který by přišel a řekl, tak jednoznačně a kategoricky příčinou smrti je elektrický proud. Takže to je ten důvod, proč to takhle činí a proto to označili za názor.
1: Dobře, ale řekněte, co teda bude teď dál? 10. února to krajský soud v Ostravě zamítnul povolení obnovy řízení té trestní věci, ale
0: teďka bude následovat standardní procesní postup, to znamená, obhajoba podá proti tomu stížnost a bude tu věc posuzovat Vrchní soud Olomouci. S ohledem na jeho pověst těžko si lze dělat naděje, že by nikdo získal odvahu a říct, my jsme tady udělali omyl a vězníme tady 10 let člověka za něco, co se nestalo a stát dokonce ani nemohlo. Takže předpokládám, že ta věc nepochybně skončí u Ústavního soudu.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
2: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
2: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse. Nikdo nemá vůbec nic v kapse. Ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu. Protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tedy na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran
1: než u nás. Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěly jít, byť tu nabídku měly, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme čtyři úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli čtyři identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až bude to poslanecké sněmovně k nějaké fúzi
2: s SPD? Kdyby se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu,

0: Máme už pro něj i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace, nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
0: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii, ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte další?
0: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou shodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skonč, to je... skončí svobodní a budou SPD.
0: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
0: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
0: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
0: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
0: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede, jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby daná nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
0: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
0: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
0: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
0: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
0: Názory proti Evropské unii postupně sílily ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
0: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces. A my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda, tak neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že demokracie je v ohrožení?
0: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců, tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
0: Tak zaprvé...
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
0: ano,
1: že by...
0: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mně moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům. Takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: teď
0: u sebe doma.
1: Jaké sliby?
0: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
0: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
0: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za tomu, že Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České může republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
0: No jasně. A taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
0: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a Pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Ivo Strejček je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ivo Strejček z Institutu Václava Klause a my jsme vás, pane Strejčku, dnes pozvali, protože pravidelně sledujeme vaše glosy a myslím si, že některé věci by bylo hezké ještě rozvést, okomentovat a tak. A já bych to vzal hned od vaší glosy 7.11. To je
1: úterý.
0: No je to úterý, je to významné datum.
1: 7.11. Vidíte, to mě ani už nenaskakuje.
0: Nenaskakuje?
1: Ale ne, vím, co se stalo 7.11., ale že bych jako to považoval za klíčové, na co vzpomenout, to už ne. To už máme významnější data.
0: To jo, ale já si to pořád pamatuju. Jak jsem se musel učit, že rudou barvou dneska září 7. v mém kalendáři.
1: No to jste se naučil hezky. To já už bych se nevzpomněl teda.
0: A mě teď k té glose. Mě teď nejvíc zajímá, jestli aktuální největší problém kolem našeho premiéra je kauza Nutella nebo kauza Nigérie. A poprosil bych vás, kdybychom toto mohli tak nějak rozměnit na drobné, jak se říká.
1: No, to bude poměrně jednoduše. Kauza Nutella je premiéru v trapas, nad kterým vůbec jako nestrácejme čas. To je něco tak trapného, něco tak ponižujícího, něco tak děsivého, že to ať si premiér vyřídí se svými poradci a se svými mediálními mági, které má nad tím vůbec. No tak voliči uvidíme, jak budou voliči se k němu dál chovat. Ale to nechme úplně stranou, to vůbec
0: o čem tedy
1: je nedůstojné, abychom...
0: O čem se svědčí ten průšvih s nepřijetím v Nigérii? Vy to dokonce tu glosu nazýváte nigerijská facka.
1: Facka, ano, já to nazývám nigerijská facka a já to považuji za neskutečné diplomatické fiasko, ke kterému došlo. A opravdu vím, o čem mluvím v tomhletom kontextu. Vůbec nemá smyslu to bagatelizovat. Jde o diplomatické selhání České republiky, týmu premiéra Fialy. Jde o zesměšnění České republiky. Týká se nás to zásadně z mnoha důvodů. Já začnu tím, jak mluvčí vlády nebo premiéra, pan Smolka, říká, že Nigérie jim nenabídla program a tudíž, nebo že nebyla schopná zorganizovat program. To je nedůstojná lež, to je nedůstojná výmluva tady tohle. Jestliže premiér země odlétá na týdenní návštěvu do téhleté části světa, tak se měsíce dopředu připravuje, co bude, v které zemi. Připravuje se to tak detailně, že vám přijde minutovník typu v 13.35 přistanete, v 13.36 sestoupíte ze schůdku a v 13.38 si podáte ruku s tím a s tím a řeknete tam to a to. To, že vám někdo vzkáže, že pro vás nemá program, tudíž není nepřipraveností té země, ale znamená to, že vám ta země něco vzkazuje. A já jsem to v té glose napsal a vy byste se na to určitě ptal, co si teda o tom myslím. Já se domnívám, že Nigérie vzkázala České republice, respektive ministerskému předsedovi, že prostě nezdílí ten ostrý, až bych řekl fanatický, proizraelský Fialův, proizraelský tón, protože Nigérie zastává v tomhletom poněkud jinou pozici. To neznamená, a já jsem o tom hluboce přesvědčen, to neznamená, že když česká vláda nebo český premiér zastává pro izraelskou pozici, tak že by ho Nigérie odmítla. Já myslím, že o obsah tam nejde. Že tam jde o tu formu. Že tam prostě není možné. Ta země vysílá signál, myslím, Nigérie vysílá signál, pro nás je nepřijatelné, abyste vy jako špičkoví politikové se halili do izraelských vlajek. To prostě není možné. Vidíte, že by Blinken, nejbližší spojenec Izraele, Spojené státy, že by chodil někde v americké vlajce. No nikdo to tady toho nedělá, kromě našich. A teď narazili na zeď.
0: No dobře, ale jeden detail. Kdy se toto odehrává, to odmítnutí? To přece se musí domlouvat všechno dopředu. Myslíte, že oni to v poslední chvíli schválně, aby ukázali zbytku světa, zrušili?
1: Můžeme o tom spekulovat. Myslím si, že ano. Myslím si, že tohle je ten důvod. Nicméně Je také možné, že ten kvas těch izraelsko-palestinských událostí byl tak rychlý, že Nigérie na to reagovala tímto způsobem. Ale dovolte mě ještě jedno dovysvětlení toho, proč říkám, že to považuji fakt za fiasko, diplomatické fiasko. Nigérie, možná průměrný český znalec zeměpisu by tak možná určil, kde Nigérie na mapě je. Nicméně Nigérie je dnes suverénně nejlidnatější africkou zemí. Nigérie je suverénně nejvlivnější africkou zemí. Má významné zásoby nerostného bohatství, především ropy. Společnosti Shell, British Petroleum jsou situovány v Nigérii. Nigérie vyváží 20% své produkce nafty do Spojených států. Čili jinými slovy, Afrika odezírá Nigérii z rtů. Jestliže Nigérie vyšle nějaký signál odpovídající její ekonomickému i společenskému postavení v Africe, tak to Afrika nějak vnímá. Jestliže Nigérie řekla, Českou republiku sem nezveme, měli jste sem k nám přijet, dobře, ale a tak dál, zůstaňte si v Keni, nebo já nevím, kde byli v té době, tak je to signál do Afriky. A v tom já vidím velký kolaps, velké selhání. Myslím, že tímto způsobem, tímto pohledem bychom měli hodnotit tuhletu facku, protože to je skutečně facka.
0: Sleduje to nějak zbytek světa, nebo je to věc, která zajímá pouze Českou republiku a naše občany?
1: No já si myslím, že kdybych teď řekl, že to sleduje zbytek světa, tak bych přeceňoval premiéra Fialu a Českou republiku. To nepřeceňuji v žádném případě. To asi zbytek světa nesleduje. Nicméně, jak si neuspávejme se na nějakých vavřínek, že si toho nikdo nevšimne a že se to nějak jako uhňácá a nic se dít nebude. Samozřejmě nepochybně jsou politické i diplomatické kruhy, které tady tohleto sledují a pro své vlády posléze nějaká stanoviska připravují. Nepodceňujme.
0: Mm-hmm. Koho je to chyba, pane Strýčku? Diplomacie, je to chyba Petra Fialy?
1: No rozhodně to není chyba Nigérie. To za prvé. Hledejme chybu u nás. Hledejme chybu v našem vedení zahraniční politiky, kterou já považuji za příliš aktivistickou, za příliš jaksi v mnoha směrech hysterickou, ale vím, že v tomhletom slova smyslu můžu narazit na část veřejného mínění. Já jsem prostě přesvědčený o tom, že ministerský předseda jakékoliv vlády, nejen české vlády, prostě nemá demonstrovat tak absolutně jednostranný, jednoznačný postoj. Ano, pokud se budete dívat na události v Gaze očima 7. října, tak pak snad je to pochopitelné. Tak se možná na ty události může dívat normální, běžný, obyčejný, a myslím to teď v tom nejlepším slova smyslu, obyčejný člověk. Já jsem na ministerského předsedu náročnější. Myslím, že on se má dívat na události v Gaze nejen očima 7. října, ale má se na ně také dívat v kontextu času. A ten kontext času není rok, 2 roky, 5 let, 10 let, ale to je 30, 70 let, dokonce 100 let.
0: Ještě k tomu jedna věc. Vzpomenete si, že by se podobné faux pas stalo někdy v té novodobé české historii?
1: Kdo si se mě na to tuhle ptal? A říká mě, hele, nevzpomeneš si, stalo se něco takového někomu z českých premiérů? Můžu se mýlit, nevzpomínám si na to. A to teda, Xavere, řeknu, to jsme tady měli lecjaké ministerské předsedy. Jo? Takže nevzpomínám si, že by se něco takového stalo.
0: No, ještě k tomu, co jste teď už tedy začal, když jste hovořil o Gaze. Vy říkáte, předseda vlády se na to má dívat v horizontu několika desítek let. Na ten
1: horizontu vývoje toho prostoru. Vidět ten vývoj, vidět že obě strany si tam navzájem ubližovaly, že obě strany mají svůj díl
0: viny. Hned to dovysvětlíme. Já jenom taková vsuvka, platí toto i pro konflikt na Ukrajině?
1: Samozřejmě. Samozřejmě, že to platí i pro konflikt na Ukrajině. Samozřejmě, že i konflikt na Ukrajině je chybné nahlížet pouze a jedině jednostrannou, vyhrocenou, vyhraněnou optikou. Víte proč? Protože tahle optika nám vadí v tom, abychom o věcech mohli nějak diskutovat. To neznamená nutně, že musí vyhrát můj názor. Ale jestliže zaujmete primárně jednu jedinou pozici, o které se nesmí málem diskutovat, tak se žádná diskuse nevede. A to si myslím, že je chyba.
0: Tak zpět tedy teď do Izraele. Věříte, pane strýčku, na to, že Izraelci nevěděli o tom, že se něco chystá v okamžiku, kdy se říká, mají nejdokonalejší tajnou službu na světě?
1: Já nevím. Já nevím a nevím, jestli často ukáže tady tohleto. Nicméně jeden ze zdrojů, který pravidelně sleduju a který snad můžu považovat za nějaký opěrný bod, neříkám za svatyni pravdy, ale je CNN. Američané, nejbližší spojenci, tak si řeknete, no tak tam snad. No jestliže Američané na CNN se dostanou k 7minutové nahrávce, kterou si pořizoval Hamas v kulisách, které si připravil, postavil, v kterých se cvičil, které měly autentické rozměry kibucu, který posléze Hamas napadnul. A tyhle makety se nacházejí podle CNN 750 metrů od hranice mezi státem Izrael a Gazou, pak se vzpíráte uvěřit, že o tom přece Izrael nemohl vědět. Přece musel něco tušit, přece něco musel vědět. Půjdu-li dál ve svých úvahách, tak mám dojem, že si to vzpomínám dobře, když rezignoval šéf tajné služby Mossadu, tak při té rezignaci nějak proběhlo z jeho úst, že on premiéra Netanyahua varoval. Nicméně Netanyahu, že to smetl ze stolu. Myslím si, že takhle nějak to bylo, neříkám to možná úplně přesně, ale nějak takhle to bylo. Čili jinými slovy, odpověď na vaši otázku. Zdráhám se tomu uvěřit, ale možná je to také výpovědí o dnešním vnitřním politickém a společenském stavu Izraele, který si samozřejmě přirozeně nejsme lidmi, kteří by dnes a denně sledovali, co se v Izraeli děje, ale přece jen jsme lidmi, kteří vědí, že v Izraeli za poslední 2 roky jsou každého půl roku volby. Výsledky voleb jsou takové, že je velmi obtížné sestavit kabinet, tak se volby znovu opakují. Do kabinety se sestavují z lidí a z politických formací, které jsou stále víc extrémnější. Tak extrémní, že dokonce dnes jeden z členů Netanyahova kabinetu může říct, že situaci v Gaze by vyřešila atomová bomba. No to je prostě výpovědí o tom, co se v Izraeli děje. Čili jinými slovy, já nabádám k tomu, abychom zkusili nahlížet na ty věci v trošku širší perspektivě, přestože, a to teď spíš říkám vůči divákům, kteří se na mě dívají, asi tamhle se mám dívat, divákům, kteří se na mě dívají, samozřejmě, že to, co se stalo 7. října, je neomluvitelné, brutální, děsivé, strašné, nepředstavitelné. Víc k tomu já nemůžu říct. A to, abych nebyl náhodou podezírán z toho, že náhodou nějakým způsobem straním Hamásu. Na druhou stranu, možná bychom si měli položit otázku, přece ten Hamás z té Palestiny, z té Gazy, tam přece nespadnul z nebe, přece z něčeho vyrostl. Něco mu dalo tu obrovskou sílu, něco mu dalo podporu. Ty volby někdy v tom roce 2006, nebo kdy přece Hamás vyhrál. Čili je svým způsobem obrazem té společnosti. Tím já nechci říct, že Palestinci si představují, že se prostě mají mordovat malé děti takhle brutálně, ale určitě to není skupina, která někde přistála z nebe s nějakými padáky a tím se to vyřešilo. Určitě je to, má to něco společného s tím dlouhodobým, vzájemně velmi bolestivým konfliktem, který tam probíhá po celá desetiletí.
0: Bezesporu si spousta lidí, spousta občanů klade otázku, proč ta brutalita?
1: A já si to samozřejmě kladu také, protože...
0: Má to nějaké vysvětlení.
1: A mám proto své vysvětlení. Já se domnívám, že Hamas zaútočil tak brutálně cíleně. Už ta brutalita, s kterou zaútočil, bylo fakticky jeho vítězství. Ta brutalita, přece museli vědět, že takhle brutální útok vyvolá velmi brutální reakci ze strany Izraele. To přece musel očekávat každý z nich. V tomto slova smyslu je reakce Izraele pochopitelná. Nicméně tam já bych pochválil americké stanovisko, které tomu říká, my chápeme, že vaše reakce bude velmi tvrdá. Nicméně ještě existuje něco jako mezinárodní pravidla, tak je zkuste dodržovat. Prostě já taky považuji za nepřijatelné, abyste sledoval v těch televizních informacích, abyste sledoval stovky a tisíce mrtvých palestinských dětí. To je prostě taky strašné. Čili zpátky k vaší otázce. Ano, já se domnívám, že Hamas zaútočil proto tak brutálně, protože věděl, že reakce bude brutální a na brutální izraelskou reakci přece reaguje svět i tak, jak na ni reaguje. Podívejte, jak je možné, a tím se možná dostáváme ještě dál tam, kam bychom se dostat měli. Výsledkem toho přece je, že najednou v Německu pochodují demonstrace Arabů, muslimů a volají Juden ins Gas, Židé do plynu. Co je to, jak je tohle možné? Jak je možné, že Londýn se plní pro palestinskou, pro arabskou, pro muslimskou obrovskou demonstrací? Co se děje v Paříži, co se děje v Belgii? Toto se nás přece dotýká. Přece se nás dotýká, a tím já nemyslím, že migrace do Evropy je důsledkem. Ne, to vůbec ne. To je jenom dnes spouštěcí mechanismus něčeho, co se uvnitř Evropy děje. Respektive ta Gaza je spouštěcím mechanismem toho, rozumím, co se uvnitř Evropy děje.
0: Pane Strejčku, vy jste spoluautorem nové knihy Institutu Václava Klause Sebedestrukce Západu 2.0.
1: Ano, můžu tady tomu

0: To je prostě to je Michelangelova socha Davida, prostě krásná evropská doba. A najednou s tou krásnou evropskou dobou se něco děje, tak jsme ji nechali začmárat tady tímhletím zeleným, odporným, touhletou zelenou, odpornou koláží.
1: Tak, tolik forma a teď obsah.
0: No, obsah samozřejmě je úžasný. Ne.
1: Bude za pár dnů křest a já myslím, že ta kniha, vy o ní teď něco řeknete, je velmi poučná pro každého z nás. A kdo stání na webu IVK, víte?
0: Ano, ano. Kdokoliv by chtěl tady tuhletu publikaci získat, ať si najde na webu IVK, ať se na nás obrátí a my v institutu všechno ostatní zařídíme. Je to knížka poměrně obsáhlá, ale já myslím, že je, kromě toho, že je obsáhlá, tak je to knížka s velmi vážnými tématy, ve kterých chceme upozornit na to, že sledujeme-li něco, co my v institutu nazýváme destrukce Západu, pak ten Západ není destruován někým zvenku, nějakou vnější silou, ale destruuje sám sebe. A my tam na různých příkladech a v různých textech popisujeme jevy, které prokazatelně Západ ničí, prokazatelně Západ destruují a budeme o tom mluvit. Tu knížku budeme prezentovat a budeme o tom mluvit příští středu 15. listopadu od 17 hodin v hotelu Grand Hotel International, což je hotel v Dejvicích. A
1: ten slavný.
0: Takový ten slavný hotel, myslím, že byl taky v nějakém českém filmu, ale to je jedno.
1: Ano, ano.
0: Vypadá trošku jako Lomonosovova univerzita, jo? Takže kdyby někdo náhodou zvenku nevěděl, jak si...
1: A to je pro veřejnost.
0: Jak si, kdokoliv tam může přijít, je to pro veřejnost, poslechne si nás, uvidí se tam s námi, knihy tam určitě budou k dostání. A nejen tahleta, bude tam určitě i jednotka sebedestrukce. A můžu vás, Xavere, ubezpečit, že už si tak říkáme, děj světa a Západu probíhá tak rychle, že už bychom měli začít přemýšlet o sebedestrukci 3.0.
1: Kdyby to mělo být na mě, pane Strejčku, tak já to řeknu rád. Myslím, že by tu knihu měl mít každý doma. Nebo by si ji měli půjčovat aspoň.
0: No, my si to taky myslíme a ne proto, že bychom si to mysleli samolibě, ale my si myslíme, a já jsem můj text jsem nazval a položil jsem si tam otázky, a proč lidé tu sebedestrukci ještě nevidí, proč si ji nevšímají, proč ji ignorují, proč ji zlehčují. Vždyť už přece každý den, na každém kroku to musíme vědět a něco se s tím dělat musí.
1: Držím palce a pokud XTV bude moci tuto knihu konkrétně jakkoliv podpořit, tak to rádi uděláme.
0: Děkujeme.
1: V budoucnosti je velmi důležitá. Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Moc děkuju za pozvání, velmi příjemné. Děkuju.
1: Naším hostem byl Ivo Strejček.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Hraje vám Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo sečteno a dnes Petr Holec, zvaný Adonis. Vítám tě.
2: Adonis, Xavere, díky za pozvání.
1: Ano, Jahoda zůstala doma, tak to dneska beru já. Kdyby náhodou diváci nevěděli, o čem je řeč, stačí se podívat na včerejší Vlzunku a hnedka budete v obraze. Tak včera jsme si připomněli výročí smutné okupace. Chceš k tomu něco říct?
2: Asi jenom dvě věci. Za prvý, mě to vlastně frustruje strašně, že my slavíme výročí a jakoby den národního ponížení a porážky, což byla okupace vojskama Varšavské smlouvy v roce 68, víc třeba než výročí založení státu, který byl záhy úspěšný. To mě docela vadí, je to nějaká charakteristika, abych řekl, menších národů, že oni dokážou slavit porážku, protože nemají moc těch velkých vítězství. A druhá věc je, říkal jsem si, s čím přijde náš prezident Petr Pavel vzhledem k jeho minulosti, protože to je asi jediný obhájce té sovětské okupace z roku 68 před listopadem, který je mezi politiky. A on měl odvahu vystoupit s tím, ať nepřepisujeme historii. Tak já jsem si říkal, jakou historii myslí, jestli tu, co přepisoval on do roku 89 nebo jakou. Trošku jsem se o něj bál v tenhle ten choulostivý den, aby nedostal ráno na Hradě špatnou komunikační kartu.
1: A nedostal,
2: tu listopadovou. Dostal tu polistopadovou.
1: Tak je tak. To v pořádku. Tak, ale dobré zprávy. iDnes.cz, vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel, tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, on by nebyl schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde s tím přáním Petra Pavla dohromady?
2: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce. Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá. Já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
1: No, že není v ulicích Miloš Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
2: No to ne, tak neděje, to nevadí.
1: No ale na našeho pana prezidenta míří žaloba. Bývalý rektor ČVUT žaluje prezidenta kvůli svému odvolání.
2: Tohle je geniální. To se může stát opravdu jedině za Petra Pavla. Jo? To je jako když se, on je první prezident, který podepíše zákon důležitý a řekne, a teď se půjdu udat k ústavnímu soudu, protože mi to přijde nějaký neústavní. A on prostě jede dál v tomhle. A tohle to je fakt, jedním z těch jeho investorů nebo loutkařů je Petr Kolář. Petr Kolář, zde přítomný, těžil prostě ČVUT za jakési konzultace, asi zbytečný, co by tak asi radil ČVUT, no a za to bral miliony z našich peněz, z eráru. Teď mimochodem furt se rozvídáme, jako školství chybí peníze, ne? Učitelé měli mít 130% platu průměrného, nemají ho. No, ale pro některé tam je peněz dost, jak se zdá. No a rektor byl odvolaný tady prezidentem i kvůli tomu pánovi. Chápeš to? To prostě, to bys nenapsala, kdyby jsi řekla, že napíšeš nejlepší politickou satiru, tak tohle nenapíšeš.
1: No a proč Petr Kolář nezařídil u Petra Pavla? Myslím, aby ho neodvolával, toho rektora.
2: No ono už to prostě nešlo. To už byla kauza, která se táhla prostě díl a on to prostě nezmák, oni to nezmanežovali. Je to správná otázka, člověk by se řekl, Petr Kolář teda, kdyby byl zdatnej, nebo zdatnější opravdu, tak to zařídí, aby to zamázli takhle. Ale vidíš na nich, že oni si nechají utíct spoustu věcí, což značí jejich neschopnost. No a z toho máme takovouhle kauzu, která opravdu nemá obdoby.
1: Jak myslíš, že to dopadne?
2: Já nevím, jak to může, nejsem právník, nevím, jak to může dopadnout. Pro mě už vlastně jako je to hotový tímhle, že vůbec takováhle situace nastane a jenom ukazuje to, jak prezident Petr Pavel se vlastně vymyká úplně všemu, co jsme tady měli do téhle doby na Pražském radě. Myslím, všem těm prezidentům, třem polistopadovým předním, Václavu Havlovi, Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, za nich se nic takového nikdy nestalo. Přesto i média nasazovali psí hlavu, nebo minimálně Klausovi se Zemanem. A teď tady máme toho správního prezidenta a děje se tohle a tady ta zpráva projde jakoby nic.
1: No ono se, ano, přesně tak, ono se hlavně nic neděje.
2: Ne, ne.
1: Tady nám žalují pana prezidenta a je ticho. No a ty jsi zmínil Václava Havla, ale mají společného Dalajlámu přeci, Petr Pavel.
2: Mají společného Dalajlámu, no. Akorát je tam velký, já bych řekl, principiální rozdíl. Já si myslím, že u Václava Havla to byla upřímná naivita, opravdu. Že ono měl něco společného a proto on nebyl praktik v politice, nevěděl moc, co je ekonomická diplomacie a tak dále. Byla jiná doba. Tohle to je jenom, v podstatě musím říct, levák. On to zneužívá, hraje si na Václava Havla, ač má úplně antihavlovskou minulost. A dneska už nám to škodí ekonomicky. Prostě i za Václava Havla byla Čína v úplně jiný geopolitický a ekonomický pozici. Dneska my bychom Čínu potřebovali, naši průmyslníci a majitelé firem brečí, že vláda nedělá ekonomickou diplomaci, že Čínu odpuzuje od nás. Vidíme, jak je zdatný Viktor Orbán v Maďarsku, kolik natáhl investorů čínských, ale tady děláme tohleto. Vlastně on se zkouší vracet do havlovské éry raných 90. let. A je to směšný. A ještě škodlivý, bohužel.
1: No, byl tady v pondělí na rozhovoru pan Pecina, bývalý dvojnásobný ministr vnitra, říkal, že jsme v Číně vyřízený, že no. Tam měl pobočku a poté, co začali mířit politici na Tchaj-wan, tak ji zavřeli.
2: Tento ví bohužel velmi dobře, na vlastní kůži.
1: Na vlastní kůži, přesně tak. Podělil se o své zkušenosti. Tak a bitcoinová kauza zde, první zprávy CZ, Blažek brojí proti policii, brání spravedlnost nebo sebe? Otázka nastolena.
2: No, na tohle to je další fascinující kauza. Vem si, že celý ten Fialův bitcoinovský domeček z karet falešnej se zroutil tím, co se stalo těma událostma posledního týdne. Policie zatkne největšího vládního mecenáše, zabaví bitcoiny za miliardu, který přijal Pavel Blažek. Mecenáš je obviněný z praní špinavých peněz, ale v souvislosti s přijetím toho daru. A Eva Rekroá, ta teda místa by šetřila, jak říká, co se vlastně stalo, tak nám posílá fotky v plavkách z dovolený. A teď ještě proti ním vytáhne strůjce toho všeho, mimochodem, když můžeme říct, politický táta Petra Fialy, který ho politicky fakt udělal, protože je to politický vládce Brna. A teď začne chránit sám sebe, ale víš proč to je? Ono vlastně už se mluví o tom, že i on může být trestně stíhaný s Jiříkovským, protože on v podstatě pomohl prát ty špinavý peníze tím, že to přijal. A je to člen vlády, je to vládní kauza, ne jak Petr Fiala se nám snaží namluvit. To není žádná vládní kauza. Já jsem si to vždycky myslel, že ministerstvo spravedlnosti je součástí vlády, ale za Fialy možná ne. No a teď je všechno jinak a Pavel Blažek vyrazil do boje za svoji záchranu. Ale znovu se musíme vrátit k tomu, viděla jsi nějaký ohromný mediální tlak v těch vládních médiích proti Pavel Blažek už rezignoval, tak i proti němu, ale proti ministru Stanjurovi a premiéru Fialovi, který oba o tom věděli, to se přiznali, a premiér Fiala památně řekl, že mu o tom Pavel Blažek řekl a že to bral jako jakousi historku. Tak teď máme historky z podsvětí, už regulérní, který by asi nedal dohromady ani Tarantino. A to je borec přes podsvětí.
1: No a stát se má připojit k žalobě na Jiříkovského.
2: To je geniální. A vem si ještě, že to je zabavený. Čili oni nám od začátku zkoušeli nalhat, že je to vlastně pro stát plus pro nás. Teď už vidíme, že to bude obří mínus, protože tam ještě budou ty úroky jako z té investice, kterou ty kupci bitcoinů s ní počítali, protože už je tam zhodnocení od té doby. Takže to bude klasický fialovský mínus, který nám ale pořád prodávají jako plus. Někteří už nejsou schopní tak lhát z vlády a říkají, že to bude nula. I to je lež samozřejmě. Ale znovu, to je geniální kauza. A vidíš, jak se to úplně otočilo během 2 měsíců?
1: A časová osa?
2: Časovou osu, myslím, už nepotřebujeme nikdo. Proto to je ještě vlastně tečka toho. Vem si, že tady ještě vznikla hádka nebo pře mezi Pavlem Blažkem a jeho nástupkyní na spravedlnosti Evou Decroix, kdy na sociálních sítích, kdy ona mu řekla, prosím tě, Pavle, mlč. Je to všechno od začátku špatně. Tak když ona přizná, že od začátku je to všechno špatně, tak už nic nepotřebujeme. Ale já myslím, že u Evy Decroix je asi nikdy nezapomeneme to, že najala jakéhosi koordinátora uhlíře, který měl sepsat zprávu. Žádnou zprávu nesepíše a místo toho sepsal fakturu. Dostal peníze.
1: To je taky taková zpráva.
2: Jo, je to. Je to.
1: Tak. iDnes.cz. Divím se, že zase straší Andrejem Babišem. Politolog hodnotí program Spolu. Ano, Spolu zveřejnilo program. Detailnější teprve bude, ale světe div se, je tam antibabiš. Přitom jsme slýchávali, že už antibabiš nebude, ale prý pořád funguje. Funguje?
2: Asi na nějaký opravdu tvrdý jádro, já bych řekl ultras Petra Fialy, kteří už nejsou schopni kriticky myslet samostatně, nechtějí si vlastně přiznat i svoji asi volební chybu, že tu vládu volili, nebo hlavně Fialovou koalici Spolu z nějakých úplně jiných důvodů, nebo na základě slibů, který Petr Fiala úplně zradil a vládne vlastně úplně opačně. Nejsou schopni si to připustit, to se stává, tak na ně asi vlastně už funguje jenom antibabiš, jakože je to utvrzuje v tom, to je to zlo, Petr Fiala je to dobro, tak to hodíme jemu, přestože vlastně za ty 4 roky Fialovy vlády je víceméně všechno špatně. Hlavní věci, hlavní i ukazatele ekonomický, tak jsou špatně inflace a tak dál, tak asi na ně míří, ale hlavně to ukazuje bídu té fialovské koalice, že oni fakt nemají nic jiného. Jediná motivace je už negativní motivace. Já myslím, že Petr Fiala fakt je taková žába na prameni toho Spolu i té politiky antibabišovský v tom, že on není schopný přijít s ničím jiným než s antibabišem. A je to už tak tupý. Já jsem viděl i ten jako reklamní song jejich. Ty to neviděla?
1: Ne, neviděla.
2: To se ušetřila o vysoký umění skutečně. Já vím, že žádná volební tvorba partajní nepřeje umění, to si musíme přiznat, ale tohle to je jak návrat do roku 85, jako to strašení. Je to tristní. No je to jediné, co mají.
1: To si pustím.
2: To
1: si pustím. Tak ta domácí témata asi nejsou úplně, a on to i politolog říká, že to asi není nic, čím by se chtěli chlubit.
2: To není, čím by se chtěli chlubit. Oni vlastně ty neúspěchy vládní se snaží překrýt Andrejem Babišem.
1: A vlastně cokoliv by slíbili na té domácí scéně, tak jim každý řekne, prostě to neudělali za ty 4 roky. Takže
2: To je jedna věc, to, jasně. A druhá věc je, že oni nejsou schopní se na základních věcech dohodnout v té trojkoalici, ale to jsou hrozně důležité věci. Vem si národní měna, euro. Tak oni přijdou s tím, euro přijmeme, až to pro nás bude výhodné. Já nevím pro koho, až Iva Pazderková pojede k moři, která pro ně maká, nebo je tam.
1: No, ale i 1 euro tady chtějí.
2: Jo, nejsou tam vůbec daně. Přeci od výše daní se odvíjí příjmy státního rozpočtu, od příjmu státního rozpočtu se odvíjí to, jakou politiku můžeš dělat. I to tam zamlčeli, aby vlastně asi nemuseli znovu ty sliby zradit. To je, já bych řekl, to je další fialovský podvod, tohle, co zveřejnili.
1: No mě to překvapilo už jenom ta tiskovka, kdy mají za sebou vlastně představitele opozičních stran, jako, no.
2: To je vlastně pokračování satiry.
1: Parlamentní listy, to je vtip, že to máme platit. Fico odpálil bombu o Ukrajině. Velmi kladně hodnotil Donalda Trumpa ve smyslu toho, že se setkal s Putinem na Aljašce a že opravdu jedná, mluví, jedná se o míru, že jsme nejblíž v míru, kdy jsme za ty třeba půl roku byli. Tak máme to platit?
2: Nemáme to platit, já bych řekl díky za Roberta Fica, že on je, za prvý je hubatý, to je potřeba, a za druhý on je politik, on je premiér, který hájí národní zájmy své země. A on to vypadá jako vtip, já se obávám, že bohužel to vtip není, že to budeme platit. A vím si, že to je nějakých 90-100 miliard dolarů, který máme zaplatit za zbraně, které se pak jenom přepošlou na Ukrajinu. A Američani, protože je vede biznismen velký, Donald Trump, tak udělali to, že na to dali hned 10% navrch. A těch 10% navrch je za to, za případnou pomoc příštění toho nějakého kontingentu vojenského na Ukrajině, když by se domluvil mír, tak aby tam na to dohlíželi. Na to nemusí vůbec dojít, ale my už teď nakupujeme s tou přirážkou, už teď to vlastně předplácíme. A všichni naši lídři na to kývli a je to samozřejmě, si řekneme, to je jako vážně, tak 100 miliard dolarů máme zaplatit ještě s přirážkou za něco, co se neděje. To předplatíme Američanům jak
1: Uděláme
2: F-35.
1: Ameriku great again.
2: To uděláme, na to makáme slušně, to si řekla hezky. A díky za to, že se ozval Robert Fico, samozřejmě, vypadá to jako špatný vtip.
1: Dobře, pomáhat se má bez pochyby, ale máme na to, to je ta otázka.
2: My na to za prvý nemáme, to je jedna věc, my se zadlužujeme. I naše vláda už si několikrát půjčila na pomoc Ukrajině, či to je náš dluh. A druhá věc je, ta pomoc prostě Putina nezastavila. Vidí, že Putin pomalu sice, ale jistě postupuje. Ukrajina nevítězí. A vlastně pokračování jenom v tohodle je pokračování prohrávání pomalého Ukrajiny. Tak jak si řekl, 3,5 roku, když něco nefunguje, tak si to přiznáme a změníme to, ne? Ale tady není vůle v Evropě, bohužel.
1: Petr Pavel říká sankce, tvrdé sankce, už máme 19. balík.
2: A řekl, že jsou proti nám? Hlavně? Tomu nedošlo, ne?
1: No, Robert Fico zamíří do Číny. Robert Fico zamíří do komunistické Číny na oslavy konce druhé světové války v září. Má tam bilaterální jednání s čínským prezidentem opět. Myslíš, že máme pozvánku i my?
2: Myslím, že ne, ani já jsem to nevěděl, to jsem neměl ani říkat, ještě víc naštu.
1: Co jsi neměl
2: No,
1: vědět?
2: že Robert Fico pojede do Číny a bude tam dělat samozřejmě ekonomickou diplomaci.
1: No bude, samozřejmě, že bude. No, my budeme lítat nad Tchaj-wan.
2: A nebo máme i na Ukrajinu, hodně se jezdí z Česka, z Prahy.
1: Byla tu úžasná dáma Eva Filipi a samozřejmě mě zajímal její pohled na to setkání, na to summit na Aljašce a řekla, Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo, stíhačky na Aljašce byly výrazem velkého respektu. Putin nikdy nepřijme cizí vojáky na Ukrajině. Trump Evropě ukazuje, kdo je kdo. Tak odpovídala na otázku, já jsem se jí ptala, jestli je jako běžné, když Donald Trump, jak jednal s evropskými státníky a teď najednou stále říká, já jdu zavolat Trumpovi, zavolal Trumpovi. Tak mi na to řekla, že on tak jako ukazuje, ano, kdo je kdo, já jsem ten, kdo může jít zavolat Putinovi. Řekla jsem Putinovi nebo Trumpovi?
2: A
1: Omlouvám
2: jasně,
1: se,
2: Putinovi.
1: Putinovi samozřejmě. No, tak nechám tě,
2: No,
1: ať
2: má Eva
1: komentuješ.
2: Filipi samozřejmě je zkušená, to za prvý diplomatka, za druhý je, chápe to prakticky a pragmaticky politiku, ne ideologicky a fanaticky, jak bohužel to chápe naše vláda a prezident. Ve všem má pravdu v tomhle tom, co je tady. Mě nejvíc, já jsem Evropan, oba jsme Evropani, já mám Evropu rád. A mě na tom nejvíc štve to ponížení samozřejmě, který jako eurolídři předvedli ve Washingtonu.
1: Vnímal jsi to jako ponížení?
2: No, bylo to jednoznačné ponížení. Tam seděli, jak já si říkám, někde v ordinaci zubaře, čekali, až se otevřou dveře a sestra řekne, tak pojďte vy. A oni se třásli, aby nešli pod tu vrtačku. Ale to je naše volba, bohužel vlastní. My se ničíme sami a od toho se odvíjí naše geopolitická nesíla, ale nesíla. Vem si, že v roce 2010 EU měla ekonomický výkon na 92% Ameriky. Jsme se blížili vlastně Americe a měli jsme, a od ekonomické síly se odvíjí tvoje geopolitická síla. Dneska jsme na 61%, ne protože bychom byli méně talentovaní nebo hloupější než Američani, protože my se cíleně ničíme jménem EU. A z toho vyplývá to, že vlastně dneska ztrácíme jak na Ameriku, tak na Čínu a ten summit u Trumpa to jenom ukázal, ale úplně jako v bizarních až konturách mnohdy. Jak tam opravdu eurolídři seděli, tak to jsme asi ještě nezažili.
1: A viděl jsi, všim se z té mapy? Po pravé straně, myslím, že z pohledu toho fotografa po pravé straně, co myslíš, že tam tak probírali?
2: Já nevím, ale
1: to bylo děsivě.
2: Bylo mi z toho smutno. A teď víš, ještě jak oni tam jeli s tím, ještě vlastně než tam dojeli, tak už se začali ještě hroutit ty jejich sliby před tím summitem. Ku příkladu Británie řekla, že pošle na Ukrajinu jako hájit mír nebo dohlížet na případný mír 30 tisíc vojáků. A ještě než dojeli vůbec do Washingtonu, tak řekli, sorry, my jsme to přehnali trošku, spíš to budou možná 3 tisíce. Tak jako když
1: nula sem, nula tam.
2: Nula sem, nula tam. A když někde jako Trump vidí tohleto, tak ten se v tom vyžívá samozřejmě.
1: A měl tam i Ursulu, neměl?
2: No, zas musíme říct...
1: Víš, jak říká nikým nevolený úředník, že on jim tak trochu jako pohrdá, taky tam měl.
2: Vzhledem k tomu, že tam byla Ursula von der Leyenová, šéfka Eurokomise, řekněme, že to dopadlo na její standardy dobře, nevypukla celosvětová válka.
1: Až tak?
2: Protože ta neschopnost jejich a zatvrzelost v Evropské unii a neochota přiznat si realitu na Ukrajině i geopoliticky a postavit se tomu čelem, bohužel je ničivá pro nás všechny.
1: Nicméně minister zahraničních věcí Spojených států amerických Rubio znova připustil, že ten mír se možná Americe nepodaří vyjednat. Co potom?
2: Potom se obávám, že prostě Rusko bude pomalu, ale jistě dál drtit Ukrajinu, až obsadí víc Ukrajiny a pak asi, Ukrajinci už toho mají sami dost. Jsou vyčerpaní ne vojensky, ekonomicky, politicky. Infrastruktura Ukrajiny je totálně rozbitá, myslím, bytový fond, dopravní infrastruktura, energetická infrastruktura. A to nejde do nekonečna. Až toho bude ještě víc takhle rozbitý té země, tak Ukrajinci prostě už sami zatlačí na to, že řeknou, dobře, tak my vám to dáme, popravte si to za vlastní peníze, my chceme ten zbytek a ten prostě budeme nějak si spravovat sami radši.
1: No jo, ale když Donald Trump od toho dá ruce pryč, tak kdo tohle to potom bude vyjednávat s tím Putinem?
2: To si vyjedná Putin, Evropa rezignuje a my to doplatíme samozřejmě. Ještě tu větší škodu, která bude potřeba na rekonstrukci Ukrajiny, protože Ukrajina je ničená i samozřejmě na těch územích, které jiné okupuje Rusko.
1: Já moc děkuju, že jsi tu byl, díky moc za tvůj komentář a budu se těšit na příště.
2: Já taky, díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: My jsme pochopili, a to říkal na začátku 90. let, že svoboda je to, že já řeknu svůj názor. A to je ta demokracie. A to je jenom první krok, druhý krok, aby to byla demokracie. Že ty můžeš říct svůj názor, i když je jiný než ten můj.
2: A nebudeš za něj nějakým způsobem popotahovat.
1: A nebudeš se bát vyjádřit a nebudeš za něj samozřejmě trestaná. Jo. A jestli teď se stává takový trend, že se lidi bojí říkat svůj názor a že vlastně ty instituce, které rozhodují o té demokracii, které jsou držitelé, pilíře vlastně jako té demokracie v těch zemích, jako ti to moc neumožňují, nebo jako se jich bojíš, že, když řekneš něco jiného, že to tak ano, demokracie prostě přestává fungovat. No.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Česká a americká country na Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog.
2: Ano,
1: a mimo jiné i hudebník. Bubeník.
2: Taky. Hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těma 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože

0: onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly, v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
0: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá.
1: Jo, takhle, jako od zvuku.
0: Blav, blav.
1: Jo, jo.
0: A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy.
0: No. Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to vypadá, takže gentlemanky.
0: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečený, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda. A pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda. A pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená, v České republice to 18. května to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
0: Dobře.
1: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
0: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
0: Na pana prezidenta Pavla, není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto, ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit.

0: jenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: To se divím,
0: co, no, to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
0: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a
0: oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident, ano. A s ním ochranka na jiné motorce?
0: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle, dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to jako nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku?
0: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho?
0: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej, v Itálii, vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě, u nás je to takový, znáte to, jo, ten Čech se přijde svíst, samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo. Tomu asi se zabránit nedá, ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka, to je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí, to je jako chudák Eric Buell, Američan, mi ji vyrobil, mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
0: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil a budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jet zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanělá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
0: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody. Tak jezdíme, dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
0: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000. Není tam ani žádný minimum. Je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
0: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
0: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
0: No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti, i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
0: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
0: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Hmm. Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
0: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Jo, ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
0: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám, tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
0: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
0: Šel.
1: Šel?
0: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, které se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli a vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakém lázeňském pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, to bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden a v Mariánkách jsem byl a když taková sestřička říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle, nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli, teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle, nebo takhle. Nebo
1: jestli na tom už záleží,
0: jo? Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti. Prostatický.
1: No,
0: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
0: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně takový, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím, mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
0: Určitě neotálet, protože to vždycky může, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích. Jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, to je přece naprostý nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, někdo říká, ty seš kikina, že jo, takový ty hrozný reakce, chlap nebrečí, nevím, proč by chlap jako nemohl brečet, jo? Já jsem si teda pobrečel, sakra, jo. Takže určitě, a zrovna tyhle ty dvě nemoci, o kterých se tady bavíme, by neměly vůbec zůstat jako v pozadí.
1: 18. května, to je neděle, čas srazu 6 hodin ráno, což je teda, jako díkuje, zlobte se, ale šílený.
0: No tak já vybíhám v 4:30. Jo. Takže potom v těch 6 je to už dobrý. To samozřejmě zlehčuju. V 6 je spíš sraz tak jako organizačně technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu 9, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
0: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne. Je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit. No a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam teda krásné ilustrace pana Slívy, no. Je to tak, nám každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštěl. Svědčí to o něčem?
0: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná vesměs jednoduchá věc, takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, vy otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne, tam je.
1: Otočím takhle.
0: No, ale musíte ještě otočit stránku.
1: Takhle.
0: Aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím, a už nechci bojovat, tak no, otočím stránku a otočím knížku.
0: Ještě musíte otočit knížku, no. No, aby vás to nelákalo se tam podívat, jasně, chápete? No. Když se totiž, já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít tu, ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko, víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrdák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho, ale taky užiješ ten správný zvuk. Najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs? Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Dám ještě pár vteřin, no, protože se někdo dívá, aby se tím
0: přijít. Že to může na to taky zkusit přijít, no.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
0: no,
1: blbě.
0: Co to je?
1: Je molitán.
0: Je to molitán?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Honíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, no, držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuju vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: Petr Mlsna je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan docent Mlsna je předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dodávám pro jistotu, a kdyby někdo přesně nevěděl, co vlastně, odkud kam může a co vlastně dělá ten Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, co je to nejpodstatnější, ta jedna věc?
1: Tak úřad má několik agent, které vlastně jsou pod jednou střechou tohoto ústředního správního úřadu. Ta první významná agenda je ochrana hospodářské soutěže, to znamená odhalování protisoutěžního jednání, kartelů, zneužívání dominantního postavení, vertikálních dohod a dalších věcí, které jsou zákonem o ochraně hospodářské soutěže zakázány. Druhou velkou agendou je oblast veřejných zakázek, to znamená úřad je vlastně dozorovým orgánem nad veřejnými zakázkami, kde buď jedná na návrh, pokud někdo podá návrh úřadu, nebo z úřední povinnosti, pokud sám například zjistí nějaké pochybení v nějaké veřejné zakázce. Třetí agendou je významná tržní síla, to znamená v podstatě dohlížení na trh v celé vertikále od prvovýroby přes zpracovatele až po maloobchodní řetězce. A čtvrtou agendou jsou veřejné podpory, kdy vlastně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je centrálním místem, ze kterého se komunikuje s Evropskou komisí při schvalování veřejných podpor. A teď nově, návrh je zatím v Senátu, nebo je již v Senátu, by vlastně mělo pod Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přejít i agenda Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který by byl zrušen a tato agenda by byla předvedena pod ÚHOS. Takže poměrně široká paleta.
0: Pane předsedo, řekněte, je vůbec možné v naší zemi v okamžiku, kdy slyšíme, že kde co je dotováno a z kde jakých peněz, tu z obecních, tu od Evropské unie, tu pro farmáře a tak dále, je vůbec možné díky tady tomu zachovat to poctivé, rovné a férové tržní prostředí?
1: No mluvíme teď, dokonce se mluví i v odborných kruzích o takzvané dotační ekonomice. To znamená, že někdy nejsou schopny subjekty na trhu vlastně obstát nebo přežít, aniž by jim byla poskytnuta z veřejných prostředků nějaká podpora. Otázkou je, jestli dotujete někdy skutečně sektory, které jsou tak deficitní, že by zanikly, pokud by do nich stát nebo veřejné instituce neinvestovaly prostředky, a nebo je to takový, je to národní dotace, na kterou si všichni zvykli a v podstatě je to jenom přilepšení k tomu zisku, kterého dosáhnete v rámci zdravé soutěže.
0: Mm-hmm. No a konkrétní příklad, který jsem před časem registroval, že snad někde v nějakých Českých horách byly blízko sebe dva takové větší hotely nebo penziony a jeden z nich se stal dotovaným, získal nějaké větší dotace z evropských peněz. Ten nedotovaný v té chvíli přestával být konkurenceschopný a ten majitel o něj myslím, že dokonce přišel. Je toto věc, která je pro ÚHOS?
1: Tato věc přímo pro ÚHOS není, to je otázka toho dotačního orgánu, proč postupuje tímto způsobem, ale souhlasím s vámi v tom, že pokud dáváte selektivně jako veřejný sektor dotace, no tak ten trh deformujete. Ten trh se začne vychylovat, někoho zachráníte, mnohdy to může být arbitrární rozhodnutí, které není založeno ani na žádných, řekněme, ekonomických analýzách či aspektech. Ale to, co my můžeme činit, je pokud například obec nebo města svým právním předpisem, obvykle obecně závaznou vyhláškou, stanoví nějaká kritéria a diskriminuje nějaké účastníky trhu. V takovém případě my můžeme podle zákona o ochraně hospodářské soutěže zasáhnout a takovou obec či město pokutovat.
0: Jestli se nemýlím, tak toto je ten případ, myslím, že to proběhlo nedávno, týkající se hazardu, je to tak?
1: Ano, řešili jsme několik řízení, které se týkaly regulace hazardu. Prošlo to již i soudy, Nejvyšším správním soudem i Ústavním soudem, kdy úřad pokutoval například město Děčín, nebo případně se vede řízení s hlavním městem Prahou. Ta podstata toho je, že vy můžete regulovat například hazard na svém obci jako územně samosprávný celek. V tom problém není. Ale musíte tak činit na základě skutečně nediskriminačních a transparentních kritérií. Nesmí to být takové, že se podívají zastupitelé z okna a řeknou, tady to může být a tady jinde to být nemůže. To samozřejmě ten trh velmi výrazným způsobem potom deformuje.
0: No dobře, a na základě čeho se potom mají teda ti zastupitelé
1: Například můžete se rozhodnout například na základě dat o narušování veřejného pořádku, že se například před danou hernou docházelo k páchání trestné činnosti nebo k narušování nočního klidu, ale musíte to podpořit nějakými statistikami. Měli jsme i jeden případ, kde právě obec argumentovala tím, že se rozhodla na jedné ulici jednu hernu zavřít a tu druhou nikoliv, protože prý tam byla páchána přestupková činnost. No a my jsme si jednoduše vyžádali data od městské policie a od policie České republiky a zjistilo se, že tam byl spáchán pouze jeden jediný přestupek. To znamená, ta data skutečně musí být verifikovatelná a musí to být racionální úvaha. To znamená, jsou tady tyto možnosti. Mm-hmm.
0: Jinými slovy říci, já tady hazard nechci, to takhle jednoduché to prostě není.
1: Možné to je, podle zákona o hazardu může město zakázat na svém území hazard plošně, v tomu nic nebrání, ale pokud se rozhodne pro nějakou selektivní, nějakou výběrovou úpravu, tak pak to musí mít skutečně rácio a musí tam být ospravedlněné důvody. Mm-hmm.
0: Co všechno vlastně ÚOHS může učinit? Zavede nějaké správní řízení, může dávat nějaké pokuty, může někomu třeba zastavit oprávnění k podnikání nebo zablokovat účty, já nevím, co všechno se děje. I ptám se teď na ty pravomoce.
1: Pokud vyjdeme ze zákona o ochraně hospodářské soutěže, tak nejčastějším samozřejmě nástrojem je udělování pokut, to znamená v rámci správního řízení se vyčíslí pokuty. V případě porušení například uzavřete kartel, obvykle bidriggingové kartely, to jsou kartely v zakázkách, někdo podává krycí nabídku, aby někoho vlastně kryl v té soutěži, tak může být uložen i zákaz činnosti nebo zákaz účasti ve veřejných zakázkách a až na období 3 let. To jsou takové nejčastější věci. V případě zakázek může úřad zrušit zadávací řízení, případně uložit nápravné opatření tím, že třeba zruší rozhodnutí o výběru, které učinil zadavatel. To znamená, v každé té agendě je to různé. U fúzí můžete povolit fúzi se závazky, to znamená, musí ten podnik, ten nabyvatel něco třeba odprodat, splnit nějakou povinnost, anebo ultima ratio můžete i fúzi zakázat.
0: Jo, a teď do vězení nikoho nemůžete poslat. Jako
1: do vězení ne, do vězení posílá jenom soudy.
0: Řekněte.
1: Ale máme v trestním zákoníku trestný čin porušování pravidel hospodářské soutěže a už se začínají první kauzy i v rámci trestního řízení vůči fyzickým osobám objevovat.
0: Promiňte, co to znamená?
1: To znamená,
0: vůči
1: že mám...
0: fyzickým osobám.
1: To znamená, vždycky kartel udělá fyzická osoba. Vždycky ho musí udělat člověk.
0: Tak ve službách právnické osoby.
1: Přesně tak. My trestáme právnické osoby a je nám jedno, kdo ten kartel udělal. Jestli to byl obchodní ředitel, jednatel, předseda představenstva. A zároveň my v soutěži presumujeme odpovědnost té firmy. To znamená, my neprokazujeme zavinění. My řekneme, tato firma spáchala kartel a dostane trest. Ale v trestním řízení, je to paragraf 248a trestního zákona, může být fyzická osoba odsouzena soudem pro trestný čin porušování pravidel hospodářské soutěže, pokud skutečně mu prokázán úmysl nebo nedbalost, že porušil nějaké povinnosti a dopustil se spáchání kartelu.
0: Tak jestli tomu dobře rozumím, tak třeba nějaký živnostník se může s jiným živnostníkem nebo snad i s firmou domluvit na kartelu.
1: Ano.
0: To teoreticky a už je tam ta fyzická osoba.
1: A je tam ta fyzická osoba, ale stejně taky u té právnické osoby my potrestáme firmu. Ale vy si můžete v trestním řízení, nebo státní zástupce může v trestním řízení obžalovat toho konkrétního jednatele, který vlastně ten kartel spáchal.
0: Co vlastně ÚOHS chrání v té hospodářské soutěži? On obecně chrání hospodářskou soutěž, ale to je tak neuchopitelná věc. Já to cítím tak, že narovnává nějaké prostředí, když něco, a co jsou ty hlavní teda věci?
1: Odhalování vlastně těch kartelů.
0: Jo,
1: To je odhalování kartelů. To znamená, jestli někdo nebo nezneužívá dominantní postavení, například vůči slabším na trhu.
0: To je ta významná...
1: Ne. Dominantní postavení máte v situaci, kdy ovládáte více jak 40% trhu. To znamená, už jste natolik silný, že vlastně můžete ten trh formovat. To znamená těm menším subjektům určovat podmínky, dodávky, odběr. A vy se nesmíte chovat úplně, řekněme, způsobem, kdy ten trh se snažíte zničit, abyste se ve finále stal monopolistou. A nebo vertikální dohody, což je třeba praktické z hlediska spotřebitelů, konečných zákazníků, kdy například distributoři zboží určují ceny, za které se má v malou obchodě prodávat. A pokud někdo nedodržuje tyto stanovené ceny distributorem, tak oni mu třeba přestanou dodávat zboží. Což je klasická protisoutěžní praktika, která ve finále vede k vyšší cenové hladině na tom trhu, než kdyby skutečně ti maloobchodníci soutěžili ryze na cenu o zákazníka.
0: No dobře, a tak když teď v posledních týdnech a měsících slyšíme různé zprávy o tom, jak ty řetězce postupují v cenotvorbě, a mnozí, třeba prvovýrobci nebo dodavatelé těch vstupů, třeba kravského mléka nebo něčeho, říkají, my dodáváme pořád za stejnou cenu, ale ty výrobky se někde po cestě a nakonec v tom regále možná objeví ještě dražší, než byly. Tak toto je věc pro ÚOHS?
1: Ano, je to věc pro ÚOHS. My jsme udělali dokonce v roce 2023 tento rok sektorové šetření, nebo dokončili sektorové šetření u 5 základních komodit, to byly vejce, mléko, kuřecí maso, a monitorovali jsme období od roku 2019 do února tohoto roku. Tak aby jsme viděli, jak se vlastně u těch komodit vyvíjela marže, řekněme v dobách konjunktury, pak v době covidu, v době energetické krize, v době začátku války na Ukrajině a v současnosti. A to, k čemu jsme dospěli, v celém té vertikále, jak prvovýroba, tak zpracovatelé, tak maloobchod, dokázal ty zvýšené náklady přenést na toho konečného spotřebitele. To znamená, ta debata, která se trochu v České republice vede, kdo za to může, tak my říkáme, všem se podařilo ty zvýšené náklady na energie, na mzdy promítnout prostě do cen svých výrobků. Ve finále je to ten zákazník, který to všechno zaplatí.
0: Já vám rozumím, jenom si říkám, jestli to nakonec, a to je teda velmi hříšná myšlenka, jestli to tak není správně. Víte, jestli ten, my jsme slyšeli přece, vy jste mladší, než já, vám je 45 let, víte, ano. Teď nějak čerstvě ano. V minulých dnech, ale tak když byla sametová revoluce, vám bylo 15, řekněme, odhaduju, jo? Ale už jste ty 90. musel vnímat jako člověk, který studoval tak. A tak se ptám teď na to, jestli si vzpomenete, když my jsme tolikrát slyšeli, že ten trh si sám umí poradit.
1: Ano,
0: chtěli kapitalismus, ano. Všichni jsme chtěli tržní prostředí, tenkrát jako o dotacích, jo, nebo něco takového vůbec nebyla řeč. A proto si říkám, není to nakonec správně, že ten trh si poradí s tím, že cena sýru nebo hovězího masa je tak a tak drahá a já si buď to koupím, nebo nekoupím, protože stejně není Boha, který by ochránil
1: ty. Přesně kupující. Tak, já s vámi naprosto souhlasím, já si myslím, že to, co je vlastně škodlivé pro soutěžní prostředí, je, když stát se začne chovat jako regulátor. Když začne sešněrovávat pravidly určitý trh, protože tím vždycky vznikne nějaká dysfunkce, prostě vznikne nějaký problém na tom trhu. To soutěžní prostředí, když do něj nezasahujete regulací, je v podstatě tím univerzálním nástrojem, který si umí poradit sám. A já s vámi souhlasím. Jestliže mám zvýšené vstupy do výroby svého zboží, tak logicky musím to promítnout do své ceny, protože pokud to nepromítnu, tak skončím v červených číslech a logicky potom třeba i zkrachuju. To znamená, ano, trh by si měl poradit sám, já si myslím, že stát by do toho neměl zasahovat. V České republice, když jste zmínil potraviny, taky dlouho jsme slyšeli různé nápady, jděte cenovou regulací. Cenová regulace, já jsem rád, že se proto ta vláda nerozhodla, je to politický nástroj, vede k tomu, co jsme viděli třeba v Maďarsku, kteří se vydali za stropováním cen maloobchodních cen potravin a najednou jste zjistili, že je nedostatek zboží na trhu. To znamená, není to cesta. Podíváte-li se na energetiku, podíváte-li se na telekomunikace, to jsou obrovsky přeregulované trhy, které dneska v podstatě ta regulace, tu soutěž zcela vytlačují.
0: Pane předsedo, když se teď tolik v médiích hovoří o ceně energií a o té nespravedlnosti, možná zdánlivé nespravedlnosti, já nevím, kdy se česká energie kupuje od jakési lipské burzy za mnohonásobek peněz, za které byla vyrobena tady, tak toto dostáváme často v médiích. Toto je věc, kterou už se nějakým způsobem ÚOHS zabýval, protože to je přece pokřivené tržní prostředí se vším všudy.
1: Já bych neřekl, že tím pokřivením toho trhu je, že nakupujete na lipské burze. Ale otázkou je, jak máte nastavená vnitřně v rámci daného státu regulační opatření. To znamená, jak se stanovuje ta cena, co se do té ceny zahrnuje. Některé věci vyplývají z evropské legislativy, ale některé věci si státy, řekněme, činí ze svého vlastního rozhodnutí. To znamená, jestli budete promítat obnovitelné zdroje do faktur odběratelů, jakým způsobem budete promítat do cen energií například emisní povolenky a další věci. To znamená, ten stát má nástroje, kterými může tu cenu usměrňovat. A na to má zřízený speciální úřad, který se jmenuje Energetický regulační úřad.
0: Jo, takže tam
1: a stejně tak i jakým způsobem se promítají třeba investice do sítí, do infrastruktury. To znamená, jak si je ty firmy můžou ve finále promítat do té ceny.
0: Co sám o sobě znamená ten pojem, vlastně vaším úřadem velmi často používaný, významná tržní síla? To je přesně co?
1: Významná tržní síla, máme zákon v České republice už od roku 2009 o významné tržní síle. Teď dokonce byla i na úrovni Evropské unie schválená směrnice o nekalých obchodních praktikách. Je to v podstatě agenda, kdy má úřad možnost monitorovat celou tu vertikálu od prvovýroby přes zpracovatele až po maloobchod. Zdali někdo, kdo dosahuje vysokých obratů, tam jsou různá pásma podle obratu do 2 milionů euro až do 300 milionů euro, je to taková kaskáda, vlastně nezneužívá svého silnějšího postavení buď vůči dodavatelům nebo vůči odběratelům.
0: Takže to, že
1: a je tam takovej list vlastně zakázaných praktik. Lapidárně řečeno, každý to pochopí třeba za listovací praktiky. Vy dodáváte, nebo za listovací poplatky, vy dodáváte zboží do maloobchodu a maloobchod řekne za to, abych vám ho umístil, řekněme, na viditelné, atraktivní místo ve svém obchodě, mi zaplatíte speciální poplatek.
0: Ale řetězec, ne Žabka, nebo je takové ty malé.
1: No, to záleží, jak velký obrat máte. To znamená, pokud spadnete do těch obratových kritérií, tak samozřejmě ano. Mm-hmm. Jo, to znamená, u těch řetězců úřad měl ještě do minulého měl možnost kontrolovat jenom řetězce. To znamená, neustále těch 11 řetězců, které dosahovaly obratu nad 7 miliard korun, ty kontroloval vlastně, když to tak řekneme, pořád dokola. Nyní se mu rozšířila ta možnost podívat se i na velké zpracovatele potravin, i na velké prvovýrobce.
0: Četl jsem někde, pane předsedo, že ÚOHS některé zakázky dozoruje. Mám tomu rozumět tak, že se jakože ještě nic nestalo, nikdo nikoho z ničeho nepodezírá, ale pro jistotu ÚOHS něco dozoruje.
1: Ten dozor úřadu, to je takové zvláštní právní slovo, ten dozor, ale v podstatě zjednodušeně řečeno, pokud k úřadu přijde návrh, od primárně od dodavatelů, že například byly nastaveny v zadávací zakázce diskriminační podmínky, tak úřad posoudí, zdali skutečně ty podmínky byly diskriminační, jestli někoho zvýhodňovali či nezvýhodňovali, nebo například, jestli byl někdo oprávněně či neoprávněně vyloučen ze zadávacího řízení a může zakázku zrušit, anebo přijmout nějaké opatření v podobě třeba, že zruší rozhodnutí o vyloučení některého dodavatele. Takže zasáhneme do toho běžícího řízení.
0: Ale není to tak, že budu chtít kupovat velkou firmu, tak už předem si řeknu, pojďte od začátku na to dohlížet, prosím.
1: Ne, určitě.
0: Jakože služba,
1: ne,
0: to tak
1: ne,
0: není.
1: Ne.
0: No a co se zkoumá, pane docente, když třeba dvě velké firmy, velká firma chce nakoupit, teď slyšíme Mafra, že se prodávala, jo, nějakému tomu panu Pražákovi. To je nějaký podnikatel. Co vlastně ÚOHS v té chvíli zkoumá, než to povolí?
1: To je vlastně takzvané spojení soutěžitelů, lapidárně řečeno fúze, kdy je povinností vlastně tuto fúzi dát návrh na schválení úřadem, pokud jsou překročena nějaká obratová kritéria, malinké fúze se neposuzují, ale zrovna tento případ, nebudu o něm mluvit, protože běží zatím řízení před úřadem, ale v podstatě se posuzuje, jestli nedojde spojením soutěžitelů na tom trhu k vytvoření dominantního soutěžitele, který by ten trh začal formovat a ovládat. A vlastně je to taková predikce toho, jestli ten trh se bude zdravě nebo přiměřeně vyvíjet, i když k té fúzi dojde. A máme i možnost tedy samozřejmě do toho zasáhnout, jakou fúzi nepovolit nebo uložit nějaký závazek.
0: Jenže já si pořád neumím představit, jak se to fyzicky dělá. Vy si asi vyžádáte účetnictví obou těch firem, nebo jenom nějakou
1: uzávěrku? Tam se vymezují, těch podkladů je tam celá řada. Tam...
0: Nebo někdo objíždí třeba a ptá se...
1: Ano, dělají se průzkumy toho relevantního trhu, to znamená, vy si budete kupovat podnik A, ten podnik A působí na nějakém trhu, to znamená, my si vymezíme ten relevantní trh, podíváme se, kolik je na něm hráčů, jak vysoké tržní podíly vlastně na relevantním trhu mají. A potom oslovujeme vlastně, a každý z toho relevantního trhu má možnost podat úřadu námitky proti takovémuto povolení. To znamená, vždy v obchodním věstníku vychází oznámení a na našich stránkách taktéž, že každý má možnost k zamýšlené fúzi vyjádřit. To znamená, to se děje opravdu na základě reálného zjišťování, jak ten relevantní trh vypadá. Není to tak, že bychom se podívali z okna a řekli si pocitově.
0: Ne, to možná, si ani nemyslím, ale tak, vím, že to taky trvá nějakou dobu vždycky, než se objeví zpráva, že ÚOHS schválil nákup jedné firmy.
1: Ono to někdy závisí taky na těch účastnících, jak kvalitní podklady podají a jak vlastně vymezí sami ty relevantní trhy. To znamená, je to někdy i horký brambor na jejich straně, než spíš na straně úřadu.
0: Kdo je nad vámi v tom smyslu, když budu já mít nějaké drobné, jak se říká, s ÚOHSem, vy mi dáte rozhodnutí, já nebudu souhlasit, odvolám se, vy to vydáte znovu, znovu se odvolám a já znovu nebudu souhlasit?
1: Tak jedině soudy.
0: Jedině soud.
1: Jedině soud. Musíte zažalovat rozhodnutí předsedy nebo rozhodnutí úřadu u soudu. Jinou možnost nemáte.
0: Rozhodnutí předsedy jako vás?
1: Ano. Tak máte dvoustupňové správní řízení, takže v prvním stupni vždy rozhodne úřad. Vy můžete podat takzvaný rozklad k předsedovi, což je ten druhý stupeň, ten odvolací orgán, a pak už je jenom žaloba ke správnímu soudu.
0: Co je pravda na tom, že obří světelná reklama na Nuselském mostě už nefunguje kvůli ÚOHSu?
1: Tak je to zase běžící řízení, které vedeme s úřadem, ale vedeme s hlavním městem Prahou úřad. Takže jenom obecně můžu říct to, co i proběhlo médii. Ano, skutečně vedeme řízení s magistrátem hlavního města Prahy, že nastavil diskriminačním způsobem podmínky pro venkovní reklamu na území hlavního města Prahy. Je to něco obdobného, jako když jsem před chvílí hovořil o tom hazardu. To znamená, nestalo se tak podle našeho názoru na základě objektivních kritérií. A je teď na hlavním městě Praze, aby buď přijalo nápravné opatření, to znamená změnilo dané nařízení, a nebo pak už je cestou jenom pokuta.
0: Je nějakým handicapem pro váš úřad, tedy pro úřad pro ochranu hospodářské soutěže, že sídlí v Brně? Nebo je to výhoda?
1: Je to obrovská výhoda. Je to obrovská výhoda, protože jste odstíněn, řekněme, od velkého biznisu. A to by úřad měl být. A jste odstíněn, a to je potřeba říct i reálně, samozřejmě od té každodenní politiky, která v té Praze je součástí, řekněme, činnosti ústředních správních úřadů. Tak tomu prostě je. A když se někdo přijet do Brna, může přijet do Brna, ale většinou se tam moc nikomu nechce.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naším hostem byl Petr Mocna.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz
3: Česká a americká country na rádiu Xaver. Country. The absolute best. All the time. Rádio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Za prvé už jsem to jednou oslavil na pozvání svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit

0: kde vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksevere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května. Neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: No, spousta lidí, a já to čtu na internetu, na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
0: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
0: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
0: No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropská unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80.

0: 20. výročí v Moskvě.
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl. Mm-hmm.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
0: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
1: No, asi je to košile, to je jedno.
0: Není to rubáška náhodou?
1: Možná, že je to rubáška.
0: Nevím, co to je.
1: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky v oblík rubášku. To politici většinou dělají.
0: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
1: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků. Tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek. Takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
0: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách promiň, starého prognostika.
1: Děkuji ti. No v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak od P, tuším, na pověsmi.
0: Nevím.
1: No ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo namíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
0: Mm-hmm. Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
1: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma. A je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
0: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
1: No věřících, ale registrovaných věřících.
0: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže?
1: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
0: Byl Benedikt 16.
1: No a ještě nimi. Někdo?
0: Myslím si, že ne.
1: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
0: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
1: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
0: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
1: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzuji prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František, když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzuji prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
0: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
1: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
0: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
1: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
0: Ano.
1: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
0: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání. A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
1: No, tak to je celkem logické, ne?
0: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
1: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
0: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
1: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská. Její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
0: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
1: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200, přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude. Mm-hmm.
0: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který by si jim radil?
1: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany, jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména kdo to způsobil.
0: No, a odpověď zní?
1: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobností jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně, a v druhé míře osobnosti místo předsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
0: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
1: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merz dostal svoje hlasy až ve druhém kole.
0: Mám to tady, když
1: ale já to napravuji jako kvazi moderátor, takže Merz dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
0: Takhle je to jednoduché. Jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště, ahoj.
1: Rád jsem tě viděl, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: čemu podstatnému a nebo zajímavému se v minulých dnech věnovala média a bude dnes komentovat opět po čase Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Tlustý, podívejte se. D1 je nová dálnice, prohlásil Babiš a vysloužil si posměch opozici i vtipálku. Jsou věci, co?
1: Je to k smíchu.
0: Jo.
1: Každý živnostník a každý, kdo má něco společného s podnikáním, ví, že se pečlivě rozdělují investice a opravy. A mimochodem finanční úřady, které pan ministr řídil, se na tom docela vyřádí, protože když dáte nový vypínač na původní místo, tak je to oprava, a když ho dáte o 30 cm vedle, tak je to investice. A já to zmiňuji proto, jo, a samozřejmě má to daňový dopad, protože tu opravu si můžete dát do nákladu a tu investici musíte zaplatit až po zdanění. To je ten zásadní rozdíl. A tak je docela pozoruhodné, že bývalý ministr financí se pokouší opravu vydávat za investici. Je to naprostý nesmysl. A zmíním věc, která, myslím, že to byly 3 roky zpátky, byla velice diskutovaná. Tehdy skupina odborníků říkala, že když už se bude zásadně opravovat dálnice, že se má dostavět 3. pruh. A to se nestalo, to mimochodem považuji za hrubou chybu, že nedošlo na jejich slova, protože by to stálo o trochu víc, ale ten 3. pruh by hodně pomohl. Tak když se tehdy rozhodli, že 3. pruh nebude, tak to dneska vydávat za novou dálnici opravdu nelze. A kdyby byli bývali, ten 3. pruh dostavili, tak by se dalo říkat, že aspoň z 1/3 je to nová dálnice, protože ten 3. pruh by byl nový, ale do současné situace to nejde.
0: Jedeme dál. Zpráva z minulého týdne. Exekutor pro dnešek, tak zní titulek, exekutor pro dnešek ukončil vyklízení kliniky. Aktivisté zůstávají v přízemí. Co si o tomto má myslet?
1: No, zatímco to první bylo humorné, tak tohle je tragické. Prostě proto, že není možné, aby tolik lidí, teda nemělo by to být možné, aby tolik lidí sympatizovalo s trestným činem. To je nejenom trestný čin, ale to je i porušení ústavy. Já hned použiju příklad, jak to, že si lidé umí představit, že někdo si sedne do jejich auta zaparkovaného před domem, odjede a naplod dá papír, že ví o lepším využití toho auta, než ví pan majitel. A že mu bude podávat zprávy, jak dobře slouží, a bude ho prostě zadarmo používat. Myslím, že přesné slovo ukradne ho. A to se dají používat i další příklady, to se vám tak někdo může nastěhovat do podkroví a říkat, že je mu líto, že tam ta vaše místnost je tak málo používaná, že tam jenom občas přespíte a on je potřebný a má 3 děti, aby tam přespal. To všechno je dojemné, ale krádež to neopodstatňuje. To znamená, není možné fandit krádeži, teda nemělo by být možné fandit krádeži, a už vůbec není možné, aby státní orgány tolerovaly ve jménu čehokoliv krádež. Takže toto je strašné, že stát neumí se rázně postavit ke krádeži. Ano, mohou ti aktivisté, jestli jsou opravdu tak skvělí, někde žádat o nějaké granty, mohou žádat o korunu za nájem, to všechno ano. Když jsou tak důležití a tak dobří, tak ano, ale nemůžou se nastěhovat do domu a tvrdit, že když nebyl využíván, tak oni ho využijou lépe. To je nepřípustné, to je porušení všech pravidel normálního státu. A jedna tragédie je v tom, že oni tak konají, druhá tragédie je, že jim leckdo fandí, a třetí tragédie je, že stát nekoná.
0: Tak jedeme. U nás v XTV byl Jeroným Klimeš, psycholog a vztahový terapeut. Někteří lidé by do manželství neměli lézt. Když nastane rozvod, tak se z maminky stává kráva a z tatínka kretén. Co o tom soudíte jako zkušený muž?
1: To je taková pravda typu nebude-li pršet, nezmoknem. Tak samozřejmě, že problémy s rozvody by nenastávaly, kdyby se lidé nebrali. To je celkem jisté. Mě na tom to bychom asi mohli povídat hrozně dlouho, to má mnoho aspektů. Mě na tom problému dnešních vztahů trápí, že stát, to znamená zákonodárci, státní aparát, vlastně motivuje lidi k tomu, aby se chovali divně, to znamená nevstupovali do manželství. Když se podíváte na sociální dávky, tak vlastně zjistíte, a mnoho lidí si to samozřejmě vypočte a zachová se proto, že řada manželství nevzniká proto, že ti dva lidé zjistí, že když mají dvě děti, tak na tom budou vůči státu lépe, budou mít více peněz, než kdyby se vzali. A to je strašná varianta, když stát nabádá k takovémuto divnému chování. Takže já bych k tématu manželství a rozvodu na prvním místě řekl, státní systém má vést k rodině a ne k nerodině.
0: Jedeme. Ještě zpátky k té kauze klinika, což je zajímavý. Zatímco se to mele na klinice, víte, že jednoho z nich, z jejich lídrů si platíte, ano, platíte, nahlédněte. To je článek, prosím, ten Jakub Ort, který mluví za kliniku, je pracovník veřejnoprávního rozhlasu. Není to divné? To ještě potrhuje to, co jste říkal předtím o té klinice?
1: Já to nebudu opakovat, to, co jsem říkal, to jsou tři tragédie najednou, podle mě, ale teď, když si to tady čtu, tak ten pojem, který on zavádí, myslím, že je vynálezce toho pojmu, my rozhodně jsme pro demokratizaci vlastnictví, tak zkusme to přeložit. Demokracie je vláda lidů, takže on vlastně říká, že je pro vyvlastňování, tak On dokonce to posouvá, to, co já jsem říkal, ne, že vím, jak lépe využít vaše auto a váš byt, rovnou je potřeba vám to úředně sebrat. Já si to nejenom ukradnu a půjčím, ale já půjdu na úřad, aby vám to orazítkovali, že už to není vaše.
0: No a ten samotný fakt, že pracovník veřejnoprávního média mluví za ty lidi z té kliniky,
1: no tak tohle to je skrytá propagace komunismu, to, co tady teďko si čtu. A jako takové je to nejenom nepřijatelné, to je nepřijatelné i úředně pro jeho zaměstnavatele. On je extremista, což tímto
0: výrobem... Ne, on je náboženský specialista.
1: Není, je extremista, chce demokratizovat neboli vyvlastňovat vlastnictví. Chce vyvlastňovat... Měl by si vybrat a když si nevybere, tak tyhle myšlenky by neměl šířit prostřednictvím veřejnoprávního média. To je naprosto jasné. To znamená, toto je podnět pro jeho zaměstnavatele, aby přemýšlel o tom, jestli takový člověk má ovlivňovat veřejnost svým extremismem.
0: Tak jdeme dál. Migranti v Rakousku mají mnohem nižší vzdělání, než úřady mysleli, ukázala studie. Pane Tlustý, co vy na to?
1: Tak je to určitě lepší, když je to razítkovaný expertama, než když je to jenom to, co si všichni myslí, ale to, že přicházejí především málo kvalifikovaní lidé, to je, myslím, všem bez studií jasné. Když je na to studie, o to lépe, ale já rovnou řeknu, že jsem teď zaznamenal krásnou radu, úplně pravdivou, nezlehčuju to, teď to nevím, jestli to řeknu přesně, ale nějaké západoevropské médium si povídalo o problému migraci s expertem z arabského světa. Ta úvodní otázka zněla, jak to, že přicházejí do Evropy a ne tam, co je islám, proč nechodí k vám do bohatých arabských zemí. No a ten expert arabský nám poradil úplně správně dvě věci. Za prvé, nechte při příchodu a žádosti o azyl je podepsat, že plně přijímají všechno vaše zákonodárství. A za druhé, a to je ten klíč, myslím, ke všemu tomu, nechte je podepsat, že všechny peníze, které dostanou na zahájení své existence v nové zemi, do dvou let musí splatit. A když je nesplatí, musí domů. A myslím, že nám pan z arabského světa dobře radí, protože si myslím, že naprostá většina těch příchozích jsou lidé, kteří si přicházejí pro ty peníze. A když by se dozvěděli, že musí vrátit, mnoho z nich by vůbec nepřišlo.
0: A to, jak jste říkal, přijetí zákonů té země, tak tam bychom ji ulovili na čem? Jako? Podepíše raz, dva, ne?
1: No to jde o to, co všechno podepíše. Já teď třeba tady řeknu svůj nápad, který k tomu mám. Moc se o tom nemluví, ale některá náboženství mají ve svých principech také princip o získávání nových věřících, o tom, že věřící příslušné víry má právo přesvědčovat nevěřící, a to by ještě nebylo tak špatné, ale často v těch náboženstvích je dokonce legalizace vraždy nevěřícího, nejenom legalizace, ale dokonce tam je odměna, slíbená, přijdeš do velkého blaha, to budu radši nazývat, když bez věrce odstraníš z tohoto světa. No já bych například nechal podepisovat zřeknutí se tohoto principu. Z velice jednoduchého důvodu je to příprava trestného činu vraždy. Příprava trestných činů je v právních řádech civilizovaných společností také trestným činem a není možné, aby přicházel někdo, kdo se chystá páchat i takovéto vážné trestné činy. Ponepiš, že ve jménu víry nebudeš vraždit a když nepodepíšeš, nemůžeš přijít. A také by spousta lidí nepřišla.
0: Dobrý. Jedeme dál. Tuto kauzu znáte. Senior nastražil stromy na trať a vydával se za teroristu. Hrozí mu 15 let. To je takový smutek. Viděl jste toho pána?
1: Je mi ho líto toho pána, když jsem ho viděl, i když si čtu ty charakteristiky. Asi by se nejlépe hodil termín zmatený pán. Umím si představit, že v té změti složitých informací se neorientoval a takhle se zachoval. 15 let za mřížemi, za zmatení mi nepřipadá dobrý nápad. Myslím, že ten člověk by spíš potřeboval psychiatrickou pomoc než 15 let vězení.
0: Pane Tlustý, toto je lahutka. Stydím se za svého premiéra. Přes 50 lidí si zaplatilo billboard se svou tváří. Co o tom soudíte?
1: Že je to legitimní. Že
0: tak legitimní proč? To je, k čemu to pomůže? Nebo?
1: No tak ty lidi projevují zájem o věci veřejné, projevují odvahu, protože dnešní establishment je, myslím, docela dobře už znám jako mstivý establishment. To znamená, ty lidé docela riskují, to znamená, projevují velkou odvahu.
0: Šel byste do toho?
1: Já, jestli bych se také nechal takhle vyvěsit, že se stydím za svého premiéra, no, asi bych váhal, ale je to legitimní. Já teď vám neumím říct, jestli bych nakonec chtěl vyset nebo nechtěl, to nevím, ale je to legitimní, mám k tomu respekt.
0: To je pro dnešek všechno, pane Tlustý, a těším se na příště.
1: Také se těším a děkuji za pozvání.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. No. V paragrafu 180, no. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
2: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo a měli by se zamyslet i nad tím, zda ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zda jaksi je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
1: No, presumpce neviny, základní hodnota právního státu.
2: Jedna z.
1: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
2: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje. Jak jsem tady říkal, vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Jako druhá věc je, a to říkám rukovuce s tím, je se bavit o tom, zda ten systém je toho schopen. Zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. Důvody si může každý dosadit sám.
3: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a nakolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký

0: evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Ty politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být v Evropě, tak vy jste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, a jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
1: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, že když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané

0: nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dal a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
0: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení, ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
1: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné, a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože je pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
0: No tak to už nemáme další dobu. Tak pojďme si říct, co to zaplatí.
1: To se bohužel obávám, že vím.
0: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, Ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví, jak stáli. Prostě pro Američany v tuhletu chvíli je u zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
1: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
0: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického. I po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
1: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
0: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
1: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
0: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
1: Já vám to řeknu.
0: Evropská unie je pro smích úplně každému.
1: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
1: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
0: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
1: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore.
0: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
1: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foltyn, říká...
0: Ano, to je pan Foltyn.
1: Nějaký Foltyn, no.
0: To a je přes strategickou...
1: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foltyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foltyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
0: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
1: Jo, takhle.
0: To je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte,
1: fakt. A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavíme o nějakým Foltynovi.
0: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
1: já to prožívám velice,
0: slavit,
1: pane redaktore.
0: Já dokončím tu otázku.
1: Omlouvám se.
0: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
1: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Trittelwerku. Utekli z toho Trittelwerku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo a všichni si ji vědí.
0: Myslíte, paní
1: Blbuše
0: Nerudová?
1: To říkají. Jo, Nerudová. Veřejnost si říká Blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
0: A to vám nesluší?
1: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
0: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
1: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě to také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
0: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
1: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já jsem takhle aspoň to
0: počkejte,
1: vnímám.
0: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
1: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
0: Kteří 162 jsem četl.
1: Jo, tak,
0: ale dobře, to je jedno.
1: To je jedno. 162.
0: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to vulgárně, jedno to není.
1: To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byl, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
0: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
1: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
0: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
1: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
0: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
1: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
0: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
1: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
0: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
1: Já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
0: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
1: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
0: Vidím.
1: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
0: Jaké má řešení?
1: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se, že politika začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech potom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
0: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopen nějak obhájit?
1: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. Pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
0: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
1: Víte, když...
0: Chcete říct, že to je horší, tady je, to, co...
1: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
0: Co pro to můžete udělat?
1: Jako já?
0: Jako vy?
1: No já,
0: klidně jako
1: já
0: vy.
1: Můžu tady takhle mluvit,
0: tak
1: já jsem
0: poslanec.
1: Rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
0: A co bude potom?
1: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky anebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
0: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
1: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit, tak jako...
0: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
1: Nebo Baxa,
0: to
1: je ústavní soudce.
0: Prostě to někdo
1: ano,
0: řekl.
1: Máte pravdu, pane, to je, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
0: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
1: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
0: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
1: Moc děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
3: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
2: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
3: No, Kerouak, ano. To je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop byl neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl Gregor to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
2: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
3: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný kolem.

0: Toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
0: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo já, jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho, a jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
0: Fakt jste tam nikdy
1: nebyl? Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
0: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladý, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
0: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež, tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky. No, že by byl z Brna, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu.
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu, tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme, my teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes, já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardénách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem. Ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
0: pozorně
1: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém. Najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak My jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strejček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: To bylo, myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno. Ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí.
1: Mm-hmm. Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než vy pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: Už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančáry.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem
0: mě
1: to.
0: Naskakuje, že jsem já od pana Čvančáry dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi,
1: pochopil jsem
0: velmi,
1: to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor.
1: Ježiš, dávám. Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým působem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti, mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou řekl. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002, ano.
1: 22.
0: 22, samozřejmě. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali, a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi, v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu, a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání, a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zase má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná, a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiné.
0: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali, a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím.
0: Ne? Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže
1: představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně.
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Masnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, já, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Získejte XTV Premium. Bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz Radio Xaver.

kdybych tu moc měl a měl v hlavě zmatek, vyhlásit bych chtěl státní svátek katek, aby i ta má

0: řeči hladce, slova splétám rád, slíbil jsem je Katce.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
2: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
3: Přesně tak to je.
2: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v Moravskoslezském kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec Motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
3: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
2: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
3: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
2: Pane doktore, máte rád Rusko?
3: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
2: Opustíme laciné odpovědi.
3: Ne, to není laciné.
2: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
3: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový

0: to, co popisujete, není to nacionalismus?
1: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
0: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
1: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
0: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
1: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jde? Jsme v jedné partě, to nesouhlasím.
0: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
1: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
0: Dobře, tak klidně se...
1: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
0: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
1: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. A Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
0: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
1: Já jsem si to myslel taky, ale...
0: No ne, tak
1: Česko... jsem derzolát jenom.
0: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
1: Je to tak.
0: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
1: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
0: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
1: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postupu.

0: Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takhle to, že, je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
0: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
0: Ne, já jsem dneska takový v opozici učívám, ale
1: no ne, no tak
0: je to tak. Já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Paks, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na Lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
0: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let by je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
0: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna bych, není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
0: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
0: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene, budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
0: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
0: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
0: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
0: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle
0: Já to ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média. On je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
0: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
0: Ano.
1: O čem to svědčí?
0: No, že si chtěl pan Zelensky přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
0: Chytrej možná, ale zkorumpovaný zcela jistě.
1: Myslíte? No,
0: jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ty Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby. Takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
0: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
0: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
0: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně.
0: Ano.
1: Ano. Celý šmitec.
0: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No to... A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky se škrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Decroa, takovou vážnou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník. Děkuju moc krát. Já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Decroa šaškyně?
0: Paní Decroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Decroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktor.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti. O tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: je, to by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

na večírky, protože každý z nich pak skončil fiackem. Když jsem začal mít pátý drink pod opaskem, řeknu vám, že to vzalo velice moc času, než jsem našel v pivu

a kde se v šejku míchají exotický drinky. Já se chci prostě vyhnout všelijakým melám. Piju jen pivo a vím dobře, proč to dělám. Netoužím po koktejlech, co jsou jen pro zvaní. Na adrese zlatým kovem rámovaný. Mé společnice tam mají vždycky

0: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
1: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jenom přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
0: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
1: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebylo by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
0: to určitě... To byla velká otočka, ale...
1: Určitě tomu Fialu... No, zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
0: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a
1: jo,
0: já se tam
1: jo,
0: je to nutné.
1: To je to, co já říkám, jako že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak když si mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on si z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
0: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, takže...
1: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že,
0: moc,
1: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
0: Tak.
1: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
0: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
1: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova
0: TGM,
1: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
0: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
1: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
0: máme
1: protože někdo
0: 12:21.
1: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fort, tak co řekl, opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
0: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis, já
1: 37.
0: Myslím, že...
1: 37.
0: No, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a stačilo.
1: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit, stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
0: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli do ulic?
1: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
0: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
1: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako je musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
0: Ale lidi v ulicích nečekáš.
1: Ne.
0: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si ministr vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
1: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teďko přijde manžel do té ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
0: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
1: No dobře, ale
0: je to vysvětlení.
1: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle mítin, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
0: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že ministr vnitra přijel podpořit Slováky?
1: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
0: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
1: ale
0: další.
1: Ale já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
0: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
1: No, protože prostě jako nevím, jestli se říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žít nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
0: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
1: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 000 na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
0: Je to takový donucovací prostředek?
1: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo? No teďka ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že tady je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase se to tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď to poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
0: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
1: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No a já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
0: tam se
1: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
0: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, že až jako tak daleko by to mohlo jít?
1: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaký ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
0: Je tam jiná válka, buď v klidu.
1: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a jen co všechno my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
0: Bojovat musíme.
1: Ocelový vodikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
0: To je děsivý, ale...
1: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
0: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
1: To možná, že to je 19. století.
0: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
1: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já ten rozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. Ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
0: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
1: Ale co vlastně je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až v posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
0: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
1: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdělá, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský. Na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války. To byla země svobody. Tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria. No bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne. Tak co? Tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
0: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
1: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako... Není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
0: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drula, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno bez reakce přechází, nechávají to být.
1: Jo,
0: Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
1: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak a lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
0: A to je to, neděláme to radost.
1: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rušuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
0: A přestože jsou nereálné.
1: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě. Takže že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak si snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
0: Jo. A není to cesta do pekel?
1: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
0: Opravdu?
1: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfovi, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? A říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, no, čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
0: Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
1: To je všechno, tak děkuji moc.
0: Všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
1: Děkuji za pozvání.
0: podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Radio Xaver.
4: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
5: Xaver.
4: 12.6.
5: Co 12.6? Náš první čtvrtek? S Evičkou, novomyslí spravedlnost.
4: Názorná agitace.
5: Podívejte, ta je co?
4: Měsíc korupce.
5: A se mnou přichází zákon.
4: Jo, takhle. Já jsem si říkal, jak to myslíte, když jste tady běhal celý dopoledne s těma špendlíkama.
5: No.
4: A s těma písmenkama, jak jste to tady dával dohromady. Já jsem si říkal, a teď jsem to pochopil, se mnou přichází zákon a paní de Croix.
5: No.
4: Ale já, pane Holče, nemůžu říct nic jiného, než že to je velmi sympatická žena.
5: Jo, jo, je vám sympatická?
4: Jo, jo.
5: No, je taková sekernice s úsměvem, ne?
4: Má šibalský úsměv.
5: Jo, to já vím, Xavere. Ona je mazaná.
4: A to se vám mužům líbí, ne?
5: No jasně, tak nám, nejste muž nebo co?
4: Jo, vlastně, já jsem ještě taky muž.
5: Nebo dneska ne?
4: No dneska právě poslední den.
5: Se rozhodněte.
4: Proto říkám 12.6. významný datum.
5: Jo, jo, jo. No, víte, co se mě líbilo? Že když jí jmenoval prezident, tak se odvolala, víte na koho? Víte, kdo s ní přichází na ministerstvo?
4: To vůbec nevím, já jsem to moc nesledoval.
5: Říká vám něco jméno T.G. Masaryk?
4: Ne.
5: Byl takový starší pán za první republiky.
4: Oni se zaštítil zase Masarykem.
5: Chvíli seděl na Pražském hradě.
4: Já
5: žil na koni a tak. No, jo, jo.
4: Pane Holče.
5: No a ona se zaštítuje Masarykem. No, počkejte, vy to tam nevidíte.
4: No ale, co vy víte? Třeba za 100 let se někdo bude zaštítovat de Croix.
5: No, podle nástupu to tak vypadá.
4: Proběhne několik mnoho generací. Vy budete po smrti už 100 let, já ne, už 130 ne, let a všechno a budou říkat to tenkrát, když byla paní de Croix ministryní spravedlnosti.
5: Počkejte, to se bude říkat za paní de Croix. To byly časy.
4: To už v té době, pane Holče, už nebudou bitcoiny. To už nebude nic takového existovat. Ani eura, nic. To nic takového nebude. Už se nebude ani chleba prodávat, nic.
5: Ne?
4: Ne, to už bude všechno. Budete dostávat ampulku takovou a každému podle jeho zásluh.
5: Aha. Počkejte, a to už tady jednou bylo, ne?
4: A všechny výrobní prostředky budou v rukou lidu.
5: To je správný, to je ideál.

0: Posloucháte Rádio Xaver.
1: Jo, vzduch byl plnej boje, jak jsem tak do něj pliv. Ta slina byla moje a já byl ještě živ.

nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo, pohasla slunce za.

Nehodím se. Jsem nevysoký muž. Tak je to. Tuhle mne posadili na jakousi sesli. Seděl jsem jako poddubák v řadě s normálně vzrostlými jedinci. Pro televizi to bylo. Hrůza hrůz, přímý přenos. Přímo z Prahy. Režisérovi jsem se právě zdál nepřípustně drobný, připosražený, nevhodný pro televizní přenos, jak jsem se tam choulil mezi těmi obry. Kázal přinést polštáře pod toho zapadlého vlastence. No, příliš to nepomohlo, víme? Nalevo obrovský sportovec, napravo manekýna dlouhá jak týden bez kořalky, či modelka světového významu. Přibližně 2 metry výšky jsou předpokladem k takovému zaměstnání. Strachy se ještě více smršťují a tehdy káží přinést více polštářů. Kol všichni v textilu a ne ledajakém, značkovém, co se rozumí, ty zuby, ty vlasy. Jsem tam i mládí. A když už odeznělo, pomohli si nějakou vycpávkou, implantace se tomu pěkně říká, operací barvičkami, nánosem pudru, sesychám se ještě víc. V břiše se mi slyšno převalují 3 snídaně. Mohli mne rovnou posadit na bílou porcelánovou mísu? Nikde vůkol známky přírody, jen kabely, falešné kulisy, stěny a tváře, praktikábly, nevím, co to je, soustrojí k vymývání mozku, k tvorbě svorného veřejného mínění, zařízení k vysílání podprahových signálů, povelů, kategorických imperativů, kup, kup. Čtu správně? Ubij, zap. Čtu správně. Na scénu, pod níž soukromně hynu, se vevalí 100hlavá banda jakýchsi jeptišek a už pějí, ze záznamu rytmicky se kývají, řičí. Diváci v dislokovaných, co to je za slovo, domácnostech lhostejně nabírají mastnými nasolenými prsty sušenky z lesklého sáčku a nosou je k ústům. Jeptišky mizí. Přichází úhledný mladík a metá salta. Čelisti diváků lhostejně rozemílají keks a pohrdlivě mlčky civí. Postavíte je na místo toho herce, svedli by toliko zarytě mlčet. Je země vyvolených obrů a je stinný kraj, kde živoří trpaslíčci. A mezi nimi propast k nepřekonání. SMS 1. Ve 2 hodiny ráno někdy vzplane bílý ohníček monitoru telefonu vedle na polštáři. A tehdy rozespalýma očima čtu zprávy jiných, co ještě bdí. Dnes v noci ke mně do ložnice vstoupil konečně někdo úplný. Úplný měsíc, říkají mu úplněk. Líbali jsme se, milovali rozžhaveně a on začal ubývat a ubývat, ale za několik dnů zase ke mně mým oknem se stoupí a bude to stejně krásné milování a závratné toužení až do jeho dalšího úbytku. Ten měsíc má vaši tvář, milý jene. Píše dívka, s ní jsem nikdy nespal. Jiná madam palcem vyťukává, chtěla bych mít muže, ale neumím být ženou. Chtěla bych mít ženu, ale neumím být muž. Další dáma píše takto. Dobrou noc, Honzíčku, nejdražší. Milovat muže znamená závazek s pokorou na celý život. Která to včas nepochopí, nosí smůlu. Nechci vám nosit smůlu, Alena. Proud přeslazené poezie nepřestává přitékat. Už vidím letadlo, kterým poletíme. Koupila jsem si svůj oblíbený parfém a čekám, jak to všechno dopadne. Moc si přeju, abychom se ještě líbali a objímali.
Rád bych věděl, co se dělo, když dívka sepisovala tohle. Ozvěte se zítra, Janečku, jsem konečně sama. A jste právě ve mně, ve mně. A znovu ta dívčina. A ještě něco jsem vám chtěla říct, že vás mám nade vše a nade všechny ráda. PS. Když píšu, že bych přijela večer, neznamená to, že bych od vás očekávala nějaké výkony, jestli mi rozumíte. Už taky nejsem nejmladší a mám velké pochopení pro to, když člověk není při síle. Třeba dneska v noci jsem toho moc nenaspala, ale je krásné třeba jen tak ležet a držet se za ruce. A tohle stručné, ale snad nejvíc, co když jsem četl na displeji svého telefonu. Nezapomněla jsem nic. Fabien. SMS 2. A teď z jiného soudku. Zkouším si nechat narůst chlupy na kundě, je to pěkně hnusný. Chcete to vidět, Eva? Jinší madam, pornomodel 6. kategorie. Jsou 3 kategorie. Dobrý večer, jak se máte? Já sedím sama v hospodě a nudím se. Nemá mi kdo protáhnout dírku. Platí to úterý? Radka, ta prdelatá. Dagmar Eš se vyznává. Milý Jene, jste také tak zoufale nadržený jako já? Kriste pane, já bych mrdala, až bych vyšívala. Dále už si nepamatuji, kdo. Jane. Místo princezny Solimánské s chlebem a tvarohem mohu nabídnout jen horkou kundu. A dál? Čuráka mocného. Ráno i večer vztyčeného. Dej mi Bože, konec modlitby V.Š. Terezie projevuje přání. Jsem rozhodnutá jít dělat děvku do luxusního pánského klubu. Budete můj první zákazník? Jiná oznamuje suše, Jene, dneska se se mnou nepobavíte. Nachladl mi výtrusník. Dvakrát totéž od dvou dam, co se neznají, v jednom měsíci. Chcete se se mnou vyspat? Hej, čtěte. Dobré jitro, Jene. When I was dreaming of you, my husband woke me up. Tak duchem s vámi byla jsem hrubě zezadu zneuctěna. Též k ližbě mocné došlo, zbrocen šťávami výstřiku řval, jako wild animal, právě jako vy. Krásnou neděli, jen vaše Kajda. Vladimírka píše ze široka. Toť už je mi dobře. Ale v noci jsem se a ráno i post... Neříkal snad velký Čechov, že stručnost je známka talentu? Zde dívka je zřejmě nadaná literátka, rozhodně šetří slovy. Neser. Dvě přítelkyně na mě jdou z hurta. Ty, Saudku, kdybys fungoval jako kamarád, tak nás pozveš na kávičku a my tě polejem horkou vodou. Dívka vysokoškolsky vzdělaná těm vzkazům nasazuje korunu. Ohromeně hledím na displej, zaskočen nezvyklou přímočarostí. Jsem rozháraná čupka, chceš mě? A teď přichází jakýs návod, snad žádost o patentování smělé novinky. Promyšlený vibrátor ve tvaru podkovy. Půlka v kundě, půlka na poštěváku. Ještě něco vrazit do prdele a štěstí bude dokonáno.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Přemýšlel jsem o vás, pane Babiši, předevčírem večer ve středu, když měl Petr Fiala projev ve všech televizích. Říkal jsem si, dívá se na to Babiš, co si o to myslí. Povídejte.
2: Ano, já jsem jel z Jeseníku a z Olomouckého kraje, byl jsem na výjezdu, měli jsme velice náročný den, 8 zastávek. No a některé televize mě oslovily, abych to komentoval, takže na cestě domů, kde jsme ještě tankovali šumperku za 51 korun, protože pan Fiala zapomněl zastropovat jak Chorvatsko a Maďarsko na 36, nebo nechce, tak jsem si to vyslech, ano, tak pro mě to byl šok, protože já jsem měl taky asi 3 projevy k národu a já si nepamatuju, že bych tam citoval nějakého opozičního politika, naopak jsem vyzýval opozici k spolupráci, aby jsme společně ten covid zvládli. No, takže pan premiér, to nebyl projev národu, to byla nepovedená tiskovka, kterou četl z čtecího zařízení a tím to nechci dehonestovat, já jsem taky četl z čtecího zařízení, ale hned druhá věta byla, první věta byla, může za to Babiš. A samozřejmě opakované ty lži o zadlužení, o inflaci, o norském plynu, o Dukovanech, přivlastňuje si naši práci, neříká pravdu, tak bylo to PR na 3 televizích a musím říct, že jsem byl překvapený, že i ty zarytí antibabišovci mu dali 3 a někteří říkali, že to byla tiskovka, jo, takže měli stejný názor a pan premiér zapomněl říct, jak bude řešit účast organizovaného zločinu ve vládě a vlastně se snažil nějak ten problém ve vládě nějak odklonit.
1: Babiši, mě totiž celého to je projevu nejvíc zajímá a ten v rámci teda vašeho názoru to vykoupení těch elektrán. No,
2: jo, ale to je to, že pan premiér je politolog, o tomu nerozumí. Žádné elektrárny se kupovat nebudou. On si to poplet s tím, že ČES má dlouhodobý projekt, o kterém my samozřejmě víme, oni nám to odprezentovali, je nová vláda, tak jim to odprezentovali, kde se chce rozdělit ČES na část výrobní, kterou by získal stát jako 100% vlastník a ta část distribuce, obchod a další aktivity by zůstaly jako společná firma mezi státem a minoritáři, kde by měl ten stát menší podíl, protože tím, že by získal tu výrobu, tak samozřejmě musí to stojí nějaké peníze. Takže pan premiér tomu nerozumí, žádné elektrárny nikdo nebude kupovat. Proč bychom je kupovali? Když my exportujeme do Rakouska 15% spotřeby elektřiny, Slováci berou od nás elektřinu, Němci berou elektřinu, takže jaké elektrárny? A kdo by je dneska prodával, když je to zlatý důl a kdo by to vlastně zaplatil, když ten Stanjura nechce dát ani důchodcům a mladým lidem tu slevu směšných 1,8 miliardy.
1: Dobře, to je ještě jiná kapitola. Jak by to ve skutečnosti, kdyby to náhodou bylo, jak by se to dělalo? To by bylo formou nějakého, nechci říct vyvlastnění, znárodnění?
2: Ne, to je rozdělení společnosti ČES. Rozdělení na část výrobnou, no, a na část obchod, distribuce, a samozřejmě mají ty další aktivity různé, takže ta firma by se rozdělila a stát by získal tu část výroby 100% a zbytek těch aktivit by byla společná firma mezi státem a těmi minoritářemi, kteří mají, myslím, 30% a tam by měli, nevím, snad 40 nebo nevím kolik, 49,
1: můžete,
2: já o tom nevím.
1: Pane Babiši, 100krát říkat, že to je rozdělení,
2: no,
1: ale je to v podstatě znárodnění.
2: Není to znárodnění.
1: Jak to, že ne? Když si stát vezme...
2: To je standardní. Ne, tak stát tam má podíl. 70%.
1: 70%.
2: No. A ten podíl vlastně nějakým způsobem se ocení se ty ostatní aktivity a v rámci ty firmy vznikne nový holding, kde ta výroba připadne státu, ale obchod a distribuce se je nejdůležitější, tam zůstanou ty minoritní akcionáři.
1: Kdy podle vás padne ta dohoda, neboli skončí ta dohoda, že kupujeme elektřinu přes tu lipskou burzu?
2: Tak ale to si pozvěte skutečně generál ředitele ČESu, nech vám to vysvětlí, jo? Protože já jsem se na to ptal, pan Tlustý něco řekl, A je potřeba, je to složité ekonomicky.
1: Pan Tlustý jako vlastně.
2: Ano, jo. Ano. On to poprvé řekl, že vlastně v tom Lipsku a tak dále. Takže ano, to se prodává na burze. Ono, ten prodej elektřiny je samozřejmě velice složitý, tak by bylo dobré, kdyby vám to vysvětlil. Hlavní problém a hlavní chyba, a proto je absurdní, když pan premiér Fiala z ODS nás kritizuje, je to, že nikdy jsme neměli ten ČEZ privatizovat. Nikdy tam neměli být minoritní akcionáři. Nikdy jsme neměli prodávat plyn ani rafinerie. A proto dneska všechny sousední státy mají státní firmy na plyn, mají rafinerie, mají elektřinu. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Mimochodem, maďarský stát, prostřednictví maďarské státní firmy, vlastní Innogy, co je bývalý část Transgazu, co je 40% distribuce plynu v Čechách. Poláci mají naše rafinerie. Jaké jsou čerpačky? No, rakouské, maďarské, polské. Takže pan Fiala nerozhoduje o ničem, o tom, jestli dá si košili bílou nebo modrou, ale má velké řeči. Lže o tom norském plynu. Já to budu se znovu se snažit to vysvětlit. Vy jste inteligentní člověk, vy to pochopíte. Státní podnik Transgaz v roce 1997 uzavřel kontrakt na 20 let na dodávky norského plynu. 2002 ČSSD zprivatizovala Transgaz. Za souhlasu ODS, to byla ta slavná oposmlouva, jak podvedli voliče, ne, pravice, levice, ale ty kšefty. No a samozřejmě ten kontrakt na ten norský plyn odešel s tím RV, které to koupilo. Takže když pan premiér lže, že my můžeme za nějaký norský plyn, tak to je skandální, to je neuvěřitelný. Jestli teda vědomě lže, nebo ty poradci mu to podsouvají, takže my jsme na to neměli žádný vliv. My jsme nic nesprivatizovali od momentu, co já jsem se posadil do vlády, naopak jsme zachránili ČSSD a zachránili OKD a tak dále, takže oni to zprivatizovali a teďka on na to poukazuje, takže samozřejmě my jsme na to neměli vliv. No a samozřejmě ta situace s tím ruským plynem byl leta, všichni bojovali, aby ten plyn tekl přes ně. Merklová bojovala za Nord Stream 1 a Nord Stream 2, Topolánek s Křetinským bojovali, aby to teklo přes Slovensko, tam je ten Nord Stream, tam mají společnou firmu. No a Orbán ten bojoval za South Stream, aby to teklo z jihu, takže všichni chtěli ten plyn, aby měli ty poplatky, aby měli ten plyn, i když tehda to tak nevypadalo, že by byl problém s plynem, no a teďka všichni říkají, že to se mělo stát. Poláci nechtěli postavit ten plynovod, my jsme lobovali v Bruselu, vylobovali jsme peníze, oni nechtěli, no takže tak to je a pan premiér neříká pravdu, když nás to obviňuje. My za to nemůžeme. Kdo tady všechno zprivatizoval? ODS a ČSSD. Kdo tady rozvrátil zemědělství potraviny? No oni. Nech se každý podívá na to, co se tady stalo od roku 2014, kdy jsme my přišli do vlády.
1: Pane Babiši, 66 miliard, z toho 27 miliard domácnostem. To tam také zaznělo, to vidíte jako tak akorát, nebo...
2: To je rok zpoždění, pane redaktore. V říjnu 2021 my jsme to řekli. My jsme v listopadu a v prosinci odpustili DPH na plyn, elektřinu a teplo a pan Stanjura normálně neuvěřitelně lže, že to bylo nezákonné, přitom to bylo dojednáno s Bruselem a říká, že on to ruší, ale co ruší, když tu DPH jim nechal, no to je demagogie neuvěřitelná. Takže my jsme to říkali už dávno. No a oni mají rok zpoždění. Vždyť ty lidi teďka platí ty zálohy. Teďka potřebují mít nula za obnovitelné zdroje. Nebo bonus od státu. Ano, a mohlo se to rozlišit tím, že ty bohatí to nedostanou. Průměrná spotřeba domácnosti elektřiny ročně 2,5 MW. Tak my jsme to měli připravené. DPH, těch 12 bodů, co tam máme, jak pomáhat důchodcům a mobilita pro ty samoživitelky, pro ty zdravotně postižené. Jako pan premiér se shlédl v Polsku. Doufujeme, že nebudeme mít polské předsednictví, ale české, ale zatím v Bruselu nikdo neví, co si vlastně Češi myslí a co budou dělat. Příští pátek začínáme. Tak Poláci základní potraviny znížili DPH na nulu. My máme DPH na potraviny 15%. Takže to je další věc. Takže oni nakonec jdou udělat to, co my jim říkáme od října. Jo? No a teďka konečně už teda to chtějí udělat. A mluví o tom, že dali lidem peníze, ale žádné nedali, protože těch 100 miliard, ten děravý deštník, 50, mají dostat důchodci ze zákona. Kdyby ta vláda mohla o tom rozhodnout, tak jim nedá vůbec nic.
1: Tak pojďme na zásadní věc, která se teď odehrává uvnitř pražské politiky. A jak to vypadá, tak už nejenom tam přesahuje všude možně po té, co skončil ministr školství. Co si o tom celém myslíte? Vy jste řekl, že to je organizovaný zločin. Nebyla to příliš silná slova, pane Babiši?
2: Ne, ne, ne. A já jsem to řekl už 21. března. Mám pořadu Čau lidi. Doufám, že ho sledujete teda. Každé pondělí. Od dubna 2017, takže 5 let.
3: Trochu nálady, trochu záhady, kousek přízně na dálku.

0: hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
0: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
0: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku. Je to země, kterou opravdu miluju. Jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
0: Ne, to není laciné.
1: Proruský politik, pane doktore Rechle.
0: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
0: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Jak byste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já
1: opravdu?
2: Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
2: to chodí.
1: Za Joe Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, teda, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jak si celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám
1: ale
2: pocit, ale nerada bych
1: ho to.
2: A tak to je zase nepochopení celé té situace, že

druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice a mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají, že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se v ředitelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy. Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali. Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal, je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne? Užívali jsme si to. Ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdná. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co? No ber to pozitivně. Důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme. Jako myslíš, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami? Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej.

0: Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se. Vidíš to? A Michal na mě. To dělá kvůli tobě. Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje. Tak se taky nepohoršuj a užívej si to. Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře a to jsem čekal. Nikdo tady. Přepadl mě opět smutek. Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu. Minule si koktal a to se hůř překládá. Minule jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktal a začínal si Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí. Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy. Je, hele, je jich opravdu dle mého 40. Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal. Já taky nečekal, že si to nečekal. A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládá. Tohle nám bezva šlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak. A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení. Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl. Co je? Proč nepřekládáš? To bylo tak blbý? Nebo co se stalo? To je nepřeložitelná slovní hříčka? Ale ne, to bylo výborný. Seš čím dál tím lepší. No tak to přelož.
1: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne? Co? Neblbni. Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jako by tě rozuměli, i když mluvíš česky. Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině. Nech mě, já si to užívám. Míšo, to už začíná být trapný. To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, je jich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
1: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň. Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil. Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu, překládej. Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou. To jim neříkej. Tak poslouchej, jak nám ty peníze cinkají do peněženek. Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu? Ty jsi vůl. Ne, boháč. Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal. A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal? Něco jsi jim říkal, to jsem poznal. Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat. A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit. To si řekl velice správně. Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil. Dík, že si se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si

Uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli. Ty, vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci. No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole? No proč ne? Tak já se jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo? A když se jí to nebude líbit, tak jí zbalím sám. To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím. A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy. Pire, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu. Že jí to všichni doporučují. To je upíry naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít. Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš. Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli. Škoda, že jenom přetáhli. Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co? A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. Pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. Upíre, tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat? Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: Máte nějaký identifikátor dobré hospody? Protože existuje regulární, představte si, starý fotr jenom jeden. Jenom jeden. Mám teď, nemyslím záchody, myslím teď z těch jídelních lístků.
2: Jako myslíte z jídelního lístku?
1: Který bezpečně poznáte, jestli jste v dobré nebo debilní hospodě.
2: Tak to mě zajímalo.
1: Že to nevíte?
2: Nevím.
1: Nevíte. A musíte mě dát za pravdu potom.
2: No uvidím.
1: Jinak nedostanete manérky.
2: Uvidím. Potom.
1: A to je ta tarka.
2: Řešíme s Honzou neustále.
1: Debil v hospodě neumí udělat tatarku a dá tam koupenou.
2: Ne, tak to řešíme pomalu v každém videu.
1: No já jsem to moc krát neviděl.
2: No, je to pravda.
1: Zatímco když přijdete do hospody, kde na tatarská omáčka vidíte, kde je nasekaná cibule,
2: no, jasně.
1: Že je dochucená, samozřejmě. Že je tam všechno tak, jak to říkal Polorech. Mm-hmm. A znám několik hospod, kde vidíte, že nemají kupovanou majonézu.
2: Že si dělají sami.
1: Mm-hmm. Ono je to v době dneska, jak jsou takový ty termomixy a to. Mm-hmm. Udělá majonézu prostě samo. Výborně. Mně několikrát se stalo s Petrem Novotným, který už je pár let nemocný, takže spolu nic neděláme, ale spolupracovali jsme hodně, že když jsme přijeli někde do nějaké hospody jen tak se zastavit, a on říkal, po cestě do Prahy ještě je to a ještě je to, tak... A on řekl, můžete mi přinést jenom tatarku na ochutnání. To jsem viděl na vlastní oči třeba pětkrát české. A jenom takhle jízal žičku a říkal, jo, doneste jídelníček, budeme u vás obědvat. Takže to je taková věc osobně, a nevím, jestli s tím souhlasíte, nebo moc.
2: Takhle. Já si myslím, že dobrá tatarka domácí v hospodě je základ. Že pokud někdo v hospodě neudělá domácí tatarku, tak by neměl vůbec nabízet jídla s tatarkou. To se asi shodneme. Jo? Pokud prostě má někdo...
1: Ne, nabízet jídla. No. Toho by měli postavit ke zdi a zastřelit.
2: Jo, až takhle, jo. Jako brutálně.
1: To je stejná debilita, jako dávat na svíčkou takzvaný terč.
2: No, to je velká debilita.
1: No. A kdo neumí... Proto já znám spoustu lidí, třeba v Praze, kteří třeba kvůli tatarce jedou do hospody, která je 30 km za Prahou. Tam vrací vys třeba Sapík.
2: Já musím říct, že třeba nás u Sapíka překvapilo ve svíčkový, tam byl sice ten plátek toho citronu, ale on byl bez šlupky. On byl oloupaný. To jsem viděl poprvé třeba v životě. Jo, já když bych chtěl jako... Já si myslím, že když se dá svíčková, jo, a chci si tam kápnout ten citron, tak musí mít měsíček citronu, aby ho mohl vzít do ruky a kápnout. Pokud mi ho dá někdo ve šlupce, na tom mase nebo na té šlehačce, tak já se ho tam nevymačknu na tu svíčkovou, takže mi je tam vlastně úplně k ničemu.
1: Proč byste si ho tam mačkal?
2: Protože to chci kyselější, protože jsem chlap.
1: Tu omáčku chcete kyselější, jo?
2: Chci si třeba kápnout trošku třeba do té omáčky, anebo trošičku prostě si chci kápnout na to maso. No, je to výborný.
1: Řešili jsme to tady se Zdeňkem Polreichem a on mě v tom dal za pravdu. Že to, kdo toto vymyslel, takový nesmysl, ale ve všech hospodách to dělají. A ještě na to kydnou ty zavařené brusinky, odporný jako v takovým a šlehačku
2: z
1: bakelitu. A to musel ten Putin, nebo někdo takový, nám sem poslat. Máte ještě něco takového, co jako, když vám přinesou, už víte, že jste u blbců?
2: No, ve většině případů to je tak, že když vám někdo přinese třeba očividně knedlík, který byl ohřívaný v mikrovlnce jako v restauraci, tak to je hodně špatně.
1: Na to existuje trik, to víte, jo? S knedlíkem.
2: Jakoby, aby nebylo vidět, že je z mikrovlnky, jo? Je to vždycky vidět. Protože...
1: No, je to vždycky vidět, ale že se to dá sníst v krajním případě.
2: No, sníst se to dá vždycky, protože když máte hlad, tak to sníte, že jo? Ale víte co, oni jsou ještě jako specialisti...
1: Pyšnej, to teda v žádném případě.
2: Hlejte se, oni jsou ještě specialisti, který ten knedlík nejdřív nakrájí a pak ho ohřejou v té mikrovlnce. A to je teprve síla. Protože vy ten knedlík máte celý vlastně oschlý ze zhora a ze všech stran a to jako taky není.
1: Víte, jak to musíte udělat? Dát do igelitového sáčku mikrotenového.
2: Ježiš, fuj, tady.
1: Pár kapek vody.
2: Ježiš,
1: a strčit to tak, aby se to jenom nafouklo v té... Takhle se... No, je to ještě horší. Ale zase je lepší, když ten okraj je trošku rozblemtanej, než když je okoralý.
2: No to rozhodně, to asi jo. To asi jo. No, já jsem teď viděl velký trend, třeba na TikToku, jestli sledujete TikTok,
1: ne,
2: určitě,
1: vůbec.
2: Určitě sledujete.
1: Nesleduju.
2: Ne? Ne. Velký trend, když máte tvrdý rohlík, jak z něho udělat čerstvý rohlík. To víte? Vás taky teďko nachytám trošku.
1: For,
2: no. Není to for, je to, ne, já vás teďko taky trošku jako nachytám.
1: Rozemlet?
2: Ne, uděláte z tvrdýho rohlíku, který takhle v ostu omlátíte, uděláte čerstvej, křupavej, měkký rohlík.
1: No.
2: No, tak vezmete normálně ten rohlík, namočíte ho na pár vteřin do vody. Jo, fakt na pár vteřin do vody, třeba na 10 vteřin, a pak ho dáte upíst do trouby.
1: No to je pěkná blbost. A,
2: no, no, to no, já bych to nežral, ale prostě přijde doba.
1: Zkusil jste to?
2: No, chci to zkusit, ale viděl jsem už miliardu videí, kde to prostě ty lidi dělají a funguje to.
1: To není možné. No, namočíte ho?
2: Namočíte tvrdý rolik do vody, dáte.
1: A jak dlouho tam necháte v té vodě?
2: 10 vteřin, 10-15 vteřin, jenom opravdu, aby se nerozmočil, tak to tam dáte, dá to do trouby a on je měkký. On pak asi zase stvrdne za nějakou dobu, ale že ho vyndáte, je krásně měkký. Lidi se připravují už.
1: Jo. No, pozor, je to, já mám kamaráda a jeho syn rozváží u nějaké té společnosti, co rozváží po domech nákupy. Rohlík, košík, jak se to jmenuje. A říkal mi, že synek tatínko vyprávil, že pozorujou, že si lidi opravdu možná vědomky, možná nevědomky objednávají od ní konzerv, trvanlivých potravin a tak. Že to není jen, že se fakt jako... A jodový tablety, prej neseženete vidět na lékárně.
2: Ježišmarja, jako jodový toho... tablety kvůli radiaci?
1: No jestli.
2: Ježišmarja, fakt až takhle
1: to... Spousta lidí se toho reálně bojí, včetně
2: reálně mě. Bojí, no tak no, v těch médiích toho je poměrně dost.
1: Mám taky dvě konzervy doma.
2: Tak já teda, já se musím přiznat, že já konzervy teda vůbec nekupuju. Mě to nikdy nechutnalo, když nám to tenkrát dělala lidsky máma, když jako nebylo moc peněz, na nás byla sama. Tak třeba konzerva jako s risotem, jako s rejží, takový risotto, dal se do toho hrášek, konzerva vepřová, zapeklo se to v troubě, bylo to takový risotto. Já jsem nikdy jako konzervy neměl rád, do dneška je nemám rád. Jo, když je nějaká dobrá domácí vepřovka, tak ano, super, ale nějakou takovou konzervu z krámu, já to nemůžu, mě tam ten pach, prostě ty konzervy prostě hrozně vadí. Jo, takže...
1: To existovala jedna konzerva, to si taky určitě pamatujete, u které to bylo patrný úplně nejvíc a ten výrobek se jmenoval Krahulík. Víte, co byl Krahulík?
2: No.
1: To byla takovej nepovedený jakoby lunchmeat nebo něco, že to bylo takové?
2: Jo, to byla taková sekaná lunchmeat na půl nebo něco takového. Jako.
1: A bylo to strašně slaný a strašně jo. Divný a všichni si to vozili na dovolený.
2: Ježiš,
1: no.
2: No. No, tak ono... K tomu by nám asi mohl říct něco mistr Málek, že jo?
1: Mistr
2: Málek. Já jsem dostal nakázáno, že ho musím zmínit.
1: Jasně, no, mistr Málek je skvělý.
2: To je srdcař.
1: Já to sleduju teda možná ještě víc než vás. To mě neskutečně baví, jak některý ty výrobky dělá. Teď, co mě hrozně, jedna věc mě u něj strašně vadí u Málka. To musím vmect, až tady příště bude. Když se něco zkouší třeba až za 10 dnů, když je tam najednou ten titulek o 10 dnů později, nebo za mě vám to tak naštve.
2: Jak to?
1: Video, já nevím.
2: A proč?
1: No protože vyrobím klobásy a první, co udělám, že udělám 4 kolečka nebo salám a ochutnám to.
2: Já bych to taky nedal, jo, že bych 10 dní musel jako čekat.
1: A to není, že čekáte 10 dní u videa.
2: No to ne, já vím, ale že on musí čekat 10 dní.
1: No, no.
2: To já bych nevydržel prostě.
1: Mně to přijde tak jako, ale ty věci dělá skvěle. Teď neviděl jste pivní salám?
2: Neviděl ještě.
1: Tak to jsem panu Málkovi zavolal a řekl jsem mu, on dělá pivní salám, který musí být strašně dobrý, tak jako říká člověk, který nepije vůbec pivo. Ale všechno to musí být dobrý. Až na jednu věc, že do toho nasekal kapie, ty kousky,
2: no jasně, kapu. No jasně, no.
1: A to mě tam strašně rozčílilo, takže jsem musel zavolat a říct, pane Málku, takhle ne teda.
2: Jako nakládaná kapie nebo čerstvá kapie?
1: Tyba.
2: Ona totiž nakládaná kapie...
1: Pozor, to byla myslím nakládaná.
2: To je někdy dobrý v té uzenině, jako... Když se dělají nějaký takovýhle třeba, já nevím, si španělský, nějaký salámy, nebo tohle, jak se kolikrát třeba do toho používají nějaký takovýhle papričky a tohle, ono to je jako dobrý. A ta nakládaná kapie zrovna jako by mě v tom třeba mě chutnala. No, vy jste tady minule říkal, že máte rád mortadelu, že jo?
1: Jo.
2: Na to jste pes, na to jste jako...
1: To jo.
2: Na to jste pes, no tak tam máte taky, že jo, kousky, že jo, jako... Jo, takže...
1: No, jak v které? Ono je několik druhů.
2: No to zase v tolik v tom nevyznám, v těch uzeninách, jo.
1: Mortadela výborná a tady je v Praze, myslím, že takový, mají několik těch prodejen, nějaká firma, nevím, kde jsou italské potraviny, kam občas chodím a tam mají mortadelu, která je takhle velká.
2: Jo, to jsem zrovna dneska viděl video, kde ten Italové vyrobili takovouhle obrovskou mortadelu, to byla fakt takovýhle dlouhá štangle, teď to tam krájel tím nožem, to odevřel a to bylo kolo.
1: No ono je to totiž, po našem je to Godhaj vlastně, ne?
2: Já myslím, že Godhaj ne, protože Godhaj, to by nám zase řekl mistr Málek, ale myslím, že Godhaj to úplně není, protože mortadela je jemnější a není tam tolik česneku a tady těch věcí, ne?
1: On teď už spí mistr Málek, ale zeptáme se.
2: Ten nespí určitě, kolik je hodin?
1: On chodí brzo spát, řezníci chodí brzo spát.
2: Fakt jo, no, ne, ten kouká...
1: Ráno od pěti už zabíjejí.
2: Ne, on kouká, čeká, že ho zmíním a pak si polehnou. Tak teď už může jít,
1: Ne, tak to řeknu rád, že mistra Málka máme oba dva v úctě a kdo, prosím vás, neznáte kanál mistr Málek, tak a prostě vás baví žrádlo, tak si tam dejte k němu ten
2: odběr.
1: Protože on je fakt, a to samozřejmě tady i k panu starému fotrovi. Tak Petr Šulka nám píše, dobrý večer, gurmeti, a teď naopak, na oba, která restaurace, ve které jste byli, byla nejhorší. Hezký večer a dobré hospodské zážitky.
2: Já musím říct, že v soukromém životě si na to dávám hodně pozor, kam jdu. Čtu recenze, buď je to na doporučení známých, a i to se někdy jako podělá, že vám doporučí známý, tam jsme byli, tam to bylo luxus, s nimi tam šli, strašný katastrofa. Ale když bych to měl vzít, co bylo nejhorší na kanále, tak to byla asi teďkon ta poslední restaurace z té série Ano, šéfe, byla to Kongo v Kladně.
1: Jo.
2: A tam nám paní přinesla jako opravdu zkaženou polívku, obě dvě. Jo. Jedna byla nějaký vývar a druhá byla držkovka.
1: A byla těsně před smrti nebo už po smrti polívka?
2: Byla hrozná a smrděla. Já nevím, jestli jako
1: to už je po smrti.
2: Já nevím, kde ji vzala. Jo? Protože
1: před smrti je, když cítíte takový ten jenom...
2: Tak nebyla úplně po smrti, že by to bylo úplně totálně zkažený, to zase ne, ale už jste tam cítil ten žluklej olej, takový ten smrádek. A ta držkovka nesmrděla, ale když jste se to dal dopustit, tak jste cítil, prostě, že tam je opravdu jako už je to takový načatý. A tak to bylo asi teďko nejhorší, ale my jsme s tím počítali, protože jsme šli do restaurace, která už v tom pořadu byla hrozná, a my jsme si ale říkali, hele, mají tam hotovky za 120 korun, tak pojďme udělat o tom video, kdy tam přijedeme, dáme si tu hotovku, třeba to bude super, třeba té restauraci pomůžeme, protože ona měla blbý hodnocení na Google recenzích, a říkám, třeba tomu pomůžeme, a zase v dnešní době hotovka za 120 korun, myslím si, že to už je dobrá cena, protože dneska šly všechny ceny v restauracích strašně nahoru. No, ale prostě bohužel to nedopadlo, no. Takže zase myslím, že z videí byla tato nejhorší. To byla fakt asi nejhorší restaurace.

0: Co se týče celé té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
0: co,
1: pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Ksavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež, tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník, a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministryně nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti, ve spolupráci s policií, nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Ale že si, že vzpomínáme to kohouta. Lidi, k němu přijít. My jsme tam chodívali Macháček, Vladimír Ráš, Zanda. Prostě navštěvovali jsme ho tady v tom jeho bytě. Což bylo překrásný. Představte si, tam byla taková teráska. A on, každý...
1: Nad Vltavou.
0: A on tam šmíroval milence. Tam jsou lavičky do dneška. On nelenil a nechal tu svoji nejvýhodnější lavičku tam dát širší prkno, aby ty milenci měli větší pohodlí. Takže on si vzal triédr, koukal z toho balkónu a šmíroval tyhle. Byl nádherný, nádherný. A víš tu desku, co je na tom, kdo ji tam dal?
2: Já jsem u toho byl.
0: Takže jen to je důležitý taky
2: prosím
0: říct.
2: Tě. Já jsem s Pepíškem Kemrem, samozřejmě to bývaly takový ty dobrý časy, jak jsme vždycky sedávali v tom klubu a Peťa řekl, já už jdu domů, manželka mě čeká, ty taky si ušel. Tak si všichni vypadli a my jsme tam s tím Kemrem zůstávali sedět. A protože on, jeho nikdo nečekal, mě taky ne. A tak jsme si dali ještě lahvičku a tak jsme ještě povídali, to ještě než měli ty další zájmy jako Mariku a tak dále. A říkal, tak pojedeme domů, pane kolego. Tak mě vždycky vzal do toho Trabantu. Já jsem si musel sednout na zadní sedadlo, protože vepředu to měl udělaný pro to svoje violončelo. Lahev jsme měli sebou, ještě jsme vzali a přijeli jsme ke mně. Tam jsme ještě udělali lahvičku dole v tom. On mi poprvé, když tam byl, tak mi to celý pokřtil. Byl velice takový jako ohromný. Sed a odjel. A protože věděl, že tam bydlím a že tam teda jako tohle, tak najednou odpoledne najednou někdo ťukal na okno. Já otevřu v okno, říkám, Ježi Pepičku, co tady děláte? A on říkal, sežeňte mi štafle. A to s tím Trabantem byl přímo před tím barákem, tak já jsem přinesl štafle, on si je opřel o barák, vytáhl si vrtačku, vylez na to, udělal drn, drn, drn, drn, to si předtím samozřejmě naměřil, vytáhl zevnitř tuhle tu desku o tom, že zde žil Eduard Kohout, nasadil ji, přišrouboval, zadělal, slez a tak si zamnul ruce a já jsem říkal, pro Krista páne, ale víte o tom, že to jako musí podléhat nějakému povolení, že to není tak jednoduché? A on říkal, pánbu mi to povolil. A zůstalo to tam, přes potopu museli se. A už je to dneska, nikdy to žádný povolení neproběhlo.
3: Nikdo to nespochybnil.
2: A naopak je to teď břemeno, věcné břemeno toho domu, že to tam musí zůstat. Jo. Což je krásný, když se takováhle věc.
1: Já mám Pepíčkovi u Hofmeisterů v hotelu byl dlouhý stůl vinařů, kde se v podstatě hodnotili vína a tak dále. My jsme tam byli s Lukavským a s Pepíčkem členy a já měl nějakou besídku v Malostranské besedě a říkám, helejte, já už musím jít. No počkej, ale to tady byl celou dobu k ničemu, protože teď se to teprve bude hodnotit. Tam seš za chvilku. A Pepa Kemr říkal, já tě tam hodím autem, to je tady tou Valštejnskou, to je hned, že jo. A tak já jsem tam zůstal a teď jsme vyjeli a ta Valštejnská byla beznadějně ucpaná. A on říkal, to nevadí, a jel tou, co je
4: Letenskou.
1: Letenskou,
4: v protisměr.
1: No, a tam, jak je to podloubí, že jo, tak tam nás chytli policajti. Říkal, co pane Kemře, jak můžete tady, kolega, musí nutně tady vystupuje tohleto, já jsem se obětoval a tohleto. Nezlobte se, ukažte nám tady vaše doklady, řidičský průkaz a to. Hoši, udělejte si už konečně pořádek, 2 roky už ho máte vy.
0: Přece Pepičkovi vzali papíry a on se rozhodl, že v tom Fiatku 500, když dá v zimě sluneční clonu a sundá si ten klobouk, takhle
3: nikdo nepozná.
2: On si tam prý vyříz i takovej jako v tanku, takovej ten průzor, že se díval.
0: Tak tohle nevím. A když byl na tom školení protialkoholním, tak se vždycky tak tam byla prezentace a tam se ozvalo Remr. A Pepíček se přihlásil. Kem.
4: No, to jsme připomněli, počkej, promiň, to jsme připomněli. Ještě když už vzpomínáme pana Kemra, jeho žena byla Eva Fousková, která byla herečkou v divadle Jiřího Wolkera, dnes divadlo v Dlouhé. A jednou tam on za ní šel ještě v době, kdy se tam zkoušelo,
3: Fousková ještě zkoušela na jevišti. Ne, a on tam volal.
1: On tam volal,
3: telefonoval, vzal to vrátný, nějaký velký straník to byl. A on říká, tady Kemmer, prosím vás, já bych chtěl mluvit s paní Fouskovou. Okamžik, moment. Letěl na scénu ten vrátný, přerušil zkoušení, říkal, promiňte, že vás ruším, ale soudružko Fousková volá Kreml.
0: On byl své raz. Pamatujete, kluci, když on měl to motokolo?
2: Ano.
1: No,
2: ano.
1: Ještě,
0: a jak nosil ten Montgomerák až na zem?
1: Ano. To vypadalo, že běží
0: za tím školem.
1: Jak ruská babuška. No, ale jsme tady tři svědci toho jeho fantastického vystoupení v Hamletovi.
0: Je, no,
1: jo, kdy jako druhý herec, ten Macháček tam ležel, že jo?
3: Slouza.
2: Počkej, no.
1: Který bude za chviličku otráven, že jo? A on vytáhl si tu lahvičku, ty směsi puchů v polounoci utržená, Hekatou třikrát kletá, třikrát nakažená, tvá strašná pachuť a tvá nešťastný život i hned zabije, tak nějak to bylo, jo. A on měl den, že jo, kde byl nejvervy a spustil, ty směsi puchů v polounoci utržená, Heka, teď mu vyletěly zuby.
0: Takhle se postavili.
1: On je chytil, takhle tou gumičkou je přilepil na to horní patro, krát kletá, třikrát nakažená a pokračoval dál.
0: Ale ten
1: celý ten zámek dostal takovýhle vibrace, všichni jsme řvali smíchy. A Macháček jako mrtvola, jo, říkal, co je?
4: Ale to pak hele za ně chudák, za Miloš Nesvoj.
0: To bylo, no.
4: Když jsi zlámal nohu, nebo on byl nějak zraněný?
2: Ano, on měl zraněný.
4: Patu, no, a nedal to dohromady, jo. Ty směsi puchu, to snad ještě řekl, ale jinak neřekl.
0: Neřekl ani slovo.
4: A já jenom vidím to, jak tam se svíjel a jenom zvolil, já tě zobím.
2: Ale musím říct, my jsme hráli v toho Falkensteina, ty jsi tam dělal takovýho kněze. Na kulišáky, to je, přátelé, já mám takovou zvláštní ústřel, jestli to je z těch rozhlasů nebo z těch dabingů, já nevím. Že když něco řeknu špatně, tak se musím vrátit a musím to opravit, aby to bylo jako jasné. Franta, ten ne. My jsme čekali vždycky na výstup v té loži a on tam přišel a byl teď v tom světle, stál, zlatej byl a začal mluvit. Jo, teď bylo vidět, jak tam lítají ty sliny, všecko nádherný záběr. A teď my jsme ho poslouchali a najednou slyšíme v tom verši, jak najednou pokračoval dál. Bez jakýkoliv problému, bez vybočení z rytmu. Ty lidi si mysleli, že neslyšeli, že jo? On to tam prostě najednou, to tam rytmu.
4: To je pravidlo, nesmíš se vrátit.
2: A to já nevydržím.
0: No to musíš jít dál.
2: Ne, to já nevydržím. Já s toho vždycky přijdu.
1: Ale to jsou takové hrozné věci. Třeba Zdeněk Ornest dělal Aramise
0: ve třech
1: mušketýrech na desky, v suprafonu jsme to točili. A měl tam repliku Atosi Portosi D'Artagnane na ně.
0: No to je jasný.
1: To už samo o sobě.
0: Nic jednoduššího není přece. Ne.
4: To už se nedá ani přečíst.
2: D'Artagnane na ně.
1: Protože to bylo v rychlosti, že ano. Atosi Portosi D'Artagnane na ně. Já upozorňuji, 3 dny to točil. A pak mu to ten Horčička, který to režíroval, rozstříhal tak, že to říkal po jednotlivých slovech, protože to nikdy nedal dohromady. A pak už i ty jména mrvil, protože to prostě nešlo. Já jsem kdysi v Bratislavě jsem se sešel s mistríkem Ivanem a on mi říká, co teď zkoušíš? Já říkám, Past na myši chystáme v městských pražských divadlech. A on říká, Ježíš, to jsem. A co tam hraješ? Já říkám, toho trdra, toho policistu. Říkám, to jsem hrál taky, ale já měl takovej ti průšvih hned na začátku, jak tam přicházím za scénu. Já to tak zvoral, že Mirka Vačáliová prostě ta nebyla schopná skoro tu tu roli prostě hrát, protože se pořád smála. Vydržela se smát 10 minut. Premiéra u nás, že jo? A Dana Syslová říká, já tluču na okna, a Dana Syslová říká, kdo je tam? Tady sežrant, bylo to, tady seržant Proter z Berkshireského policejního okresu. A já jsem řekl, tady sežrant Propert z Berkshireského prostředí.
5: Už tam nemusel na to jeviště.
1: Já jsem opravdu dbal na to, abych zmrvil úplně všechno. Tam nebylo poctivě řešeno, že Franta taky v tom, že v Gerným, no.
6: To, to nejde vůbec. A o tom,
4: počkej, pověz to, no, co to je?
6: To už jsme o tom mluvili. No, tam jsem měl, no, nebudu popisovat tu situaci.
3: Nevyprávěj prostě ten děj.
6: Ne, no právě to nejde. Jsem říkal tady Václavovi, až mě zvolí, budeme pracovat pohromadě jako tým. Jack ve sněmovně lordu, já v dolní sněmovně.
1: To říkal.
6: Máme na spoustu věcí stejný názor. A ze mě vyšlo. Až mě zvolí, budeme prcat pohromadě jako tým. Děl jsem se sklidně, nadech jsem se a pokračoval jsem. Jack ve sněmovně mě. Roldu, já v dolní sněmovně.
1: A pozor, Voska, a Voska měl na to repliku.
6: Počkej, počkej. A to jsem byl pamětliv rady tatínka. Nadechnout, vydechnout a pokračovat. Máme na spoustu věcí stejný rozprc. Všichni odešli, jenom Jarka Adamová začala bzíkat, že jo? A všichni mizeli z toho. Jediný Voska se ovlád a šel na to replikou. No a co když Jack dostane záchvat?
1: Co když
6: záchvat
1: začne ve sněmovně?
6: A začne ve sněmovně drmolit.
4: Ne,
7: to byl konec, to byl absolutní konec.
4: To bylo, jak jsi říkal, a jak ty jsi říkal, hlavně se neopravovat.
7: No, to
4: jak
7: já
4: se chtěla opravit Irena Kačírková,
6: no, jo.
4: Jak měla říct, no dovolte pane, vy mě stále záměrně přeříráte. No, vy mě stále záměrně přeřízáte. Přeřízáte. Přeřízáte.
1: Přeříráte.
4: Přeříráte.
6: Skudíte, přeříráte. Ne, nesmí se člověk opravit. Ne,
2: když jsme byli u toho Falkensteina, to byla historka, Petr opouštěl Národní divadlo a odešel a záskok za něj dostal Etzler. A my jsme byli takový, já, Milan Stehlík a Petr, takový tři blbci, a na druhé straně nahoře na tom štatý šikmě, protože někteří režiséři, jak nezvládli ten prostor, tak si postavili do prostřed ještě malé jeviště, aby tam se mu to lépe aranžovalo. A tam nahoře byl Somr, Brabčák a ještě někdo, Olda Vlček, myslím. A fór byl v tom, že my jsme se hádali, uprostřed stál Rezner jako Falkenstein, my jsme se hádali, my jsme odmítáme Falkensteina a ze zhora řvali, ne, my chceme Falkensteina. Přišlo se na představení, režisér tam nebyl, takže dozor měl Rezner jako hlavní role a někdo samozřejmě přišel, protože Etzlerovi se narodilo dítě a už byl úplně na mraky a ještě se dole někde živil v tom nějakým baru. A tak přišli, Etzler je úplně opilej. A teď ten Boris, jak byl z toho nervózní, tak přišel do rekvizitárny, tam seděl zlomený ten Etzler. Říkal, Mirku, jestli seš ožralý, tak se nemůže hrát. A on říkal, ne, nejsem. Říkal, když řekneš kakao, tak se hraje. A on řekl, kakao, hrajem. A hrálo se. Samozřejmě on toho měl málo tam, nebylo toho moc. Ale my jsme vyběhli na to, odmítáme na Falkensteina, ze zhora vařovali, chceme Falkensteina. A on se zapomněl. A přišel během toho křičení, už tu šavli měl opačně, už mu padala takhle dolů v té kucně. A aby dokázal, že je při věci a že je střízliv, tak v okamžiku, tak jak to bývá, když my jsme dokončili, tak on se přidal a zařval. Odmítáme vaše kakao!
8: Hraje vám Rádio Xaver.
9: Pane holče, je tady čtvrtek. Představte si čtvrtek a dnes je poslední červencový den. Polovina prázdnin.
10: Vážně, Xavere? Já nevím. Já vůbec nevím, jaký je den. Já musím něco říct. Mně to úplně splývá. Úterý, středa, čtvrtek.
9: Jak to?
10: Víte, že jsem velký podporovatel ministryně spravedlnosti Evy Rekora.
9: To vím. To
10: je. A že jsem vám říkal, každý den stávám netrpělivý, co se stane s časovou osou. A teď nevím. Teď najednou zpráva nebude, zpráva bude. Dneska je, jsi říkal čtvrtek?
9: Dneska je čtvrtek.
10: A zpráva bude nebo nebude?
9: Dneska se ještě neví.
10: A
9: to až tak kolem čtvrté hodiny.
10: Já se řídím časovou osou bitcoinovou, Xavere, proto jsem jakýsi zmatený.
9: A pane Holče, vy jste takový vzdělaný člověk. Řekněte mě, já mám pocit, že oni se tak nějak vysmívají lidem.
10: No smějou se národu, ne? Ale zarážející je jedna věc. Tohleto si většinou vlády dovolovaly třeba po volbách, ne, když nastoupili. A voliče nepotřebovali najednou. Ale no. Tyhle jsou tak drzí, tenhle režim, že my máme 2 měsíce do voleb a oni se nám denně smějou přímo do ksichtu.
9: Krom toho, mě vám na té bitcoinové kauze, mě to až teď začalo pořádně zajímat.
10: Jo?
9: Zaprvé si říkám, kde je Don Pablo? Protože se slehla zem. To je otázka číslo 1. A otázka číslo 2. On vám prý skončil nějaký ten koordinátor.
10: Myslíte pana doktora Uhlíře?
9: Pan doktor Uhlíř.
10: No mimochodem, Xavere, jsou 2 nejhledanější lidi teď na světě.
9: No.
10: Plukovník Foltín. Nikdo neví, kde je plukovník Foltín.
9: No, ano.
10: A Don Pablo.
9: Don Pablo.
10: Protože jejich odkaz teda žije čím dál tím víc, ale kde jsou tyhle 2?
9: No, já u Dona Pabla bych si tipnul, jo? U Foltína vůbec nevím. Tak já nevím, kolik stojí takový menší ostrov v Karibiku?
10: To nevím, ale já jsem slyšel, že si...
9: Kolik na to potřeba bitcoinu?
10: Já si myslím, že on, nebo nevím, asi má taky třeba nakoupený ostrovy, ostrůvky nějaký, ale co se ví, že má nakoupený, Don Pablo je takovej velký rentiér přes nemovitosti. Má rozesetý po celém Česku.
9: To jo, ale
10: jo,
9: to
10: pár bytečků třeba v Mariánkách. A já jsem slyšel z kuloárů, někteří lidé to říkali, a já jsem šel kolem a slyšel jsem to, že si teď užívá čistý lázeňský vzduch ve svým pitečku v Mariánkách.
9: Je to možné, já jsem viděl nějaký video někde, buď to na Facebooku nebo na YouTube, kde to řešili nějací 2 Brňáci, krajani.
10: Jo.
9: Kde je ten Blažek?
10: A našli ho?
9: No a tam je právě ta moje inspirace tím ostrovem v Karibiku, protože jako jeden říkal, ten už má nějaký ostrov v Karibiku, a ten jeden říkal, ten druhý, to byl takový echt plotňák. Jo? Říkal, já myslím, že si koupil Brněnskou přehradu.
10: Já jsem to chtěl říct, na co potřebuje Don Pablo nějaký Karibik, když má Brněnskou přehradu, ne?
9: No je to pravda, je to tak.

0: Milý Jirko Krampole, když jsme tady nakousli tvoje rodiče, maminku, tatínka, zažili oni tu tvoji posléze hvězdnou filmovou kariéru? Maminka, když zemřela v takovém vysokém věku, asi ano?
1: No tak, já nevím, čemu říkáš kariéru. Hlavně, já jsem měl hroznou radost z toho, že nikdo na Žižkově, včetně mě, bych na sebe nevsadil proti 1 010 000, že já se dostanu na vysokou školu a že ji dokonce budu absolvovat. A ve druhém ročníku jsem dokonce dostal červ... Jako dostal, jsem dostal to...
0: Červené.

0: Prospěchový stipendium jsem dostal. Jo, jako vzorný žák. To jsem dělal kvůli mamince a opravdu do dneška vidím, když nám předávali ty diplomy, že jsme magistři, tak vidím tu maminku, jak plakala a chudinka měla radost, že jsem to teda udělal.
1: Promiň, já jsem měl na začátku říct, že hostem Galerie Slávy je magistr Jiří Krampol. To se teda omlouvám. Tak já to budu říkat od teď až. No, jsi asi magistr. To jsem nevěděl nikdy.
0: Magistr A se píše, víš?
1: Jo, takhle. Dobře, no a tatínek tedy zažil to, že už si měl filmové...
0: Tatínek byl v nemocnici. Tatínek zemřel, když jsem byl ve třetím ročníku.
1: Jo. A pojďme se vrátit tedy. Skončil základní školu. Co bylo dál? Ještě k tomu herectví to bylo daleko ještě, ne?
0: No jistě, no to bylo... Oni mě na nic nechtěli vzít. Jako jo. Já jsem chtěl být námořník.
1: A už je to tady.
0: Tak jsem byl prostě za každou cenu, že teda, že půjdu do školy, co byla v té době, co Labsko-Oderská, plavba Labsko-Oderská, a oni mě nevzali. Protože jsem měl blbý, strašně blbý vysvědčení. No a tak jsem se musel vyučit soustružník kovů v Aerovysočany a musím říct, že vzpomínám na ty lidi s láskou a s ohromnou pokorou, protože to byli strašně bezvadní lidi. Všichni věděli, že jsem absolutně neschopnej zatlouct hřebík, že jsem nešikovnej. A když jsem se tím soustružníkem, jako už jsem měl, byla ta doba, tak tam byl nějaký mistr Čadek, se jmenoval, strašně bezvadný, strašně výborný řemeslník. A já jsem říkal, pane mistr, tak co se mnou uděláte? On mě řekl, povídá Jirko, podívej se, já on věděl, proč tam jsem, že jo. Já jsem potřeboval získat, že jsem dělnického původu. To byl ten hlavní důvod.
1: Klasika.
0: Jako bratranec třeba byl označený, že syn buržoázního původu, že strejda měl nakladně kožešnictví. To bylo kožešnictví asi jako půl týhle místnosti. A teta se strejdou šili pracovní rukavice a jsem tam opravili nějakou opelichanou lišku, jo. Tak jsem říkal tomu panu Čadkovi, povídám, co jsem mnou říkal, hele Jirko, já ti ten výuční list dám, ale dej mi čestný slovo, že to nikdy v životě nebudeš dělat. Tak jsem mu dal čestný slovo a taky jsem to splnil. Jo. No, takže to bylo, no a pak jsem dělal různý brigády a pak jsem zkusil, vlastně to přivedla mě k tomu Milena Dvorska, protože jsem šel, asi jsem byl mockrát, jsem chodil na film, byl jednou jeden král, mně se strašně líbila Milena Dvorska.
1: A jak tě k tomu přivedla? Jak no, tě přivedla?
0: Jako, že jsem se na ní koukal, jako jsem se platonicky zamiloval.
1: Ty se zamiloval do...
0: To byla princezna opravdu se vším všudy, ty modrý,
1: no jo, tam je
0: moravský
1: krás.
0: Oči nádherný, že jo. Tak jsem furt na ní čuměl a říkal jsem si, já ji musím někde najít. Tak jsem zkoumal, kde bych ji našel. Oni říkali, že chodí na divadelní fakultu, tak jsem se tam vydal. A když už jsem tam byl, tak jsem si tam vzal papíry, že bych zkusil ty zkoušky. No, znal jsem se s panem Karpíškem a on říkal, no ale musíš se hochu trochu připravit. Tak mě sehnal, chodil jsem na hodiny k paní Suchánková Mlinářová. To byla vynikající stařička herečka, emeritní členka Národního divadla. A potom, když už jsem byl já na AMU, tak jsem tam poslal Luďka Sobotu, a ona ho taky připravovala. A oni říkali, že ona, když řekne někomu, že ho vemou, takže většinou se to podaří. Mě řekla, že mě vemou a Luďkovi taky. Já jsem tomu nevěřil, protože nás dělalo zkoušky asi 360. Z 360 nás vzali 32 do uších zkoušek, z 32 16, z toho pak 5 lidí vyhodili. Jo. Pak nás bylo teda, pak jsme byli jako dost silný ročník. Mám říct ročník, s kým jsem chodil do ročníku?
1: To řekni, ale já pořád hořím nedočkavostí, jestli se spotkal s tou paní Dvorskou, když jsi tam kvůli ní chodil.
0: To ti řeknu samozřejmě.
1: No tak, já už se nemůžu dočkat.
0: No, když jsem si tam šel pro ty papíry, tak ne. Ale udělal jsem zkoušky na AMU za rok. A 7. září, do dneška si to pamatuju, jsem šel v prvním patře a proti mě šla živá princezna Maruška.
1: Yeah.
0: Já povídám chvějícím se hlasem, dobrý den, prosím vás, nevíte, kde je tady učebna číslo 7? Ona se tak na ně koukla, pádi do hajzlu, já mám jiný starosti, a šla dál. To bylo moje setkání s princeznou Maruškou.
1: S platonickou láskou.
0: A pak jsme se o tom jako vždycky bavili a chechtali jsme se tomu. To byla opravdu princezna se vším všudy. Takhle má vypadat princezna.
1: A teď ten tvůj ročník tedy.
0: No je tak já se mnou do ročníku chodil, na to mému abecedně, Josef Abraham, Jiří Bednář, Petr Čepek, Láďa Mrkvička, Honza Odl, já a Jirka Bednář. To už jsem říkal vlastně.
1: No.
0: To jsem říkal. Děvčata byly Drbohlavová, Málková, Kasanová, Rátová, Šrejerová, Tvrzníková.
1: Takhle si to pamatuješ. No. A tebe prý učil, to jsem někde četl, že tebe učil takový ten stařičký herec holohlavý, teď mi vypadlo to jméno. Pan profesor Nedbal. To byl opravdu tvůj učitel.
0: To byl můj učitel. Nás učil vynikající, ale opravdu vynikající herec a výtečný člověk František Vnouček.
1: Mm-hmm, jasně.
0: Který bohužel za rok a půl zemřel, takže nás převzal potom Miloš Nedbal.
1: A takže je to pravda, že tě učil Nedbal?
0: Ano, ano, ano.
1: Jaký byl? Tak on byl velmi konfliktní člověk.
0: No, on měl svý miláčky, on někoho měl, jako třeba Sloup to byl ampán, který byl ten, mohl dělat cokoliv. Já mě se bál, Mrkvičky se bál, že my jsme poslali někam. No a nenáviděl Kasanovou Janu, což byla nejhezčí holka ze třídy, a miloval Helgu Čočkovou.
1: Aha, jestli.
0: Což Helga Čočková zaprvé byla velice krásná holka a bezvadná chytrá holka a skvělá jako spolužačka. Já jsem měl teda jako štěstí, nemůžu říct o jednom jediném spolužákovi, že by to byl nějaký vůl nebo netalent.
1: Hele, a s panem profesorem byla legrace, nebo to byl takový ten odměřený stařičký?
0: Ne, on s tím byla strašná sranda.
1: Jo?
0: S tím byla strašná sranda. My jsme třeba měli družbu, to bylo v Lipsku, byla stejná škola, Hochtheater Schule se to jmenovalo, a my jsme tam měli na výměný zájezd. No a tam bylo, jsme se byli podívat na tom jejich představení v takovém tom jejich disku. A pak byl večírek. No a tatíček Nedbal, jak jsem říkal, buď tatíčku nebo pane učiteli, tam byl prostě s náma a povídá, dneska mě neberte jako pedagoga. Tak my jsme říkali, dobře, tak jsme ho chytli, spoutali jsme mu ruce, namazali jsme mu tu pleš hořčicí, jo. A teď jsme ho škrtili různě a dávali buráky prostě. Ponižovali jsme ho. A myslím, já o nás, to nemůžu říkat, jak nás tituloval. No a počkejte, já si to s váma vyřídím. No, byl úplně k sežrání a teď ty Němci, který kdy nějaký odborný asistent, když přišel, tak stáli všichni v haptáku, nemohli pochopit, co my děláme s hlavním panem profesorem. No, byl to ohromný člověk.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan šéfredaktor Jaroslav Plesl. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Mám samý hezký témata, pane Plesle.
2: No, jako vždycky.
1: Slovensko.
2: Oh, milu. Právě se vracím ze Slovenska, strašně tomu rozumím.
1: Jo,
2: bude to dobrý, bude
1: rodina Bidenova a jiné.
2: Bude to dobrý.
1: Ale musíme začít u nás. Vládní spolu už nechce jít společně do dalších voleb. Ve hře byla i koalice TOP 09 a STAN. No tak se nám to nějak sype to spolu?
2: Tak sype, musíme si uvědomit, že tady se hraje pouze o pár křesel. To není jako poslanecká sněmovna, kde to je 200 pelíšků. Tohle je europarlament, tam je pár pelíšků, já nevím kolik, 16, 20, nevím, to není důležitý, ale těch je opravdu jenom několik, takže tady si všichni brousí zuby na ty pelíšky a uvědomují si, že prostě, když půjdou společně, no, tak se budou muset podělit a to se jim samozřejmě nechce. Tady jako ani paní Pekarová, ani pan Jurečka, ten má dva, tuším, paní Pekarová má v tuhle chvíli asi taky dva nebo tři, nevím, ODS má taky kousíček. A teď jako odevzdejte to ve prospěch společné kandidátky, může tam taky někdo skákat, že jo? A to se jim nebude chtít, to nedopadne, tohle
1: no,
2: nebude
1: tím,
2: spolu.
1: Tím pádem topka tam nebude vůbec asi, ne?
2: Když bude kandidovat samostatně, samozřejmě jí to hrozí. No, pokud nenasadí Jiřího Pospíšila jako známou tvář, tak může mít jako zásadní problém.
1: Pokud nenasadí Jiřího Pospíšila?
2: No jasně, Jiří Pospíšila, ty slavný, všude, já zapnu televizi, ale zapnu rádio, všude Jiří Pospíšila.
1: A to je divaný dozimetr.
2: No ale to nevadí, ale je slavný. Jako řekněte mi nějakého jiného kandidáta z TOP 09, který by byl tak slavný, jako Jiří Pospíšil.
1: No to máte pravdu, ale přece lidi
2: nezvolí. Umí si jazyky?
1: No dobře, ale nevěřte tomu, že lidi zvolí.
2: Sympatický, navíc ví, kam kandiduje, on to tam je, že jo? Takže on to tam všechno zná. To je jako dobrý kandidát.
1: Fakt?
2: No já myslím, že když nebude na kandidáci Jiří Pospíšil, TOP 09, tak si myslím, že TOP 09 zůstane bez křesla.
1: A čemu říkáte dobrý kandidát? Pro naši zemi?
2: Dobrý, známý kandidát. Ne, pro TOP 09.
1: Jo, pro TOP 09.
2: To vůbec se nebavíme tady o nějakém veřejném zájmu. To se o tom se nebavíme. Ale oni mají především problém se svými koaličními partnery. A to je třeba říct. Protože ten tábor příznivců současné vládní pětikoalice není veliký. To si budu nalhávat, že nedávno vyšlo průzkum kolik? 2%?
1: To byla postulička, no.
2: Tak řekněme, že to nejsou 2%, že třeba je to 10x tolik. I kdyby to bylo 25%, tak je to málo. A teď máme 5 politických stran. Pirátská kandidátka. Aha. Tady buď spolu nebo bez sebe, to je druhá kandidátka, nebo 3 další kandidátky, aha, takže jsme tady na 4. A pak je tady, podle mého názoru laického, je tady horký favorit v tomto voličském segmentu, a to je Hnutí STAN, protože to má brilantní kandidátku, skoro prezidentku. Skoro prezidentku Danuši Nerudovou. A
1: tomu říkáte brilantní kandidátka?
2: Nedávno ve Spojených státech dostudovaného eurofederalistu Jana Farského. Takže já myslím, že tady těch 20% voličů současné vládní pětikoalice, no já být na jejich místě, těch voličů, tak když dostanu tuhle nabídku, 3 až 5, tak jednoznačně sahám po kandidátce STANu.
1: Počkejte.
2: Jo, přece já vám říkám, Danuše to celý pokosí.
1: Pokosí. To je také mnoho významové, ale,
2: no, ale
1: podívejte,
2: pokosí.
1: Lidé přece voliči jí přečetli u těch prezidentských voleb. Paní profesorku.
2: No, ale který voliči?
1: No tak
2: myslíte, voliči pětikoalice, že přečetli paní profesorku?
1: No, jasně. No je snad prezidentkou?
2: No není, ale tak ještě nenastal ten správný čas, aby byla v čele České republiky prezident žena. Prostě nedozráli Češi, zvolili si muža a teď prostě budou zpětovat svědomí a pošlou Danuši do Europarlamentu.
1: Ale teď ona je prázdná nádoba. Vzpomeňte si, pane šéfredaktore.
2: Ne, ona je připravená sestavit vládu.
1: No to je.
2: No.
1: To uklízečka u nás v baráku je připravená být prezidentkou Spojených států. To kde kdo?
2: No, ale,
1: v bolnicích najdete 100 lidí, kteří jsou připraveni.
2: Ona to myslí vážně.
1: No, oni to taky myslí vážně.
2: Ona vyhraje prostě tady v segmentu, nevím, co to je, progresivní levice s progresivní pravicí, nevím přesně, co to je. Každopádně v tomhle segmentu si myslím, že Danuše Stan vyhrajou, Danuše zasedne v Europarlamentu. A jestli prostě to nějak odskáče tady předseda vlády, tak ona hned bude zpátky a sestaví vládu? Není problém?
1: Přece jste nezapomněl na okamžik, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Vstup do Evropské unie? 2004. No takhle se politik přece nechová. Dneska, sedmá třída základní školy.
2: Dneska už jo. Dneska už projde, jo. No. Ne, dělá to dobře. Dělá to úplně stejně dobře, jako to dělá třeba Jiří Pospíšil.
1: Já si musím vzít i Balginasi tady s váma.
2: No, hele, necháme to prostě tu debatu po volbách.
1: Jiří
2: no.
1: Pospíšili to... přece pohoze.
2: Ne, Jiří Pospíšili kvalitní kandidát TOP 09.
1: To možná, jo, máte pravdu. Tak jedeme dál, ale toto, na toto se těším, pane šéfredaktore. Já jsem vám to video viděl tolikrát.
2: Já taky, já jsem si ho pouštěl třikrát. Fakt?
1: S debilem se nejedná. Fico schvaluje ránu pěstí Matovičovi a já to taky schvaluju možná.
2: No, já ne, já neschvaluju ránu pěstí, ale musím říct, že...
1: Kreten, který vám přijde narušovat meeting, tak má být vynesený v zubech, nezlobte se.
2: No ale to má udělat policie, která to nakonec teda udělala, jestli se
1: nevíte.
2: No, ale jako, co mně se na tom líbí, je prostě ta syrovost toho střetu a ta blízkost, kterou nám tady aktéři toho střetu nabídli, protože to je prostě fantastický. No, ten bývalý premiér, toho všichni víme, že je regulární blázen.
1: Myslíte Olano?
2: Myslím o... Ono už to není Olano.
1: To už není Olano?
2: Ne, to moje čerstvé informace ze Slovenska, odkud se právě vracím, říkají, že už to není Olano. To znamená obyčejný ľudia a nezávislé osobnosti. Ale už je to obyčejný ľudia a priatelia.
1: Jež to je dojemný a priatelia.
2: Ano, obyčejní lidé a přátelé. Je to daleko hezčí, takový jemnější, ličtější. Než to bylo.
1: Je to ještě blbější, než to bylo, ale tomu člověku přece nemůže nikdo věřit tomu Matovičovi.
2: To už asi ne, no, proto si myslím, že sednul do teréňáku opatřeného reproduktora a vyjel provokovat na Ficův meeting. Zajímavé je, že Fico to nechal být, ten se toho nezúčastnil.
1: Chytrý, docent.
2: Fico, no a možná taky po infarktu, nechce se zúčastnit bitky, což lze pochopit, nicméně počkal několik desítek minut, až se tohle odehraje a natočil videovzkaz. Fakt, natočil videovzkaz pro voliče, kde zhodnotil tady tu bitku.
1: A co tam říkal?
2: Říká tam teda, že jo, tady to, že pan Matovič dostal iba to, po čo si přišel. Ale mě na tom zaujal závěr toho videa, protože tam projevuje Fico svůj pověstný smysl pro humor, kdy s vážnou tváří říká, že lituje jenom toho, že účastníci bitky neměli mokré ruce, protože by se to pak dalo nazvat vodoléčbou. To jste třeba ocenit.
1: Pane šéfredaktore, tady všude byl a tady všude seděl včera pan prezident Klaus a pravil mimo jiné, Fico bojuje proti odslovenštění Slovenska, pojmenoval.
2: Jasně.
1: Absurdní nákup stíhaček na dluh je strategickým omylem. Česká republika je nejukrajinštější země světa, nemám z toho radost. Od slovenštění a nejukrajinštější, to mě udělal schválně, aby to tady musel dneska
2: připomínat. Jo, no, to on samozřejmě to trénoval několik dní, aby to nespletl jako Biden a určitě to nespletl. Já nevěřím, že by to spletl.
1: Tak,
2: nicméně jde o
1: souhlasíme.
2: No, Fico bojuje jednoznačně o návrat k moci a proto mluví o tom, že chce zachovat tvář Slovenska tak, jak to asi chce většina voličů, rozumím. pojmenovává to správně. Nákup stíhaček F-35 je samozřejmě absurdní a myslím si, že ani voliči stávající koalice nemůžou souhlasit s tím, aby se vyhodili prachy takovým způsobem z okna, když lze normálně prostě se dohodnout se Švédama na daleko lepších podmínek.
1: To je se to dohoduje, když nám lidi půjčují.
2: Tohle jako tady je absolutně 100% souhlas s Václavem Klausem a myslím si, že Polsko je možná ukrajinštější země než Česká republika. Myslím si, že jo, no. Že ano, my hodně jsme v lajně s tím ukrajinským pohledem na věc, ale myslím si, že Polsko je víc. No. Tady bych možná s panem profesorem si dovolil mírně nesouhlasit. Už tam bude vlávka, já vím, no, ale prostě někde se dostane.
1: To nakupování stíhaček ještě, myslíte, že v tom může být ještě něco jiného?
2: Jasně.
1: Než to, abychom měli dobře vybavenou armádu?
2: No jasně, tam je spousta prostředníků prostě, nebo nějakých lobbystů, vyjednavačů, prostě lidi, kteří z toho jako budou mít peníze.
1: Jinak se zeptám, myslíte, že Marek Dalík je na dovolené, nebo že má moc práce teď? Tak to řeknu.
2: Myslím si, že Marek Dalík se královsky baví, ale ten jeho úsměv je trošku hořký. Protože když vidí tohle, tak musí říkat, no za co já teda jsem seděl v kriminále.
1: No, a bude tam jiný Dalík teda, jo?
2: No, bude tam minimálně spousta malých Dalíků. Nevím, jestli tam je jeden velký Dalík, to nedokážu jako říct, protože to neznám úplně do detailu, ale spousta malých Dalíků tam bude.
1: Takže tam jde o prachy?
2: No jasně, jasně. Vždycky tam jde o prachy, o zbrojní zakázky, kde vždycky o prachy.
1: Ústavní žaloba na Bidena. Sněmovna spustila proces. Lhal americkému lidu, tvrdí.
2: No, ústavní žaloba na Bidena je jako věc jedna, spuštěný proces je věc druhá a třetí věc je, jestli vůbec to Biden ví.
1: Tady je.
2: Že se něco takového děje.
1: Podívejte se na té fotce.
2: Já si myslím, že už neví.
1: Myslíte, že to je tak jako, že...
2: Neví, on žije ve světě poníků s psími ksichty, jak se dávno vyjádřil na tiskové konferenci ve Vietnamu. Pouští si písničku Dobré ráno Vietname, jak se taky řekl na tiskové konferenci Vietnamu. To je jako zvláštní.
1: Umíte si představit?
2: Přijedete do země, kterou jste bombardovali a vzpomínáte na film o válce ve Vietnamu. To je fakt divný. To je jako kdyby přijel, německý kancléř do Prahy a začal mluvit o Leni Riefenstahl, nebo já nevím, něco takového, nebo o Weidrichovi.
1: Je vůbec možné, aby on skutečně šel znovu kandidovat?
2: Já si myslím, že to možný je.
1: Je,
2: já si myslím, že když bude živý, tak si myslím, že to asi není nějaká síla ve Spojených státech. Já si myslím, že jde o to, aby dýchal. A když bude dýchat, bude kandidovat.
1: Co je proti tomu nějaký deníček paní Nerudové?
2: No, tohle je trochu zajímavější, protože přece jenom je to asi nejvýznamnější země současného světa a v čele stojí člověk, který o sobě vůbec už neví. I přes televizi je vidět, že tam jako je progresivní demence.
1: No teď jste jak Jamila, ale...
2: Nemusíme být lékaři, no tak jako sorry, ale jako... Poníci s psími ksichty.
1: Také jsem si to pouštěl několikrát, ale protože já jsem to pořád nedokázal si nějak dát dohromady, co tím chtěl básník.
2: To neví nikdo.
1: To neví nikdo.
2: To připomíná člověka na LSD nebo houbičky nebo něco takového, že kdy ten mozek funguje prostě úplně sám a vytahuje nějaké nahodilé vjemy z minulosti a ty lepí do nějakého celku.
1: No a tam není nikdo v tom
2: se s psími ksichty.
1: Jeho okolí, kdo by řekl, děcka, takhle to opravdu nejde?
2: Tak je to legitimně zvolený prezident.
1: No dobře, ale každý z nás, to si nemusíme na to téma žartovat, může onemocnit.
2: No dobře, ale tady to ukazuje, jo? Tady ta věc s prezidentem, který o sobě zjevně neví, nebo nastávají velmi často situace, kdy o sobě neví, tak ukazuje, že ten systém je schopný pracovat i bez nějakého člověka, který jako je schopný řídit nějaký
1: procesy.
2: On to říkal, ne, tam vy najednete tiskovce z mnoha tiskovek, kde nebylo přesně rozumět tomu, co říká. Tak říkal, já dělám jenom to, co mi řeknou. Já poslouchám, já jsem jako... Já můžu vyvolat jenom lidi, které mám napsané na papírku. Promiňte, jako, to on dostane prostě notičky. Asi teda ještě je schopný je přečíst a řídit se jimi do jisté míry, když se nezačne mluvit o poníkách s psími ksichty, tak se mě poslouchá, ale ten už neví. Neví nic. Neví. Amerika má prezidenta s totálně pokročilou demencí, ten zjevný.
1: To je smutný. To je smutný. No. Obvinění ze sexuálního napadení či šikany. Šéf kabinetu Bartoše odešel na neplacenou dovolenou. Takový sympaťák.
2: Jsem četl, že nic neprovedl.
1: No, neprovedl.
2: On říkal, že nic neprovedl. Že teda odchází na neplacenou dovolenou, ale že nic neprovedl.
1: No tak tady to čtete, ne? I rozhlas, to je důvěryhodné médium, prosím vás, veřejné služby.
2: Nic neprovedl. To a všechny informace o těch sexuálních deprivantech z pirátské strany nejsou pravda. Prostě to tak není. Zeptejte se Olgy, jestli tak. Její kolegové ve straně prostě tady sexuálně napadají lidi a šikanují své spolupracovníky.
1: Pozor. Olga se to netýká.
2: Olga by vám řekla, že to není pravda. Ale ještě řekne Olga, tak to prostě není pravda.
1: Tak ona má takový ten naléhavý projev, ještě když hovoří o těch sociálních věcech, tak, no ale oni na Olgu nejdou. Oni jdou tady na sekretářky.
2: Tady jako deprivanti a agresoři a predátoři?
1: No.
2: Ne?
1: Ne.
2: A jak si to vysvětlujete?
1: Já se to stydím říct.
2: Jo, tak to necháme.
1: Ale vysvětluji si to úplně stejně jako vy, pane.
2: OK, tak já jsem si říkal, že asi budeme ve shodě.
1: No. Ale čím to, že se to tak množí teď v té politice tady ti?
2: To se množí u Pirátů, ne hlavně?
1: No tak TOP 09 má taky svůj úlovek.
2: Mají taky nějakého toho predátora?
1: Oh, Ferry.
2: No a to už...
1: No tak ten Ferry taky jako...
2: To už je dávno.
1: To už je to pomenutý.
2: To už je dávno, teď tady prostě jedou ta nová krev. Pusti nás na ně, ne?
1: No jo, až teď vím, co to znamenalo.
2: No tak teď jsou vypuštěný a všichni se diví, no tak já nevím. Tady. No oni to řekli jasně, oni nelhali v kampani. Pusti nás na ně.
1: Pane šef reaktore, víte, že to vyšetřuje i policie už tento případ?
2: Opravdu?
1: Tak České republiky pomát a chrání.
2: No tak to se to přestěhuje, se to prostě tak, oni ty mladý TOP 09 a mladý Piráti to vždycky mělo k sobě blízko, oni se rozumějí, tak prostě udělají celu. Společná cela, tam můžou trénovat tady ty svoje koníčky.
1: Hrozný. Tak a podívejte se, firmy se bouří proti televiznímu poplatku. Jo, a dodávám ještě rozhlasovému asi. Společnosti mají platit podle počtu zaměstnanců. Toto je průšvih.
2: No to je průšvih, protože jestli mají všichni platit prostě daň z mobilu nebo z tabletu, nebo z čeho se má platit ta daň, nebo z monitoru, nebo já nevím, to je absolutní, tak si to vlastně každý zaplatí. Protože pokud vím, tak všichni to používají, takže vlastně je to plošná daň. Čili nevím, proč ta daň má být dublovaná, to je podle mě nesmysl. Tak podle mě firmy by měly být úplně osvobozeny od veškerého placení, protože každý občan to má zaplacený. A je úplně jedno, jestli se na to bude dívat v práci, v hospodě nebo kde, protože si to sakra zaplatil ze svého mobilního telefonu, kde mu prostě seberou daň pro Českou televizi. A basta fidli. Tam prostě není co dál. Jako, to je normálně prostě bolševická šikana podnikatelského prostředí tečka. A jestli tohle ta vládní koalice schválí, tak je to banda komunistických šmejdů. Víc k tomu neříct nemůžu.
1: No, ono to ještě ty poplatky nové začnou platit v roce 25, což je vlastně volební rok, že to není moc chytrý.
2: No, to moc chytrý není, no, ale upřímně, kdo by tam něco chytrýho vygeneroval? Já nevím. Já tam nikoho jako moc nevidím. No. Dokud to neveme do ruky Danuše, dokud to nepokosí Danuše, tak to moc perspektivu nemá.
1: To vaše pokosí, Danuše, to mi tak dráždí.
2: Danuše to pokosí. No ne, tak je připravená. Tak.
1: Je to všechno, pane šéf redaktore, a těším se na příště. Naschledanou.
2: Já taky naschled.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Jaroslav Plesl.

0: České republice to 18. května. To bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na koncertu, tak budu chtít vidět ty motory.
1: Sejdeme se, nevím, v 9, 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
0: Na pana prezidenta Pavla.
1: Na pana prezidenta Pavla, není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
0: To se divím.
1: To je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
0: Že co vlastně, musí?
1: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
0: No a
1: oni vlastně jedou jako s ním.
0: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
1: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.
2: Radio Xaver.
0: Pane holče, je tady čtvrtek. To je krásný den.
3: Už jsme tu zas, Xavere.
0: Už jsme tady zas. A dneska takový hezký čtvrtek, bych řekl.
3: Jo, čím?
0: Pak venku, sluníčko.
3: Jo?
0: No, to vy ne, jako Ital musíte milovat.
3: Jo, a vidím, vy záříte.
0: Já zářím nad agendou.
3: Nad agendou,
0: no, jo. Protože máme spoustu dobré agendy. Prosím vás, vizuální tady agitace naše. Mm-hmm. Květen měsíc lásky, to je jasný, to jedeme. A dnes je tady, přátelé, heslo, které vymyslel, co vymyslel? Přinesl tady do Jámy Lvové pan Holec. Teď jde o všechno.
3: Ksever, já to nebyl.
0: A kdo to byl?
3: Já to ukrát. Já jsem zloděj obyčejný.
0: A co to?
3: Já se beru, co můžu, líto o mě víte.
0: A kdo řekl něco tak chytrý?
3: Tohle to vymyslel vrchní hodnotář.
0: Hodnotář?
3: Šéf strachovky Petr Fiala. Jo. To je jeho volební krédo, teď jde o všechno.
0: A nechybí tam nějaký dodatek?
3: No tam chybí spousta dortků. Já jenom jsem si říkal, sedíte na správné straně, když to takhle čtete.
0: Dneska
3: takový
0: jo.
3: Krédo vznešený.
0: Dneska jo.
3: Jste si jistý?
0: No tak mám to takhle v zádech.
3: Toto již nesmí říkat lidi, kteří nestojí na správné straně.
0: Nemají ty hodnoty. No. Teď jde o všechno. A dodatek je jak komu, jo?
3: Jak komu, ale já to chápu, jemu jde o všechno.
0: No tak tam to je jasný.
3: Po té čtyřletce ničivý Xavere, já bych taky cítil, že mi jde o všechno.
0: Já už jsem teda viděl někde na Facebooku, pane ho,